0: A jestli mu to udělá radost, jo? Tak no, já děkuju.
1: No bratře, my si říkáme spíš bratře vlastně. Brácho to je jen takový jako tu a tam, ale většinou si říkáme bratře.
0: To bude vypadat jako, že spolu chodíme do Sokola, ale tak no. Dobře. Milí bratře, pojď sem mezi nás, dámy a pánové, oslavenec pan Ondřej Suchý. Pojď mezi nás, bratře. No jistě ano, můžeš si lehnout vedle svého bratra na toto dvousedadlo. Vítej, bratře, v toboganu. Já jsem se teprve před chvílí dozvěděl, že jsi vlastně taky můj bratr. Ondřej je bratr nás všech. Vy se vítáte, jak kdybyste se leta neviděli. Posaďte se u nás, pánové, no, posaďte se.
2: Můžu si vzít tady to?
0: Samozřejmě, vezmi si mikrofon.
3: Abych nebyl němý?
0: Ano. Prosím tě, jak to neseš? Prý ses nezhroutil, co se dělo ve středu? Probudil ses a?
3: Nezhroutil jsem se, ale abych mě jako... Aby přišla euforie taková jako jupí a další desítka let, tak to se nedostavilo, člověče.
0: To mi neříkej, že to byl úplně normální den. Já se na 70 těším už odmala, mám o tom svoji představu.
3: Přišli gratulace. Furt mě chodí gratulace. A největší šok byl pro mě, že na tom Facebooku přišly stovky gratulací. A já... Teď jsem tak slušně vychovaný, ty taky vlastně.
1: Ano, my jsme
3: slušně vychovaný,
1: ale já už netolik.
0: Jiří, vy jste taky na Facebooku?
1: Taky. No,
0: jsem tady jediný já, takhle blbej tobě. Proto mi nikdo negratuluje, protože nejsem tady na tom. A to ti chodí ty gratulace a to ti můžou poslat i balíček, nebo jenom jsou to nějaký povídání?
3: Jenom jak si slovně mě gratulují. Obrázek mě můžou poslat nějak.
1: Nebo slíbit ti ho můžou balíček. Balíček, že jo?
3: Můžou slíbit balíček, ano. Ale teď já jsem nedopověděl, slušně vychovaný a já bych chtěl každému jaksi poděkovat osobně a to není možný zvládnout. Tak jsem takový smutný, že se musím vždycky omluvit nějaký stovce lidí a nemůžu každému...
0: Počkej, ale to je ideální příležitost teď rozhlasit. Nás poslouchají všichni, co ti blahopřáli Facebookem. Můžeš jim, prosím tě...
3: A můžu teďka... i těm, co psali maily?
0: I těm, co... Ano. Tak. Prosím tě, poděkuji všem.
3: Ano.
1: Hele, a mohl bych ještě říct, že za tebe jakože všechny zveš na slavnostní večeři?
0: Ano, prosím tě, koná se to, jak jsem slyšel, v Šemanovicích.
3: Ne, bude se konat 10. v Praze, jo. V Dejvicích.
0: Jo, v Dejvicích přímo.
3: U mého bratra, tam bych to uspořádal. Já to tam velký nemám moc.
0: Jo, ale to bychom se i přišli podívat, pane Suchý, do Dejvické.
3: A teď to máš tady.
1: Dobře, ale hlavně, že se neřeklo datum.
3: A adresa.
0: To řekneme na závěr, abyste si to, připravte si papíry a tušky, já vám nakonec řeknu, kde pan Suchý bydlí. Kdy se tam všichni sejdeme, to je hezký, to se dneska svolává po tom Facebooku tyhle ty. Prosím tak, tě, Ondřej, chtěl si děkuji, co se do nás vejde.
3: Milí přátelé z Facebooku, milí přátelé, kteří umíte mailovat a mailovali jste mi a milí přátelé, kteří jste posílali, využívali služeb České pošty a poslali mě přání, já vám všem děkuju touto cestou přes Český rozhlas Dvojku.
0: Krásně jsi to řekl, krásně. Já mám takovou otázku přichystanou pro další hosty, kteří přijdou. Nevím, jestli Jiří vůbec můžu položit vám, ale vzpomenete si na chvíli, kdy jste se tady s Ondřejem poprvé viděli?
1: Poprvé v životě.
0: Poprvé v životě. Vy už přeci jenom jste byl tak jako chlapec, že jste rozumbral.
1: Ano. O 14 let starší jsem byl, takže já jsem byl 14-letý jinoch a on byl...
0: On byl jako nula. Nula.
1: Jako bylo mu nula. Ano.
3: Ale teď by mě zajímalo, ale to jsem se tě nikdy nezeptal. Já jsem narodil 16. září a kdy ty jsi mě poprvé viděl?
0: No to...
1: Já jsem si to zapomněl zaznamenat. Takže
0: až někdy kolem Vánoc možná, ale...
1: Ne.
0: No a jaký to bylo, když vám 14-letýmu klukovi, který už měl jiný zájmy, že jo, samozřejmě, řekli, že v rodině bude takovýhle prcek nějaký novej Suchý?
1: No tak bylo to zajímavý. Ne, já jsem si to nedovedl představit, poněvadž jsem neměl žádnou zkušenost, předtím jsem žádný sourozence neměl, tak jsem nevěděl, jaký to bude.
3: Když jsi mě poprvé viděl, líbil jsem se ti...
2: Já jsem byl do tebe blázen.
1: To bylo něco...
0: No. A kdy to skončilo?
1: To nekončí.
0: Asi za dva dny.
1: Ne, to nekončí.
0: Jako těšil jste se na malinkýho brášku? Přeci jenom ve vaší rodině se muselo úplně všechno změnit, že jo? Vy najednou jste měl jiný starosti, jo? Musel jste prakticky ho vychovávat, předávat mu ty rady do života.
1: No, to by mě tak nevadilo, ale že jsem s ním musel jezdit s kočárem, to jsem byl naštvaný. Jako vždycky mě maminka vyhnala, abych šel na procházku. Já jsem na Spořilově s ním jezdil sem tam.
3: Pokukoval po holkách a přitom vozil kočárek, ve kterém mu mladší bratr Bůh ví, co v tu chvíli dělal.
0: Nechci to tak jako rozebírat úplně v tobogánu před obědem, ale vy jste Ondřeje i přebaloval?
1: Ne. Ne, to jsem se ekloval.
0: Ano, to jsem chtěl vědět. A vybavíte si tu chvíli, kdy vám ho teda prvně ukázali, že řekli, to je Ondřej, to je tvůj bratr?
1: Nebo no, když ho maminka přivezla domů, ale já nevím to datum. To jsem jako
0: zapomněl. Ono už je to skoro 70 let.
1: Ono je to 70 let, ano.
0: No, ono dneska možná je i výročí toho, kdy jste prvně svého bratra viděl.
1: Asi jo. Budeme to považovat ode dneška.
0: Ty slavíš znova, musím ti po Facebooku taky poblahopřát dneska. Ondřej, my jsme se rozhodli, že samozřejmě budeme tobě plnit přání, dávat dárky. Volal jsem včera tu, jak se jmenuje, Zas. Volal jsem jí Zas v pondělí, volal jsem jí Zas v úterý. Zas tu není, ale mě to těší, protože je tady sympatická mladá dáma. Diváci vidí, že nejdřív přiběhl na jeviště její pejsek. To je Teddy. Teddy se vrátil a přichází říct své paničce, že je správná chvíle pro to, aby přišla zaspívat. Dámy a pánové, Elis tady u nás v tobogánu jako dárek pro Ondřeje Suchého. Elis přichází. Eliška Mrázová, nádherná, sympatická, blondětá v černém klobouku, objev roku. Prostě kam přijde a zaspívá, všichni jsou z ní hotoví, pokud ještě nejste, za chvilku budete. Můžeme poprosit o první písničku? Jo.
4: Ano, určitě.
0: Elis, zařte.
4: Jo, děkuju. První píseň, kterou zaspívám, se jmenuje Unfaithful Man, v překladu Nevěrný muž. A je to o ženatém muži, který jde do baru si nabalit lolitku a ta ho samozřejmě odmítá. Takže... Já už předem děkuju. Ne.

0: dvojice Českého rozhlasu v přímém přenosu a živě Elis a její ukulele. Děkujeme. Pojďte k nám, samozřejmě, Elis, odložte ukulele, pojďte k oslavenci. Děkujeme. Je, tak pookřál Ondřej Suchý, objímá. Pozor, to ne, jen u toho obětí to skončilo. Tady u nás na jevišti Pražského divadla u hasičů je samozřejmě Jiří Suchý. Ondřej Suchý, přibíháte dýsek. Možná, Eliško, můžu se zeptat, to je něco mezi křečkem, pejskem, kočičkou, veverkou, co to je? Tady je mikrofonek. Co to je za zvířátko?
1: Tohle je pomeranian, pomořanský špic.
0: Pomořanský špic?
1: Pomořanský špic.
0: To existuje?
1: No, vlastně v rodokmenu má napsané, že německý špic, pomlčka, hračka.
0: Takže on totiž vypadá jako nevím. Takový ten pejsek na baterky. To je úžasný. A kolik mu je chlupáčkovi malinkýmu?
1: 9 měsíců.
0: 9 měsíců. To je právě hryže divačku v první řadě. Ano, je mi líto, paní Bumbálková, neměla jste chodit. Ano. Teď i štěká. On si tady bude tak jako hravě pobíhat. Prozraďte mi, jaké to bylo ta kariéra dobrý. Teď jste objev roku, skokanka roku ve Slavíkovi. Ale když jste zjistila, že jste oblíbenkyně Ondřeje Suchého. To by mě zajímalo, to je přece odměna, která jako, co jste dělala? To je velká odměna.
1: Tak pro mě to byla určitě velká podsta, hlavně když jsme byli, kde jsme to byli? V Tošovicích?
0: Já bych možná neprozrazoval úplně všechno, zůstaňme. Tady je mikrofonek, Ondřej.
2: My jsme v Šemanovicích, ale točili jsme tam pořad, který se bude vysílat v prosinci na dvojce. To je rozhovor takový, který se může vysílat.
0: No jistě, proč by nemohl?
2: No ne, tady taky, ale v těch Šemánovicích, aby to nevypadalo, že jsme si tam šuškali něco.
0: Že jste si vyjeli někam.
2: Že jsme
0: jako
2: si vyjeli.
0: Po vzoru té písně, ne? Jak jsi objevil ty sám pro sebe Elišku? Mnozí možná teď slyšeli, viděli poprvé zpívat tady u nás v Toboganu?
2: No, Eliška byla objevem roku, jak je to oficiálně, objev roku loňského v rámci Československo má, ne,
0: Superstar. Já bych zůstal u toho, že je objev.
2: Já nevím.
1: Nejdřív jsem byla v Hlase Československa.
2: Hlas Československa.
1: A potom Matone, Český Slavík. Československý už ne, no, bohužel.
2: No a tohle z toho. Tohle stvoření pak bylo vybráno na základě teda tohohle úspěchu jako předskokanka zpěvačky Zas a to už prostě, to už byla moje rovnou, poněvadž mně se hrozně líbila písnička, se kterou tenkrát právě v loňském roce, že jo, udělala tu díru do světa, no a teď už jako jsme kamarádi.
0: Prostě já se na to musím zeptat, ale tvoje jakoby láska ke zpěvačce Zas přechází, mám u tebe pocit, už drobně v úchylku. Jo, já to mám taky zase na jiný zpěvačky, ale jak ty to máš?
2: Celine Dion.
0: Já tohle měl u Petr Janů, to, co máš ty, jako, že tohleto, ale ta byla blíž.
2: Vím, že jsi říkal Celine Dion, že jsi...
0: Ne, já jsem říkal, jako, že mám pocit, že...
2: Abych tady uchylný jenom já.
0: Celine Dion. Já tady o tom mluvím už dlouhá léta. Prosím tě, pro ty, kteří nevědí, kdyby si měl udělat takové kratinké slovníkové heslo, kdo je Zas a proč jí tak miluješ, pro ty, kteří třeba ještě neobjevili.
2: Ježišmarja, no tak...
0: Ty máš i fanklub její snad už.
2: Já, no a jsem samozvaný předseda. Protože jsem objevil takový vám odznak, který jsem koupil na Aukru, kde je nejlepší pracovník Zas. A akorát, že Zas se nesmí dozvědět, že to byly míněny závody Antonína Zápotockého.
0: Tak to máš blbý, protože Zas pravidelně poslouchá Tobogán, takže teď se to dozvěděl.
2: No ne, tak francouzská zpěvačka, která už před 5 lety prostě běžela jedna písnička její na YouTube na Montmartre, kde kytarista s basistou ji doprovázel a byla úžasná. No a byla to otázka jenom času, Eliška by mohla o ní vyprávět, byla otázka času, aby ta její kariéra vylítla teda takhle nahoru a vzhledem tomu, že to je velice pracovitá zpěvačka, tak v říjnu běží, už s ní poběží film ve Francii, jak asi 150 tisíc kilometrů během jednoho roku nalítala Japonsko, Jižní Amerika, koncerty po celém světě, ale Česko má možná nejradši, protože teď tady bude v listopadu a v prosinci po šestý, po sedmý, protože má nejlepší publikum tady.
0: No. Je, to myslela tebe. A o tobě ví, ty ses jí vyznal ze své lásky, prosím tě. Viděli jste
2: jsem, přátelé mě připravili s ní setkání, na který jsem nebyl připraven a ze kterého jsem málem odešel s osypkama. A
0: já jsem se odešel z tohoto světa, jakože tě málem kleplo, když jsi viděl.
2: Kdyby mě bylo 70, možná, že bych už odešel i z tohoto světa.
0: Ještě, že to bylo před středou.
2: Ano, před rokem. Ne, tak, ale já myslím, že už dlouho mluvíme. Takhle jsem si to nepředstavoval, že budeme mluvit o zas.
0: Tak příště o ní bude mluvit zas, ale já teď pozvu další dva gratulanty. Jsem moc rád, že přijali pozvání a věřím, že potěší i tebe. Přicházejí spisovatelka, publicistka, tvoje dobrá kamarádka, paní Marie Formáčková a společně s ní básník, textař, herec, cimrmanolog, pan Milon Čepelka. Krásné, dobré dopoledne. Mařenka předává dar a já přispěchám s mikrofonem, abyste to i slyšeli.
3: No já teda jsem právě nevěděla, teď už to vím, že ta zase je francouzská, tak jsem vzala jedno víno francouzské, jedno italské, já jsem nevěděla, jestli je italka nebo francouzská, takže jsem to takhle zvolila.
0: Tak já bych si vzal to italský možná, protože to je tam teď zbytečně. To je jedno, ano. Ondřej Suchý vstává, aby přišel za Mařenkou Formáčkovou, líbají se, druhý polibek bude ano. Rozhlasově popsáno a Milon Čepelka je tady. Hezké dobré dopoledne.
4: Já bych s dovolením dobré dopoledne. Já jsem si na tebe, Ondřej, připravil. Milý náš Ondřej, kdo by tě neměl rád.
5: Počkej, ono to pokračuje.
4: Všichni se zahřejí tebou tak akorát a dál už mě nic nenapadá, tak jedem dál a dál a dál a trada.
0: Milon Čepelka, taky s dárkem, taky s lahvinkou.
5: A nic si z toho nedělej, že je ti tolik mě víc. Ahoj.
0: Obětí, blahopřání, Milon Čepelka tady u nás. Ne, mě to zmátlo, protože prakticky pokud se...
6: Všechny objímá, musím ještě...
0: Ano, obejmi ještě Elišku. Možná teď bratrovi je to trošku líto, že není čerstvě obejmutý. Předám mikrofony, samozřejmě i Mařence. Miloni, pokud by to bylo správně, tak u této písně byste měl být převlečen za ženu, že?
4: Já myslím, že ne.
0: Ne?
4: Ne, to je píseň ty české panenky z operety Perlí paní Serafinky, teda melodie. Čili tam to zpívá, myslím, sbor dokonce.
0: Divadlo Járy Cimrmana, ale tak já jsem rád, že vás vidím po dlouhé době, já milovník Cimrmanu v mužském oblečení.
4: Je to v hospodě na Mítince, končíme tím, to je finální píseň.
0: Ano. Moje otázka taková, kterou už jsem tady pokládal jednou, kdy jste viděli, určitě už netrumfnete Jiřího Suchého tady, kdy jste viděli Ondřeje poprvé? Jak jste se seznámili, Mařenko, co vy dva máte vlastně společného, nebo jste měli?
3: Já si to teda pamatuju úplně přesně, Ondřej si to určitě nepamatuje, ale bylo to fakt 1. září 1978. Já jsem skončila školu, nastoupila jsem do jednoho ženského časopisu a nastoupila jsem tam díky jemu a jeho kolegovi Oldřichu Dudkovi, protože oni odcházeli z toho časopisu. Oni tam dělali dětskou stránku a humornou a odcházeli do televize dělat televizní kabarety a uvolnili mi místo. Já jsem díky tomu mohla začít pracovat v tomto časopise, kde jsem pak byla 22 let a zdědila jsem po nich psací stroj. On mě teda vůbec nezaregistroval, pořád telefonoval, to ještě nebyly mobily, to bylo z toho telefonu. Bavil se mnou jen ten jeho kolega, on si mě vůbec nevšiml, ale zdědila jsem psací stroj, a to ty asi nevíš, tam byla namalovaná myš, nevím, jestli už tehdy existovaly fixy, ale něčím černým to tam bylo namalovaný, možná, že fixem, prostě tam byla namalovaná ta tvoje myš na tom psacím stroji, já ho nikdy nemila, dokud existovaly psací stroje, tak měla jsem nejšpinavější psací stroj, ale s tou myší, protože jsem se bála, abych ji neumila, a než přišli počítače, tak jsem fakt pořád s tou jeho myší pracovala, takže jako opravdu to je taková moje první profesionální vzpomínka.
0: Řekl jste geniální, ještě než byly počítače, vy už jste pracovala s myší. My až potom mnohem později.
3: Aha, tak to byla ta jeho myš. On tehdy tam kresl pravidelně takový seriál o myši do toho časopisu. Jistě, a ty jeho vtipy z myší, to každý zná. Tak to byl ten obrázek té myši. To nebyla ta myš, ta počítačová.
0: To jsem pochopil. Ne, vy to vyprávíte, jak kdyby to bylo 300 let zpátky. Jako
3: no, ale ono to
0: už byly telefony, ale ještě nebyly fixy. Jakože to bylo jako minimálně po velký
3: vlastenecký. Já právě nevím, jestli fixy byly. Byly už fixy v té době, možná, že nebyly. Ale já nevím, no možná, že to bylo nějakou tuší.
0: No Ondřej, čím si tu myš na ten psací stroj nakreslil v polovině 70.
2: Musel jsem fixem, poněvadž tuží bych to teklo dolů z toho psacího stroje. Ale nebudeme...
3: No čím si kreslil myše? Tuží, ne?
2: Mluvím do toho dobře, viď?
0: Mluvíš krásně do mikrofonu, ano.
3: Myši si kreslil tuží, no. Tak byla tuží nakreslená.
2: No.
3: No, tak jo, a je tak, to. Nebyly byla... fixy.
2: A byla takhle na ležatu nebo ze strany?
3: Byla to byl psací stroj Konzul, takový veliký, světle šedý. A bylo to na vrchu.
2: No tak to bylo tuží. Stačí to.
0: Ne, to je, mě tyhle ty podrobnosti fascinují, zbytek se dočtu v encyklopedii, ale věděl jsi, že 1. září máš takovéhle výročí, že budete mít taky kulatiny za pár let. 78. rok setkání s Marií Formáčkovou.
2: No jo.
3: Ne, on si mě fakt nevšiml. On si mě vůbec nevšiml. On tam tehdy koukal po úplně jiný kolegyni. On ani neví už možná dneska po jaký. Mě si ale naštěstí všímal ten druhej, takže jsem to nějak jako docela přežila, ale opravdu mě vůbec nezaregistroval.
0: Ondřej, po jaký kolegyni si koukal 1. září 1978, když si odcházel z toho časopisu, kde si nechal ten špinavý stroj po sobě?
2: To ještě nebyla moje žena, takže... Ne, nevím. Hele, ale můžu říct něco o Marušce?
0: Můžeš cokoliv, jsou to tvoje narozeniny.
2: Já bych se jí docela
0: A když jsi první viděl ty?
3: No to asi až... po 30 letech pak nás někdo představoval. A já jsem říkala, my se přece známe. A on tak lovil v paměti, jako přikyvoval, že jo. Ale vůbec si mě nepamatoval. Ale
2: to
3: já
2: mám po bratrovi. Lovení v paměti. Promiň, Jiříku. Tak, jinak ty si to zabolelo. Maruško, já jsem ti musím omluvit za jednu věc. Už jsem se ti omlouval, ale teď to budu ventilovat jaksi na veřejnosti. My jsme spolu vystupovali u Petra Jančaříka v Plzni v rozhlasovém pořadu jeho, že? A ty ses mi nabídla, že mě v noci dovezeš do Šemánovic.
3: No a teď jsem tě odvezla.
2: No odvezla právě, ale... Přátelé, teď moje žena si musí, pokud poslouchá, tak si musí zacpat uši, protože ta vždycky je úplně šílená z toho. Já totiž mám absolutní orientační nesmysl. Čili když mě Maruška řekla, pojedeme po dálnici, řekneš mi, kde se zahybá na Mělník, já jsem řekla, samozřejmě. Jo. Tak jsme si povídali, bylo 1 hodina v noci a Maruška slušná tak jako mě nechala pindat a najednou říká, ale my už budeme v Terezíně.
0: To je kousek.
2: Já jsem říkal, ježíš, tak to otoč. A tam nebylo možné otočit. Čili my
3: jsme... Takže v Ústí jsme otočili.
2: A já jsem se potom, pravda, zpáteční cestu jsem se tě omlouval, ale dneska to jednak na sebe chci prásknout a jednak se ti chci ještě jednou naposled omluvit. No, tak.
3: Ale mě to ani nepřišlo, to bylo takový, my jsme všechno možný probrali, takže mi to ani nepřišlo, že by to bylo na omluvu, to bylo příjemné.
0: Ne, promiň, já teda nevím, ale když si představuju tu mapu, jestli jste jeli z Plzně do Šemanovic přes Ústí nad Labem.
3: No byla jsem doma asi před Rozbřeskem, někdy kolem 5. ale bylo to fajn.
0: Prosím tě, Ondřej, v Liběchově ostře doprava a pak je odbočka na Šemanovice ještě jednou doprava, než přijdeš k tomu statku, jak prodávají med, my tam jezdíme prakticky denně. Nechceš, já ti tam nechám udělat nějakou cedul jako Ondřej doprava?
2: Já si to nakreslím a nechám si to schválit od své manželky, poněvadž ta tu cestu znal.
3: Ale jinak teda tady, jak jsi zval na ten, to vás musím varovat, teda jestli pojedete do Šemánovic, to je jak když jedete v Alpách, to jsou takový příkrý srázy, tam se vyjde jenom jedno auto na tu silnici, je to prostě taková opravdu nebezpečná cesta, tak jako když se tam všichni pozvaní fakt si na to dejte pozor.
0: Nemařenko, to bylo původně, ta oslava měla být tam, pak se to přesunulo do Davids k panu Jiřímu, všechno jako, jo. Ta oslava bude nakonec tam.
3: Tak to jo, protože tam je opravdu strastiplná cesta.
0: Ono to je jednodušší a všichni se tam vejdeme, hlavně teď tam jede nově metro další. A nebo už můžete jít s tunelem, možná dáli pámbu a...
6: Stejná otázka i na Miloně Čepelku. Miloně, vy si vzpomenete na vaše setkání s Ondrou?
4: Tak úplně přesně si nevzpomenu. Setkání to bylo příliš pozdě, řekl bych. Já jsem se s ním seznámil, naštěstí autem jsem s ním nejel nikdy. Já

0: Nedobře. No a já mám stejnou takovou touhu. Proto se setkáváme i třeba v časopisech spolu, píšeme každý o tom, koho máme rádi z minulosti a tak dále. No ale potom jsme se seznámili takhle, jako že jsme se na sebe smáli v rozhlase, pak jsem byl v Šemánovicích, pak jsme v Šemánovicích natáčeli s Jirkou Šebankem 7 pořadů salonu Cimrman. Taky jsme spolu byli, jak nikdo není dokonalý, jednou. No a já mám mozek, heč.
1: Jsem se chtěl zeptat, kdo vyhrál tenkrát, ale...
2: Na jednu věc si pamatovat nebudeš, a tu tě připomenu, ale neboj se, má to krásnou pointu. Psal se rok asi 1962, já jsem poslal do Mladého světa povídku, která se jmenovala Co je to poezie?
0: Pro Krista Pána už tuším.
2: Už tušíš. Já vám našel dopis z roku 62, vážený soudruhu, vaši povídku jsme předali lektorovat soudruhovi Miloni Čepelkovi se soudružským pozdravem Ladislav Smoljak.
0: To jo, to může být
2: to
0: pravda.
2: To jsem říkal Miloňovi, který jaksi zrudl a vysvětlil mi, že v roce 62 se jinak dopisy z redakcí nepsaly. Samozřejmě to je pravda, ale Miloni, mám pro tebe dobrou zprávu. Nedávno jsem našel tuto povídku, že vyšla, čili ty jsi doporučil tomu časopisu.
0: Ano,
2: to byla první povídka, která mi vyšla, kterou jsem si nalepil na kladívkovou čtvrtku, protože jsem myslel, že budu za život mít několik jenom čtvrtek polepených nějakými svými výtvory. A já ti dodatečně děkuju za to, že jsi první povídku doporučil k utištění.
0: Já ti zase děkuju, že jsi
1: mi
0: tohle...
1: A máte to. Mně se líbí...
0: Protože mě to překvapuje. Já jsem totiž pro ten Mladý svět tenkrát lektoroval pokusy mladých básníků, čili veršíky, a že jsem dostal k posouzení i povídku od tebe, to si na mou duši nepamatuju, ale musela být ohromná.
2: Ona se jmenovala Co je to poezie, takže
0: to bylo
2: tak
0: asi
2: to spadlo do tvého ranku.
1: Ano, byla krásná. Mně se líbí, jak sedmdesátník na mě, jako jak krásně děkuješ, víš, já jako včas. No, ty jsi děkoval
2: Jiřímu
1: už...
2: taky poděkuji.
1: Jiříku, jsi děkoval i České poště, prosím tě už, ale... Já přináším mikrofon Jiřímu. Víte, co by mě zajímalo, tak kolegové, samozřejmě redakce, ale jak to máte vy dva jako bráchové teď? Je to jako u mě s mým bráchou, že jako nemáme na sebe čas, nevídáme se, ale vím, že když to telefonní číslo vytočím, vždycky tam ten brácha bude a pomůže a můžu s ním popovídat. Jak často se vídáte? Nebo si zavoláte jednou za čtvrt roku? Nebo jste na tom Facebooku spolu? Jak vypadá teď váš bratrský vztah po tvé sedmdesátce?
2: No, po sedmdesátce, to by byly dva dny, tak to jsme spolu nemluvili. No, poslední dva dny. Ale zajímavý je, jestli bratr mě, sourozenec, já vždycky říkám sourozenec, mě doplní. Zajímavý je, že nikdy jsme... Tolik neznamená to, že se vídáme, jo, ale tolik věcí společných jsme, napsali jsme dvě knížky. Byl jsem poté, co jsem napsal písně do Netopíra Štrauzova a bratr si všimnul, že píšu i do operet, tak jsem přispěl do Semaforský Mamzel Nituš. Takže jsme jaksi i jako textaři se objevujeme pospolu. No a v pondělí jedeme zahajovat společně výstavu do Plzně do muzea Loutek, kde bude se oslavovat náš tatínek, loutkář a vynálezce. Tak se na to těším, protože náš tatínek byl velice svérázná osoba a jsem rád, že poté, co se objevil jednak v kavárničce dříve narozených na svý 90. a poté, co jsme o něm napsali v té naší knížce Odposlechy, takže vchází ve širší známost, že jo? A teď Jiří, ty mluv.
3: A já co?
1: Sourozenec vám udělil slovo, Jiří. Je to dobrý? Ne, ptám se, jak vy to berete, ten sourozenecký vztah, tak asi se nevídáte denně, nebydlíte v jednom domě, že byste si denně volali. Jak to funguje teď, ten bratrský vztah? Tak... Na bázi pracovním, sourozeneckým, jdete spolu na dvojku, jak to je?
3: Na dvojku jsme spolu v životě nešli, to musíme teprve...
2: Do rádia na dvojku.
1: Aha, jo. Dneska jste spolu na dvojce Českého rozhlasu, no.
3: No, takže tak my spolu

0: Takhle, to jsou vždycky takové vlny. Někdy třeba měsíc, dva měsíce o sobě nevíme.
1: Tři měsíce.
0: Tři měsíce, ano. A potom zase třeba třikrát za den si vyměňujeme, hlavně maily si vyměňujeme. E-mail, jo?
2: To jste se na mě koukali, jako, že jsem úplně mimo, ale mail vím. Ty další věci, to jsem ano, mimo, ale mail
0: takže
2: vím.
0: To si mailujeme někdy furt vlastně, že někdy, že kolikrát si říkám, co děláme v těch zbylejch minutách.
1: Já jsem mu jednou v noci napsal takový, jako, jak ho mám rád, jako sourozence, a ráno tam přišel mail. Dojal si mě, pitomče.
2: Ještě, že máme ty maily, to je krásný.
0: Ano, ano.
2: Ale když jsi mluvil o vašem tatínkovi, já miluju právě to v odposleších, že jo, ty jeho hlášky, vejšplechty, jak váš tatínek byl neskutečně vtipnej. A já nevím proč, už tenkrát, když jsme točili vlastně u vás Jiří doma, Tobogán v pyžamu, to je tam, jak bude ta oslava u vás doma, tak si vzpomínám z té doby na jeden vejšplecht vašeho tatínka a nevím, proč mi utkvěl ten, že řekl větu, byla tak klidná, jako by šla jenom podojit kozu. A to se mi vždycky tak jako vybaví, nevím proč, ale mám to v hlavě.
1: Jitka Molavcová si zase pamatuje, koukal, jak zajíc do mraveniště. Náš otec měl takový ty, ale lepší jsou takový moudra, že já nikdy nelžu a lhuli, pak jedině tehdy musím-li se vyhnout pravdě. Jo, a to tak...
2: Geniálně.
1: Nebo nevěř slepotě, dokud vidíš.
2: No, měli jste po kom podědit.
1: Můžu říct tady na bratra, teď jsem si vzpomněl, protože jsem mluvil, jak jsem jel s Maruškou v autě. Jel jsem se svým bratrem v autě, taky z nějakého společného vystoupení v Brně. A jenom jak náš dialog, jedna perlička mě zůstala v hlavě, poněvadž byly dvě hodiny v noci, tak jsem mu dával, aby mě neusnul za volantem, gumový medvídky jsem mu nabídl.
2: Jsou nějaký práčky, gumový medvídky.
1: Protože jsem sám žvejkal a to a možná, ne, děkuju. A tak já jsem si nabral, sedím vedle něj a jim gumový medvídky a sourozenec říká, já totiž vím, z čeho se vyrábějí, já jsem tam byl v té fabrice. Já jsem říkal, z čeho si vyhrám? A on říká, z klišky. A já jsem seděl a jsem říkal, tak tohle jsem neslyšel. A za pár vteřin se vozvalo, z klišky!
2: Ale to je dobrý na klouby. Já to jim na klouby, víš, ta kliška. Eliško, to vy ještě nemusíte ve vašem věku medvídky, vy máte ještě klouby dobrý, čili můžu poprosit, abyste se zvedla od cupitele k mikrofonu, jaká bude, ne, Mařenka dává mikrofon, jaká bude další písnička, zase nějaký nevěrník, nebo co jste připravila tentokrát pro Ondřeje jako druhou písničku?
3: No, já bych mu chtěla dát vybrat, protože si sama nejsem jistá. Pomohl byste mi?
1: No, pomůžu.
3: Tak jedna je česká,
1: ano.
3: Ale je smutná.
1: Aha.
3: Nebo anglická, ale je veselá.
4: Tak tu francouzskou.
2: Francouzskou.
1: Ne, anglickou veselou nakonec.
3: Anglickou veselou.
1: Když bude čas, že byste ještě potom...
2: No určitě budou dvě. Můžeme dát obě dvě. Nebo vy máte pak ještě další.
1: Dejte veselou.
3: A mám tu právě, kterou chci dát jako narozeninový dárek.
1: Jo.
3: Jsem slíbila.
1: Bude to ona.
3: Bude to ona, ale nebude teďka.
1: Aha.
2: Já teď vlastně prakticky ani nevím, na čem jste se domluvili, ale Eliško, zaspívejte buď to smutnou českou nebo veselou cizí a tam to jako dárek až nakonec. Pochopil jsem to?
3: Ano.
2: No jo, to je protože jim medvídky. Tak tu veselou, jo.
3: Dobře.
2: Tak tu veselou. Ano, bude veselá anglická. Dámy a pánové, tady u nás v Toboganu slavíme 70. narozeniny Ondřeje Suchého. Je tady Jiří Suchý, Mařenka Formáčková, Milon Čepelka a u mikrofonu, ano, bere si své ukulele Eliška Mrázová, Elis.
3: A to píseň Stronger Than Me od Amy Winehouse, kterou moc obdivuji. Společně se zas samozřejmě je až na druhém místě. Pozas.

0: Elis živě tady u nás na dvojce Českého rozhlasu jako překvapení dárek pro Ondřeje Suchého, který tady dneska slaví své kulaté narozeniny. Je tady Jiří Suchý, Mařenka Formáčková, Miloň Čepelka, Ondřej. Když bych se zadíval do tvého životopisu, co se ti všechno podařilo, co jsi úspěšně absolvoval, knížky, televizní pořady a tak dál, kolik, přesně jak říkal Miloň, kolik osobností se si znovu navrátil na obrazovku před fanoušky, na co jsi nejpyšnější? Je něco takového, že si řekneš, kluku, tohle se ti opravdu povedlo před těma 20 lety, já nevím, když si přived Hanu Vítovou a zaspívala v kavárnice, nebo když jsem napsal knížku o ní a vyvrátil všechny nepravdy, které o ní byly. Je něco takového? A teď neskromně. Na co jsi fakt pyšnej?
1: Teď jsi to řekl vlastně. Já bych navázal na Miloně, že mám radost vždycky, když se mě podaří připomenout, totiž v zábavním umění se ty osobnosti vytrácejí mnohem rychleji než operní divy a já nevím, pilíře Národního divadla. A mně je to líto, protože to byli profesionálové, kteří uměli bavit a kteří udělali, já nevím, Jiří Štuchal, Jaroslav Štercl, Smutný muž, Jaroslav Válek, to byly prostě osobnosti, kterých bylo celá řada a když se šáhne do archivu po některé z jejich scének nebo monologů a tak, tak vždycky jako dokážou pobavit i po tolika letech. A já si myslím, že tohle to možná bylo takové nejzáslužnější. Potom samozřejmě filmové hvězdy 30. let, které třeba byly taky neprávem opomíjeny, tak to si, toho si považuju nakonec, že se mě to podařilo.
0: Mohl bych dodat... Sourozenec může cokoliv.
2: Padla tady jména Jiří Štuchal, Jaroslav Štercl. S oběma jsem měl tu čest spolupracovat a po každým z nich mě zbyla jedna věta v paměti. A sice když Jiří Štuchal uváděl takovou estrádu a říkal, doufám, že jsme se tady všichni dobře bavili, od nejmladšího až po Ljubu Hermanovou. No. A Jaroslav Štercl mě zase potěšil větou. Svým rodičům jsem udělal radost naposled 9 měsíců před svým narozením.
1: Já musím říct, že pro mě velká chvála byla, když mě paní Štercelová prozradila, že pan Štercl říkal, Ondra Suchý, to je takový náš exhumátor.
2: A to mě zase připomíná Jan Werich, když vždycky, když k nám měl přijít, tak říkal, a pozvěte tam zase nějaký mladý lidi, poněvadž já, když přijdu mezi svý vrstevníky, tak to je jako, když se otevře hromadný hrob.
0: Ondro, neodkládej mikrofon, ty už si prozradil výstavu v Plzni, která se týká vašeho tatínka, ale ty, co se týče tvých knižních počinů, ano, tedy se kštěká, paní Bumbálková, nedrážděte ho. V první řadě jste se skamarádili nějak. Ondro, ty chystáš další knihu a opět je to Adina Mandlová. Ptám se za sebe, dá se vůbec ještě něco zjistit po tom všem, co o ní bylo napsáno, objeveno? Co novýho si objevil?
1: No, já ji nechystám, protože už je přichystaná na tento čtvrtek, v tomto týdnu má vyjít. Knížka se jmenuje Čemu se smála Adina Mandlová, otazník. A co nového o ní říct? Mně se podařilo a jak si přesvědčit. A vlastně jsem se spřátelil s jedinou žijící příbuznou Adiny Mandlový, z její neteří, která žije v Itálii, jmenuje se Ludmila Mandlová Pirillo. A od té jsem se dozvěděl spoustu věcí, dostal jsem se k pozůstalosti Adiny Mandlový, ale tam jsem například zjistil, že Adina Mandlová měla v úmyslu napsat román, radila se s Ferdinandem Peroutkou a rozepsala ten román. Bohužel 23 stránek jako je docela málo, takže ale je tam ukázka z toho románu. Viděl jsem její plátno, ty si myslím viděl taky, Jiří, ten obraz, to zátiší. Úžasný. Ona byla malířka, totiž v době, kdy byla jaksi provdána za malíře Tůmu, tak malovala a v Anglii si udělala umělecké školy jako sochařka a jeden čas se tam živila tím, že dělala bysty malých dětí bohatým jaksi rodičům a tak dále. No, je tam toho spoustu. Například největší kapitola se jmenuje Pro a proti a tam se mě podařilo dát dohromady 50 osobností různých, který buď ji nenáviděli strašně, anebo ji velice obdivovali. Má tam slovo i Jiří Suchý a Jiří Mencel a takový, kteří ji nemohli teda zažít jaksi v té největší slávě, ale kteří se tam vyznávají k jejím půvabům. Ale to zabíhám už do takových detailů.
0: Ještě chvilku mluv a už si nemusíme kupovat tu knížku, no. Ale to ne takhle jako ale hlavně tam se, stačí.
1: Samozřejmě tam kapitola, jaký byl její humor, který tam jako je demonstrován i na v různých ukázkách a tak dále. Ne filmových jako, ale citací, ale věci, které prostě dosud nepřišli na veřejnost.
0: Už teď se co by čtenář velmi těším. Děkujeme za další knížku. To je tak hezký, Mařenko, vy to potvrdíte. Číst hezkou memoárovou knížku, když člověk přijde do knihkupectví. Já mám chuť některé ty knížky pálit. Co vy? Vy jste na to taky odbornice, ale někdy, když vidím, že kniha o někom může vzniknout i za víkend díky internetu, já bych některý ty autory mlátil těma jejich knihama, teda po hlavě.
3: No, já bych někdy teda spálila i vlastní, jo. To jako opravdu. To jako, já to radši ani neodvírám potom, jo, protože fakt, když tam člověk odevře to, znáte to, jako odevřete to na nějaký stránce a hned tam vidíte chybu. Takže to je opravdu.
1: Já to neznám.
3: Ne? To by nebo se to nikdy nestalo.
0: Buď to neotvíráš své knihy, nebo tam nemáš chyby.
1: No, já málo kdy otvírám své knihy, ano. Ne, ale nebuď tak skromná, Maruško, ty jsi napsala úžasný knihy se Zitou Kabátovou.
3: No, ale to jenom díky tomu, že jsi neměl čas. Protože ona, Zita Kabátová, to chtěla psát s tebou a ty jsi neměl čas, pořád si to odkládal, tak kvůli tomu teda vlastně jsem to napsala já, protože opravdu ona měla strach, že už se nedožije své knihy, jo? To je jako, to ti za to vlastně děkuji, že jsem se s ní mohla takhle blíž seznámit.
1: Já musím říct, Maruško, jednu úžasnou věc. Já jsem u Karla Šípa prozradil, že Ljuba, respektive on to ze mě vytáhnul, že Ljuba Hermanová měla cosi s Oldřichem Novým. A Maruško poslouchala to v nemocnici v Zita Kabátová a říkala, zavolej ho, protože já jsem s ním jako byla ve Zlíně. Že
3: ano, to je pravda. Mám mu k tomu co říct.
1: Pověz. No, takhle ne.
0: Ano, to bude taková hezká tečka, čili kdo s kým ještě?
3: Ne, ona Zita byla taková opravdu jako velmi distingovaná dáma a potřebovala to Ondřej vysvětlit, že ten Oldřich Nový zase nebyl takový, jako že by ho ta manželka pořád hlídala, protože tam se říkalo, že ona pořád byla s ním a hlídala, ano, takže on nemohl být nevěrný. A ona tehdy to nějak říkala, ale byly zájezdy, kde manželka nebyla a neuhlídala. Takže jako Zita měla i s Oldřichem Novým takový bližší vztah.
0: Hezká tečka. Ano, nechme to tak jakože mlhavě. Já tuším, některý jména
3: ale,
0: i vím. Ano,
3: ale já teda musím ještě tady něco říct, to jsem si vzala.
0: Když
3: jako
0: to bude trvat 15 vteřin, Mařenko, tak cokoliv.
3: 15 vteřin, já jenom, co jsem si vzala já pro život, teda díky tomu, že jsem díky Ondřejovi poznala Zitu Kabátovou, tak ona měla jedno nádherný moudro, to si všichni vemte k srdci, hlavně ženy. Ona říkala, mě bavilo být věrná, každý měl svůj měsíc. To je přece úžasné.
0: Teď koukám, kdo tleská, kdo netleská. Hlavně chlapi se smějou. Krásná rada. Dámy a pánové, náš dnešní tobogán pomalu končí. Tady samozřejmě tady na jevišti a v přímém přenosu. My se přesuneme do baru. Potom na tu oslavu doufám, že máte ty notýsky. Za malou chvíli řekneme tu adresu a hodinu, kdy se bude v Dejvicích konat ta velká oslava na počest Ondřeje Suchého. Ale vrátím se k soutěži. Hrajeme o cibulku v kalendář pro pamětníky na příští rok. A minule jsem se vás ptal, dávali jste pozor, na jakém filmu spolupracovali Václav Vorlíček a Jiří Sovák. Správná odpověď, Kuřata na cestách. Nořím ruku do obálky a vítězem, kam poputuje kalendář na příští rok, Oldřich Urban z Jihlavy. Gratulujeme, blahopřejeme, děkujeme. No a mám tady novou otázku o stejnou cenu. Kontakt je Tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz, to je pro vás internetový. A otázka zní, jak se jmenoval křestním jménem tatínek Ondřeje a Jiřího Suchého. Pokud jste dávali pozor, tak to víte. Já velmi poprosím Elis o tu závěrečnou píseň narozeninovou gratulační pro Ondřeje Suchého. No a ještě než se rozloučíme před polednem, tak vám prozradím, že příští týden opět krásná sestava. Doufám, že budete poslouchat, anebo ještě lépe dorazíte sem k hasičům. Arnošt Goldflam a jeho blízcí. Přijdou jeho ratolesti a kromě nich třeba Dana Batulková nebo Karel Smyček. Máte se na co a na koho těšit. Dnes byli našimi milými hosty paní Marie Formáčková, dorazil Milan Čepelka, Jiří Suchý a Ondřej Suchý, co by oslavenec dnešního toboganu. A ještě než Elis spustí, Jiří, jenom ta adresa, kde bydlíte v Dejvicích?
2: Je to ulice Klementa Gottwalda číslo 1946.
0: Jo, je to hned tam u toho místa, jak ústí Blanka, to najdete rychle. Dámy a pánové, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a zpívá Elis. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: A bych ještě v rychlosti chtěla popřát všechno nejkrásnější k těm vašim padesátinám. Hlavně zdravíčka, štěstíčka a užívejte, dokud jste mlád.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti jeho srdci blízké.
2: Jednou si páč,
3: Don Juan,
2: jednou si žebrák a kmár,
3: jednou si rek a jindy ticho šlábeček či intrikán,
2: jednou si lhář a jindy fér, jednou máš lásku bez hranic, jednou máš masku, zítra nic.
3: Tak si to žádný.

0: jen svoje jevišťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak.
1: Někdy si zlej, a jindy přímo fantastický sympatiák.
0: Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srab a špína chlap.

0: prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér.
1: V tom světě her poznáte sám upřímný cit i podlou lest.
0: A lidskou závist.

0: tváří zrcadlem líp.
1: Jen pozor, prosím, nerozbít.
2: Jsem Otelo, a co jste vy pánové žárliví?
3: Jsem Harpagon, a co si ty, když jenom svoje prachy znáš?
1: Hercova tvář, to není lež, dobře tě zná, a jestli chci...

0: Z rozhlasového studia přeje dobrý večer Dušan Klein. Doufám, že teď udělám radost všem, kteří mají rádi záhady, tajemství a hádanky a snaží se jim přijít na kloub. Připravili jsme pro vás cyklus Hříchy pro posluchače rozhlasu, který dnes zahájíme z brusu novým kriminálním příběhem. Jeho konec nechám po nějaký čas otevřený, abyste si mohli zahrát na detektivy. Vždycky v okamžiku, kdy budou vyjeveny všechny potřebné indicie, vyprávění zastavím a na vás už bude, abyste telefonicky odpověděli na některou z klasických detektivních hádanek. Kdo, jak nebo proč?
1: Tak přesně takto se ozýval Dušan Klein nejprve v televizi a následně i v rozhlase při vysílání detektivního seriálu Hříchy pro posluchače rozhlasu. A milí posluchači, je tady tedy další díl mého, doufám, oblíbeného seriálu Hvězdy Ondřeje Kepky, který připravuji společně s kolegou moderátorem a zvukařem Lukášem Berným a dramaturgyní Kateřinou Radvanovou. Úvodní píseň v podání Václava Postráneckého a Viktora Prajze tradičně uvedla dnešní pokračování, ale trochu netradičně bude hlavním hrdinou našeho dnešního vyprávění nikoli herec, ale režisér. Režisér, který ale měl velmi rád herce a sám byl i kdysi hercem. Režisér, který měl oba dva, jak Václava Postráneckého, tak Viktora Prajze, ve velké oblibě a často je do svých filmů obsazoval. Mistr detektivky, ale také komedie, malý, velký režisér Dušan Klein, pedagog pražské FAMU, a myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu skvělý člověk. Měl jsem to štěstí, že jsem pana režiséra měl 4 roky jako vedoucího ročníku na pražské FAMU. A tak mám velkou radost, že mu mohu tento díl pořadu Českého rozhlasu věnovat. Málo kdy se stává, že kvalitní profesionál je zároveň dobrým učitelem. A takovým byl právě Dušan Klein. V době, kdy nás učil, byl na vrcholu svých tvůrčích sil, šel z projektu do projektu a tak jsme měli úžasnou možnost ho nejen poslouchat při přednáškách na pražské filmové fakultě, ale především za ním jezdit do studií, na exteriéry, takzvaně na plac, pozorovat ho při práci, často i rozebírat různé situace, záběry, povídat si o hereckém obsazení, povídat si o smyslu filmu, o tom, jaký by měl být režisér, co je důležité a co není. A tak nějak trochu vedle toho jsme se dozvídali i jeho velmi silný životní příběh. Moje první setkání s režisérem Kleinem nastalo už před studií na FAMU. Nikdy jsem pana režiséra nezažil jako dětský ani jako chlapecký herec, ale v tu chvíli jsem měl možnost mu promítnout svůj možná první nerodinný film, tedy nechci říct přímo profesionální, Vltava 89, který jsem natočil jako student herectví na pražské DAMU. Byla to reportáž z našeho vodáckého putování. Pan Klein vydržel 2x25 minut projekce, ještě jsem promítal ze staré analogové filmové osmičky a hodnocení začal tak, jak bývalo jeho zvykem, pozitivně. Řekl, že je to úžasné a že vlastně umím to, co se učí v prvním ročníku na FAMU. Patřičně jsem spichl a těšil jsem se na další pochvalu. Ta však už nenastala. Nastala série drtivé kritiky a rozboru všeho toho, co se mi ve filmu nepodařilo. Přesto však, i když se jednalo o zdrcující kritiku, v tom byl vždy kousek naděje, kousek podpory, kousek něčeho, co potřebuje každý mladý člověk k tomu, aby se dokázal dále rozvíjet. Na poprvé jsem se na FAMU nedostal, ale další rok se to podařilo, právě do ročníku Dušana Kleina. Všichni jsme na něm obdivovali především to, že dokáže být rozumný, klidný a že s ním probíhá práce vždy ve velké pohodě.

0: Jedna z titulních písní Kleinových básníků. Ano, asi nejznámější série režisera Kleina. Je to sextalogie o básnících. První díl vznikl v roce 1982 a šestý v roce 2016. 34 let, kdy hlavní představitelé stárli v celovečerních filmech stále ve stejném obsazení. Je to světový unikát. Ano, milí posluchači, opravdu světový unikát. Například Harry Potter se odehrává jen během 10 let a jiné série, například James Bond, tam se zase představitelé střídají. Autorem námětu byl spisovatel a lékař Ladislav Pecháček, který využil své zkušenosti z medicíny. A Dušan Klein, ten zase znal svět filmu. Hlavní postavy začínají jako středoškoláci a v dalších dílech potom studují právě tyto obory. Více nám poví syn režiséra Kleina David Klein a manželka pana režiséra Silva Kleinová. Rozhovor jsme natočili speciálně pro dnešní pořad.
1: První básnici vlastně vznikly tak, že, jak to vypráví táta, že byl na filmovém festivalu humoru v Novém Městě nad Metují.
2: Ano, ano.
1: A tam byl předsedou té komise a vysílali se ty, nebo promítali se ty komedie, jedna, druhá, třetí, a nikdo moc se nesmá. Nebyli nějak úplně povedený a vždycky se koukli na tátu a táta říkal, já za to nemůžu, až já něco natočím, tak mě kritizujte, ale já za to nemůžu, že se to třeba zrovna není úplně vtipný. On říkal, tak proč něco nenatočíte? On říkal, já nemám materiál. Nevím, jak se to jmenilo dřív, ale starosta Nového Města nad Metují říkal, no my tady máme jako knížku pana doktora Pecháčka, jmenuje se Amatéři a je to hrozně hezký, vtipný čtení. Tak to táto vydal a táta svou večer přečet na hotelu a hned volal Pecháčkovi, že bych to chtěl natočit. A tím vznikly básnice.
0: A oni vlastně na začátku jsou...
1: To jsou jenom v té škole. Takže jsou, jo, to je ta maturita. A pak, když to bylo úspěšný, tak říkali, co dál. Tak téma bylo, že prostě, co znají oba dva, zná doktor Pecháček i táta, zná filmovou branži a medicínu. Takže Candy šel na FAMU a Štěpnáče na medicínu. Hmm. A tam už se používaly i věci, které byly od mýho bráchy, který už studoval v té době medicínu.
3: Hlavně, že ty kartičky.
1: Přesně je, tak. No, takže tam v těch básníkách jsou, jak Štěpán se učí, dělá praxi v nemocnici a učí se tam, má kyslík v nose, bombu a hadičku a učí se a má kartičky v ruce se vším malovaným. Tak to jsou originál kartičky, z kterých vytvořila, z toho se učil brácha. Hmm. Mm-hmm. Jo, nebo ty skripta, jak je tam poškrtnutý úplně všechno různě barevně, který docent chce tohle a profesor chce tohle a ty skripta se otevřely tam všechny barvy, všechno potržený. Mm-hmm. Tak to je originál skriptu od bráchy. Mm-hmm. No, takže trošku to ovlivnil hlavně brácha, ale plumicí je z doktora Pecháčka, mm-hmm. protože je doktor. Že?
3: No, totiž jak měli být ty básnici, tak jsme neměli obsazení. Mm-hmm. Tak jsem říkala Dušanovi, jdi na konzervatoř, možná, že tam někoho najdeš, tak on pozval k nám toho Candyho a Kříže, vlastně toho Matáska k nám. No, no a Pavel přišel a jak máme ty stolečky, to jsou takový brklavy, tak on malým přepad přes ten. Já říkám, tak jste už přijatej.
1: Ono je to tak, že maminka vlastně nastínila situaci, která tady byla praxí, že maminka hodně zákulisně ovlivnila celý natáčení každého filmu.
2: No, jo, to číslo,
1: jo, takže čistila. Měli jsme, takže to jsem si neuvědomil a je to pravda, že táta v určitých chvílích nerozhodnosti nebo něčeho, co
3: hlavně
1: věděl...
3: Hlavně ženský neuměl obsadit, co jsem mu musela radit.
1: Přesně, jako chtěl vědět názor, tak maminka byla velký poradní hlas. Mm-hmm. A hodně ovlivnila věci a hodně i právě to obsazení těch herců. Takže jo, hlavně hereček.
2: Takže kardinál Richelieu.
1: Jo, jo, je to prostě taková černá eminence.
3: Synopsi, nebo prostě si to napsat. První jsem to musela číst já, aby řekla, jestli jsem tomu trochu rozuměla, nebo co mi na tom vadí. To jsem mu musela vždycky říct.
1: Takže tam byla velká spolupráce a proto i na básníkách je poděkovat mamince za spolupráci.
2: Jo, přímo v titulka.
1: No, myslím, že i Pavel Hubroval trošku jako svýho druhého tátu. Vzniklo to tak, jak říká maminka, bylo výběrové řízení, bylo pár jako kandidátů a tátovi se tyhle ty dva nejvíc líbily, jako Matásek s křížem. A pozval ho sem a maminka udělala chlebíčky a oni se tady sedli, byli nervózní, že jo, táta byl svým pracovním stolem.
2: Oni
1: si sedli tam u toho, u těch vratkých stolečků, maminka přinesla chlebíčky a oni chtěli poděkovat, tak oba vstali a ty to vrhli a celý ty chlebíčky vylítly na zem. A táta říkal, tak už nemusíte nic říkat, jste přijatý. Takže takhle to vzniklo takový jako větší přátelství mezi Pavlem Křížem a tátou.
3: Pavel jsem potřeboval jen... takhle přesně, jak ty kluci jsou, jak začátku
1: v tom
3: gymnáziu, že jo, jak schodili tu sochu, teda
1: tu kostru,
3: tu kostru že jsou takový neohrabání, že no.
1: Pavel Kříž vlastně jsem jezdil i se svojí první ženou z Ameriky, takže jsme ji poznali i s jejím synem a ona pak zemřela a vlastně Pavel tady byl i s jako současnou ženou, takže když tady ta Čulda byl, tak nás navštěvoval.
0: Čím to bylo, že ho tak měli rádi herci? Protože s kým člověk mluví, tak herci, kdo s ním točil, tak ho měl rád, a kdo s ním netočil, tak s ním chtěl točit.
3: A to je jeho přístup. On vždycky prostě vyslechnul, on nenařizoval, nejdřív vyslechnul a pak poradil.
1: Já si myslím, že to je to jeho přirozeností, že on se choval úplně stejně k nám. I proto jsme ho měli strašně rádi, protože myslím si, že prostě ty herci ho mají rádi, no, měli rádi z toho důvodu, že nikdy se nad těma nepovyšoval.
3: No, jako táta k ním chodil.
1: Že jim chtěl upřímně pomoct v tom procesu tvorby toho díla. A měli němu naprostou důvěru, že de facto tátovi by se kdokoliv z těch herců mohl svěřit s čímkoliv a věděl by, že je to košer.
2: Jo.
1: A táta takhle vyzařoval ze sebe tu krásu toho člověka, kterým jako krásným člověkem byl. A prostě vždycky má na něho tuhletu vzpomínku, to, že člověk chce být vedle něho. Člověk chce být vedle krásného člověka. Jo, a vcucnout trošku tu atmosféru nebo tu vůni toho člověka, duševní vůni do sebe, abys to mohl vzít do svého života. A to myslím, že plno těch herců, když jsem pracoval, tak tohle to vycítilo a chtěli být s ním. A on s tátou byla i velká sranda. On neskazil žádnou legraci a říkám, nikdy vlastně na nikoho neřval. A když už zvýšil hlas, tak všichni začali poslouchat, protože nechtěli, aby se zvýšil ten hlas. Takže myslím si, že z něho se vyzařovalo něco, taková nějaká vnitřní síla, nějaká krásná energie, kde ten člověk v tomto prostředí chce být.
0: V rozhlasovém seriálu Moji milí básníci, který se věnoval poezii z různých pohledů, si Gabriela Vránová pozvala jako svého hosta autora předlohy básníku, spisovatele Ladislava Pecháčka, který byl autorem veršů, které Pavel Kříž ve filmech recitoval svým láskám. Dušan Klein byl při natáčení tohoto rozhlasového pořadu nemocný a tak mohl do studia jen telefonovat.
4: Nazdar, Ladíku, já tě zdravím před ušima posluchačů. Chtěl bych ti připomenout, že my oba dva patříme ke generaci, která vyrůstala na poezii, žila s ní a poezie byla naším prvním prostředkem v pubertě, kdy jsme se střetávali s mládím, našimi protějšky. A v tom též duchu já jsem vychovával své dva syny, ty svoji dceru a syna. A pak, když jsem se setkal s svojí knížkou, jak svět přichází o básníky, anebo amatéři, tak jsem byl okouzlen právě proto, že mi to připomínáme poetické mládí, kdy jsem taky psal veršíky, a zároveň trošinku i mládí mých synů. A byl jsem rád, že jsme se mohli spolu setkat, film podle této knížky natočit a pak pokračovat v dalších čtyřech vyprávěních. A jsem rád, že ty veršíky, které ty si napsala, dal do úst Štěpánovi, okouzlili a okouzlují dodnes mladé i starší diváky. Jak vím, tak vedle tebe sedí Gabinka Vránová, tu tak teď zdravím, protože taky patří do naší generace, i když vypadá mnohem mladší. Ona je známá tím obrovským vztahem, krásným vztahem k poezii a svůj verši dodnes roznáší radost posluchačům i divákům. Takže Gabinko, zdravím.
5: Děkuji, Dušane. Udělal jsi mi radost.
6: No, málem jsi mě rozplakal, děkuju. A buď hodně zdrav.
7: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno

0: Já vím, že ve vašich básnicích jsou také verše, vaše verše, které jste vložil do úst svým hrdinům, nebo svému hrdinovi.
1: Mě zajímalo, jestli to ještě dneska funguje.
0: Mm-hmm.
1: Jestli když tedy ten hoch říká dívce verše, jestli to vůbec je možný.
0: Ano, chápu.
1: Protože
0: vás.
1: Já jsem to psal, už mi bylo 40 a říkal jsem tak, co já vím o nich, že
0: ano.
1: Vypadají takový jako oprsklí, že jim je všechno jedno. No a když vlastně on pak ten Pavel Kříž alias Štěpán říká, namaluju tvoje ruce dvě štěrky na opucané, to kino stichlo, že jo, a ty holky si říkali, to bych chtěla taky. A v tom okamžiku já jsem věděl, že to zabere asi na každou generaci.
0: Moc mě těšíte, protože já s vámi absolutně souhlasím, já si to myslím.
1: Když jsme psali poslední, nebo jsem psal poslední pátý díl, tak uplynulo 20 let od prvního a 12 let od posledního čtvrtého dílu. A já jsem říkal, tomu hrdinovi je 40 let a ta jeho, to je mladá holka.
0: Ano.
1: Může ten 40-letý chlap krmit tedy budku takový mladý holce verši? Ono to fungovalo taky. On to sice nevykládal, ten Pavel, a to udělal šikovně, že ona si to četla, on ji to napsal. Takže tím jsme vyklouzli z té trapné situace, ale slečna Badinková, Michala Badinková, pak říkala, no tohle mi někdo říct, tak jsem jeho. Já jsem říkal, no vida. Ono to funguje pořád. No a to byly ty verše, polož mi ruku do klína, zavři oči, někdy tak všechno začíná a někdy končí. Ale vy jste něco chtěla přečíst, já nebudu číst ty verše, které říkal Pavel Kříž líp než já. Mám kameru až z Paříže. Ten, kdo ji nemá, neví, že chce to jen trochu cviku a stojánek a kliku. Aby se růže rozvila a ráno padla rosa a kovářova kobila začala chodit bosa a dva milenci z mramoru se mohli začít líbat a svět dolů a nahoru se nepřestával hýbat, jen mít kameru z Paříže. Ten, kdo ji nemá, neví, že chce to jen trochu cviku a stojánek a kliku. Olé! Ještě jednou, takový povzdechnutí. Muže po 60. Chcete?
0: Ano.
1: V Sudetech, 2 roky po válce, v koutě zarostlého dvora, hráli jsme si na doktora s dvojčaty Krejčovými. Nikdy v životě už jsem pak nikoho neprohlížel s takovým zájmem. Kde jste, holky?

0: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: V pořadu Nevinný dotazník Radka Brzobohatého vzpomíná Dušan Klein na své dětství, které opravdu neměl radostné. Je zajímavé, že nám během našeho studia příliš o své bývalé rodině nevyprávěl, a když tak jen v náznacích. A dlouho se vyhýbal tématu druhé světové války i ve svých filmech.
3: Tak já jsem měl to štěstí nebo neštěstí, já nevím, jak to říct, že jsem se narodil v roce 39 v židovské rodině, jak se říká, Kleine, vy jste si uměli vybrat. A byl jsem do 3 let v Michalovcích, teprve pak už hrozil odsun židů do koncentráku, tak jsme se schovávali v Nízkých Tatrách u jednoho sedláka a i tam hrozilo nebezpečí prozrazení, takže nás tatínek ukryl, my jsme byli ještě já a moji dva bráchové, jsme byli ukryti v katolickém klášteře pro sirotky, což byla taková zvláštní situace, že najednou jsem musel přijat jinou identitu a jiný způsob chování, zatímco my jako židovské děti jsme třeba chodili do synagogy, kde se musela být pokrytá hlava, tak v katolickém klášteře musel naopak člověk tu čepici sundat. Byli jsme pod jinými jmény, čili to bylo všechno složitý a pak z okolností konec války jsem prožil již v Terezíně. Až do konce války a z 15 000 dětí, co tam byli, se zachránilo 100 a mezi nimi jsme byli i my 3 kluci, takže to je takový smutnější dětství, ale už je to za námi.
4: Prosím tě, jak se dostal vůbec prvně k filmu Páč? Člověk si tě pamatuje samozřejmě jenom jako kolega z práce a jako kamarád u vína a v různých situacích zvláštních, krásných, ale tak jako dětská hvězda československého filmu.
3: Ano, já jsem měl to štěstí.
4: A to pro mě ještě jenom, Dušánko, že ti do toho skáču. Jako pěvecká hvězda.
3: To taky bylo, no. Bylo, abys nechtěl po mně, abych zpíval.
4: No to budu chtít.
3: Já jsem měl to štěstí tím, že jsem byl jako dítě zvyklý být sám, bez rodičů, takže jsem se neostýchal, byl jsem takový průbojnej a měl jsem dokonce hezký hlas, aspoň to říkali, takže jsem podobné písničky, ale ve slovenštině a dokonce v ruštině zpíval v bratislavském rozhlase. A dokonce jsem pro jeden slovenský film jako 10letý chlapec naspíval titulkovou píseň ve filmu Lazy sa pohli. To byla taková halekačka.
4: Halekačka, no tak za halekej, no.
3: Ne, to já už to nemůžu, to bylo, jen si pamatuju, hej, ponáhlaj sa, šuhaj z hory a vorovej.
4: No víš,
3: a tak dále,
4: no krásně. No.
3: A tehdy v roce 52 chystal režisér Jiří Weiss film Můj přítel Fabian a hledal po celé Československé republice cikánského představitele hlavní roli a byl taky na Slovensku v Bratislavě a tam mu doporučili, že tam v rozhlase občas zpívá takovej černovlasej, černoukatej chlapeček, tak mě pozval na zkoušky do Prahy na Barrandov a já jsem tu roli dostal. Tatínka mi hrál Otalackovič. Ano. A režisér Weiss mě ubytoval z Otou v hotelu Palac, abychom si na sebe zvykali jako otec se synem. A Ota byl v té době takovém tom bujném rozletu mladistvého věku. Takže jak jsme tam bydleli spolu na pokoji, tak občas tam spal i někdo jiný, jiného pohlaví. A já v těch 12 letech samozřejmě jsem se díval, co se tam děje za podivné věci na ty protější posteli a nemohl jsem usnout a druhý den, když se točilo, tak kameraman Pečenka chodil kolem mě a říkal, režisére, vy jste říkal, že ten chlapec má velký oči, že on na něj ani nevidí. Tak pak mu to holky ze štábu řekli, proč nevidím, tak mě vzal k sobě. Bydlel jsem u režiséra Weissa, to byla taková osobnost veliká, která mě ovlivnila natolik, že jsem se rozhodl do budoucna být u kamery, ale ne před ní, ale za kamerou. Tam bylo kouzelné, že tam chodili výtvarníci, spisovatelé, hudební skladatelé. A já jsem byl překvapený, že tam žil člověk, který napsal tolik knížek, protože jsem měl knihovnu a já jsem měl představu, že každý spisovatel, který napíše něco, že už musí být dávno mrtvej. A najednou on tam seděl živej, u stolu povídal, na stěně visel obraz Franty Tichého a Franta Tichý tam seděl ze sklenkou vína a živej, takže to mě tak okouzlilo toho prostředí a těch krásných hovorů, že jsem si řekl, ano, chci být režisérem.

0: Dušan Klein stále hledal nové filmové postupy. Například v detektivce Dáma ví, kdy má přijít, použil jako jeden z prvních v České televizi dvě stříhané ruční kamery. Příběh s Pavlem Zedníčkem a Eduardem Cupákem tak vynikl úžasnou autenticitou. Mezi nejlepší filmy patří bezesporu tragikomedie Vážení přátelé, ano, s Milanem Lasicou a Janou Hlaváčovou. Film, který velmi otevřeně kritizoval poměry v předrevolučním Československu, měl ale premiéru těsně před revolucí. Během sametových dní se objevily plakáty demonstrujících s nápisem Vážení přátelé, ano, které parafrázovaly tento film. Ale bohužel následně už diváci řešili jiné problémy a těšili se ze znovu objevených zakázaných autorů. Film, který ale nikdy nezestárne a je bezesporu vrcholným kouskem režisera Kleina, jsou Dobří holuby se vracejí. Úžasné obsazení. V čele s Vladimírem Menčíkem, Rudolfem Hrušinským, Mariánem Labudou, ale také Petrem Čepkem, Josefem Somrem, Milanem Kňažkem, Luďkem Kopřivou, Miroslavem Macháčkem a plejádou dalších nejjasnějších hvězd českého hereckého nebe.
1: Ať se poblíju, jen když se napiju.
2: Dobrý, u nás se zase říkalo, lepší napitej, nežli zabitej.
3: Kde je Muclinger?
1: Ale se mnou žádnej Muclinger nepřijel.
3: Já se jmenuji Okrouhlický, ale říkají mi táta, máma. Tak kde je ten Muclinger?
1: Znám plno uvědomělých, co pijou jako duhy, pane Okrouhlický, ale žádnýho Muclingera neznám.
3: Ty neznáš Láďu Muclingera? Toho slavního špilmachra s dělovou ránou a milimetrovou přihrávkou? Co pak nečteš noviny?
1: Noviny nemají jenom zadní stránku, pane Okrouhlický.
3: Táto, mámo, žádnej Okrouhlický. No, zvykneš si.
1: Milý stričku, píšu ti hned po příjezdu do lázní. Cesta byla dobrá, přijali mě hezky. Sanatorium je moderní, dobře vybavené, pokoje dvoulůžkové, se vším komfortem.
4: Tady se nekouří. Jakmile podepíšete léčebný řád, budou vám za podobné přestupky uděleny černé body. A jeden černý bod ruší dva červené.
1: To jsou podivné počty.
4: Proč myslíte? Při poměru jedna k jedné byste si zakouřil, pak byste vzorně ustlal a skóre by se nezměnilo. Trest by přestal být trestem. Za odmlouvání vám připisují tři černé body. To je celkem pět. Jak pak stavíme košťata, pane Čtvrtečka?
5: Klupama nahoru.
4: No vidíte, tři černé body.
5: Není mi jasný, za co dostal pan Čtvrtečka černý bod. To koště stálo správně.
4: Známe se už dlouho, pane Čtvrtečka. Vidíte.
5: Ano, dlouho, pane hlavní ošetřovateli.
4: A ještě dlouho se znát budeme. Řekněte mi upřímně, jak stálo to koště, když jsem přišel?
5: Chlupama dolů.
4: No.
5: Pane Čtvrtečka, mám nápad. Představte si, jak bude masákr řádit. Ten hajzlík v bílejch keckách, ten psycholog samou, který je línej něco pořádného dělat. Jsme přece chlapí, máme svoji hrdost. Co pak jste z něj úplně zblbnul? Ani pitomí koště nepostavíte, jak se vám zachce. Pane Čtvrtečka, dělejte už konečně něco, k čemu jste se sám rozhodl. Alespoň jedno jediný posraný košťátko otočte!

0: jsem mohl podle námětu Dušana Kleina natočit rozhlasový osmidílný seriál Hříchy pro posluchače rozhlasu, který volně navazoval na dvě série televizních detektivek pana Kleina. Dokonce jsem si v seriálu i zahrál mladého vyšetřovatele Pechara. A když se k vysílání seriálu schylovalo, byli jsme Alešem Cibulkou pozváni do známého pořadu Tobogán. Režisér Klein zde hovořil o svém vztahu k detektivnímu žánru.
1: Pane režisére, když se člověk podívá na vaší filmografii, vy jste vyloženě odborník na veškeré detektivky, pokud pominu tedy seriály, o kterých jsme mluvili, Sázka na třináctku, Případ mrtvých spolužáků, Případ mrtvého muže, Zatykač na královnu, jeden z nich je vrah. To je filmografie, dejme tomu, ze 70. let a pak jako když utne, jste začal točit Veselohry. Kdy nastal ten zlom? Už jste si řekli, dost bylo mrtvol?
2: Já bych řekl, že zlom nastal už v okamžiku, kdy jsem se vrhl na detektivky. To byla 70. léta,
1: ano.
2: Kdy se požadovaly takzvaná společenská dramata, jako je Atomová katedrála a podobné. Filmy na výročí strany a vlády. Tak tehdy jsem se rychle vrhl na detektivky, to byl takový jakoby únik, abych nemusel dělat ta společenská dramata.
1: Ano, proto jste natočil třeba film Jeden z nich je vrah. Ano, abyste se vyjádřili jinak.
2: Ano, vrah byl první film z té série kriminálních filmů, který mají zajímavé pokračování v tom, že v tom filmu na konci, jak je divák zvyklý, že rameno spravedlnosti, ruka dopadne na rameno spravedlnosti a řekne, vy jste vrahem, tak tady film končí a ten Adam Jira říká, jeden z nich je vrah, já nevím, který. To si neumíte představit těch tisíce dopisů. Já budu mluvit jenom pár z prostých slov, vysláme dopoledne.
1: Ano, jen několik jich řekněte.
2: Vy idioté, vy blázne a tak dále, to jsou samé tečky. Tak kdo je tím vrahem? Takže od té doby jsem se snažil, aby každý film nebo televizní film končil tím, že divák se dozví, kdo to je.
1: Já zrovna nedávno, tenhle ten týden, možná jste se taky dívali, Sázka na třináctku, můj oblíbený film. A já už se dívám jenom na konec. Mně stačí, jak tam stojí Rudolf Hrušínský, kouří a ten vyšetřovatel Jaroslav Satoranský se ptá, kde jsou ty peníze a on tak jenom pan Hrušínský vyfoukne a řekne, sedíte na nich. Jo, a on pak zvedne ten otoman a tam jsou ty prachy. To se mi líbí.
2: Tam mělo být 5 milionů korun a v té době neexistoval Xerox, takže jsme museli si skutečně půjčit peníze z banky. Tam leželi v tom gauči dva příslušníci SNB, že samopalí hlídali, protože to byla skutečně částka nevídaná. A my jsme tehdy použili tu sázenku, kterou Hrušínský vypsal, sázka na třináctku, a podali jsme ji. A byl to největší mejdan v dějinách Barrandova, protože jsme vyhrali druhou cenu.
1: Počkejte, to je historka vytvořená po letech, nebo je to pravda?
2: Ne, ne, je to fakt, pravda, jo? Je to pravda. Všichni, co na tom dělali, tak si pamatují, kolik jsme toho vypili.
1: Myslím, že už si to právě nepamatujou. Ale když jste mluvil o tom, že jste si půjčili těch 5 milionů, já se teď dívám na tu filmografii, vy jste po té Sázce na třináctku, což je vlastně poslední detektivka, několik let netočil. Čili nevraceli jste všechno? Něco tak jako ulpělo, že pan režisér si řekl, to je pěkná pětistovka.
2: Ale točil, ale vy máte mezery ve vzdělání, Aleši. Točil jsem ještě Kam nikdo nesmí, Město nic neví.
1: A já vím, no, ale tak se mi to tak hodilo, no, teď se mi to zkazil, tu vaší filmografii. Vy znáte, no, jsou režiséři, kteří už si nespomenou, co kdy natočili.
2: Já si taky nespomenu.
1: No, teď jste dokázal.
2: Já si vzpomenu vždycky, když dostanu vyúčtování z Dilie.
3: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Co pak tady hledáme, milej zlatý? A myslíte, že to můžete dokázat?
6: Můžu, pane Weiss. I když z toho žádnou radost nemám. Ten včerejší muž se vám volal o víře paní Čurdové. To jste přehnal. Zjistil jsem si, že vám na tohle číslo včera z Prahy nikdo nevolal.

0: Jo, vidíte, ta sázka na 13 vám vyšla. Co to je? Ty si to vemce. Vyhrál jste čtvrtou. Bez švindlu. Tyhle jsou čistý.
1: Ty špinavý?
0: Sedíte na nich, milej zlatý.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň. Ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

0: hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil stovky rolí.
1: Jedinečný Rudolf Hrušinský jako interpret známé písně Šel jsem světem. Předtím společně s Jaroslavem Satoranským ve filmu Sázka na třináctku. Dušan Klein byl znalcem detektivního žánru. Z pozdější televizní tvorby připomeňme Příběh kriminálního rady se Sašou Rašilovem a Luďkem Munzarem v hlavních rolích. Dokázal vystavit příběh, ale zároveň prokreslit všechny postavy. Příběhy se odehrávaly také naprosto přirozeně. A tak doufám, že i v rozhlasové verzi jeho hříchů jsme mu jeho námět neskazili. Měl jsem radost, že se nám podařilo dát dohromady skvělé herecké obsazení. Jiří Štěpnička, Otakar Brousek, Gabriela Vránová, Jiří Dvořák, Aleš Cibulka, Jan Čenský, v hlavní roli Dana Černá a také Dušan Klein.
2: Český rozhlas 2 Praha uvádí seriál Hříchy pro posluchače rozhlasu. Podle námětu Dušana Kleina napsal Roman Kopřivík. Dramaturgie Jitka Škápíková a Jiří Hubička. Zvuk Milan Křivohlavý, záznam a střih Naďa Culková, hudba Emil Viglický, režie Ondřej Kepka. V roli Denisy Králové Dana Černá. Díl 7. Smrt krásné manekýny.
3: Milí posluchači a fandové detektivní hry, dovolte, abych vás pozval k poslechu dalšího dílu cyklu kriminálních příběhů Hříchy pro posluchače rozhlasu. Jak mnozí z vás vědí, naše příběhy jsou klasickými detektivkami, které v určitém okamžiku, když jsou vyjeveny všechny indicie, zastavím. A to je příležitost pro vás, detektivy amatéry, abyste nám zavolali své řešení kriminálního případu. Tedy se soustřeďte, právě začínáme.
4: Modely dnešní módní přehlídky pocházejí z dílny věhlasného Omara Safira. V jejich orientální fantazii, čerpající z tisícileté tradice, je ukrytý ideál krásy,
5: Radku.
4: Němuž směřujeme a
5: tak
4: kterého Radku. Stále toužíme dosáhnout.
5: Když už si tady, tak aspoň předstírej, že tě ty ideály krásy zajímají.
6: Náhodou, nemusím nic předstírat. Já se tady mám na co koukat, teda... Kdyby na tom byly jenom plavky, bylo by to zajímavější.
5: Jsi hroznej.
7: Ale slečno, Deniso, co tady děláte?
5: Dobrý den, pane vrchní komisaři.
7: Dobrý den. Snad tu nejste pracovně. Musím přiznat, že to je příjemné překvapení. Myslel jsem, že vás nezajímá nic Sára jiného, než mrtvoly.
5: A jak víte, že jsem přišla kvůli práci? No. Že by nějaká vaše detektivní intuice?
7: Máte v ruce magnetofon, vedle vás sedí kolega s foťákem.
5: No jo, vlastně, to je pravda.
8: Dobrý večer. A co tady děláte vy, pane vrchní komisaři?
7: Sleduji módní trendy. Co pak to na mě není poznat, pane Pšeničko?
5: To já jsem tady čistě ze zištných důvodů. Paní Dvorská, manažerka tohoto salonu, mi slíbila, že když udělám tuhle reportáž, dostanu slevu na model, který si vyberu.
8: Vypadá to, že jenom já vůbec nevím, proč jsem vlastně tady.
5: Přece proto, aby ses taky někdy dostal do lepší společnosti, ne?
8: Aha.
5: No ne. Támhle je jedna moje známá.
8: Která?
5: Věra Skalníková.
4: Slečna Jana předvádí volné vycházkové šaty, doplněné zdobeným plédem. Jak vidíte na tomto modelu, Salon Orient pamatuje i na zákaznice, které nemají zcela ideální míry.
9: Obal? Nebo to, co je pod ní?
10: Tak Věro, nezačínej zase.
9: Já jenom, jestli by ti takhle lezly oči z důlku, kdybych si to oblíkla já.
11: Pardon, neruším, jenom tě pozdravím. Věro!
9: Deniso, Deniso, ty potvoro. Jak to, že vypadáš pořád stejně? Neviděla jsem tě 8 let.
11: Pořád stejně, milá. A vy asi budete ten slavný manžel, že?
10: Marcel Skalník, slečno. Jako manžel jsem se ovšem moc neprostavil.
9: Tohle je Denisa Králová, Marceli. Seděli jsme u jednoho stolu v redakci. Co to vlastně bylo za noviny?
11: Ale Tomáš Fuk, z tebe je prej paní nakladatelka, že? A já dělám v rádiu. Radek, můj kolega fotograf.
12: Dobrý den, Pšenička, těší mě. Mám na starosti internetovou prezentaci.
11: A tady s panem vrchním komisařem jsme se tu potkali náhodou.
10: Vrchní komisař zkoumal není nikde náhodou, vidíte, komisař.
11: Cože, vy se znáte?
7: Ovšem, mistr Skálník píše výborné detektivky.
10: A pan vrchní komisař je žijet, tak se k němu občas chodím radit.
4: Náš model René vám chce připomenout, že moderní výtvarný výraz může zbavit strnulého stereotypu i pánský šatník.

očí, když se valí příval, nežli dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, nežli zvedneš své obočí, když si

teď limonády? A proč nám už nestačí, že je náš cit vůbec živ?

0: Rád bych režisérovi Kleinovi poděkoval za krásné filmy, které pro nás připravil, a za jeho vlídný lidský přístup. A ještě než zazní titulková píseň z jeho básníků v podání Pavla Kříže a Michaely Badinkové, dáme úplně na závěr slovo rodině. Syn, lékař David Klein a manželka pana režiséra Silva Kleinová.
1: Táta byl úžasný v tom, že nebyl to jakoby jenom táta, a byl to kamarád. Bylo to skvělý v tom, že člověk si s tím mohl povídat o čemkoliv. Vždycky si našel čas pro nás a vlastně jsme se mu mohli svěřit s jakýmakoliv problémem, co jsme měli. A pro tátu práce byla strašně důležitá, ale jak říkala maminka správně, tak bez rodiny myslím, že by nebyl tak úspěšný režisér. Tím, že měla takové zázemí, že mu maminka dělala zázemí, jako dělala, tak mohl se věnovat té práci, a tím, že měl doma ten svůj klid, tak z toho pak mohl čerpat tu energii, a která myslím, že v těch filmech vidět.
0: Jezdili jste společně třeba na nějaké dovolené nebo na nějaké prázdniny, nebo byl táta, jako, já si ho nedovedu moc jako cestovatele představit totiž.
1: No jasně, táta moc jako cestovatel není, jako, stejně jako Karel Poláček, kdy příroda je krásná z okna kavárny.
2: No, no.
1: Takže to myslím, že platilo u táty hodně. Na druhou stranu s náma jezdil na výlety, já si pamatuju, jeden teď, co mi vybavil se výlet, jsme jeli do Průhonic, tak jsme tam šli projít, a s tátou jsem hrál fotbal, ač táta nevypadá, tak hrál se mnou i tenis, i fotbal, volejbal jsme hráli.
3: No.
1: Prostě, že byl jako i talentovaný, i když jako malým vzrůstem, tak jako fungoval velice dobře.
3: Vždycky,
1: takže
3: no.
1: To jsme měli, a ten výlet v té Průhonici byl taky krásný, protože jsme tam šli do takové restaurace. Vždycky totiž každý výlet končil nějakou kulinářskou specialitkou, takže máme dobrý vztah jídlu díky tátovi, protože vždycky to muselo končit něčím i vonavým. A pamatuju si, v těch Průhonicích jsme si dali svíčkovou se zvěřinou, a přišla ta číšnice, si říká, toho jsem střelila já ráno, takže kdybyste našli broky, tak se nalakněte. A do dneška si to pamatuju, protože já jsem úplně vyděšeně koukal na to jídlo a hledal jsem tam nějaký broky, táta se tomu smál, že? No ale prostě vždycky nějaký výlet končil vždycky něčím takhle krásný. Takže na výlety jsme jezdili, ne že by jsem byl státu nikdy postanem, to určitě ne, to jsme nebyli, ale snažil se nám dát i tu trošku té přírody, když tomu se tolik neinklinoval. Ale přes to léto jsme nejvíc trávili času na tom mém tenise.
3: Mm-hmm. On měl s klukama černou hodinku. Toho nikdo nesměl rušit vždycky. Já jsem nesměla ani přijít.
1: To je krásná věc, na to vzpomínám strašně rád, protože to už jsem se učil, a vždycky ten člověk, když se učí medicínu, tak se učí opravdu někdy hodiny a hodiny.
2: No ježiš, to jsou známý.
1: To jenom nechci jako tak zveličovat, ale je to těžší a člověk už nemohl. A tak já jsem řekl, mám, já jdu na černou hodinku za tátou, a táto seděl tak pracovně, já jsem se učil tady vedle v pokojíčku a viděl mě a říkal, tak si podsednu, tak jsme si sedli, zatáhli jsme závěsy, tu prostě mu říkali černá hodinka, a říkal, tak si vyber nějakou fajfčičku, tak jsem si vybral fajfku, naučil mě, jak s ní zacházet, i když nekouřím, ale jako předtím jsem to bral, jako, že to je prostě s tátou, nebo doutníčka jsme se zapálili, já teda táta ty fajfky. Pustili jsme si jazz a hodinu jsme mlčeli. Jenom jsme kouřili, poslouchali ten jazz a byli jsme spolu.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

tématem dnešních šlágrů od srdce je vzpomínka na Vladimíra Dvořáka, se kterým jsem začal úzce spolupracovat na populárních televizních seriálech Zpívá celá rodina a pozdějším televarieté. Mistr televizní zábavy, scénárista, konferenciér, ale také vynikající textař, to všechno byl Vladimír Dvořák. A my si dnes některé písničky s jeho texty a v podání známých zpěváků i zpívajících herců připomeneme. Přeju příjemný poslech.

Tak to byly tři texty Vladimíra Dvořáka, nesmrtelná píseň pro Kristýnku z hudební komedie 100 dukátů za Juana s hudbou Zdeňka Petra a v podání Jaroslava Satoranského. Poté Tereza Duchková přidala americký evergreen, který se v české verzi jmenuje Vzpomínky mě zůstanou a Karel Černoch nám naordinoval Prostý lék s hudbou Vlastimila Hály. Často se stávalo, že v televarieté mě Vladimír Dvořák zapojoval do jejich skečů, to znamená Jiřina Bohdalová a Vladimír. No a já jsem to odmítal, já jsem to nechtěl nikdy. No tak jsem se mu pomstil, že protože jsem věděl, že on nechce zpívat, takže si zaspíval s Karlem Gottem a s Jiřinou Bohdalovou Terčet, Bohdalová, Dvořák, Gott.

Tak to byla kapička štěstí z My Fair Lady. Zpívali Bohdalová, Dvořák a Gott. No a dále bude Voláre, Monika Absolonová, Dobrou noc, Valdemar Matuška, Rolníčky, dětský sbor se sbormistrem Jiřím Chválou.

Tolik další série písní s texty Vladimíra Dvořáka. Mnohé z těchto písniček zlidověly, ale třeba jen málo kdo ví, že jejich texty napsal právě Vladimír Dvořák. Písecký rodák, ročník 1925, který začal první texty k písničkám psát hned po osvobození, ty vůbec první zpívala skupina Lišáci, ale rozhodující na jeho textařské dráze byla samozřejmě spolupráce s orchestrem Karla Vlacha, jehož koncertní programy také uváděl a z nahrávek Vlachova orchestru týden co týden také sestavoval a uváděl vděčný rozhlasový pořad. Vladimír Dvořák zemřel na konci roku 1999 ve věku 74 let. Kdysi konferoval velice populární televizní pořad Zpívá celá rodina, stejně jako pozdější televarieté, a Moje kapela v programu doprovázela soutěžící. Ale když už jsem se předtím zmínil o pořadu Zpívá celá rodina, tak jsem si vzpomněl na takovou humornou historku. Dědeček přišel, že si zaspívá, že bude zpívat nevím jakou písničku, no a v tom vyběhl z televizního vozu Honza Štěpánek, zvukař, a říká, proč tak do toho hulíte, když toho dědka není vůbec slyšet. No tak jsme hráli o něco slaběji, ale pak zase přišla dcera, protože děda nespíval, musíte hrát nahlas, protože děda je hluchý.

Tak to byl Josef Zíma ve skladbě Čertví proč. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem.

Lásky mé v podání Ivety Simonové je vůbec poslední text, který Vladimír Dvořák napsal, a slovy této skladby se také definitivně uzavřela jeho mimořádně plodná a posluchačsky vděčná textařská éra. A po vzpomínce na Vladimíra Dvořáka a jeho textařské umění nás čekají orchestrální nahrávky mého orchestru z dílny Jaroslava Ješka.

Tak to byla malá ukázka z připravovaného CDčka nazvaného Hip žraje ježka. A směsí velkých českých hitů se budu pomalu loučit, abychom se společně na šlágry od srdce sešli zase příště. Samozřejmě opět na dvojce Českého rozhlasu. Mějte se hezky, těším se na vás, váš Václav Hipš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Nebude nás málo, koho v dětství přitahovaly detektivky, příběhy plné zvratů, podivných existencí, kriminálních činů a bystrých vyšetřovatelů. Vzpomínám si, že jsem v jejich zajetí prožila k nelibosti rodičů. Jako 11letá svůj první pobyt u moře. Skotačení ve vlnách střídalo dychtivé čtení paperbackového svazku skutečných případů, které se staly na území tehdejšího Československa. Dnes to mám, milí posluchači, jinak. V zájmu zachování klidných nervů se podobných příběhů straním, zatímco je hltají mé děti. Takže když jsem si na dovolenou k jejich překvapení vezla knihu drsných povídek prostoupených napětím, vynalézavými brutalitami a místy hodně černým humorem, upřímně žasly. Ovšem, příprava na rozhovor žádá své. Mým dnešním hostem je totiž spisovatel a scénárista, podepsaný například pod detektivními seriály Labyrint, Kriminálka Anděl, Hlava Medúzy, nebo pod pohádkami Korunní princ, Pravý rytíř či Princezna a půl království, Petr Hudský. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Taky jste tak náruživě hltal detektivky jako kluk?
1: Myslím, že ne. Já jsem náruživě hltal skoro všechno, ale zejména jsem hltal Vernovky, Májovky a měl jsem hrozně rád Mikulášovy Patálie a Boříkovy Lapálie. To byly takové knihy mého dětství.
0: Napíšete něco jako Boříkovy nebo Mikulášovy Patálie?
1: No, já jsem napsal kdysi jednu knihu o takových holkách na gymplu, takže jsem si tam trošku zúročil to dospívání. A v dětské knize o Teládku Popletovi se tak trošku relaxuju, co se týká těch dětských příběhů.
0: Tam byly vašimi spoluautorkami obě dcery, každá u jiného dílu. Ano. Jak si vaše spoluautorství představit? Jak to fungovalo?
1: Ono to začalo tím, že když byla Kája, což je ta starší, malička, chodila možná ještě ani ne do školky, tak já jsem si pro ní vymýšlel před spaním různé pohádky, jak už to bývá. A to jsou takové ty pohádky, jak moc nemají hlavu a patu a ten rodič u nich usne dřív než to dítě. No a jednou z našich oblíbených postaviček bylo Telátko Popleta. Tenkrát jí stačilo, že Telátko něco zkazilo a byla legrace. A když potom se nám narodila ještě Josefína, tak jsem jí zase tohle vyprávěl a holky tu postavičku měly rády a ty příběhy. No a potom po letech přišla nabídka z rádia, kde se dělaly minutové pohádky. Jestli nechci něco napsat, tak jsem přemýšlel a tenkrát Kája mi říkala, no tak Telátko Popleta. A já jsem vůbec netušil, o čem mluví, protože jsem to mezi tím úspěšně zapomněl. Tak mi Kája ty příběhy vyprávěla některé a mě to naskočilo a vlastně mi to přišlo docela zábavné, takže mi nadiktovala asi 6 příběhů, které se natočily v rádiu jako pohádky a pak nás to začalo hrozně bavit a zjistili jsme, že ta postavička a celý ten hovězí svět má obrovský potenciál. Takže jsme spáchali těch příběhů poměrně dost a potom mě napadlo, že by to mohla být knížka, takže vznikla první kniha, Kája byla spoutorka. A po letech jsem se k tomu vrátil a tentokrát mi pomáhala Josefína, protože Kája se učila na maturitu a na přijímačky na výšku.
0: Když říkáte, že hovězí svět má velký potenciál, kde jste ho pozoroval? Já se ptám, protože jsem se zrovna vrátila z jižních Čech, kde jsou pastviny poseté stády.
1: Já jsem to myslel tak, že ten hovězí svět je v tom, že maminka je kráva, tatínek bejk, pan učitel vůl. Vlastně takový paralelní svět k tomu našemu lidskému, jo. Maminka samozřejmě chodí do supermarketu, ale nekupuje to, co kupují lidé, ale kupuje prostě 2 metráky sena a podobně, protože je v akci. A tohle nás začalo strašně bavit. Když jdou na operu, tak jdou na příhody jalovičky, bystroušky, protože prostě proč by koukali na lišku. A tohle jsme si opravdu moc a moc užili.
0: Kdo, Petře, vyprávěl pohádky vám, když jste byl malý? Měl jste kolem sebe nějaké charismatické vypravěče, jejichž příběhy vám opravdu utkvěly v paměti?
1: Já si pamatuju hlavně pohádky mého dědy brněnského. To bylo přesně to, co jsem dělal já. On čekal, až usnu, takže ten Honza šel tam. Já jsem ještě furt byl zhůru, tak šel ještě tam a furt se to tak jako na sebe nabalovalo. Ten Honza byl vlastně nekonečná postava, protože Honza se vypravil na draka, zabil draka, pak se vypravil za čarodějnicí, tomu si taky poradil, pak šel někam. Vlastně ta pohádka nikdy nekončila. Takže tohle si pamatuju hodně, no a pak já jsem poměrně rychle začal číst. Poslouchal jsem desky a samozřejmě jsem začal číst pohádky a všechno možné.
0: A psát jste začal kdy?
1: První věc byla Robin Hood. Robin Hood se mi jako líbil, jsem krát viděl nějaký film, ale to mi bylo asi 5 let, to jsem neuměl psát ještě. Takže to probíhalo tak, že já jsem maloval obrázky a pak jsem diktoval mámě, co potom má napsat. Takže vznikla taková kniha, doteďka to mám schovaný na památku na mámu. To byl úplně první literární pokus. A pak vím, že jsme s kamarádem, spolužákem na základce páchali něco, že nějaký kosmonauti někam lítali, nějaký planety a příběhy, ale se to vůbec nepamatuju.
0: Co příběhy z lékařského prostředí, když oba vaši rodiče byli lékaři, potkali se, jak jste mi řekl, při studiích medicíny. Zajímal vás ten svět?
1: Ne. Táta měl celkem zábavné historky ze studií o různých spolužácích, ale že bych přímo se zajímal, jak probíhala neurochirurgie, to fakt asi ne.
0: Čemu jste se s rodiči rádi společně věnovali? Vy jste byl jedináček?
1: No víte, já jsem byl na sportovní škole tenkrát jako kluk a naši byli hodně v práci, takže my jsme se opravdu scházeli hluboko večer doma a ty víkendy já jsem dost často trávil na závodech, takže někdy jsme se kromě nějaké snídaně neviděli. To už třeba máma, vím, že už byla určitě pryč, takže byly to spíš nějaké víkendy anebo třeba prázdniny.
0: Profesi rodičů jste, jak říkáte, příliš nesledoval, nevnímal. S odstupem času se ale možná vynořují různé drobnosti, které by napověděly víc o jejich přístupu k medicíně a o tom, jak moc do ní byli ponořeni.
1: Já si u mámy vybavuju, že ona to měla podle mě jako od Boha toho doktora v sobě. Mám pocit, že asi nebyla úplně nejlepší student, na rozdíl od táty, který měl všechno jedničky. Táta byl takový opravdu ten poctivej, co se opravdu pečlivě připravil a máma to tak jako udělala, ale myslím si, že ona měla takový dar, že opravdu viděla toho člověka a věděla, co mu je. Pamatuju si, že jsem jednou měl trošku spadaný koutek a ona na mě koukala, rovnou mě vzala do špitálu a byl ta oblíbená obrna lícního nervu pareza facialis, což je ochrnutí části obličeje. A vlastně to není úplně jako legrace, protože když se to nezačne léčit, tak to může zůstat. A já jsem měl vlastně takový opravdu nepatrný náznak, což mohlo vypadat jako úšklebek, ale ona to hned rozkódovala a skončil jsem ale asi na 14 dní v nemocnici, kde mě nějak dávali dokupy. Máma byla takový trošku živá, oblíbená a táta zase byl neuvěřitelně vzdělaný člověk, všechno věděl, když se člověk na něco zeptal, tak ještě k tomu přidal dalších asi 10 podpříběhů. Takže když vám něco vysvětloval, tak to bylo nadlouho, ale když člověk poslouchal, tak se dozvěděl.
0: Vaše maminka zemřela mladá, vám bylo 21. Jak pak vypadala ta vaše domácnost?
1: To byla to chlapská domácnost, to znamená já, táta a pes, bulldog David. Domácnost naprosto klidná. Já už jsem byl dospělý, byl jsem na vysoké, já jsem vařil, táta uklízel, tak nějak jsme se o to podělili. Řešili jsme, kdo vyvenčí psa kdy, protože někdy jako třeba jsem odjel na víkend, on taky třeba vzal někam, takže jsme řešili, kdo půjde s bulldogem, nebo jsem si ho vzal s sebou, tenkrát oblíbený můj společník. Já jsem hodně jezdil na tábory s dětma a pak jsem začal jezdit s nevědomýma dětma, takže Davídek byl můj takový kamarád a potom i jejich samozřejmě.
0: A dokázal byste stanovit nějaké období, kdy jste se začal cítit dospělý?
1: Já nevím, jestli jsem dospěl ještě teď. Mám pocit, že to dítě tam někde pořád ještě je, občas jako vykoukne a je to docela fajn, jo, že se dokážete dívat na pohádky nebo číst pohádky, protože pohádky čtu dodnes. Ne, jako že bych chtěl vědět, jak to dopadne s tou karkulkou, ale já mám pohádky a legendy z celého světa, takže mě baví třeba najít nějakou, kterou úplně neznám, nebo najít srovnání, třeba najdete indickou pohádku a najdete tam zárodky toho, co se on vypráví u nás, nebo jak se ta pohádka vůbec k nám dostala a je to někdy strašně zajímavý. A mimochodem teda si uvědomíte, že ta kultura je prostě naprosto odlišná od našich. Třeba když najdete původní znění Princezny se zlatou hvězdou na čele, to známe všichni ten film. Ve filmu, jestli si pamatujete, přišel Kazi svět, vezmeš si mě jinak to a ona zdrhla. Což, jako jsem si říkal, není úplně fér k těm podaným, že prostě najednou je opustila. Ale v té verzi Boženy Němcové je, že jí zemřela maminka a otec hledal takovou, která by byla podobná. A pak zjistil, že jí podobná Lada, tak jí řekl, že si ho vezme. Když se najdete našim nejmenším, tak je tam, že Lada vlastně prchla před otcem, který měl takovýhle nápad.
0: Říká mimo jiné pohádkář Petr Hudský.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Povídáme si se spisovatelem a scénáristou Petrem Hudským. S psaním jste tedy začal záhy v 5 letech u Robina Hooda. Co myšlenka na studium žurnalistiky nebo scénáristiky? Ta se vás nikdy nezmocnila?
3: Vůbec. Takhle, měl jsem chuť něco napsat, ale vlastně člověka napadne opravdu jenom ten styl, který znáte, to znamená v knize, v povídce, v másničky, to mě trošku míjelo, i když taky jsem tam měl nějaké pokusy, ale na studiích jedna z brigád, co jsem dělal, kromě sanitáře na záchytce, což byl teda taky zdroj příběhů, tak jsem dělal ochranky. A kromě jiných různých rulet a kasín jsme hlídali natáčení druhé Arabely. Takže jsem viděl opravdu v tu plejádu těch herců tenkrát a dostal jsem se ke scénářům pana Macůrka. Já jsem si to začal číst a mě to ťuklo, prostě bylo to pro mě naprosto přirozené vyprávění toho příběhu. Mám zkušenost, že spousta lidí říká, já to nemůžu číst ten scénář.
2: Jasně, protože jsou tam ty technické náležitosti. Že?
3: Ale to ani jako úplně v tom původním literárním scénáři to není. Jako on totiž ten scénář není literární veledílo, ale je to prostě v podstatě popis toho, co by měl člověk vidět na obrazovce nebo na plátně. Takže vy tam jako moc nenapíšete. Když jste na louce, tak vy napíšete pohled na rozkvetlou louku a tím končíte. Jo. Takže opravdu je to spíš popis pro režiséra, kameramana, herce, všechno. A vlastně to přišlo přirozené mnohem lehčí než ta knížka. Takže jsem napsal scénář.
2: Já se ještě pozdržím v době vašich studií. Je za tím rozhodnutím věnovat se speciální pedagogice nějaký osobitý příběh?
3: Osobitý nevím. Když jsem se rozhodoval, co dál, chtěl jsem být učitel češtiny a dějepisu, ale ještě jsem se mezi tím dostal na vojnu. A
2: dostal jsem se na vojnu, zní hezky.
3: Ano, dostal jsem se na vojnu, jsem byl tak úspěšný, že mě vzali na vojnu. A já jsem byl na vojně po revoluci a byl jsem u stavebního vojska. Stavební vojsko je takový zvláštní útvar, kde se shromaždí opravdu lidi, kteří nejsou jako nejostřejší tušky v penále a jich tam poměrně dost. No, nějak jsem prostě nabyl dojmu, že člověk by ten život neměl úplně proválet a propít a řešit uspokojování potřeb a nápadů. Já jsem se chtěl hlásit znova na tu pedagogickou a pak jsem si říkal, jsou děti, které to potřebují víc, tu pomoc. A v té době jsem začal dělat s nevidomými dětmi. Takže jsem pedagogiku přehodnotil na speciální pedagogiku.
2: Co jste se od nevidomých dětí naučil?
3: Strašně moc. Určitě přístup k životu, život bez zraku, bez jednoho z těch důležitých vjemů. K tomu ještě dost často bývá něco. Navíc kombinované vady, dost často psychické nějaké postižení. Člověk si uvědomuje, že ne úplně všechno v životě, co řeší, má smysl, aby se rozčiloval, protože opravdu vidíte, že jsou lidi v mnohem větších trablech. Nějak vám to tam otvírá oči, že ne všechno je důležité, aby se člověk rozčiloval.
2: Vy jste dodnes v oboru, pracujete v diagnostickém ústavu, kde máte asi rozmanité úkoly, já nevím, výchovné, vzdělávací, terapeutické, ano, diagnostické. Na co se především snažíte zaměřit? Co víte, že je pro ty vaše svěřence důležité? A co víte, že jste v tom dobrý a že jim tím prospíváte?
3: My jsme diagnostický ústav pro mládež, to znamená, my máme kluky 15 až 17 let, někdy 18, pokud mají nařízenou ústavní výchovu do 19. A vlastně to nejdůležitější je jim jako nějak pomoct. Oni jsou trošku zmatení, je to puberta, navíc v dnešní době není úplně tak těžký se flákat, vykašlat na školu, dostat se k drogám. Takže my se snažíme těm klukům tak nějak ukázat cestu, kudy by to šlo bez nějakých průšvihů a aby si to třeba i srovnali doma.
2: A jak to děláte? Protože nějaké domlouvání, to asi moc nefunguje.
3: No, taky funguje. Když s tím člověkem mluvíte, říkáte, hele, teďka jdeš na vycházku, zkus to prostě zvládnout, tak nepadne to pokaždé na úrodnou půdu, ale někdy jo. A pak ten kluk opravdu třeba je i docela pyšnej na to, že jel domů na víkend a potkal partičku a nezahulil si s nima. Já už, jak jsem tam dlouho, tak potkávám kluky, kteří mi ukazují fotky rodin, pracují někde a nejsou to úplně jako všechno, že by někde kopali příkopy. Já vím, že jsem měl kluka, který vařil v celkem prestižní restauraci, dokonce nějaký realitní makléř byl jeden z nich. Je to fajn pocit, když se z toho průšvihu někteří dostanou. No. Samozřejmě jsou i kluci, kteří zemřou. No. Nebo třeba skončí v base.
2: Jaké stránky cítíte, že se rozvíjejí díky této práci ve vás osobně?
3: Tak všechno, co člověka potká, to vlastně mu mělo i jemu pomoct, ať už ve vnímání světa, nebo vidíte, jak někteří lidi žijí, nebo do čeho se dostanou. Nechci říkat, jak tam přijdu jako filozof, který všechno odhalí, ale dává to tomu člověku nějak, řekl bych, že ho to vrací na zem. Dokáže si uvědomit, že něco prostě je důležitý, něco je důležitý míň.
2: Myslíte, že vás ta práce ovlivnila i ve vlastní rodičovské roli?
3: Myslím si, že asi jsem takový, řekl bych, klidnější, co se týká pubertálních nápadů, protože vím, že to je prostě slabý odvar, takže si říkám, kdybyste věděli, tak tohle je dobrý.
2: A kdy vás vaše dcery opravdu hodně potěšily?
3: To jsou fajn. Já mám dvě holky. Jedna je už 20letá, Josefíně to je 15, takže to je ten super věk. To je takový ten věk, jak se říká, holka to není ženská, to není drzí, to je, ale je to fajn, je s nima sranda, Kája se dostala na vysokou, teďka jde do prváku a jsou prýma, no. Takže mi vlastně permanentně dělají radost, no. Tím, že vlastně jsme spolu třeba, nebo něco řešíme. Teď jsem zrovna s Josefínou jel na očkování, tak to bylo fajn, že prostě jsme vstali, došli jsme do toho kongresového centra, očkovali, začali jsme si na snídani, probrali jsme to. Tohle stačí, nemusí přinést olympijskou medaili, prostě fajn.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Petr Hucký, jehož práci mnozí z vás s velkým zájmem sledují, protože je autorem scénářů například k takovým seriálům, jako jsou Labyrint nebo Hlava medúzy. Vaše práce na nich sklízí velké uznání za reálnost, uvěřitelnost, za absenci nějakých kontextových lapsusů a nelogičností. Co to obnášelo, než jste se z toho vypravěče příběhu na papíře přerodil do scénáristy, kde je to přece jenom složitější? Člověk musí vzít v úvahu ten obraz a celý široký tým, který ho vytváří.
1: No, jak jsem říkal předtím, tak já jsem vlastně začal psát scénáře. Já jsem se ke knihám dostal až později.
0: Vy jste opravdu nepsal žádné povídky?
1: Ani si teda moc nepamatuju, že bych měl někde v šupliku nějakou povídku, kterou jsem spáchal v 17, to asi ani nemám.
0: Takže u vás byl vývoj opačný od scénáristy k povídkáři?
1: Ano, u mě to opravdu začalo na té Arabele. Potom, když už jsem teda zase měl chuť něco napsat, tak jsem začal tím scénářem. A přišlo mi to úplně přirozené.
0: A nevyvedl vás někdo z míry, že to zase tak přirozené není? Právě teď narážím na to, že než to dílo scénáristovo dozná finální podoby, tak do něj vstupuje spousta invenčních lidí, počínaje dramaturgem, režisérem, herce, kameramany.
1: Ale to je, když už potom pracujete na něčem, co víte, že se bude natočit. Ale tohle prostě byl opravdu první pokus. Já jsem nikoho neznal a dělal jsem si to opravdu sám. Jsem to patlal, jak mě to bavilo, jak jsem to cítil. Samozřejmě, že to bylo asi úsměvná záležitost, ale tohle jsem vůbec neřešil. Já jsem ani nepočítal s tím, že by to někdo natočil, což ten první scénář opravdu nikdo nenatočil. Byl taková nějaká akční záležitost, ale vlastně je to zárodek z té Hrubé záplaty.
0: To což je povídková kniha,
1: ano,
0: teda?
1: Ano. Ta historie té záplaty je v tom, že úplně prvotinu byl tenhle ten akční film. Co můžete napsat v nějakých 20, napíšete buď to něco o lásce, nebo nějakou zkušenost životní, kterou máte, nebo bytomost, co je správně. Takže já jsem prostě napsal akční film, který mě strašně bavil a dal jsem to svým kamarádům občas přečíst, kteří samozřejmě říkali, to se blbě čte a podobně, scénáře nejsou úplně pro každého. A pak přišel jeden z nich a říkal, hele, já mám kameru půjčenou, pojedeme k nám na chatu a natočíme kus. A já jsem říkal, kus, to je takový jako blbý natočit kus. Jako, tak říkal jsem, tak já udělám povídku krátkou, aby jsme to stihli. Takže jsem napsal povídku, kterou jsme samozřejmě nestihli, ale prostě byl to neskutečný zážitek.
0: Kdo v tom hrál?
1: Kamarádi, bylo nás asi 4 nebo 5.
0: A taky jste si něco stříhali?
1: No, já jsem tam hrál takový nějakého nebožáka, který ho samozřejmě zabil, pak ho zakopávají vlastně. Já jsem tam neměl hrát, ale potom ten jeden nemohl, tak bohužel tenhle ten chudák byl na mě. A samozřejmě nestihl jsem skoro vůbec nic, protože jsme neměli zkušenosti, ale byl to opravdu zážitek. Ale já jsem objevil kouzlo povídky. Takže jsem napsal dalších asi 8 scénářů povídkových a ty potom různě putovaly, až se dostali k jednomu chlapíkovi, který říkal, hele, kdybys to napsal jako povídky, tak já bych to vydal. A tak já jsem říkal, ale já neumím psát knížky, já píšu jenom scénáře, ale zkusil jsem si to a najednou jsem zjistil, že mě to hrozně baví. Takže z toho vznikla právě Hrubá záplata.
0: Tak jste mě vrátil ke knihám. A já bych se zase ráda ocitla v tom světě natáčení. Baví vás chodit na plac?
1: Moc ne.
0: Bojíte se?
1: Nebojím se tam ničeho, spíš ten scénárista je tam takový jako zvláštní prvek, protože všichni tam mají nějakou práci, všichni ji dělají a ten scénárista tam tak jako postává, posedává, kouká. Samozřejmě ještě natáčení je dost často čekání, připravuje se scéna, spousta lidí čeká, herci. A pak se to samozřejmě jede opakovaně, takže se točí třeba jedna scéna dlouho. Není to úplně to, s čím bych se jako vyžíval.
0: No, já když jsem se ptala na to, jestli se bojíte, tak jsem samozřejmě narážela na skutečnost, že některé nápady autorovi mnohdy vezmou v důsledku provozních záležitostí za své toho, jestli se bojíte. A jestli to někdy opravdu hodně zabolelo, to, že jste viděl, jak se ta vaše představa zoufale proměňuje.
1: Není to úplně tak, že když se přijede na plac, že by najednou někdo řekl, hele, tohle nejde natočit. To už se ví dopředu. Prostě ten scénář se odevzdá a teď se začne pracovat na nějakých připomínkách, nebo třeba přijdou z produkce, že třeba tohle nejde natočit, protože je to drahý, nebo se to musí nějak vymyslet jinak. A pak se udělá finální scénář, ten už se točí. Jo, že může se stát, že na tom place dostane někdo nápad, že třeba tu větu řekne trošku jinak, ale nemůže se stát, že se řekne, tenhle obraz nenatočíme, nebo natočíme jiný. Jo. protože třeba zrovna, já nevím, u Labyrintu, ten se ještě točí na přeskáčku, takže tam to nejde jako vyhodit scénu ze třetího dílu, protože pak by to nenavazovalo. Ale četlo se to, Jirka Strach to četl, všechno jsme si řekli a šlo se točit prostě scénář.
0: Tak která z realizací vašeho scénáře vám udělala největší radost? To můžete říct?
1: Každý ten scénář je vlastně

0: Byl například Labyrint, protože to opravdu byl 7-hodinový příběh a dokonce 3x za sebou, který musíte opravdu postavit. A já jsem to nevymýšlel sám, na to jsem měl Davida Ziegelbauera, s kterým jsme to vymýšleli. Tady opravdu bylo docela dost práce, s tím, že třeba, já nevím, ve 4., 5. díle zjistíte, že musíte se zase vrátit do toho prvního a něco tam opravit, aby to šlapalo. Takže asi bych řekl, že Labyrint.
1: Máte rád konzultace s odborníky, protože třeba tady byla hodně naléhavá otázka fanatismu víry. To jsou tak náročná témata. A to nemluvím o všech těch kriminálních záležitostech, otázkách pro soudní znalce, možná pro novináře. Je to fajn konzultovat s těmi odborníky? Děláte to?
0: Já nevím, jestli bych řekl fajn, je to prostě potřeba. No tak to s tím skonzultujete, někdy ho uvedete do rozpaků.
1: Čím?
0: Já si třeba pamatuju, když jsme měli Anděla, takže jsme tam měli pana doktora z patologie, takže jsem mu volal třeba, když, já nevím, je hlava rozpolcena sekerou, jako co z toho on jako pozná. Já jsem mu to dal, on se mi omluvil, že mi zavolá a já jsem mezi tím vlezl do autobusu a on mi do toho zavolal, takže já jsem v takovém poloplném autobuse řešil sekeru v hlavě. A pan doktor byl takový hrozně fajn, takže k tomu spoustu věcí řekl, ale obávám se, že pár cestujících nabylo dojmu, co to s nima cestuje za maniak. Jeho to hrozně bavilo, takže jsem se vždycky těšil, že to spolu probereme.
1: Je fakt, že spousta kontroverzních otázek vyvstává i v hlavě čtenářovi nad knihou Hrubý pytel, hrubá záplata, tak si to vlastně umím představit, jak jste někdy ty odborníky ohromil svými dotazy.
0: Já vím, že ta knížka je poměrně... že tam jsou brutální věci, ale teda nevím, jaký to na vás dělal dojem, ale měl by člověk asi poznat, že to není myšleno úplně vážně.
1: Ne, já jsem to brala jako zábavné čtení.
0: Jakože podle mě se tohle nedá myslet úplně vážně, když já vím, že spousta lidí to píše na vážno, ale já to neumím.
1: A samozřejmě žasnu nad vaší fantazií.
0: To a někdy taky.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Autor knih Kacířské nápady, Zlatý časy, Maso od šibenice nebo Hrubý pytel, Hrubá záplata. Petr Hucký je naším společným hostem. My už tedy víme, že jste autorsky postupoval od scénáře k povídce a povídka ta je vnímána jako neobyčejně náročný žánr. Učil jste se od nějakých povídkářů a může tohle autor vůbec připustit, že by trošku nasával nějakou inspiraci nebo postupy, byť je samozřejmě poté musí zapomenout, od machru v daném oboru?
3: Asi bych neřekl, že jsem si přečetl něco a řekl jsem, takhle to napíšu. Možná to dělám podvědomě, ale spíš vyprávíte, jak nejlíp umíte. V podstatě se snažíte vytvořit něco, jak to cítíte, jak to přijde správný. Ale že bych prostě řekl, takhle to napsal tenhle, já to chci napsat úplně stejně, myslím si, že ne.
2: To jsem určitě nemyslela, že byste vy měl potřebu někoho napodobovat. Spíš mě zajímalo vlastně, koho rád čtete v této oblasti, po kom vždycky s chutí sáhnete.
3: Já jsem třeba, co se týká těch strašně úspěšných severských kriminálek, já jsem vlastně z toho četl jenom tenkrát Millennium, což se mi líbilo. Další už jsem nikdy moc nečetl. Ne, že se mi to nelíbilo, ale prostě vždycky se našlo něco jiného. No a pak můj autor byl Stephen King, kterého jsem tenkrát četl hodně, a koho mám hrozně rád je Philip K. Dick, ale to je zase science fiction.
2: A co úplně jiné téma? Já vím, že vy se hodně zajímáte třeba o historii. Dočkáme se od vás nějakého, řekněme, historického rozsáhlého románu nebo třeba životopisné téma. Zajímalo by vás zpracovat?
3: Já jsem napsal jednu knihu ze středověku, ale to byl takový paralelní středověk a takový svět a la Hrubá záplata, takže také ne úplně myšleno vážně. Ale já moc neplánuju. Já nevím, co budu mít chuť napsat za rok, za dva, za týden. Když se dostanu chuť, tak nějak podvědomě bych chtěl napsat další Telátko, protože to mě strašně baví.
2: A s kterou z dcer?
3: Nevím, možná s oběma, možná jenom s jednou, možná se žádnou. Uvidíme, jak oni budou mít na to chuť. Hmm. Taky tomu nechám volný průběh.
2: Jak moc vaše holky čtou?
3: Čtou, což jsem rád. Zejména Karolína, ta starší, ta čte opravdu hodně. A Josefína čte, tak bych řekl, přiměřeně věku.
2: Takže obavy o budoucnost literatury ty v sobě neživíte? Při pohledu na tu mladou generaci, jak to tak často slýcháme.
3: To živím teda. To mám pocit, že pořád koukají do telefonu. No. Což já teda dělám taky, že? Já teda vyřizuju většinou nějaké maily, co jdou vyřídit takhle po telefonu, ale bojím se, že ty lidi čtou míň, protože ty moderní technologie, ale i filmy jsou prostě pro ně atraktivnější než kniha.
2: Sedí tady se mnou spisovatel a zároveň pedagog, tak se zeptám, neodolám, jak byste učil literaturu?
3: Já bych učil literaturu tím, že bych zkusil těm dětem nabídnout něco, co by bavilo. Jo, že vlastně, když jim dáte Slávy dceru, tak nech nic proti panu Kolárovi, ale myslím si, že z těch titulů, které jsou, řekněme, i klasické a zároveň neskutečně zábavný, je strašně moc. Opravdu stačí jenom vybrat to, co vím, že by ty děti bavilo. A troufám si tvrdit, že možná bychom dali dokupy něco, co by přečetli. Že bychom jim snad dokázali, řekněme, ne vnutit, ale třeba upozornit na nějakou knížku, která by aspoň někoho mohla chytnout. A objevit pro ně autora, který ho doteďka mají jako nějakou fotografii z učebnic. Já mám zkušenost, že ty nejlepší díla klasické literatury, jakékoliv, ať už naší nebo světové, jsou většinou hodně dobrý a stojí za přečtení. A jenom odhodit takovou nějakou obavu z toho, že to prostě je tlustý a starý. Asi.

0: chvíli bude naším společným hostem spisovatel a scenárista Petr Hucký. Měl jste někdy pocit, že se vám život vymkl z rukou a že se ubíral úplně jiným směrem, než byste si přál a představoval?
1: Asi jako každý, určitě. Někdy je to vymknutí příjemnější, někdy je méně příjemné. No ale někdy ten nechtěný směr může být fajn. Prostě jak to život přinesl. Když bych řekl nejdřív ty pozitivní, tak samozřejmě, když se mi třeba narodily holky, tak já jsem to čekal, že se narodí, ale prostě stejně to s člověkem trošku zatřese a vlastně si zase uvědomí spoustu věcí. A naopak zase ty ouvej, no tak samozřejmě úmrtí blízkých nebo nějaké události, co se stanou. Já jsem si celkem užil zdravotní komplikace, takže to už jsme se bavili, že vlastně to člověku pomůže, že si uvědomí, že ne všechno stojí za rozčilování.
0: Bez čeho se v životě určitě neobejdete a nechcete obejít? Co je pro vás v životě podstatné? To už máte jistě utříděno, srovnáno.
1: Tak asi bez kyslíku. Nebo jak jste to myslela?
0: Co si vědomě hýčkáte? Bez kyslíku je dobré, no?
1: Bez čeho se neobejít? Bez kyslíku, bez jídla. Já si myslím, že asi opravdu nejdůležitější je, aby měl člověk pocit, že to má nějaký smysl a že tady na té planetě nedýchá ten kyslík navíc a že třeba možná i někomu pomohl, nebo že není to úplně takový protékání mezi prsty, no. Takový přežívání k tomu konci. No.
0: Kdy jste naposledy někomu hodně pomohl?
1: Tak včera jsem zrovna jedné paní pomáhal s kufrem do schodu.
0: To jste ale hodný.
1: Ona byla taková chudák bezbraná, se s tím dřela, tam nefungoval výtah, v metru to bylo tak. A myslím, že jsem jí pomohl hodně v tu chvíli, protože ten kufr byl hodně těžký. Ale když teda řeknu vážně, tak doufám, že občas pomůžeme nějakým klukům u nás. Doufám, že občas pomůžu holkám se trošku, jako zase myslím svým dcerám, zorientovat v životě, ukázat jim nějakou cestu. Nevím.
0: A když se zeptám, od koho se vám v posledním čase dostalo velké dávky potřebné pomoci?
1: Tak to je vždycky v té rodině, no. Pomáháte si, pozbuzujete se. Už tím, že jsou a že jsme spolu, je fajn. Dává vám to energii a chuť nějak ještě chvilku pokračovat.
0: Tak úplně na závěr bych se zeptala, jestli smím, co se skrývá za tím talismanem, který máte na krku.
1: To je památka na dovolenou, my jsme to tam dostali a tak to nosím. My jsme byli v Dominikánské republice před x lety. S Kájou jsme byli někde na trhu a tam jsme to dostali, tak ona má taky. Tak. Ale nenosím ho pořád. Nosím
0: pro posluchače vypadá to jako miniaturní dřevěný totem. Chrání vás dobře?
1: Nevím. Já pod tím mám ještě křížek a myslím, že ten mě chrání víc. Tohle je spíš taková ozdoba a vzpomínka na fajn dovolenou.
0: Tak ať se vám po světě kráčí dobře, ve zdraví, radosti, spokojenosti a s tím potřebným pocitem smyslu. Naším hostem byl spisovatel a scenárista Petr Hucký. Děkuji za to, nashledanou.
1: Děkuji taky, nashledanou.

Rozhovory s celou plejádou zajímavých a inspirativních hostů pořadu Stříbrný vítr jsou kdykoliv k dispozici na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

polkou Zelené háje Jaromíra Vejvody s textem Václava Zemana jsme právě vpluli do velikonočního vydání hudebního půltýdeníku U muziky s Eduardem Hrubešem. Srdečně vás vítám. To, že zpíval Josef Zíma s Jiřím Staňkem, jste nepochybně poznali, stejně jako fakt, že hrála dechová hudba suprafonu. A pokračujeme polkou lidového autora Jarní vody, kterou zaspívají Lucie Černá a Dara Hospergerová za doprovodu kapely s možná až příliš sebekriticky vyostřeným jménem Sebranka. Teď bude následovat píseň, která má zahraniční autory. Česky se jmenuje Slyšíš, jak zvoní. A těmi autory jsou Grobe Herlinde a Andy Zenpfennig, textař Sandra Marlejke, to bude asi ženská, a český překlad Stanislav Bílek. Zpívají Alena Rapáčová, Kamil Barták a Josef Rapáč, hraje galánečka Kamila Bartáka. Tu potom vystřídá polka Ta slepička kropenatá. Text, hádáte správně, neznámý autor, zhudebněný ovšem velice dobře známým Karlem Waldaufem. Zaspívají Helena Hýnová, Jindřiška Novotná, Jiří Vondrák a Miloslav Veselý. Hrát bude budějická kapela Ády Školky.

Čarovný kostelíček je něžný název valčíku Jaroslava Kohoutka na text Vladimíra Salčáka. S Boršičankou Antonína Koníčka zpívají Aneška Škodáková a Jan Grabec. A jelikož máme momentálně ten čas velikonoční, zazní La Pastorella Waltra Geigera, kterou textem opatřila Hilda Krpejšová. Zpívá Lubomír Jech, doprovázený Božejáky, které řídí Jan Březina. A k tomu ještě přidáme dalšího všestranného skladatele a básníka. H.I.T., neboli hudba i text, Jiří Zmožek. Valčík Lásko moja lásko hrají Jižani. Zpívají Jaromír Schnedorfer a Ivana Štelnerová.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. A následuje valčík s velice podobným názvem Lásko, Bože, lásko, aby se vám to do budoucna nepletlo. Myslím ty valčíky. Autor neznámý, zpěváci Miloslava Pašková a Marie Žáková, mistříňanku řídí Martin Pavluš a Antonín Pavluš. A abyste neřekli, tak jedno tango bychom tu měli také. Nad řekou hvězdy hoří. Josef Poncár, hudba, Václav Zeman, text. Zpívá Milan Černohous se salónním orchestrem Josefa Vejvody. A přidáme ještě příbramské zvony. Text Milanu Baginskému napsal cimarmanolog Miloň Čepelka. Anna Zlomková a Vojta Račický zpívají, doprovází soubor svatohorských trubačů Příbram pod vedením Josefa Mestla.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Jako většina lidských činností má pochopitelně i muzika provozovaná na plechy neboli žestě i své soutěže a festivaly. A tak vám teď můžeme hrdě zahrát i jednu z vítězných písniček finále rozhlasové soutěže Dechovková hitparáda v sezóně 2006-2007. Václav Maňas spolu s textařem Jaroslavem Hájkem tehdy brali zlatou za Zvonění pravdy. Hrají a zpívají sbor Babouků a Babouci, protože v téhle kapele tady se nepauzíruje. Buď to hraješ, nebo zpíváš. Nic mezi tím. A po nich tu máme, už jsem si říkal, kam se nám poděla malá muzika na uše Pepíka. Jsou tu se šéfovou kompozicí Tam, kde je svatobor. Je to Valčík a zpívají Josef Nauš a Luboš Nauš.

A nebylo by to, přátelé, ani pořádné setkání, tedy myslím tím setkání u muziky, kdybychom si na závěr nezahráli aspoň jednu takovou kvintesenci neboli koncentrát těch nejhezčích písniček. Tu dnešní směs hraje česká kapela, zpívají Jindřich Borovička, Pavel Beneš, Zdenka Kettnerová a Irena Došková. A pokud jde o tituly, samé lidové, jako například Za tiché noci, Vůně milých vzpomínek, Klepám na tvé okénko, Proč jsi nepřišel, Ráno půjdem dobravou, Po letech bloudění, Vám přátelé. Loučím se jménem našeho týmu a těším se na další setkání v éteru. Váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Je tu první sobota v měsíci dubnu, takže začíná tobogán v pyžamu. Já vám popíšu tu situaci, sedíme v jedné velmi příjemné vinohradské kavárně. Před sebou nemám ani já, ani můj dnešní host kávu, ale dobré víno. A já myslím, že už to všichni víte, Jiřina Fikejzová je naším dnešním hostem. Dobré dopoledne, vítejte v tobogánu.
1: Dobrý den.
0: Víte, co mě napadá? My se vidíme po čtvrté na stejném místě, ve stejné kavárně, u stejného vína, prakticky na stejném místě. Tohle je vaše oblíbené místo, kam chodíváte, nebo bydlíte blízko, nebo tady pracujete?
1: Oboj platí. Pracujete, teď se vám nerozuměl.
0: No jistě pracujete. Tak třeba si sem vezmete svůj stařičký psací stroj a ťukáte tady, já nevím.
1: Tak to ne, ale sázím se tady se svými přáteli ráda.
0: Co to víno? Pan Číšník, když přišel, tak už se prakticky ani nemusel ptát, jaké si budete dávat. To je vaše oblíbená značka, to můžeme prozradit, co to je, to nebude reklama.
1: Chardonnay z Moravy a k tomu vodu po vzoru starých řeků.
0: Čili nejste ten typ, který by své návštěvy vodil k sobě domů?
1: Málo kdy, já musím uklízet a to mě nebaví.
0: Aha, čili ne, že byste ho nechtěla vzít k sobě do soukromí, ale musíte vygruntovat předtím.
1: Ano.
0: Já doufám, že během té následující hodinky společně probereme celou řadu věcí, ale chtěl jsem se úplně v úvodu zeptat, znáte Koštice?
1: Koštice, Košťany, ale Koštice ne.
0: Ani Vojnice?
1: O ne.
0: Vojnice, tam se narodil můj tatínek, ano. A je to nedaleko Loun, kde vy jste chvilku studovala, pokud vím. Tak jsem si říkal, jestli nebudete tyhle ty vesničky kolem znát.
1: Tu vesničku opravdu neznám. Je to pravda, že jsem chodila 7 let do gymnázia v Lounech, ale bylo to kvůli tomu, že byla válka a že jsme museli utéct z pohraničí. Já jsem zkoušku na gymnáziu udělala v Duchcově a tam jsem chodila jenom 14 dní, protože pak přišel Hitler a tak dále. No a v těch Lounech jsem chodila 7 let do gymnázia, ale pak jsme se vrátili, protože byl konec války a my jsme se zpátky do toho pohraničí zase vrátili. Takže jsem maturovala v Teplicích. Jste mě zavedl ve vzpomínkách tak daleko. Zároveň je to aktuální, protože jsem nedávno dostala pozvánku na abiturientský ples z Teplic.
0: Fakt?
1: Ano.
0: A byla jste?
1: Bude to teprve.
0: Jo, no to teprve bude.
1: Hrozně se rozmýšlím.
0: Ne, tak to není o čem určitě jeďte.
1: V každém případě jsem tam slavila 60. výročí. To byla velká sláva. Krásná.
0: Když se budeme pohybovat ještě dál, tak se dostaneme až do Lomu u Mostu.
1: Ano.
0: To je místo, kde jste se narodila. Myslíte si, že kdyby v tom vašem životopisu bylo místo narození třeba Praha nebo Brno, že by se to vaše dětství a vůbec váš život odvíjeli jinak? Že vás to svým způsobem poznamenalo, ať negativně nebo kladně, ten Lom u Mostu?
1: Jak no určitě, vypadá? Určitě. No Lom je takové malé hornické městečko a celý můj kraj tam, ten, který je aktuálně ve veliké módě, jak jsem zjistila. Nicméně se vrátím do svého dětství. To bylo prostě vždycky chudé městečko, samí horníci a my jsme tam patřili, naše rodina, je to všechno relativní, takové ty lepší třídě, takže k smíchu samozřejmě. Ale měli jsme tam velikánskou zahradu kolem domu, kde jsme bydleli. Chodili si tam hrát děti z celého okolí a trhali jsme si tam ovoce a zeleninu a já nevím co všechno. Tenkrát ještě nepadaly ty jedy z nebe. Všechno bylo jinak. Jenomže jsme tam odsud museli utéct před Hitlerem, to je právě to. V roce 1938, to je všechno dávno, dávno, dávno.
0: Tam někde jste se učila tu svoji nádhernou češtinu? Tam se přece nemohlo mluvit hezky česky tenkrát.
1: Přiznejte se, že vás inspirovala naše minulé setkání, když jsme si tady povídali o třetím díle vaší knižky o češtině.
0: Ano, inspirovalo mě to, protože jako jediná z těch zpovídaných osobností jste přiznala, že v dětství ta čeština, která vás obklopovala, nebyla úplně ideální a možná na truc proti tomu.
1: Ano.
0: Jste začala mluvit hezky česky.
1: Dokonale jste tomu porozuměla.
0: Díky vám umím ty laňtuchy.
1: Dokonce si to pamatujete.
0: No samozřejmě.
1: No a ještě jsem vám zapomněla tenkrát říct, víte, co to je, už to nebudu rozvádět, ale jako pucovat Wasserleitung.
0: Pucovat jako asi čistit, aha, že jo? Wasserleitung, to bude něco s vodou, Leitung,
1: no, vodovod,
0: Pucovat vodovod?
1: No, teď se taky musí.
0: Pucovat vodovod, no. Tak to si budu pamatovat spíš ty Leituchy. Čili tahle ta čeština, nečeština, skoro němčina byla kolem vás. Jak to vypadalo u vás doma, když bychom se podívali do vašeho dětství, jaké to bylo?
1: 5členná rodina. Náš táta byl pán domu, protože byl o 10 let starší než maminka. Maminka byla taková hodná maminka, něžná, která krásně hrála na piano a vedla nás vypravila nám pohádky a prostě učila nás, ano, právě i ty češtině. Takové to bylo u nás. 3 děti. Od 5 let jsme chodili do Sokola, protože to bylo taky taková povinnost tenkrát v tom pohraničí. Plno kamarádů, kamarádek. A najednou nic. Najednou jsme museli utéct. Naštěstí jsme nemuseli tenkrát, jako všichni ostatní téměř uprchlíci, spát po stodolách a po sokolovnách, ale naše babička, to znamená maminka mé maminky, měli v Cítolibech u Loun, jsme tam měli malý takový domek a my jsme se tam nahrnuli, 5členná rodina, včetně psa, Asta krásná, moje kamarádka velká. No a tam to vypadalo ošklivě, protože nás tam bylo moc. A upřímně řečeno, babička neměla ráda našeho tátu moc, takže tam prostě to byla nepříjemná situace. Náš tata byl ale zase tak dobrý, že prostě netrvalo dlouho, postavil v Lounech dům a pak už bylo všechno v pořádku. Tedy až na to, že byla válka, že to byla hrůza kolem nás. No.
0: Myslíte si, že takhle pestrý život je pro textařku výhodný? Že když byste prožívala idylické dětství, nic se tam nedělo, že potom člověk nemá zpětně z čeho těžit? Že se to všechno v dobré obrátí a vyplatí? Že?
1: No především se všechno v dobré obrátí, tomu věřím pořád. V tom jsem neochvějná, ale fakt je, že takový ty vzpomínky některý víceméně bolestný, nebo já nevím, co říkám, nepříjemný. Všechno se v člověku naskládá. A čím je člověk starší, a já tedy můžu se pochlubit, že už je mi dost, tak v sobě toho mám hodně, hodně, hodně. Všechno je inspirativní, možná v dobrém slova smyslu, možná ve špatném. To je, záleží na tom, na situacích. Ale fakt je jeden, že každý člověk prostě si může za to, co ho potká v životě. O tom jsem přesvědčena. Do jisté míry sám. Ale zároveň nemůže ovlivnit takzvané vnější okolnosti. A toho se mi stalo, tedy nejen mě, ale celé mé swingové generaci takzvané, se to stalo opravdu až moc.
0: Vy jste naznačila, že budete mít narozeniny. I já řeknu, že budou za 10 dnů, čili ta první písnička dnešního Tobogánu v pyžamu může být vlastně jako takový dárek. A propos, víte, kdo má 13. dubna svátek, když slavíte narozeniny?
1: To nevím.
0: No, byste mohla vědět.
1: To bych měla vědět.
0: No, tak si
1: jestli to není Aleš.
0: No, vidíte, že to
1: Au.
0: Víte.
1: Blahopřeju předem.
0: Jak vašim narozeninám, kterou písničku vám pustíme?
1: Já bych navrhovala něco trošku zvláštního možná,
0: ano.
1: Protože sleduju Tobogána, vím, že tam nemýváte. Nemýváme, patřím do toho, k těm posluchačům, nemýváme moc instrumentálních skladeb.
0: To je pravda.
1: Tak já bych jednu navrhovala a je to taková zvláštní, krásná, příjemná melodie, lidi si ji zaslouží, mnohý z vašich našich posluchačů to pozná a jmenuje se to Cizinec na pobřeží.
0: Čili pro vás všechny, kteří posloucháte a hlavně k těm narozeninám pro Jiřinu Fikejzovou, která je hostem dnešního Tobogánu v pyžamu.
1: Děkuju.

0: Jak dlouho nezazněla u nás v Tobogánu instrumentální skladba, možná úplně poprvé, a dnes to bylo na popud dámy, která je naším dnešním hostem, textařka, scenaristka Jiřina Fikejzová. Stále sedíme v poklidné kavárně, možná bychom tomu mohli říkat vinárna, vínka malinko ubylo. A já bych přišel k dalšímu tématu, které mě zajímá. Ještě jsem se to nikdy o vás nedozvěděl, paní Jiřino. Za kolik vy jste tak běhávala 60?
1: No tak to už si nepamatuju, a i kdybych si to pamatovala, tak to v životě neřeknu, protože by to bylo smíchu, chápete?
0: Jak to?
1: No, protože to je v polovině minulého století.
0: A tak to je jedno, mě to fascinuje ve všech vašich životopisech.
1: Víte
0: ta sportovkyně a sprinterka.
1: To ano, to byla skutečně zvláštní kombinace, taky se neustále zdůrazně, mě to baví, já vždycky říkám, že jsem žádná hvězda nebyla, ale byla jsem dobrá, to ano, celkem, protože jsem reprezentovala i republiku, ale ty časy to vážně na mě nechtějte. Berme to tak, že já se z toho vylžu, že byl rok, kdy jsem byla druhá na 200 na mistrovství republiky.
0: No vidíte to?
1: No vidím. A zároveň vám ještě chci něco dodat podstatného. I když už je to tak dávno, tak zvláštní je, že něco z toho ve mně zůstalo, a víte co? Takových těch posledních pár metrů do cíle 200. Já jsem byla líná trénovat, tudíž už jsem neměla sílu, ale 100 ještě tak a ta 200 už těch posledních pár metrů už bylo horších a horších a horších a stejně jsem musela. A to je perfektní, co mě zůstalo z toho, z té dávné sportovní, atletické, sprinterské minulosti, tak.
0: Mě u toho sprintu napadla taková zvláštní souvislost, možná je to hloupost, jo, ale ty sprinty to jsou krátké tratě,
1: no,
0: že 60, 200. Má to nějakou spojitost s těmi písňovými texty? Třeba kdybyste běhala 1500 nebo 3000 nebo maraton, tak nepíšete písňové texty, ale víte něco třeba delšího. Jestli ten tah na bránu, ta rychlost, jo, že je to hned jako hotovo prakticky, jestli to nevychází od toho sprintu.
1: Alešku, vy jste dělal někdy nějaký sporty?
0: Jen taktní otázky, paní Fikejzová, na mě dělal. Ano, pozor, já jsem taky běhával 60 a skákal jsem do dálky.
1: A kolik jste běhal tu 60?
0: Já mám pocit kolem 5-6 vteřin, ale nedávno
1: Ježíš,
0: jsem to někde vyprávěl.
1: Ležakověř.
0: A oni se mi smáli, že ne. Že,
1: to víte, že ne. Ne, tak to nechme toho už.
0: No, radši, nějak, ale, radši. Ale do dneška mám rekord ve skoku do výšky přes laťku.
1: Ano.
0: A to jsem nějak jenom mi řekl, jak přiběhnu a přeskočím, to jsem to udělal. Ale v té knížce u těch rekordů není napsáno, co to je za styl. Protože je to nepojmenovatelné, ale přeskočil jsem to. Takže dělal, ano.
1: Já se vás nebudu ptat, jak to bylo vysoko. Nechme toho už.
0: Kolem 3 metrů, ale taky už
1: ale když jste říkal maraton, tak víte, že je mi skoro na nic, když vidím maratonky běhat.
0: Jak to?
1: No, protože to vůbec za mých časů neexistovalo. Za mých sportovních časů prostě neexistovalo, že by ženy skákaly o tyči například, nebo že by dělali 7 boj, nejvíc 5 boj, už usilují o 10 boj, anebo že by dělali spěračky a boxerky dokonce, anebo že by hráli hokej, nebo, no to prostě bylo, to nešlo
0: vůbec. Tak to někdo na to může opáčit, to je zvláštní, že jsou ženy textařky.
1: No možná, že taky svým způsobem to tak může být.
0: Taky vás není tolik.
1: No tak dnes už je nás textařek dost, ale tenkrát to byla skutečně doména mužů.
0: No není vás dost, Gábina Osvaldová, vy a no, Eliška tak Krásnohorská, jiná třetí textařka, mě nenapadá.
1: Proč mě takhle trápíte?
0: No vůbec ne, to byl váš příměr, to jste někdy říkala, že ona byla první.
1: No já,
0: vůbec.
1: Když to řeknu já, je to něco jiného, když to řeknete vy.
0: A já jsem říkal to, co jste kdysi řekla vy.
1: To jsem řekla, že jsem si tak připadala mezi kolegy textaři jako ano. Eliška Krásnohorská. To je pravda. Vlastně se nemám za co stydět, vidíte, tak to odvolávám. Ale fakt je, že tenkrát nás bylo strašně málo. Já nevím, ne, že bych byla jediná, to ne. Ale tedy, abych řekla se vší soudností, výrazná textařka, tak jsem snad byla opravdu jediná, ale to už je strašně dávno. Dneska je spousta, tedy ne spousta, ale dost. Mm-hmm. Například folkařek, písničkářek, které dělají krásné texty. Nikdy nezapomenu na Zuzanu Navarovou například, že jsem si vždycky velice vážil. A ona mě, to musím říct. A nebo ta Raduza se mi zdá velice zajímavá. A jiné. Teď mě nikdo jiný nenapadá, ale fakt je, že už to není jenom tak, že by jenom muži psali texty. Ale zvláště jedna věc, tedy teď psychologicky, že je, naše paní listonožka mě jednou řekla, to už je dávno, že bych měla víc psát pro muže, protože je to přesně to, co ženy chtějí slyšet. A já jsem jí říkala, no moment, ale jsou zase textaři, skvělí textaři, kteří píšou skvělé texty pro ženy. Tak jak je to? Buď mají takové bohaté životní zkušenosti, samozřejmě, anebo se umějí takzvaně vcítit do ženské duše.
0: A nebo ženám vkládají do úst to, co chtějí slyšet ti muži.
1: Co já vím, to už je vaše věc zase.
0: Jak člověk zjistí, že mu to jde? Že je v tom dobrý? Přece celá řada z nás psala básničky, přetextovali jsme si někdy někdo nějakou písničku. A jak člověk zjistí, že je to nadstandard, že se to dá poslouchat, že to bude vycházet na deskách? Jak to bylo u vás?
1: Já bych se vyhnula takým výrazem jako nadstandard a tak. Ale u mě to bylo tak, že jsem prostě nedala z ruky text, dokud jsem nebyla přesvědčená o tom, že už to líp napsat prostě neumím. Takže jsem byla známa tím, a nikdy jsem se tím neskrývala, že se s tím loudám. Tak dlouho, dokud, jak už jsem řekla, ale fakt je, že dodatečně zjišťuji, že je to možná dobře, protože, a teď to bude vypadat možná, že se chlubím, ale vlastně já se tím chlubím. Že jsou písničky s mými texty, které přežily 30 let, 40 let a hrajou se pořád. A nějak to nevadí lidem, naopak je pořád ještě chtějí. A v tom je, myslím, hodně velká výhoda pro, teď už je to skoro jako rada, pro textaře nebo textařky, aby si s tím trošku víc hráli, aby si vážili toho, že se to jednou bude zveřejňovat, aby nepodceňovali, jako pravidlo číslo jedna, aby nepodceňovali vkus publika. Mm-hmm. Teď už radím jako nějaká teta, co mi do toho, já už texty nepíšu.
0: Nepředávejte know-how, ještě se objeví někdo a trumfne vás. Ne? Pro ty, kteří nevědí, tak připomenu možná ty nejslavnější písničky Akropolis, ať je Já do hry dávám víc, to je moje oblíbená písnička, Eva Pilarová, Malý vůz, Dominiku, Řekni, kde ty kytky jsou, Markétka, To mám tak ráda, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Když bychom porovnali počet textů, které jste napsala vy a které napsal třeba Karel Borovec, to je nesrovnatelné. Ten texty chrlil
1: Zdeněk
0: Borovec, pardon. Ten chrlil texty jeden za druhým. Kdy vy jako textařka jste prožívala tu radost z každého textu? To přece musel být velmi, dle mého názoru, nepříjemný proces, kdy hledáte ta pravá slůvka a pořád to není ono.
1: No, mě to bavilo. Hrozně mě to bavilo.
0: I ten proces? Nebo jistě, až když to potom bylo?
1: Ne, ten proces. Strašně moc. A kdybyste mě viděl, tak já jsem to psala normálně dodnes. Všechno píšu nejdřív tušku a pak na tom starým psacím stroji. Ale takže kolem mě bylo nastláno třeba. Jak jsem zahazovala papíry, anebo taky, že se mi to večer nebo v noci, já jsem zvykla pracovat v noci, že se mi to v noci strašně líbilo. A říkala jsem si, tak a je to. A ráno jsem si to přečetla, zase jsem to zahodila.
0: Nic.
1: Ano, a zase to nebylo to. Ale teď říkám kluci, čímž myslím kolegy textaře, kamarády textaře, všichni, od Pavla Vrby, Zdeněk Rytíř, Zdeněk Borovec, Eduard Krečmar, jenom co vím já, všichni napsali za stejnou dobu 10x víc textů než já. Opravdu, ale je to tak, prostě byli takový jako nápaditější, plodnější, nebo jak bych to řekla, potentnější, nevím prostě. Já jsem se s tím vždycky strašně moc trápila, ale bylo to krásný trápení.
0: Jste dokladem toho, že kvantita není kvalita. Píší se dneska v 21. století texty jinak? Nemáte někdy pocit, že jsou jednodušší, že příliš mnoho textu, každá sloka jiná, je na škodu věci, že stačí jeden takový hezký popivek 4 verší a ten 4 minuty vtloukat do posluchače a hit je na světě?
1: No to je trošku vymývání mozku tedy.
0: A je to tak dneska nebo ne? Já ten pocit nemám.
1: Ne všechno. A je opravdu je pro mě hrozně příjemný, když náhodou z rádia slyším, mám otevřené a slyším, umím ocenit prostě dobrý text, krásnou melodii, prostě příjemnou písničku, která lidem přinese radost. Ale bohužel je pravda, že válcujou takové ty prajednoduché záležitosti s přitroublým textem, o ničem, ale zase mají takovou nějakou schopnost, Bůh ví, jestli to není právě tím, že většině něco opakuje. Mm-hmm. Melodie, slova, a je to trošku na tu první signální soustavu jenom. No.
0: Vypovídá to o hlouposti toho textaře nebo naopak o jeho genialitě, že ví, jak vydělat a lapit toho
1: posluchače? Vy tomu rozumíte dokonale, ptáte se krásně, protože může to být i tak, že posloucháte a máte pocit, že textař musí mít IQ, TQ, ale zároveň to může být tak, že to je velice pragmatický textař, který dobře ví, že dnes je to tak, že věk takzvaných spotřebitelů nebo zájemců o tuhle hudbu klesá, klesá, klesá. Dneska 13-letí už jsou takový ti, kteří mají nejvíc rozsvícené oči a hlavně si nejvíc kupují desky. A ten mazaný textař to ví. I ten mazaný skladatel. No tak jim právě předkládají takové písničky, které jim kazí takový ten dosud nevyhraněný vkus.
0: Tak ho pojďme zase trošku spravit. Třeba jsou nějací teenageři, kteří nás teď poslouchají. Co jim pustíme?
1: No já myslím, že těm náctým, jak se dneska říká, to je taky krásný výraz.
0: Svolejte vnoučata k radiopřijímačům, budeme i školit.
1: No. Tak fajn, tak já myslím, že by jim nezaškodilo trošku jazzu. Mm-hmm. Ale podáme jim ho v takové té trošku lehčí úpravě a přitom dokonale akusticky, pěvecky, instrumentálně. Já mám ráda více hlasy. A nabízím všem, i těm starším, nabízím takovou zvláštní písničku. Je to Evergreen, melodie bude kde komu povědomá. Slova jsou o tom, jak kdosi zanechal srdce v San Francisku. A pro mě je ta písnička zajímavá tím, že se jí ujala skupina vokální, která si říká Singers Unlimited.
0: Hostem dnešního Tobogánu v pyžamu je a vlastně i hudební režisérkou Jiřina Fikejzová.

0: Vaším dopoledním společníkem je i nadále Tobogán v pyžamu. Stále jsme v jedné příjemné vinohradské vinárničce.
1: Je to kavárna.
0: Je to kavárna. Příjemně se zaplňuje, možná se rozkřiklo, že tu sedí Jiřina Fikejzová a že odtud vysíláme dnešní Tobogán v pyžamu. Ani jsem se nezeptal, paní Jiřinko, vypnula jste si mobilní telefon, než jsme začali točit?
1: Já jsem ho nechala doma, já to pořád dělám.
0: Tak. K tomu jsem se chtěl dostat. Technika a vy, to je téma, které mě velmi zajímá. Čili mobilní telefon máte?
1: Ano.
0: Mobilní telefon, ano. Mailovou adresu po vás chtít nemůžu v žádném případě? Ne?
1: Ne, ne.
0: Vygooglovala jste si o sobě, co je na internetu?
1: Teď se vážně musím zasmát. Teď jste malinko zlomyslnej, ale já se tím netajím, že prostě počítače, takzvaný počítače všeho druhu a já, to prostě k sobě nejde. Nejde a nejde a nejde.
0: Ptám se na to z toho důvodu, že je mi to velmi sympatické, protože když mi před časem přišla ta autorizace našeho rozhovoru, vyťukaná na vašem stařičkém psacím stroji,
1: ano.
0: Já jsem dopis psaný na stroji neviděl, no nelžu, 10 nebo 15 let.
1: Já vím, že jsem trošku exotum v tomto slova smyslu a dost lidí si myslí, že je to moje póza, že jako si na něco hraju nebo co... Protože normálně jsem dost, tedy, jak se dneska říká, in. No vůbec ne. Já jsem prostě pořád v digitální éře, jsem prostě analogová a už mě to zůstane a ani mě nenapadne, abych se měnila. Mě to prostě neimponuje, totiž imponuje, pardon. To je ten zvláštní můj ambivalentní, tedy rozporuplný vztah. Mě to imponujou ty stroje. Říkám všemu stroje. Mě to imponuje, co dokážou v medicíně, v čemkoliv, prostě v kuchyni. Ale já se jich bojím, já se před nima ostýchám a hlavně nemám ráda, protože se tomu říká počítače. Já nenávidím počty od malinka, to prostě byl vždycky můj handicap. I na gymnáziu mě z milosti dávali trojku z matiky, aby mě neskazili vyznamenání. A kdyby se tomu říkalo jinak, možná... A
0: tak tomu říkáme počítač, protože já jsem na počítači taky nikdy nic nepočítal.
1: No, počítač...
0: To ještě horší.
1: Můj vnuk Filip mi říkal, že například ve Francii se zásadně neříká počítač, ale že se říká l'ordinateur. Protože oni jsou citliví na to, aby tam nepronikaly ty anglicizmy do té frančtiny. No tak bože, kdyby se tomu říkalo organizátor, takže by mě to nebylo tak
0: hned
1: protivný.
0: Chcete.
1: Ano.
0: Ne, ale víte, že vy na tom psacím stroji musíte třeba neustále řešit překlepy. To je věc, kterou už ten počítač, který tady nepočítá, ale píše, neřeší.
1: Milý Alešku, mý kamarádi textaři se mě smějou už dávno, už 20 let se mě smějou, protože už dávno všichni píšou na počítače. Říkají, Jiřino, ty nevíš, co to je za blaho. To prostě, ty musíš, já nevím, přepisovat, no, jak tě známe, ty to zahodíš, vytrhneš ze stroje, zahodíš. To nemusíš, když máš počítač, tam si to můžeš napravovat prostě lehce. No ani mě to nenapadne. Ale přitom zajímavý je, a to by do mě taky nikdo neřekl, že vlastně jsem byla jedna z mála lidí, kteří u nás, v naší republice, poprvé viděli náš první český počítač. Tak, a teď to máte.
0: To vás možná odradilo, že jak jste ho viděla na začátku, tak jste si řekla, tebe nikdy domů nechci.
1: No,

0: a že tam poznám, tedy je takový počítač Epos. A já jsem si představila, že to bude takový nějaký prostě jako polorobot nebo něco takového. Prostě, tak, no, prostě byla jsem zvědavá, říkala jsem, že má krásné jméno, romantické a tak dále.
1: No, jakože přijde, podávám ruku?
0: No nevím, ale prostě, no, prostě bláznivá, nepoučená. No ale když jsem zjistila, že to několik sálů, kde jsou jakové otevřené skříně a v těch otevřených skříních bylo takový všelijaký dráty propletený různobarevný a tam seděli za takovými třemi stoly tak tiší mladí muži v bílých pláštích a já jsem si musela vzít taky přes sebe bílý plášť a ještě na nohy přezůvky, protože Epos, jejich Epos slavnej, teda nesnášel prách ani.
1: Aby něco nechytil,
0: no jasně. A musel mít konstantní teplo, to všechno. Tak jsem si ještě říkal, ten je nějaký rozmazlený. Ale stejně jsem pořád byla zvědavá. No když jsem zjistila, že to jsou ty sály s těmi, jak říkám, skříněmi, s těmi dráty, tak jsem byla strašně zklamaná. Tak to možná je princip, já nevím.
1: A dneska už to vypadá jinak, jestli já se bojíte, vím, že vám vystěhují byt a dají tam všechny, že se vám Epos nastěhuje domů, tak to se nebojte.
0: Já vím.
1: No, ne, já mířím od těch překlepů, mířím k jedné z vašich nejslavnějších písniček, neli nejslavnější, a teď vás asi budu trápit, ale vědomně, protože to je historka, kterou já od vás miluju. Já vím, že jste ji odvyprávěla tisíckrát, že je ve vaší knížce, že se na to ptá každý, ale mně by bylo líto, že je u rozhlasového přijímače někdo, kdo ji ještě neslyšel, byť by byl jenom jeden. Řekni, kde ty kytky jsou a nejslavnější překlep v dějinách české populární hudby. Můžu poprosit?
0: Dobře.
1: Jak to tenkrát bylo?
0: Tak já to řeknu, pokud možno, říkám to opravdu už ani pokolikáty, ale řeknu to znova ráda, vlastně způsobem je to zajímavý. Prostě řekni, kde ty kytky jsou. Odevzdala jsem text Juditě Čerovské, která jako první tenkrát nahrála. Psal se rok nějaký 65. nebo něco takového. No a teď tenkrát vydavatelství hudební měla takovou dobrou slušnou vlastnost, že posílala autorům takzvanou dokladovou desku jako důkaz toho, že už vyšla. Mm-hmm. Takže jsem dostala takový ten malý vinylový single, dala jsem mi do gramofonu, jehla, to ani vy nevíte, o čem mluvím, že jsem musela vzít jako přenoska, nasadit na správně.
1: Ještě si to pamatuju, to byste se dělali. My už jsme ty jehly spíš přibíjeli do zdi kvůli obrázkům, no, ale pořád vím, co
0: právě to proto to říkám, protože jsem nasadila písničku. Poslouchám a slyším a bylo to pořád perfektně. Až najednou slyším, jak Judita Čerovská zpívá. Řekni, kde ty dívky jsou. Muži si je vyhládli, sebou domů odvedli. A já jsem myslela, že jsem se zmýlila. Tak jsem to tam znova nasadila a znova to slyším. Tak jsem okamžitě vytočila Juditu a říkala jsem, je to krásně, ale pro Boha, proč tam zpíváš? Muži si je vyhládli, místo vyhlédli. A teď bylo chvíličku ticho a ona pak řekla, no, protože jsi to tak napsala. A já jsem myslela, pokračovala ta Judita, já jsem myslela, že to tak myslíš, že si je nejdřív vyhládli, než si je sebou odvedli domů. No a pak jsme se tomu obě zasmáli. Omlouvám se panu Pitt Seegerovi, který obě jsme se tomu zasmáli. Ale horší je to, že když jsem pak mě pozvali na premiéru filmu Rebelové Filipa Renče, který trval na tom, že tam musí mít originál této písničky, tak jsem to tam slyšela znovu. Opravdu. Muži si je vyhládli, sebou domů odvedli. Mm-hmm. No ale pak nastalo dalších několik, já nevím kolik, třeba Maruška Rotrová samozřejmě to naspívala potom. Skvěle se jí ujela taky Marta Kubišová. Dokonce i Jaroslav Vikrent, to jsem ani nevěděla, že to taky natočil. Pro mě dost významná skutečnost, že se jí ujali i na mém třetím profilovém albu Jeviště slov, se jí ujali Věra Galatíková se svým mužem Ladislavem Frejem. Takže vzniklo několik dalších nahrávek této nadčasové krásné písničky. Tam už to není samozřejmě, ale takhle to bylo.
1: Ano, takže pokud máte doma gramofonovou desku Judity Čerovské, pusťte si písničku Řekni, kde ty kytky jsou.
0: No vy jste, ale...
1: Tam ženy vyhládly. Já ji mám doma taky a tam taky hladovějí. V té první verzi. Jaké to je, když jsme u téhle písničky, když malinko třeba posluchači i zapomenou, mnohdy ani nevědí, kdo je autorem. Je to pro textaře urážka nebo naopak odměna, že stvořil něco, co zlidovělo?
0: No.

0: Já si myslím, že to druhý je to, co je možná snem všech textařů, kteří netrpí zrovna samožerem. Protože to je nejlepší, co se textaři může stát. Že prostě přijde a najednou ti, kteří teď odspívali písničku, jsou udiveni. Jako mně se to stalo konkrétně u Trampů třeba, když jsem byla poprvé na finále Porty, tak tam prostě ti Trampové se divili, říkali, to jste napsala vy. A musím říct, že jim to nebylo nějak příjemné, protože oni světem pop music, a já jsem taková byla tenkrát reprezentantka dost této sféry, která může být ukradená, tak byli dost udivení a dost i naštvaní a říkali, to je naše písnička. No to jsem měla velikou radost samozřejmě. Já si myslím, že nic hezčího se autorovi, obecně teď myslím, nemůže stát, než když se setká prostě s tím, že nikdo neví, kdo to napsal a on to ví sám. I to je přece krásný, že on to ví, jo, tak s tím mám něco společného. A když to trvá třeba, když to ten textař, eventuálně konkrétním případě textařka, napsala před více než 40 lety, no tak to je přece obrovský úspěch.
1: No dobře, ale takové to přisuzování hitů a písniček interpretům, to vám nevadí, že v rádiu se ozve a teď vám pustíme písničku Marie Rotrové? A vy si říkáte, ale přece někdo napsal tu hudbu, někdo, třeba v tomhle případě vy jste napsala text a říká se, to přece není jenom její písnička. Tohle vám malinko nevadí, vám textařům to, nebo vám osobně?
0: No mě já budu mluvit jenom za sebe. Mně tohle to nevadí, protože to je běžný. To se prostě říká naprosto běžně. Málo kdy se hlásí v rádiu autoři. To mě nevadí. Ale víte, co mě vadí? A teď se přiznám. A vlastně to říkám možná poprvé, já nevím. Když mě někdo definuje jako dvorní textařku Judity Čeřovské nebo dvorní textařku Marie Rotrové. To mě vadí. Rozumíte mi, proč
1: samozřejmě
0: mě to vadí?
1: Ano, ano, psala jste i pro ostatní, psala jste
0: ne
1: i pro další.
0: A proč nebo se neříká, že Judita Čeřovská byla a Marie Rotrová je moje dvorní zpěvačka?
1: Dvorní zpěvačka Jiřiny Fikizové, to je vlastně pravda. Tak já to ode dneška budu používat, teda. To si beru k srdci.
0: Ne, ne, ne, prosím vás, to ne, teď jsem trošku taková jako nafoukaná, ale tohle mě vadí opravdu. Aha.
1: No a kterou písničku Marie Rotrové si teď pustíme? vyberte si kteroukoliv. Já myslím, že by měla zaznít písnička s některým z vašich textů. Která to bude? Vyberte si opravdu jakoukoliv. Všechny je u nás
0: rozhlasem máme. Která by to tak mohla být? No třeba je jich hrozně moc a naštěstí pořád jsou v povědomí. Víte co, já už vím. Ta se moc nehraje a jmenuje se Jak málo někdy zmůže čas.

0: Společně s vámi je Tobogán v pyžamu. Pozor, tentokrát už 30. Tobogán v pyžamu s paní Jiřinou Fikejzovou. Stalo se někdy, že jste dostala třeba zakázku k psaní písňového textu pro některého interpreta a ten vám byl osobně tak nepříjemný, nesympatický, nebo jste si nepadli do noty, že jste řekla, nezlobte se, ale pro něj nebo pro ní psát nebudu, nebo si tohle profesionální textařka nesmí dovolit?
1: Mně to bylo dost jedno, protože já jsem takzvaných zakázek, jak říkáte, tak moc nedostávala. Já jsem měla spíš kolem se vždycky okruh, protože jsem to psala relativně málo, jak už jsem říkala na začátku, tak jsem si mohla vybírat. Ale pro člověka, který je mi nepříjemný z mnoha důvodů, bych nikdy v životě neuměla napsat text, jestli mi dobře rozumíte. Mm-hmm. Já jsem to vždycky brala spíš jako, než obchodně, jsem vždycky všechno brala spíš jako pocitově, nebo no prostě bych to nedokázala. Takže je pravda, že za svou kariéru, dá-li se tomu tak říct, za těch 40 let, co jsem psala texty, tak se mi to stalo několikrát. Mm-hmm. Ale spíš tak, že interpret za mnou přišel, kdybych byla tak hodná a tak dále. Takže buď jsem se na něco vymluvila a nikomu jsem neřekla, samozřejmě nemůžu tě ani vidět, nebo děláš takové věci, které bych...
0: Zpíváš prostě... falešně.
1: No to ne, ale jako spíš to byly na to jiné doby, protože byla jiná doba. A to bych nedokázala nikdy. Takže jsem prostě říkala, je mi líto, já píšu tak málo, mám tak málo času, že by vám to za to nestálo. Nebo takhle jsem se prostě z toho vymluvila. No.
0: Když jsme si před chvílí povídali o tom, jak se dneska textuje a jaké jsou dneska texty, tak mě překvapuje, že mnohdy, když současný textař přetextuje písničku, která je z angličtiny, z francouzštiny a má tedy svého originálního textaře, že nectí ani ten původní obsah, o čem ta písnička byla. Že buď to foneticky jenom přepíše, anebo úplně změní obsah. Může si tohle textař dovolit, anebo už to není věcí etiky?
1: Mně se líbí vaše otázka, protože je citlivá. Já jsem stejně citlivá byla vždycky, když jsem psala takzvanou českou verzi zahraničního titulu. A protože jsem se s tím sama vždycky mořila, jak už jsem se tady několikrát přiznala, tak jsem prostě měla pocit solidarity s tím, který se tím mořil původně. Možná. Možná, že ne, ale prostě já jsem to tak brala. Tak jsem vždycky se hrozně snažila zachovat prostě původní smysl, atmosféru a tak dále. To ano, to ano. A zeptal jsi se dobře, protože jsou textaři, kterým je to úplně jedno. Dneska už je to, myslím, složitější, protože už se musí vyžadovat souhlas od původních autorů oficiálně. Mm-hmm. Ale tenkrát to bylo dost jedno. Ale já zase mám takový jeden krásný příklad toho, kdy to bylo vlastně taky jedno. A týká se to mého, bohužel, už nežijícího kamaráda Ivo Fischera. Skvělý textař, perfektní textař. A písničky, která se jmenuje Jeho třešně zrály.
0: Valdemar Matuška.
1: Protože jsem náhodou, nějakou čirou náhodou znala tu původní písničku, je to lidová americká původně. Tak jsem říkala, Ivo, prosím tě, co tam píšeš? Je to krásně, ale víš, jaký původní smysl toho? A on říkal, no víš co, mě poslali z rádia takovou divnou nahrávku a dost tam nebylo jako tomu rozumět a prostě to. A teď jsem se podívala z okna a tak vidím, že tam květou třešně, tak jsem, já jsem říkala, je to krásně, ale... A víte, jak je to ten původní smysl?
0: No,
1: ten se jmenuje Jailer, bring me water, což znamená žalářníku, přines mi vodu. V té původní
0: ano,
1: lidovce.
0: Ano, ano.
1: Píšu o tom v té své knížce.
0: Ta vaše memoárová knížka poprvé vyšla před 10 lety.
1: Ano.
0: Na podzim v loni znovu v reedici a vy tvrdíte, že tou knížkou jste se vlastně rozloučila s textařskou kariérou.
1: Ano.
0: Já bych vám strašně rád nevěřil. To mi netvrďte, že vás nesvrbí ruka nebo váš psací stroj a neříkáte si alespoň jeden text, dva texty. Přece se na vás musí obracet. To mi neříkejte, že už nikdy nechcete zažít to dobrodružství, dostat tu písničku a napsat aspoň ještě jeden text. Já vám fakt nevěřím.
1: Především už se s tím všichni smířili. Zpočátku mě to dlouho nevěřili.
0: A nechcete je překvapit?
1: Ne. Nechci. A teď vám řeknu proč a řeknu to všem posluchačům a posluchačkám. Protože už se do sféry, které se říká show business, nehodím. Když jsem ten termín, který definoval oblast mého působení, slyšela poprvé, tak jsem si myslela, že to je spíš nadávka. Ale už se to vžilo tak obecně a ta pravidla jsou tam tak podivná, že tam prostě opravdu už nechci vniknout, nechci. Mám svůj klid, mám svoje vzpomínky, mám svých několik písniček, které občas slýchám, i když už jim 30 let, 40 let, nebo méně samozřejmě to taky. Nechci už se vracet někam, kam už se nehodím.
0: A vy jste v tomhle velmi akční myšlení, velmi mladá, to vás opravdu neláká ukázat té nejmladší generaci, že by vyšla písnička nebo třeba kompletně celé album, aby se řekli, podívej se, současný posluchač není tak hloupý a nechce ty popěvky jednoduché, o kterých jsme mluvili, ale pořád ještě chce dobrý, kvalitní text?
1: Já už jsem vám říkala, Aleši, že si myslím, že vznikají neustále krásné písničky. A těm bych právě přála, aby dostali šanci. Takovým těm dobrým písničkám, jejichž text má nějakou myšlenku, působí lidem potěšení, anebo třeba i trošku zamyšlení. Muzika, která není jenom na dvou tónech, na rachotu, anebo na nějakým takovým tom, já nevím, to už vůbec nerozumím tomu, tak jak se něco skanduje a nikdo jim nerozumí.
0: Rapování, myslíte?
1: No. A přitom to je ještě špatně rytmicky, špatná čeština rytmická. A přitom se tam jako recituje nějaké vulgarity. Tak to vůbec není svět, do kterého bych měla patřit. Nechci.
0: Odstřihnu úplně tohleto téma. Jsou tady Velikonoce?
1: Ano.
0: Slavíte Velikonoce? Berete Velikonoce
1: jako svátky?
0: No musím,
1: protože jsem se narodila na škaredou středu.
0: Co vás čeká? Jaké jsou vaše Velikonoce?
1: Tradiční,
0: vnoučata,
1: rodinné, majíčka. Rodinné, jo, rodinné, jo. Jistě. My vždycky, když máme málo příležitostí, všichni máme málo času celkem, ale se svou rodinou trávíme tradičně v takovéhle velké svatky rádi. A vždycky se rádi vidíme a dáváme si dárečky. No a potom hlavně už pominou ty třeskutý mrazy a ty zimy a to už mě nebaví.
0: Plně s vámi souhlasím.
1: Dneska je kolikátého?
0: 3. dubna.
1: No, tak vidíte, tak to už máme za sebou, ten březen, za kam navlezem.
0: Naše dnešní povídání se pomalu blíží ke konci, ale já jsem si celou dobu říkal, jestli se vás na to mám zeptat, nebo jestli se vás
1: Proč
0: na to
1: ne?
0: nemám ptát. A teď je to taková příjemná atmosféra, to vínko jsme vypili. Já jsem o vás slyšel, že vy jste se koupala v moři se Gilbertem Bécaudem.
1: Ale
0: je to pravda, nebo je to nějaká pomluva? Nikdo to neslyší jen tak mezi námi.
1: Dobře, tak já taky budu mluvit tiše a intimně.
0: Decentně.
1: Protože to, ano, to byla skutečně nabídka Monsieur Bécauda, s kterým mě seznámili kdysi na Děčínské kotvě na festivalu. A já jsem mu tenkrát říkala, že se aktuálně strašně trápím s jeho textem Le Bain de Minuit. A on se tak na mě krásně podíval, políbil mě ruku, znova tedy, po druhý už, a tak se na mě tak do těch očí těma svýma jiskrnýma podíval a říkal, že by se mnou rád tu půlnoční lázeň v moři strávil.
0: Tak je to pravda.
1: No je to pravda, ale nedošlo k tomu. A teď už můžu mluvit normálně.
0: Ano, ano, ano.
1: Nedošlo k tomu, protože prostě se psal roky, já nevím, asi 70. nebo něco takového. A takže, když jsem to potom vyprávěla dojatá, pyšná svým kamarádům, tak oni se mě smáli a víte, co mě říkali?
0: No.
1: To nevím, jak bys tenkrát byla zdůvodnila žádost o vězní doložku, že se chceš o půlnoci vykoupat v moři s Gilbertem Bécaudem. Tak to bylo.
0: Já myslím, že to by je tak šokovalo, že by vás klidně pustili. A když byste tam jela, mohla dnes být ta historka o něco pikantnější.
1: To je pravda.
0: Minimálně o ten konec.
1: No, nedošlo, je mi líto.
0: Já jsem moc rád, že jste si udělala čas a byla hostem dnešního Tobogánu v pyžamu. Jak ho ukončíme? Kterou písničkou?
1: No, teď nevím. Že by sám Monsieur Bico nám zaspíval Le Bain de Minuit.
0: Geniální tečka. Já moc děkuju, ať se vám daří.
1: Děkuji.
0: Hostem dnešního Tobogánu v pyžamu byla paní Jiřina Fikejzová. No a s vámi se všemi se těším opět za týden v Pražském divadle u hasičů. Od mikrofonu se loučí a hezké Velikonoce za nás za všechny přeje Aleš Cibulka.

tu me diras ton nom, et moi,

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Kolega Boris Riedler proslul svou empatií a otázkami, které se vyznačovaly takovou zvláštní upřímnou naléhavostí. Obojí zhusta uplatnil v autorském cyklu Klobouk. Dva starší klobouky, ale žádný výprodej Borise Rieglera z roku 1997 vám teď nabízíme.

Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat skopičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem. Nevím, která síla řídila, že si Jiří Anderle vytáhl z nablízkaného cylindru z 33 otázek právě tu, která by byla vhodná tak pro filozofa a ne pro malíře a grafika. No jen si to představte, že byste byli na jeho místě a okamžitě bezprostředně měli odpovídat: panečku, to není žádný met. Jak to mistr Anderle nakonec zvládl, posoudíte už sami, ale já mám proto své vlastní vysvětlení. V ateliéru, kde jsme natáčeli, opodál v kleci byla totiž papouščice zvaná Žaninka. A okamžik předtím, než jsme začali natáčet, si zpívala první takty malé noční hudby od Mozarta. No ale když začal hovořit její pán, mistr Anderle, Žaninka už ani nepípla, tak možná, že právě před ní, před Žaninkou, si malíř nechtěl uříznout ostudu.

0: Sladoučka, hladoučka.
1: No tak to začínáme opravdu slibně, ten klobouk. Já nevím, jestli znáte pravidla této hry, ale mimochodem ten cylindr, jak se vám líbí?
0: To je velmi půvabný předmět, mystický předmět. To lesklý hedvábí je nesmírně sugestivní a mě to evokuje varieté, obrazy Františka Tichého a evokuje mě to dokonce vzpomínku na dětství, kdy právě v hospodě u Jirkovských v Pavlíkově u Rakovníka přišel na jeviště. Ta hospoda byla tak malá, že se tam říkalo v prdeli.
1: Jo, to nebudeme stříhat, ale to je krásný. A místopisné určení.
0: No, to je literatura faktu. A já se do dneška vidím, jak dceru pana strážmistra Demečka, tenhle ten muž s tímto cylindrem, nevím, jak to udělal, jak to víte, děti. My jsme na to čuměli, on jí uspal a pak se vznášela a tímhle tím cylindrem pod tou levitující dcerou strážmistra Demečka mával.
1: To prý vymyslel profesor Levit. Tu levitaci. Poslyšte, helejte, ať to nezdržujem. Tahejte.
0: To jsem zvědav. A jestli se mi to nebude líbit, tady je 13.
1: No to není špatný číslo, poslyšte.
0: Já nevěřím na nešťastnou 13, já věřím na šťastnou 13, čili tady máme zrada jako morální poklesek.
1: No, to je téma pro malíře, pro grafika, pro filozofa, pro pána, který má rád hudbu.
0: A víte, že přesně tyhletý otázky jsem se dost bál, aby to nebyla taková otázka, která... Ona je to otázka poměrně velmi abstraktní. A my malíři přece jenom myslíme konkrétně, ale zrada jako morální poklesek, byl bych velmi neupřímnej, kdybych řekl, že jsem nezradil. Vždycky každý člověk má tisíc jaksi pohnutek k tomu, aby zradil. Hmm. Že už v dětství člověk zrazoval tím, že chodil za školu. Hmm. Že...
1: Pak přišli Němci, tak se zase zrazoval. Ne?
0: Ano.
1: Pak přišli komunisti.
0: Jo, to je právě to, že...
1: Samozřejmě.
0: Ne, pane redaktore, to je velice vážná věc, protože žijeme v době... My jsme prakticky narození stejně, já jsem 36. ročník a shodli jsme se, že vy jste pouze o rok mladší. Já jsem to počítal nedávno, my jsme prožili řadu zlomů. A za každým zlomem, tím historickým, byla zrada.
1: Jistě.
0: Vážený příteli, já vám řeknu příběh, který je nesmírně charakteristický. Když jsme s Černým divadlem přijeli do Edinburgu v roce 1962 na festival divadelní, kde Černý divadlo Jirky Srnce mělo ten první velký úspěch, tak jsme přišli do penzionu v Edinburgu, ve hlavním městě Skotska, a tam majitelka penzionu nás přivítala velkým dortem, na kterém hořely svíčky, a představte si, že se rozplakala. Já i když teď si na ten příběh vzpomínám, tak jsem i teď hluboce dojat a řekla jednu věc. Tuto větu řekla: vážení, nezlobte se na nás, co jsme vám v roce 38 udělali. My Skotové jsme ze zradou anglické vlády nikdy nesouhlasili. A rozplakala se. Já teď mám... Bohužel.
1: Já vás vystřídám, pane Anderle. Já jsem tohleto prožil v Leningradě za bílých nocí s jedním rusáčkem, který se mě omluvil jako dělník z Putilovky bývalý, Rudý, jo? Se mě omluvil za 68. Jak se to trapně opakuje? No, tak se seberte.
0: Ach, můj bože. Já si dám zase tu slivovici.
1: Proč jste si to vytáhl? Proč jste si nevytáhl? Jaké byly mé lásky?
0: Co bychom si říkali? Každý z nás vzpomínáme rádi na konec 50. let, kdy už, nebo na začátek 60. No, to už v divadle na Zábradlí, že se hrály krásné hry.
1: Semafor.
0: Začal Semafor. Libor Pešek z komorní harmonii tam hrál například skladby Jana Klusáka. Zhrál tam Příběh vojáka Igora Stravinského. Tady kvetla kultura ohromným způsobem. Takže já jsem se potom na 8 let vytratil ze scény výtvarného umění, abych se obloukem do ní navrátil, protože Jiří Trnka byl v roce 68 povolán jako profesor Vysoké školy umělecko-průmyslové a požádal mě, abych mu dělal asistenta. Čili já jsem nastoupil v roce 69 k Jiřímu Trnkovi na Vysokou školu umělecko-průmyslovou jako asistent, čili to bylo v těch samozřejmě v té době těch hysterických začátků takzvané normalizace. Víte, co vám řeknu? Že ten Jiří Trnka to byl tak moudrý člověk a my jsme spolu měli tak hezký vztahy. Tady se potvrdilo, když je skutečně velký člověk, velký duch, velký umělec, že to je především nesmírně prostý člověk. On se nikdy ani náznak nějakého povyšování nade mnou. Naopak se ke mně tak úplně až otcovsky přiblížil a bylo zajímavé, že taky dojemná rozprava. On potom zakrátko zemřel. Ale Žaninko, zaspívej na malou noční hudbu, aby ses taky v rádiu prezentovala. Papoušek, no. Jednou jsme odpoledne seděli a pan Trnka řekl, tak teď přijde nadvláda těch největších nýmandů, který budou každému závidět, všecko přiškrtí, protože oni budou mít tu moc a bude to hrozný a tato země už se z toho nikdy nespamatuje. Je pravda, že pan Trnka tenkrát mluvil pesimisticky velmi, že tak až úplně tragicky se jeho proroctví nenaplnilo, ačkoliv ten dnešek, který prožíváme, protože co bychom si říkali, zanedlouho přijde listopad a bude to 8 let od toho zvonění klíčů.
1: 8 let jsem u vás loužil.
0: A kdyby někdo mě byl řek tenkrát, že za 8 let budeme jenom tam, kde dneska jsme, tak by mě to asi příliš nepotěšilo. To je realita. Ovšem, je třeba si uvědomit ty okolnosti. Co je tato země? Tato země, jaká je tato země? Tato země má těžce nemocnou minulost. To je otázka dlouhodobá. To, co se všechno děje, ty negativní jevy, kterých je mnoho, jsou důsledkem té těžce nemocné minulosti. Ale přesto považuji za zázrak, a vy, pane redaktore, mě jistě dáte za pravdu, že a tak bych si přál, aby jsme to všichni brali, že jsme se vůbec dožili toho zlomu. Protože my prožíváme fenomén, zlomový období, tak zásadní, který se odehrává jednou za mnoho sta let. To je to pozitivum, čili snažme se obrátit všechno to negativní v pozitivní hybnou sílu a říkejme si, a zaplať pámu, že se odhalili ty grázlové, který nechali zkrachovat ty banky.
1: No, zrada jako morální poklesek. Možná, že to je právě takový trest pro ten český národ, že tolikrát zrazoval, morálně se nezachoval tak úplně košer, jak bychom řekli. Tak teď to máme. Nezdá se vám to tak?
0: No,
1: Abyste se pohyboval v rámci své otázky.
0: To je, ano, děkuju za navrácení, ano, správně. To je ta odplata, nebo vlastně to je ten přirozený vlastně zákon toho, za co platíme teď, za ty morální poklesky, za tu nedostatečnou, pořád se mluví o tom jako cesta do Evropy. Já jsem vždycky udiven, když slyším obrovská díla hudebních titánů, kteří nejenom, že jsou v Evropě, ale jsou ve světě. Dneska kde je nejhranější skladatel vážné hudby na světě? Antonín Dvořák. Že jo? My jsme vlastně ve světě, ale přesto se snažíme takzvaně dostat do Evropy.
1: Poslyšte, pane Anderle, jestli vůbec toho Dvořáka, ale do té Evropy vemou, víte? Co
0: Oni nás
1: myslíte?
0: nechtějí,
1: Co?
0: oni nás nechtějí.
1: Američani ho nebudou chtít.
0: Američani ho budou chtít,
1: Jo.
0: protože to je jejich skladatel
1: Jo.
0: národní.
1: No tak.
0: Co si vzal na měsíc přece astronaut americký, novosvětskou, že? Když přistál na měsíci, myslím, že to byl Armstrong nebo kdo. Ale tady jde o to, teď jsme se dostali k nesmírně zajímavému bodu. Kroužíme sice kolem otázky zrada, jak je to tam...
1: Důsledně se vyhýbáme. Zrada jako morální poklesek.
0: Morální poklesek. Je totiž ten fenomén Evropy je nesmírně zvláštní. Fenomén Evropy vám najednou vyvstane jako na dlani, když vystartujete z ruzínského letiště a letíte třeba směr Amerika. Tu evropskou náves přeletíte za několik minut. To jste za pár minut jste nad Frankfurtem, potom jste nad Bruselem, potom jste nad Londýnem a Evropa je v tahu. Čili nutně potom letíte 5 hodin na oceánem a zase to letadlo šplhá dolů k tomu New Yorku další 3 hodiny. Ale z toho vyplývá jedna zásadní věc. Evropa v tom globálním měřítku je vlastně malá náves. Tady se velký národy především zlížejí sami v sobě. Francouzi sami v sobě. Ty jsou nemocní sebeláskou. Britové. Uvážíme-li, že každý, kdo se narodí ve Francii, dostává do vínku světový jazyk.
1: No a na tý návsi ne? Ale řekněte mi, na tý návsi hrajeme naše Furianty anebo Marišu?
0: Ne, my teďko hrajeme jiné představení. Já říkám, že to je Laterna Magica skřížená se zvonokosama.
1: Je to laterna nebo latrína?
0: Ne, je to laterna, protože ta laterna jako, nebuďme zase až tak příkří, ta laterna je taková mámivá hra těch světel. Já bych se vrátil k tomu fenoménu Evropa, jo? No. Protože byste říkal, jestli toho Dvořáka do Evropy vezmou.
1: No to by měl být pokus o for.
0: Ale... Víte, oni nás nijak zvlášť moc nechtí, protože když se zeptáte běžného Francouze, kde leží La Bohème, neboli Čechy, tak on a priori první La Bohème ve francouzštině znamená, bohužel, cikán. A za druhé je Francouzovi naprosto jedno, ten řekne, to je tam někde daleko, co je ta Budapešť, nebo Kyjev, nebo Bělehrad.
1: Čím dál tím lepší.
0: Ano, protože oni nás zařazují mezi Slovany do východní Evropy a teď přijde věta, která je zásadní. Evropan západní odmítá nebo vůbec neslyší na termín Evropa střední. Evropa střední je veliký kulturní fenomén. My máme to štěstí, že do tohoto teritoria patříme. Evropy střední patříme. Děláme-li bilanci, které kulturní velikány dala Evropa střední světu, ten výčet je fantasmagorický. Včetně hudebních velikánů, jako byl teda náš Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Josef Suk, Martinu, zcela zákonitě do fenoménu střední Evropa patří i Franz Kafka, Gustav Mahler. To je tak specifický teritorium, který je doslova nabitý přejemnělými vášněmi.
1: A proč jsme my Češi tolikrát zrazovali? I sami sebe. Proč? Že jsme malí? Že jsme jaksi na pokraji dění? Nebo... Vždyť to není pravda. Vždyť Masaryk to říkal jinak.
0: No, proč jsme zrazovali
1: nebo
0: sami sebe?
1: Mi,
0: sami sebe.
1: Nepřichází potom... Po té zradě vždycky kocovina. Jak jste ji prožíval v životě?
0: Já jsem se snažil především nezradit sám sebe. Víte, to je to nejhorší, co by se mně mohlo stát, že bych zradil sám sebe. Proto já, až budu opouštět tento svět, tak je to obrovská deviza, že já mám svědomí čistý. Což je skutečně zázrak po těch mnoha zlomových období. A proč Češi zrazovali sami sebe? Já se osobně domnívám, že to je trošičku nadsazený, protože zrada patří k člověku, ať je to Rakušan, nebo Nor, nebo...
1: Eskimák.
0: lidi jsou jenom lidi a dělají chyby a zrazujou se, dělají chybný výkony. A čili u nás to bylo o to bolestivější, právě proto my kolem toho pořád kroužíme. My jsme křižovatkou Evropy. Naše generace měla to štěstí, že naší generaci učili kantoři odchovaní morálkou císaře pána a první republiky. Nestor, kunzhistoriku, V.V. Štech, pan profesor V.V. Štech, který mě v prvním ročníku Akademie výtvarných umění učil dějiny umění, tak když někdo žehrál na dobu, jaká je, tak vzpomínáte si na pana profesora Štecha, on mluvil takovým roztřeseným hlasem.
1: A jak to řekl?
0: A řekl na to toto, ale mladí, ale pánové, situace v této zemi je neměná a stejná od roku 1620. Musíme si uvědomit, že jsme křižovatkou Evropy. No a slova profesora V.V. Štecha, jak jsou dnes aktuální?

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Každý herec vám potvrdí, že rekvizita dělá charakter. Vezmi do ruky hůl a začneš kulhat. Nasaď si šaškovský nos a rázem se ti zachce dělat z kopičiny. Posaď si na hlavu cylindr a v tu ránu je z tebe fešák. Takovou moc má rekvizita. Cylindr dodá lesku, šarmu, elegance a ty se cítíš být jiným člověkem.

si, že 50 je u žen věk napováženou, ale jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. A já vám hned jednu takovou zlatou výjimku představím. Paní Ivone Přenosilová, kterou my starší známe jako jedinečnou interpretku písní Roň slzy, Sklípek a nebo Boty proti lásce. Ti mladší zas paní Ivone znají z Rádia Svobodná Evropa, kde pracuje jako redaktorka. Vím, co se sluší a patří, a proto se, byť úplně poslední, stavím do řady gratulantů. A chcete-li se, vážení, ke mně přidat, máte jedinečnou možnost, třeba hned poslechem našeho klobouku.

0: Tohle to je náš klobouk, cylinder, vidíte, že už je trošku orvaný. 102 roky letos má. Pokuste si vytáhnout otázku, nějaké to číslo a tady...
1: Při maturitě.
0: Tak počkejte, ale trošku s tím takhle
1: musíme... Já se ani na to nevidím.
0: Musíme šamanit, tak?
1: Tak hlejte 10.
0: Desítku. Račte si prosím najít a přečíst nahlas do mikrofonu, co to je za otázku.
1: Kdy mě trápily výčitky a proč? No, výčitky mě trápily průběžně celý život, protože myslím, že člověk, který nemá výčitky, tak je asi trošku duchem dlého, ale... To jsou takové drobnosti, jako že jsem to mohla udělat trošku jinak, nebo že tohle. Já myslím, že výčitky prohánějí lidstvo celou dobu, takže nějakou konkrétní velkou výčitku si neumím představit, ale výčitky jsem samozřejmě měla.
0: No ale máte na to 20 minut.
1: Já nemůžu o výčitkách mluvit 20 minut, jsou malé výčitky, že jsem se třeba víc nevěnovala svým rodičům, že jsem myslela, že to budou věčně, že jsem potom najednou stála před tím, že oba za sebou zemřeli zakrátko a měla jsem výčitky i vůči svému synovi, že jsem třeba příliš často zvýšila hlas, když to nebylo zapotřebí, ale on měl tedy opravdu talent člověka vytočit, takže...
0: Jako nasírat, jak se říká babinku.
1: No, bylo to dramatické někdy mezi námi, ale nutno říct, že jsem měla třeba i výčitky, když jsem někomu něco slíbila nedodržela, což je málo kdy, tedy já se myslím dost člověk pečlivěj. Takže těch výčitek je za ten život mnoho, některé jsou větší a zůstávají s vámi celý život, a některé jsou menší a ty se pak přecházejí nebo se tolerují.
0: A pojďme teď tedy analyzovat tu jednu za druhou. Tak maminka, přeci inteligentní člověk, jako vy, ví, že věčně rodiče tu nebudou, že budou jednou starý a že je povinen co si jim dát. Řekněte mi, proč my, ne, to není jenom vy, stejně tak já a mnoho jiných, proč my tohleto v mládí nevíme, proč to nerespektujeme a proč je nám to potom líto a proč potom musíme mít výčitky?
1: No asi proto, protože každý člověk, čím mladší, tím sobečtější. A právě s tím přibývajícím věkem sice to sobectví poněkud ustupuje, ale pak jsou vlastní problémy a musí se s nimi člověk potýkat. U mě byla taky ta záležitost, že jsem se ze Svobodnou Evropou odstěhovala sem. Rodiče zůstali v Mnichově. To jsou věci, které nejsou řešitelné, přesto tam výčitky jsou. Čili my jsme se viděli málo kdy, jenom velice sporadicky a občas mě šly na nervy a já jsem si pak vyčítala, že jsem nebyla tolerantnější k ním a že jsem to nepřešla třeba nějaké výtky, že jsem naopak ještě se zadřela taky a to jsou věci, které vás potom provázejí celý život, protože teď už si nikdy s nima o tom nepopovím.
0: A nebála jste se nebo nebojíte se, že vlastně jste si zadělala na to, aby vám to syn jednou takhle vrátil?
1: Podívejte se, já si nedělám iluze o svém synovi a já myslím, že rodiče by si neměli dělat iluze, protože to je okruh, který se neustále vrací. Že vždycky jsou děti poněkud sobečtější vůči svým rodičům, protože od nich očekávají, když už si mě teda sem do toho světa dal, tak se prostě tě laskavě starý. Já jsem se sem nemusela teda nutně tady objevit. Čili to jsou věci, které možná potom teprve člověk ocení, když už je to neřešitelné. Ale pravdou je, že jsou momenty, kdy si říkám, stejně si nemohla nic jiného udělat. Takže tu výčitku já si snažím trošičku jako vyrovnávat.
0: Mě překvapuje to, že jste neměla výčitky z toho, že jste opustila svou rodnou zem. To mě překvapuje. Já jsem tu zůstal a vím, co to obnáší. Ujišťuji vás. No a přesto nevím, jestli bych... Možná, že by mě pronásledovali, že bych asi prchnul, ale no to neměla jste vůbec třeba takhle v noci, nezdála se vám někdy o Čechách? O
1: já jsem odešla na základě toho, že jsem podepsala 2000 slov a že ten psychoteror existoval ještě za dob pražského jara, teda vůbec z toho našeho takzvaného obrodného období. Ano. A když potom přišla okupace, tak jsem si žádné výčitky nedělala, protože mě bylo 21 a měla jsem strach. Měla jsem strach, že ti, kteří mě volali, kteří mě vyhrožovali, že budou mít zelenou a že mě opravdu někdo veme kamenem, nebo co já vím, co mě všechno naslibovali.
0: Jak jste o tom přesvědčila maminku?
1: tam nebylo co řešit,
0: protože... Přeci starší člověk už nerad opouští známá teritoria, abych tak řekl.
1: No bo i rodiče šli tam, kde jsem byla já, my jsme měli nesmírnou soudržnost, samozřejmě.
0: Takže vlastně maminka triumfovala ve své výchově oproti
1: Nikoliv,
0: vám třeba,
1: ne,
0: dneska jste maminka?
1: Dominantní byl můj otec vždycky.
0: A čím to bylo? Co byl ten magnet toho tatínka, že byla taková autorita?
1: No tak, jednak jeho povaha a za druhý on teda mě vedl k tvrdé výchově, dalo by se říct až vojenské výchově, proto mu vděčím za určité věci, jako třeba dochvilnost. Můj otec byl prostě dříve voják a ono se to přece jenom odrazilo i...
0: Jako český důstojník, jo?
1: Ano, on byl v anglické armádě potom. Mm-hmm. Za to byl taky zavřen. Ta jeho výchova byla velice tvrdá, musím říct.
0: I na děvče?
1: No, on si přál mi vždycky syna. A tak se mu to trošku zvrtlo. Nicméně snažil se mě vychovávat jako kluka.
0: Mm-hmm. No tohle by ale nebezpečný. Co kdybyste třeba dneska byla majorem?
1: No tak, to by se asi těžko stalo, ale on to myslel spíš jako s tím, že byl velice tvrdý. Já jsem nesměla to, co směli ostatní. A to, že maminka jezdila na ty zájezdy i prostě po tom, co mě bylo 18 let, to byla podmínka mého otce, že? Mm-hmm.
0: Vzala jste si z té výchovy pro dnešního chlapce svého, vzala jste si něco?
1: Ano.
0: Přicházíte na to, že třeba... A teď jsem se zachovala přesně jako táta.
1: Jo,
0: a když si to člověk uvědomí.
1: Někdy spíš jako máma tedy, spíš ta ustrašenost a vystrašenost. Ale rozhodně jsem se chtěla vyvarovat těch chyb, které jejíž důsledky a následky nesou dodnes, že jo? Ta příliš tvrdá výchova mého otce. To jsem rozhodně nechtěla. Nechtěla jsem vychovávat dítě v té úplné volnosti, která se objevila teď v posledních, že jo, 20-30 letech. Chtěla jsem to skloubit hodně lásky, ale taky jisté linie. Jestli se mi to zdařilo, to nevím, protože to ukáže až čas. Mm-hmm.
0: No a řekněte mi k těm výčitkám svědomí ještě. Když jste teda opustila tu vlast, tak jste přeci musela mít tu nějaké, jak se říká, ty pupeční šňůry. Nedá se to tak jako úplně přestřihnout, i když je člověk mladý. Stávalo se vám, že třeba se vám zastesklo?
1: Že jste
0: řekla, ježíš, teď je jaro, začíná. Jak to na té kampě musí být krásný?
1: No, podívejte se, ono to je taky otázka věku. Já se domnívám, že já, když jsem odcházela, jak mě bylo 21 a moje priority byly prostě trošku někde jinde, než když bych odcházela, když mě je 40. Nutno přiznat, že opustit třeba Měchov, kde jsem žila 26 let, bylo nepoměrně těžší, protože to byla delší část mého života, taky dá se říct intenzivnější, protože to rané dětství si člověk vlastně nepamatuje. Přiznejme si tedy, že skutečně ten intenzivní život jsem žila v tom Mnichově.
0: A paní Přenosilová, ta otázka, já se ještě jednou, než dovolíte, k ní vrátím, já ji takhle přečtu. Kdy mě trápily výčitky? Na to jste odpověděla, ale proč? Položila jste si někdy...

0: výčitky nemá, tak je podle mě naprosto bezcenný.
1: A sakra. To znamená, kdybych žil příkladný život světce, takový otec scholastikus, je ty kořínky.
0: A snad si nemyslíte, že ten člověk fousky, nemá výčitky?
1: Ty bílý fousky v lese.
0: Tak každý člověk má výčitky.
1: Myslíte, že to musí být? Že
0: no každý člověk, který je přemýšlivý a který nese jistou zodpovědnost, tak musí výčitky nutně mít.
1: Že to jsou jaksi
0: průvodci života? Samozřejmě.
1: Jak by se s ním dalo zacházet, nebo jak by se člověk mohl ubránit?
0: Dá se vyřešit, že se člověk omluví třeba při nějaké drobnosti, když má potom výčitky, že já jsem prostě tomu člověkovi nevěnoval tolik času, co by potřeboval, když se na mě obrátil s prosbou, tak pak lze říct, víš co, já jsem byla tenkrát taky ve stresu, nebo co, to jsou věci, které jsou řešitelné. Velké výčitky, že bych někoho zradila, nemám, protože to, co jsem doposud řekla, to jsou věci, které provází život. No takhle se to prostě vyvíjelo a jinak to nešlo. Já mám výčitky z toho, že jsem nemohla u té maminky třeba být déle, protože zase jsem musela do práce a že během měsíce pak zemřela. My jsme měli vesmírně krásný pohovor s maminkou, než jsem odjížděla a...
1: Z Míchova.
0: Ano. A já jsem měla takový pocit, že tam bylo mnoho věcí, které mezi námi nikdy nebyly vyslovené. A tím, že maminka cítila jistě takovou jistou uvolněnost z toho, že tatínek tam není, kterého měla špundus, takže mi říkala věci o svém životě, které já nevěděla. Já jsem říkala, mami, já za měsíc přijedu a budeme v tom pokračovat. A to je věc, která mě mrzí, ale to byl osud, že se mamince prostě stala ta nehoda v nemocnici a od té doby prostě bohužel to s ní šlo dolů.
1: Kdy jste naposledy někoho třeba nějak zranila? Nebo třeba jste mu ublížila nevědomky?
0: No třeba svýmu synovi si myslím v poslední době, protože jsem se nechtěně dostala do velkých osobních problémů a nevěnovala se mu tolik péče a intenzity jeho starostem, jako těm, které převládaly momentálně.
1: Kolik jim let, aby jsme si
0: 18 mu bude.
1: No tak to jej, to je velmi ožehavý věk.
0: Je to, ale já
1: maminko.
0: Zase, já jsem zase s ním tu svoji kauzu prohovořila, protože zase naštěstí už je mu 18 let. A Hoch měl pochopení. Samozřejmě, že to, když dostanete osudovou ránu, tak se s tím člověk musí vypořádávat a najednou prostě jsem měla ty priority starostí jinde. Mojí prioritou byl vždycky můj syn a najednou se to všechno zvrtlo a ty priority najednou začaly být někde úplně jinde.
1: Jste to vyměnila
0: v tom osobním...
1: za nějakou hodnotu?
0: Jak myslíte?
1: No vyměnila jako třeba, že byste syna vyměnila třeba za rozhlas. Že ta vaše vášeň pro tu svobodnou Evropu jde tak daleko, že obětujete i chlapce.
0: To je blbost. Já jsem zdůraznila, že to byla osobní záležitost a velice šokující pro mě. A v ten moment já nebyla schopna vnímat jeho starosti tak bedlivě, jak jsem činila doposud.
1: A paní Přenosilová, řekněte mi ještě, když teda ublížíte a jste si toho vědoma a máte výčitky a dovedete se s nima vypořádat, dáváte těm lidem nějaké takové bonbonky, takové náplasti, takové hojivé obkladky, které maminka mě dávala třeba, když jsem měl teplotu na čelo? To bylo velice příjemné, jestli třeba slovem je povzbudíte, jestli jim koupíte, takhle já jsem se k tobě tak ošklivě zachovala, prosím tě, nezlob si, asi ti, vem si, bude mě ten svetr, on ti půjde,
0: No tak, se svetrama
1: já se chci vykoupit.
0: S dárkama, ne. Žádné výkopné, ne. Já se to snažím řešit verbálně, že řeknu, prosím tě, pochop jednu věc, já jsem tehdy a tehdy prostě nemohla, stala se ta a ta věc, prostě nešlo to řešit a já se omlouvám a já myslím, že člověk, který řekne, promiň, udělal jsem chybu, omlouvám se, že dobře, jestli to ten druhý člověk potom taky chápe, to už je potom o něčem jiném, ale že to je to maximum, co lze udělat v tomto případě. Přiznat tu vinu, přiznat chybu.
1: A co když to nestačí? Co když on to neveme, nepochopí?
0: No tak pak se nedá nic
1: jak
0: dělat.
1: Jak si empaticky to od vás nekoupí, tak co potom? A celý život o sobě bude mít a bude říkat, ta Přenosilová ta mě tenkrát provedla takovou věc, to já jí nemůžu nikdy odpustit. To se stává.
0: Stává se a já si nedomnívám, že jsem někomu něco takového provedla, že by mě to do smrti nezapomněl.
1: Ne?
0: Ne.
1: Tak vy jste strašně úžasně učesaný člověk vnitřně, ne? Řekněte mi ještě nakonec, když jste byla 26 let v Mnichově, řekněte tři takové nějaké moudrosti, které my Češi

0: Češi neumíme ještě přijmout. Teď vidíte, v čem žijem, že jo? Teď.
1: No, ten rozdíl je markantní. Ten rozdíl je ovšem ten, že tam, když to budu porovnávat poválečná situace v Německu, tam byl hyenismus, tam byl černý trh, tam byl binec, tam byly špinavé peníze, všecko to, co se dneska tady odehrává, byl tam samozřejmě, se musela vybudovat nová garnitura politiků, ekonomů, to tam všecko nebylo, bylo to spojené s nacismem, čili ti nacisté, pokud nebyli pozavíráni, tak museli jít pryč, ale je známo, že i v té první poválečné vládě seděli lidé, kteří byli v partaji, ale zase byli svým způsobem v tak fundovaní a nedělali vyloženě nějaké
0: levoty.
1: Levoty, prostě nebyli SSáci třeba, že byli v té vládě a to se ví a nutno přiznat, že to trvalo mnoho let, než lidi i právě v tom Německu, o tom můžu mluvit snad nejlépe, se naučili té slušnosti vůči sobě. To samozřejmě přicházelo potom s tím vývojem, který začal být velice pozitivní, ten
0: hospodářský
1: vývoj. Dodnes jsou v Německu velice vážení pánové, kteří začali v oboru, o kterém by jistě dneska rádi nemluvili. Ale takhle to vypadá a já se domnívám, že když se díváme dneska na tu situaci v České republice, tak to má ten logický vývoj, že samozřejmě se stanou chyby, že se dělají chyby a musí se to konzolidovat všechno. A zaplať pámu, se říkám, že tu máme tak moudrého a vyrovnaného pana prezidenta, který opravdu působí jako vážka na těch vahách a že díky tomu, že je tady ještě spousta jiných chytrých lidí, že se ta krize svým způsobem vyřeší. Ale ke krizi dojít muselo. Tady nemohlo přece všechno po 50 letech bolševika najednou fungovat jako na západě.
0: A proč my Češi se tomu tak strašně podivujeme?
1: Ale já si nemyslím, že se podivují jenom Češi. Samozřejmě, že někteří byli nedočkaví a mysleli, že za 2 roky se stane zázrak a budou žít jako třeba, já nevím, v tom západním Německu, to přece reálně myslící člověk nemůže. Tato země byla zhuntovaná jak morálně, tak ekonomicky. A pakliže se vláda snaží nějakým způsobem toto řešit, ono těch problémů je tolik, že ty priority, které oni třeba považují za důležité, považuje normální občan za naprosto sekundární. Protože on chce, aby se mu dařilo tak dobře.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní tak.

si v nich stovky kapek deště. Vstávej, už bude den. Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Přízeň diváků jí vynesly role ve snímcích Noc na Karlštejně, Léto s kovbojem, Na samotě u lesa, Kulový blesk a v seriálech Taková normální rodinka nebo třeba Nemocnice na kraji města. Často spolupracovala se Svěrákovými ve filmech Obecná škola, Vratné lahve, Akumulátor a dalších. Je také držitelkou Českého lva za svůj výkon v Hřebejkově snímku Kawasakiho růže. Ví, jakou dřinu obnáší práce v poslanecké lavici, je-li živena zodpovědností vůči voličům, odhodláním a idealismem. Ví, jaké to je, když tato východiska zastíní zklamání a rozčarování. To na zahrádce přináší dřina docela jiné výsledky. I o tom by mohla vášnivá pěstitelka a vynikající herečka Daniela Kolářová dlouze vyprávět. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přijala mé pozvání. Co se vám podařilo vypěstovat, ačkoliv jste nikdy nedoufala, že byste to mohla svést? Je taková nějaká plodina?
2: No, zrovna předevčírem jsem to tak obhlížela. Já jsem se dopustila strašně spousty chyb jako amatér, jako městský člověk, ale když si přivezete z obchodu kořenáči takhle malinkatou hortenzii, která má tak sotva dva květy, a teď je z toho obrovský keř, modrý, bílý a růžový, tak je to neuvěřitelný, jak si sama příroda dokáže pomoct, protože já jsem spoustu věcí nevěděla a až zpětně jsem dostudovala, četla. Tak mě akorát dojímá, že vlastně jak to má spoustu květů, ty hortenzie, tak jak jsou zmoklí těma prudkýma deštěma, tak jsou chudinky celý takový vykloněný od středu a já je otřepávám, ale oni si poradějí, je to úžasný.
1: A máte nějakou nedostižnou metu? Něco, na co si pořád tak jako pomýšlíte a zatím se vám to nedaří vypěstovat?
2: To měl být původně vlastně víkendový dům. A má to ohromný pozemek, tak jsem se bránila tomu pěstovat třeba cibuli nebo věci, které se dají konzumovat, protože když u toho nejste pravidelně, tak to nemá smysl. Jednou jsem to zkusila, když byli kluci malí, to jsme měli chalupu 130 kilometrů ve východních Čechách u Opočna a já jsem tam zešílela, jakože bych pro ně ráda čerstvou zeleninu, no ale když tam jedete pak jednou za 14 dní, nebo ani to ne, tak to nejde prostě. Tak to jsem pochopila, toho jsem se nedopustila, ale teďko uvažuju, protože mám necelých 50 kilometrů cestu, že bych se o něco pokusila.
1: Vy říkáte, že zahrada je pro vás kostel, kam se chodíte modlit a kam si chodíte pro nápady. Ten vztah k půdě nemá každý dán. Co byste poradila lidem, kteří by po něm tak nějak jako toužili, ale pořád se ne a ne urodit? Máte vy nějaký návod na to, jak se té cesty dobrat s úspěšným cílem?
2: No, návod nemám. Prostě se mi to tak přihodilo. Jo. Jak si čistíte hlavu, když rejete v hlíně nebo něco sázíte, tak vám jednak přicházejí písničky, které jste třeba dávno neslyšela, zapomněla, nebo tváře některých lidí. A najednou si uvědomujete, že ta hlína, se kterou pracujete, je tam tisíce let, že se o ní třeba taky předtím někdo staral, nebo že tam byl les, že my jsme mikrokosmos, nad námi je veliký a že to spolu souvisí. Takže takhle navazujete vztah a uvědomujete si, co ta příroda je, že to je naše živitelka. Že se k ní tak taky musíme chovat. Nejenom brát, ale i něco dávat. Tak to mě fascinuje, jak jsme na té přírodě závislí a jak bychom se k ní měli chovat a jak jsme se k ní bohužel nechovali nebo nechováme.
1: Vás ta příroda, kontakt s ní přivádí k takové osobité oduševnělosti a duchovnosti a spiritualitě. Zdá se mi, přitom jste děvče z ateistického prostředí, ano, původně. Ano. Ale to vaše jméno v mužské podobě tedy znamená Bůh je můj soudce, dočetla jsem se. A není moc obvyklé. Daniela se u nás dává nepříliš často, je to asi 60. Nejoblíbenější ženské jméno. Byla v okolí vašich rodičů, pokud to tedy víte, nějaká Daniela, která se stala předobrazem vás?
2: Teď to bude legrační, ale moje maminka milovala francouzskou herečku Danielu Darrieu. A tak jí napadlo mi dát jméno Daniela.
1: Byla jste s ním spokojená od malička?
2: No, byla jsem z toho trošku nervózní, protože to skutečně v těch 50. letech bylo neobvyklé. Tak jsem se podepisovala, když jsem se naučila psát Dana K. Babička moje slovenská mi říkala Danínko. A jinak normálně Dano mi říkali, až daleko později jsem si uvědomila, že proti tomu jménu nic nemám. Hmm. A že se tak můžu podepisovat Daniela Kolářová, že je to úplně normální.
1: Chytrá, ale drzá, říkali o vás učitelé. Pamatujete si na tu svoji drzost? Byla to taková nějaká vědomá součást vaší osobnosti, kterou jste si třeba i vychutnávala, protože to bylo atraktivní mezi spolužáky?
2: Na to nešlo o atraktivnost, ale spíš to byla nějaká spontánní reakce na něco, co mi přišlo nesmyslný, nebo co jsem chtěla doplnit, měla jsem potřebu to prostě zpřesnit. Nebylo to ve zlým úmyslu, ale spontánní to bylo.
1: I rodičům jste dokázala předvést tuto svoji stránku?
2: Asi občas, jo. Já jsem hrozně ráda bruslila, lyžovala, protože jsme bydleli v Karlových Varech, měli jsme to blízko na Boží dar do Krušných hor, takže jsem se hodně mrskala, hýbala.
1: Jak se projevovala vaše muzičnost? Předpokládám, že její náznaky už byly i v tom dětství. Maminka pracovala v divadle, tak vím, že první roli jste dostala v 9 letech v Císařových Nových šatech, ale bylo čistě divadlo nebo bylo třeba i výtvarno, hudebno?
2: Bylo spíš hudebno, chodila jsem potom, když jsem byla větší, před pubertou zpívat do Karlovarského dětského sboru, kde jsme opravdu měli široký repertoár a to byla dobrá zkušenost, to bylo fajn, ale pak se ten pan dirigent někomu znelíbil a musel odejít, nahradili ho jiným a já jsem potom se rozhodla, že už nebudu pokračovat.
1: Zásadová od malička.
2: No, asi, ano.
1: Vy jste s maminkou byla asi dost sama, nebo svého času sama, protože rodiče se rozvedli, když vám byl rok. Jak jste si rozuměli?
2: No, bylo to trošku složitý, protože já jsem potom asi do 4 let žila tady v Praze u babičky s dědou. Na jarově měli chatu, takže od jara do podzimu jsme byli tam.
1: Na chatu do Prahy.
2: Na chatu do Prahy na jarov, ano, naproti z Braslavy. A bylo to báječní, protože jednak kamenolom fungoval. Nevím, jestli tam odstřelujou ještě dneska, ale vždycky sirény upozorňovali, jak jsme museli vymajznout od vody. Šli jsme hrát volejbal, pak jsme se zase mohli vrátit. Plavali jsme na kotvu, na parníky. Bylo to jako normální, nádherný dětský prázdniny. No a maminka se potom, když mi byly asi 4 roky, vdala po druhé, vzala si vdovce s dcerou. Tý věře umřela maminka na tuberkulózu a přestěhovali jsme se do Karlových Varů právě, takže od 4 do maturity jsem žila v Karlových Varech. No a mezi tím se maminka rozvedla, pak se vdala po třetí, narodil se mi nevlastní bratr a pak se vdala po 4. No. Takže jsem zažila 4 epizody rozvodů a nových tatínků. No ale potom jsem odešla do Prahy na divadelní fakultu, když se mi podařilo udělat zkoušky a od té doby jsem se odstla v Praze.
1: A odnesla jste si z toho nějaký pro sebe jasný závěr nebo touhu, že vaše rodina by měla být soudržná a harmonická?
2: No samozřejmě, že to bylo moje veliké přání, abych se nedopouštěla, já nevím, nějakých zbytečných chyb, i když tomu se těžko vyvarujete. V zásadě jsem si strašně přála, aby rodina, kterou budu mít já, byla nějakým způsobem harmonická. Přála jsem si děti, takže jsem o to velice usilovala.
1: Nám se to podařilo, to je krásné. A ještě mi řekněte, jak maminka reagovala na vaše přání vystudovat divadelní fakultu, protože ve hře asi byly rozmanité profese, o kterých jste přemýšlela, měla jste blízko k tomu sportu, také ke knihám, pak ale zvítězilo divadlo. Jak reagovala?
2: No, nebyla moc nadšená. Jednak pracovala v účtárně a věděla, jaký jsou herecký platy. Ale hlavně ona mě navrhovala nějakou střední oděvní průmyslovku. No a to bylo něco, co mě naprosto nezajímalo. A právě protože jsem pak hrála pár představených epizodní role jako holka v tom Karlovarském divadle a četla jsem, že spoustu věcí o divadle a tak najednou jsem se začala odklánit i od toho sportu a přikláněla jsem se čím dál víc k té vizi toho jeviště. No.
1: A jaká byla ta vize? Jak jste se viděla? Co jste od toho očekávala?
2: Já jsem tam nasávala atmosféru mezi herci a herečkami v tom Karlovarském divadle, které je moc krásné. To je krásná budova, nádherně řešená, má styl. To zákulisí, že to je pro děti fascinující. Tam v té dámské šatně lítaly pudry, protože ty dvorní dámy v těch císařových nových šatech, že jo, měly zelený, fialový, červený paruky. No, já jsem si to divadlo prolezla úplně až na půdu jsem vylezla a potom až úplně dolů do sklepa, kde bylo ještě pod orchestřištěm slyšet řeku teplou. Jo, jak tam protejká, to bylo fascinující. A já jsem pod dojmem všech těchto zážitků to divadlo začala milovat pro tohle všechno, ale pak vlastně nejvíc bylo, když jsem se mohla koukat třeba na kus zkoušky, na herce a na připomínky režiséra a tak mi to připadalo tak fantastický. A navíc ten dopad, jo, protože jste šla domů a najednou jste třeba ještě dál o tom přemýšlela, co jste viděla, o čem se tam mluvilo a tak dál, protože pak už člověk nechodil jenom na pohádky, ale na normální představení a jsem si říkala, že se tím dá vlastně něco nabídnout divákům, o čem mají šanci přemýšlet a co jim může vstoupit do života, anebo je pootočit, jo, v uvažování o různých situacích nebo věcech. Tak to bylo asi v té obecné rovině něco na tenhle způsob.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Děvče z Karlových Varů Daniela Kolářová se v období 64 až 68 věnovala studiu herectví na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. Krásná doba, jak mnozí vzpomínají, i pro vás krásná a šťastná. Na co z té doby nejraději vzpomínáte? Co jsou takové ty nejmocnější imprese?
3: Těch bylo tolik, protože se uvolnila cenzura a začaly vycházet úžasné knihy. Předtím vůbec nebylo pomyšlení, že by se sem dostali filmy, jazz a beatníci. Toho bylo tolik těch podnětů, jako člověk chtěl všecko postíhat. Do violy, že jsme chodili na jazzové koncerty a tam Luděk Holan recitoval prostě Ferlinghettiho. Ta atmosféra byla úžasná právě i pro divadelní fakultu, pro divadlo, protože se sem taky dostali překlady her, které byly předtím cenzurovány, takže se ta společnost prostě nadychovala. Teďko vlastně jste chtěla všecko, co vycházelo, přečíst, nejen světovou literaturu. Kdo nečet, tak byl hlupák, protože nebylo o čem mluvit. Jo. Opravdu hezká doba.
2: A připadala jste si dostatečná mezi těmi kolegy, studenty a taky těmi inspirativními pedagogy? Nebo jste občas bojovala s nějakými pochybnostmi, když jste kolem sebe viděla tak mocný závan kreativity a tvůrčího ducha?
3: Tak to bylo strašně různý, protože samozřejmě každý ten pedagog byl originál, osobitý a vy jste se to naučila vlastně po té cestě nějak rozeznávat a ta komunikace byla nejdůležitější. Stejně tak jako ty spolužáci, tak byl každý svým způsobem originál, každý se projevoval nějakým jiným způsobem.
2: A jaká holka jste byla vy? Z filmu vás známe jako z té doby jako mladou střeštěnou nebo naopak příliš moudrou a uvážlivou. Kde byla ta vaše osobní poloha?
3: Já si myslím, že ta moje osobní poloha byla to, kde jsme začínali v tom bezprostředním zažívání a pak nějaká reakce, že jsem chtěla všecko stihnout, ale samozřejmě to nebylo možné. A tak občas jsem mívala takový výčitky svědomí, že jsem hlupák absolutní a tak dále. No tak jsem se pak zase snažila dovzdělávat, tak jsem lítala prostě v takových extrémech.
2: Mm-hmm. Vaše první angažmá to bylo divadlo SK Neumana, dnes divadlo Pod Palmovkou. Bylo těžké po té škole se najednou zorientovat ve vztazích v divadle, v zavedených zvyklostech, prostě rozklíčovat, v čem vězí to angažmá?
3: No tak samozřejmě, že přijdete jako nepopsaný papír. Já jsem tam přišla ještě ve čtvrtém ročníku zkoušet v Shakespeareově bouři Mirandu. Ještě jsme měli představení v disku, takže jsem to musela kombinovat, ty zkoušky a výuku na Damu a svoje povinnosti. No a pak jsem po premiéře dostala k podpisu první smlouvu angažmá. 600 korun nástupní plat. A to bylo opravdu v uvozovkách potěšitelné září, protože 21. srpna sem přijeli nás osvobodit od těch zlých kapitalistů, spřátelená vojska, Varšavské smlouvy, a to tady byl šok, to jsem zažila v Praze. A pak toho 1. září jsem šla přes Libeňský most, jsme bydleli v Holešovicích, právě do divadla, tam hlídkovali vojáci sovětský a ty mi prohlíželi takový malý košíček, já jsem si do divadla nesla ručník, kartáček na zuby a pastu. A on mi tu pastu vymačkal, protože měl pocit, že v tom můžou mít nějaký náboj. Tak můj divadelní život začal 1. září 1968, kdy jsem už byla absolventka školy a nastupovala jsem do pevného angažmá, ale musím říct, že se tam většina lidí ke mně chovala moc hezky. Seděla jsem v šatně s Janou Štěpánkovou a ta mě školila. Ta říkala, tenhle je slušnej, s tímhle nemluv. Jo, popsala ty poměry v tom divadle, no a začalo to být potom zvlášť drastické, bych řekla, protože někdo souhlasil se vstupem vojsk, někdo nesouhlasil, teďko byli třeba ve straně, tak byli buď to vyškrtnutí, nebo vystoupili sami, ale byli za to potom trestaní tím, že neměli práci, že jo. Takže já jsem byla té Janě tehdy nesmírně vděčná, že mě upozornila na to, kdo udává a tak dále.
2: Ale to peklo, které se tady rozhostilo, muselo být drastické.
3: Bylo.
2: Vy jste byla vděčná za veškerou svobodu a možnost rozletu a duchovní podněty, což jste asi sdílela i s Jiřím Ornestem, vaším spolužákem z fakulty, pozdějším manželem. Mluvili jste někdy o emigraci?
3: Několikrát, ale ještě v roce 69 jsme vyjeli do Francie. Řekli jsme si, že si projedeme Normandii stopem. Tam jsme letěli samozřejmě, ale v té Francii jsme jezdili stopem po té Normandii u moře, kde byly studentské hotely, tuším za 4 franky na noc. A tam jsme vlastně jednak se chodili koupat, ale po těch různých kosteličkách rybářských a po různých památkách. A tam jsme mluvili o té možnosti, jestli se máme vrátit nebo ne. Ale nakonec jsme se vrátili, protože jsme byli každý rok v angažmá a nějak jsme si pořád říkali, pane Bože, to přece takhle nemůže zůstat. Něco se stane, nám přece někdo pomůže, někdo je vyžene. A vlastně jsme se pořád utápěli v takových idealistických teoriích. No a potom samozřejmě, když sklapla past a nastal ten normalizační režim, tak jsme o tom mluvili několikrát, ale pak už to bylo tak těžký a složitý. A navíc jsme měli prvního syna, pak druhýho, takže tím se to smazalo, ta možnost. A já jsem si právě přála, aby kluci chodili do anglické jazykové školy, aby měli šanci odjet a žít někde jinde.
2: Ale jste asi šťastná, že k tomu nebylo nutno dojít.
3: Jsem samozřejmě, ale ty peripetie byly skutečně docela dramatický.
2: Někteří lidi řešili tu nemožnost odtáhnout se od zdejšího dění a režimu aspoň tím, že se odebrali ke svým velkým vášním, koníčkům, třeba i tomu chalupaření, což bylo do jisté míry i vaše téma, byť jste asi přece jenom neměli možnost se tak intenzivně oddávat této vášni. Nenapadlo vás někdy tam v těch východních Čechách na té vaší chalupě, že byste tam ze všeho nejraději zůstala a už se do Prahy nevracela?
3: Tehdy ještě ne, protože práce v téhle profesi měla jsem jí hodně, ale můj mladší syn si strašně přál, když byl tak kolem první, druhý třídy, abychom se tam přestěhovali, že by chtěl být lesníkem. Ale vydrželo mu to docela dlouho teda, ale a pak samozřejmě z toho sešlo, protože to nešlo realizovat, no tak to byl mrňous, že jo. Ale ten vlastně do té rodiny přinesl tu možnost to řešit takovýmhle způsobem. No ale my jsme byli oba s Jirkou herci a tam by ta možnost nebyla, že jo? Takže to padlo.
2: Co byla vaše velká společná další témata, kromě herectví, vzpoury vůči tomu, co se tady dělo a třeba i toho chalupaření a lásky k dětem a k rodině?
3: Knihy samozřejmě. Ty, co jsme dostávali půjčovaný ze samizdatu přes noc přečíst, odevzdat a poslat dál. A samozřejmě, že jsme mluvili o té společenské situaci. Byli jsme z toho nešťastní a vzteklí doma. No a můj muž se realizoval ještě v dalších hereckých nebo režijních aktivitách tehdy v divadle E.F. Buriana. Navíc jaksi mimo představení, který měl oficiálně, tak taky tam měli orchestr, různě hráli po premiérách. Jo, každý se utíkal k něčemu, co ho naplňovalo. A taky jste byla vystavena v normální ženské realitě, že jo, která bere, nakupuje, vaří. U těch mužů ta zodpovědnost za ty děti nefunguje v takový hloubce, jako to dělá starosti maminkám. Tak ještě ta péče o ty kluky, aby chodili cvičit, pak začali hrát na flétničku, pak si Šimon přibral klarinet, saxofon. No tak vlastně jo, jste tu aktivitu napínala směrem, aby to mělo nějaký smysl. To, co si pak vyberou, mělo být na nich. Ta snaha chodit na výstavy s nima a tak dále, tak ta tady byla.
2: Vy jste se toho trošku dotkla, že ti muži tu odpovědnost nemají až tak velkou jako maminky. Je známo, že vy jste svého času přerušili své partnerství a pak jste se k sobě znovu vrátili. Jaká byla ta druhá svatba, respektive jaká byla její symbolika nebo hodnota? Bylo to asi úplně jiné než poprvé, ne?
3: Bylo to vlastně úplně obyčejné, prostě bylo to, jako když dokážete sečíst všechny svoje hříchy a omluvit se za ně a začít znova nad čistým stolem. Tak ten Jirka se vrátil, protože mu zřejmě ty kluci chyběli. a najednou začal cítit tu odpovědnost, kterou předtím teda v žádném případě nedával tolik najevo, jo, ale nebylo to nic, že třeba by se k ním choval ošklivě, to spíš bylo, že jako tak hodně bohemsky žil i často mimo domov. Pro mě se to potom stalo vlastně neúnosný, protože ty kluci už byli skoro v pubertě, už se do ní sunuli a tam já bych zrovna toho mužského moc potřebovala.
2: No a další neúnosnou nebo těžce únosnou situaci jste zažila po letech, kdy vám hodně onemocněl. Kolem mě se teď objevují nějak moc často tyhle situace, kdy se lidi vzdalují už tomu životu a ti, co o ně pečují, bojují a potýkají se, stíží a bolavými myšlenkami. Jak jste to ustála vy?
3: No, nebudu nic přestírat, bylo to skutečně hodně těžké. No někdy to zvládáte, nebo musíte to zvládat a někdy prostě ulítnete, protože už vám docházejí síly, ale naštěstí starší syn Šimon měl přes ten Jelíčkův ústav kontakty na cestu domů a ty mě přišli pomoct a pak různé sestry z různých diecézí nebo i sestra z nemocnice, kde skončila služba. A já měla práci, musela jsem odejít domova, tak se o něj přišli postarat. Já jsem navařila a ta sestra byla u toho, aby mohl jíst, ohřát a tak dále. Pak z té cesty domů mě pomáhala sestra s jeho mytím, protože on byl potom jenom ležící. A já už jsem neměla fyzickou sílu obracet ho. A ta sestra prostě na to měla úžasný grify, takže jsem měla jistotu, že je v čistotě. Ale on byl nemohoucí fyzicky, ale psychicky mu to parádně myslelo. Takže pracoval s počítačem a neustále objednával nějaké věci a já pak musela čekat na ty lidi, kteří to měli přivést. A to mě teda kolikrát opravdu zlobilo, protože mě to hrozně omezovalo. Jo. Ale tam pochopíte význam slova pokora. No, protože víte, že ten člověk je bezmocný, že vy prostě mu musíte pomáhat a že byste nedopustila, aby šel do nějaké ústavní péče, protože to by ho, myslím, psychicky zlomilo a on byl do posledního momentu absolutně psychicky fit. Já jsem jenom té jeho druhé chorobě prosila ty lékaře, aby neměl žádný bolesti, abych mohla nějakou pravidelností docílit, že se ty bolesti vůbec nebudou dostavovat a to se skutečně stalo. Měli jsme to k dispozici a fakt se podařilo, že zemřel doma. V klidu, byli jsme u toho s Šimonem, drželi ho za ruce. Od soboty odpoledne přestal komunikovat a vlastně spal a to už byl na cestě. No a v neděli k nám přišel ten lékař se sestrou z té cesty domů. Převlíkli jsme ho, umyli a on usnul prostě a dýchal a přestal dýchat.
2: A kdy na vás dolehl ten největší smutek a pocit definitivní ztráty?
3: To je zvláštní, protože já jsem cítila vlastně asi minutu obrovskou úlevu, že byl v klidu, že bez bolesti. A mně se vlastně taky jakoby ulevilo, že ty trable skončily. No ale potom za 2, za 3 dny to na vás začne padat, jo? Protože se třesete ten pocit jakoby té úlevy, že už nemáte ty denní starosti 24 hodin vlastně, že člověk i špatně spal a tak. A najednou jste v tom bytě sama a děláte to samé, jako kdyby tam ten člověk byl, mluvíte na něj. No a toho pocitu se nemůžu zbavit do dneska. Snažím se srovnávat nějakou prací nebo tak, ale no strašně mi to všecko připomíná, protože ten prostor není zas tak veliký, abych mohla někam utéct. Prostě pořád s ním nějak i v duchu komunikuju, protože mě strašně chybí.

0: Pozvání Jitky Novotné do pořadu Stříbrný vítr přijala paní Daniela Kolářová, která si je dobře vědoma skutečnosti, že herecký osud závisí ve značné, možná až děsivé míře na štěstí. Já bych řekla, že vy jste to herecké štěstí docela měla, cítíte to podobně?
1: Určitě měla jsem velikou kliku.
0: A bylo i období, kdy jste se cítila herecké spokojenosti dost nebo možná dokonce zoufale vzdálená?
1: No, člověk má dny rozsekaný na, já nevím, dopolední zkoušku, večerní představení a mezi tím máte volno odpoledne. No a když pak přišly děti, tak jsem to odpoledne

0: inspirace a tak dále. Takže se v tom člověk opravdu docela zmítá.
1: A teď ještě tu vzdálenost, myslím i tak, jestli byly příležitosti, hry, filmy, ve kterých se vám vůbec ta vaše práce nelíbila a třeba jste se za ně i styděla, nebo prostě byla jste tak nespokojená, že jste se s tím obrovsky musela porvat.
0: To bylo hlavně v divadle, protože když jste v pracovně smluvně vázaná, tak prostě si člověk nemůže dovolit, třeba když vidí obsazení autora hru, pak to přečtete a je to strašný, protože to byly třeba hlavně tituly her k výročí v ŘSR a takovýmhle událostem. Na ty byly průhledně politický hloupí. No a to je hrozně protivní, pořád na to myslíte, že tam nechcete, ale že musíte. Pak když už to představení se hraje po večerech, už ho neskoušíte, ale chodíte hrát, tak máte od rána zkažený den, protože na to myslíte, že to je vlastně hanba, že jste to nechtěla. Takže se to samozřejmě stávalo. A mám-li být hodně upřímná, tak těch dobrých titulů s dobrou režií. A tam byl na těch Vinohradech vynikající ansámbl. Ale těchto intenzivních zážitků, když pak se ohlídnete, je daleko míň než těch průměrných a plus ještě k tomu připočítáte ty, za který se stydíte. Takže člověk dlouho žije s radostí, že se něco povedlo, že to funguje, že to lidi berou.
1: Na Vinohradech jste strávila 44 let, období 71 až 2015. Tak co se v mysli vybavuje Daniele Kolářové jako takový jevištní zázrak? Úžasné představení, kde se potkali senzační lidé, dobrý režisér, hezký text.
0: To byl určitě Molierův Flakomec, Hamlet a pár jiných věcí, a to si teď honem nevybavím, protože vlastně základní režijní přístup nebo osobnost, byli tam ještě jiní režiséři, ale osobnost vůdčí, skutečně inteligentní, báječný a přísný režisér Jaroslav Dudek, manžel Jany Štěpánkové, to byla ohromná škola.
1: Ty jeho připomínky přibývaly občas nemilosrdně.
0: No, naprosto.
1: Bála jste se ho?
0: Herecké vatrlo, bál se ho všichni. Připomínky nemilosrdně, prostě všem především. Ale bylo to, co mělo vést k tomu výsledku, že chtěl, aby byli všichni dobrý a sloužili tomu tématu, tomu, co mělo být posíláno divákům. Byla to tvrdá škola, ale stálo to za to. Musela jste o tom strašně pořád přemýšlet, jo. To bylo fajn.
1: A jak fungovalo to přemýšlení ve dvojici? Já teď samozřejmě narážím na Jaromíra Hanzlíka, se kterým vás dali dohromady. Vytvořili jste jednu z nejslavnějších hereckých dvojic u nás. Proto jste i do Vinohradského angažmá tuším přišla, že jo?
0: Jako ano, ano, protože potřebovali partnerku Jaromírovi, tomu byl Benjamínek, že jo, byl hrozně mladinký.
1: Uměli jste se navzájem tak správně provokovat a hecovat?
0: No jo, to šlo, to fungovalo, a protože jsme pak oba bydleli na Malé Straně, podívali jsme občas pěšky z Vinohrad dolů přes řeku na Malou Stranu, hádali jsme se, a když jsme spolu něco zkoušeli a vymýšleli jsme možnosti, a to jsme potom třeba navrhovali, jestli bychom mohli zkusit tuhle variantu, tak třeba nám to bylo umožněno, ale pak to třeba režisér smetl ze stolu. Ale debatovali jsme o tom, hádali jsme se, ale bylo to hádání k profesi, jo? Nebylo v tom nic osobního nebo nějaký urážky nebo takhle, protože jsme chtěli být dobrý, no.
1: Mohla jste si v některé fázi kariéry diktovat, jaké role vám budou přiděleny?
0: Ne. A nikdy jsem to ani nechodila dělat, jo. Vím, že občas někdo ano, ale já teda ne. Ne. Potom, když už mě bylo kolem těch 30, jsem si přála přejít od těch dívenek nebo dívek charakternějším rolím, a to vlastně se stalo až v Jakubovi Skláři, v tom seriálu, tuším Vilemína, že se jmenovala, najednou už to byla dospělá ženská, už jsem vyskočila z těch naivek.
1: Nastala úleva.
0: Ano, ano.
1: A vy jste prý měla v životě pár přeci jenom vysněných divadelních rolí a žádný z těch snů se nenaplnil. Které to byly?
0: No, byla to Markétka ve Faustovi a pak Líza v Obchodníkovi s deštěm.
1: Tu hrála Hana Maciuchová?
0: Ano, obě. Markétku i Lízu hrála.
1: Představte si, že já, když jsem byla malá, tak jsem si vás pletla, ale to asi nejsem jediná.
0: Vážně? Mám pocit, že jsme byli každá jiná úplně.
1: Přišli jste mi takové krásné.

0: krásné holky. Ale neměla jste to Hance za zle, že?
1: Ne, tak vás to prostě mine, ale za to dostanete zase někdy příležitost v něčem, co jste vůbec neznala a co je taky zajímavý nebo daleko zajímavější ještě než ty vysněné role.
0: A do které role jste se mohla opravdu osobně z přesvědčení a hloubky položit, protože vám byla nesmírně blízká?
1: V posledních letech v divadle U Valšů v nadaci Život 90 máme představení Drahá Matilda od pana Horovice z Ameriky a to je chytrá hra, vlastně žánr, který mám nejradši, tragikomedie, jo? Tam, kde se mísí humor s něčím strašně důležitým, vážným, bolestným. Tam jsem našla něco jako katarzi, sebe samý jako v té profesi, jo. A to mám teda nesmírně ráda.
0: A z těch filmových, paní Kolářová?
1: Z těch filmových, to jsem měla v té normalizaci obrovský štěstí, protože jsem se dostala vždycky do party lidí, se kterými jsme si rozuměli a bylo nám báječně svobodně při té práci. Ale já vlastně mám nejradši paní učitelku z obecní školy. Právě protože je jiná, jo? Že to není manželka nebo maminka nebo děvče, ale že jsem jí vymyslela takový životopis, protože vím taky, že bylo období, kdy se učitelky nesměly vdávat a mít děti. Tak jsem si říkala, že žije s maminkou v domečku a mají králíky a chodí je krmit a stará se o maminku a teďko vypadala tak, jak vypadala a dostane třídu s takovýmhle grázlem a katarze mě přišla, když se zbláznila, že já odchází z té třídy a nad ní je nebe, tak jsem si přála, aby se z toho nebe natáhla ruka a vzala jí k sobě. Ale jo, takhle jsem si to vymyslela, i když to nebyla žádná velikánská figura, ale mám ji ráda, protože je jiná.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Povídáme si s paní Danielou Kolářovou. Vy jste člověk otevřený, který neváhá vstoupit třeba do alternativních představení, taky do nekonečného seriálu. A mimo jiné jste učila na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. To všechno jsou podhouby, kde se potkáváte s mladými herci. Poznáváte se v nich? Zdá se vám, že ten základní přístup k hereckému řemeslu je pořád tak nějak podobný, anebo ho ty okolnosti a naše společnost zásadně proměňují?
3: Já to nedokážu definovat třeba z dnešní pozice, protože neučím už. Ale samozřejmě, že v tom ročníku jsou různý ty mladí lidi, ale ten základ to je prostě, že chtějí divadlo a teď má o tom každý nějakou úplně jinou představu. Samozřejmě, že se v tom poznáváte, že asi takhle nějakým způsobem jste uvažovala a chovala se, ale tam je spíš důležitý, co se s nima bude dít po absolutoriu. Kam se dostanou, jestli se dostanou do stálého angažmá, do divadla, které má nějakou dramaturgii a režii promyšlenou, a nebo se ocnou ve volném prostoru a živí se dabingem nebo právě v různých seriálech, protože potřebují platit nájem. Prostě potřebují se živit. Ano, potřebují se živit, ale vlastně ta výpovědní hodnota třeba v těch seriálech je minimální. Jo? Já vím, že na to hodně lidí kouká, ale to ještě neznamená, že je to kvalita. Já jsem měla takovou představu, že to ještě nebyla definovaná veřejnoprávní televize, že jo, byly dva programy, ale že aspoň jeden ten program, třeba ta Dvojka tehdy, že se to zkvalitní, že tam budou, já nevím, odkazy na silný filmařský a divadelní osobnosti a že to bude někdo vymýšlet dramaturgicky, jak to poskládat pro náročného diváka. No tak to jsem teda dostala přes papulu, protože nic takového se vlastně neděje a teď, jak se to ještě rozprsklo na ty různé stanice, no tak jsem ten prostor zaplnil hodně brakem. Tak to je mi líto. Přesto vím, že existují a hlavně i mimo Prahu nějaký menší divadelní spolky nebo produkce nebo tak, kdy ty lidi se snaží zase vzhledem k dnešku na to nějakým způsobem reagovat. Ale že by ty zásadní scény, jako jsou Vinohrady, Národní divadlo, na to reagovalo, na tu společenskou situaci nějakým způsobem, tak to se neděje, protože mají prostě starost, jak zaplnit hlediště, že jo. To je hlavní úkol i podmínka třeba pro Vinohrady magistrátu, prostě návštěvnost.
2: Ekonomický diktát.
3: Ekonomický diktát a hotovo, jo. A najednou ta kvalita dostane na frak, protože se musí to divadlo zaplnit. Tak se volí méně náročné tituly.
2: A když se vrátím k těm mladým, co jste se jim v době svého pedagogického působení snažila nějak zdůraznit a vnuknout? K čemu jste je pobízela? Co vám v tom hereckém řemesle připadá opravdu podstatné?
3: No, tam je důležité naučit se myslet. Dobře číst hru, najít ty vztahové záležitosti a způsob myšlení té figury, kterou máte zkoušet, kterou musíte pochopit, protože od toho se pak odvíjí veškerá motivace jejího jednání i vůči ostatním. A ty vztahové věci jsou tam vůbec nejdůležitější. Ale osvojit si způsob myšlení postavy, to je základ, protože samozřejmě pak je tam ještě, já nevím, výklad dramaturga, výklad režiséra, ale to vám nesmírně uleví, když sama přijdete. Vlastně je to detektivka. Jo, je to detektivní příběh. Naučit se rozpoznat způsob myšlení té postavy.
2: Určitě k tomu pomáhá a přispívá sečtělost. Vy jste náruživá čtenářka. Máte nějaký knižní titul, který vás provází životem?
3: Tak je asi hodně, ale kniha, které se čas od času hodně vracím, se jmenuje Man Ray je Man Ray. A to byl fotograf americký, který ale žil jistou dobu v Paříži. A teď popisuje celou tu avantgardní Francii, Paříž, jo, v divadle, ve filmu. A on experimentoval s fotografiemi a teď se potkával se všemi těmi umělci, se surrealisty a s malíři, spisovateli a líčí tak bezprostřední formou, ale přitom se dovíte strašnou spoustu věcí o té době, o něm, o všech těch lidech, že když právě potřebuju nabít jaksi nějakého optimismu o sféře a vlivu kultury, tak se k té knížce vracím, protože mě udělala vždycky ohromnou radost.
2: Ta Francie nám tady pořád problikává, vaše jméno, Normandie v roce 69, teď jsme opět ve Francii, máte k ní vřelý vztah?
3: Mám, protože jsme tam pak ještě jednou byli s manželem a s kamarádem v Provenci. Francie je nádherná, ale pravda je, že Francouzi cizincem příliš milovali, potřebují peníze na nich vydělat, ale že by milovali cizince, tak to se říct nedá. Ale právě když jsme kdysi uvažovali vůbec o nějaké emigraci a pak to nešlo, tak to byla Francie. Jirka mluvil anglicky, ale já v blbě, ale francouzsky jsme neuměli. Měli, takže ta představa, že by nás tam pustili hrát divadlo, i kdybychom se učili francouzsky, tak oni to poznají okamžitě, že nejste rodilý Francouz.
2: Zůstali jste této zemi, jste projevili věrnost, přispěli jste k její kultuře a kulturnosti. Vím, že pro vás je vzdělání a vzdělávání hodně významnou hodnotou a nebudeme si zastírat, že v současné době to není úplně potěšující bilance stran rozvíjení těchto kvalit. Přesto ale nechceme se loučit my dvě spolu a s našimi posluchači s nějakou skepsí. Tak paní Kolářová, v čem vidíte naději, takové ty naděje plné jiskřičky pro naši společnost?
3: Ráda bych věděla, že ta střední generace a ti mladší a mladší, pro které už je vlastně samozřejmé, že jsme svobodní, bez cenzury, že můžeme cestovat, můžou děti studovat, že jo. Tak já chci doufat, že se to vzdělání zúročí a že budou nějak trvat na těch základních hodnotách, na těch principech svobodné existence, nejen své, ale prostě celého státu. A že budou mít zájem, právě protože jsou vzdělaní, mít vzdělané děti, aby to pokračovalo dál a dál. A uměli jsme přijmout třeba i některá opatření kvůli ekologii, protože nám to může trošku zkomplikovat život, ale může nás to vrátit k nějakému základnímu počátku existenčnímu. Teď mám na mysli skromnost a tak dál. No nevím, protože ta doba je teď opravdu zmatená, zpřeházená v hodnotách a navíc ještě, ne, že by zrovna naše vysoká politická reprezentace nějaké morální zásady příliš dodržovala. Tak jsem z toho taková přešla, ale pořád chci doufat, že ty mladí lidi, že to změní.
2: Já chci doufat s vámi. Naším milým hostem byla herečka Daniela Kolářová. Moc vám za to děkuji. Buďte zdravá, spokojená a ať se vám daří v divadle i na zahrádce.
3: Děkuji za pozvání, napodobně všecko.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Lev z Minstru.
1: Bylo to jednoho deštivého odpoledne, kdy jsem se začetl už po několikáté do jedné z nejslavnějších knih zuřivého reportéra Egona Ervina Kiše. Ta kniha má název Tržiště senzací. Přestože jsem byl přesvědčený o tom, že ji znám už takřka nazpaměť, přece jen mě jedna pasáž knihy přinejmenším překvapila. To, když Kiš vzpomíná na dobu, kdy se ještě před první světovou válkou stal začínajícím reportérem německy psaného listu Prager Tagblatt. Kiš v knize popisuje svého šefredaktora Heinricha Tevelese, milovníka divadla a dobrého přítele ředitele obou tehdejších pražských německých divadel Angela Neumanna. Protože tuto Kišovu knihu svého času Český rozhlas dramatizoval, poslechněme se nyní úryvek v podání nezaměnitelného Ladislava Mrkvičky.
2: Ředitelská lože Angelo Neumanna byla jevištěm pro sebe. Objevil se tam přesně v 7 večer. Rozhlédl se stoje a dlouze po hledišti od přízemí až na galerii a teprve potom dal znamení, ne, svolení k začátku představení. Při premiérách seděl vedle něho i šéfredaktor Teveles. Na operách emauský opat Páter Alban Schachleitner a jeho koadjutor hrabě Galén.
1: Právě tohle mě tolik zaujalo. Především proto, že jsem se v této době zabýval Galénovou osobností. Jak Kiš tvrdil, právě tehdy, když nastoupil do Prager Tagblattu, měl možnost poznat později proslulého biskupa Galéna osobně. Jenomže je tu pomyslný háček. Během uplynulých let jsem měl možnost prostudovat desítky knih či nejrůznějších textů Galénovi, bohužel v České republice seriózní kniha o Galénovi na své vydání stále ještě čeká, ovšem o tom, že by Galén, který v době největšího vzestupu nacistické moci neváhal ze své kazatelny vyhlásit válku samotnému Hitlerovi, měl někdy působit v našem hlavním městě, jsem nenašel ani zmínky. Takže je tu nyní jedna zásadní otázka. Mýlil se Kiš? Zapátrejme nyní v Galénově rodinném životě. K ruce si nyní beru knihu s příznačným názvem Galén. Podtitul Kardinál Clemens August Hrabě von Galén ve své době. Biografii napsal historik Ludger Grevelhorst.
3: Pozdější kardinál se narodil 18. března 1878 a sice na hradě Dinklage v oldenburské části minsterské diecéze. Narodil se jako 11. ze 13 dětí hraběte Ferdinanda Heriberta von Galén a jeho ženy říšské hraběnky Elisabeth von Spee. Budoucí kardinál pocházel z hluboce věřící katolické rodiny. Všechny Galénovy děti procházely přísnou výchovou, vyrůstaly doslova ve spartánských podmínkách. Otec, Ferdinand Heribert von Galén, byl konzervativně založený. V letech 1873 až 1903 byl poslancem říšského sněmu za centristickou stranu.
1: První Galénové jsou doložitelní již ve 13. století. Najdeme mezi nimi významné vojenské velitele, duchovní, včetně několika biskupů. Co se týče vzdělání, pozdější biskup Clemens August von Galén nejprve měl, stejně jako jeho sourozenci, soukromé učitele. V roce 1890 odchází společně s bratrem Francem na gymnázium v rakouském Felkirchu. Šlo o elitní katolickou školu patřící řádu jezuitů. Byli tu soustřední studenti z celé Evropy, také ze Spojených států amerických. Připravovali se na dráhu duchovních, ale třeba také na dráhu diplomatů, vysokých státních úředníků. Pocházeli vesměs ze zámožných rodin. Protože ale maturita na tomto gymnázium nebyla v Prusku uznávána, bratři Galénové po 4 letech odcházejí na gymnázium ve Vechtě, nedaleko Minstru. Mezi předměty, které si Clemens August Galén nejvíce oblíbil, patřily historie, filozofie. Dej mi opět slovo knize Galén.
3: V roce 1898 zahajuje tehdy 20-letý Clemens August von Galen studia teologické fakulty v Innsbrucku. Galen studuje také na Univerzitě Gregoriáně v Římě. V roce 1903 je v Minstru, kde vstupuje do kněžského semináře. O rok později, 28. května 1904, je vysvěcen na kněze. Působí pak několik měsíců jako kaplan u svého strýce, minsterského světícího biskupa Maximiliana Gereona von Galena. V dalších letech ho můžeme najít coby kněze v Berlíně Schönebergu, v kostele svatého Matouše. Tady se důvěrně seznámí s tehdejším papežským nunciem Eugeniem Pacellim, pozdějším papežem Piem XII.
1: Jak je patrné, dosud jsme neobjevili žádnou zmínku o tom, že by Clemens August von Galen pobýval v Praze. Zuřivý reportér Egon Erwin Kisch však tvrdil, jak už víme, něco zcela jiného. Znovu si připomeneme jeho knihu Tržiště senzací. Znovu si nalistujeme pasáž o tom, jak Galen před první světovou válkou údajně duchovní v klášteře v Emauzích navštěvoval pražské divadelní a operní scény. A sice společně s opatem Albanem Schachleitnerem.
2: Páter Schachleitner vedl potom v Německu pravé křídlo katolíků, kteří se přikláněli k nacistům. A proto, když zemřel, pohřbil ho Hitler v Mnichově s královskými poctami. Duchovní, sedící vedle pátera Schachleitnera, měl zajímavější přítomnost a charakternější budoucnost. Hrabě Galén byl spovědníkem na Konopišském zámku. Ucho hraběte Galéna vyslechlo ctižádostivé plány Františka Ferdinanda, hrabě Galén však o nich pomlčel.
1: Co se týče vzpomínaného emauzského opata Albana Schachleitnera, který žil v letech 1861 až 1937, v tomhle se Egon Erwin Kisch nemýlil. Poté, co Schachleitner v roce 1918 musel, když vznikla Československá republika, odejít z Prahy, přesídlil do Německa. Tady se pak začal přiklánět k nacionálnímu socialismu. Několikrát se osobně setkal i s Adolfem Hitlerem. Ve filmu Leny Riefenstahlové Triumf vůle můžeme vidět, jak Alban Schachleitner sedí na norimberském sjezdu NSDAP mezi nejvyššími nacistickými pohlaváry. Krátce před svou smrtí vydal sice několik prohlášení, ve kterých nacisty kritizoval, mimo jiné proto, že jejich činy byly, jak doslova napsal, čím dál více protikřesťanské, ovšem svého zidealizovaného obdivu vůči Adolfu Hitlerovi se nikdy úplně nezbavil. Takže tohle byl Alban Schachleitner. Ale jak to bylo s Galenem? Byl opravdu v Praze a byl spovědníkem arcivévody Františka Ferdinanda de Este, zabitého v roce 1914 při atentátu v Sarajevu? Pátrejme dále. Egon Erwin Kisch tvrdí, že po odchodu z Prahy se hrabě Galen stal biskupem v Minstru. Jenomže ve všech oficiálních životopisech se uvádí, že Galen byl v době první světové války v Berlíně. Citujeme nyní prvně z historicko-literární studie Lev z Minstru.
3: V době první světové války se Galen hlásí do armády. V té době mu je 36 let. Vzhledem ke svému věku není přijat. Vyzývá své farníky, aby se hlásili do armády. Vyjadřuje postoj většiny tehdejších katolických duchovních, kteří jsou přesvědčeni o tom, že válku Německu vnutili Anglie, Francie a Rusko. Německou účast ve válce považuje za obranou a spravedlivou. Navštíví zákupy v předních liniích, hovoří s německými vojáky, nabádá je k vlastenectví. Na konci války, kdy Německo se ocitá v čím dál větším hospodářském chaosu, organizuje Galén nejrůznější, dnes bychom řekli, humanitární akce. Jeho zásluhou vznikají vyvařovny pro nejchudší. Porážku Německa považuje Galén za národní pohanu. Tvrdí, že je to výsledek zrady některých pravicových politiků a vojenských představitelů. Lituje rozpadu monarchie. Výmarskou republiku, jejíž zástupci byli nuceni podepsat v roce 1919 Versajskou smlouvu, včetně toho, že Německo ztratilo značnou část území a kromě toho bylo zatíženo reparacemi, ostře kritizoval. Již tehdy se Galén silně vymezoval vůči levici, vůči socialismu, vůči bolševismu.
1: Přichází rok 1933 a nástup Adolfa Hitlera k moci. V té době Egon Erwin Kisch právě v Německu. Dne 27. února 1933 hoří Říšský sněm. Pro nacisty je to signál k masovému zatýkání svých odpůrců, především z řad levice. Zatčený také Egon Erwin Kish a právě tehdy mu měl pomoci, jak Kish uvedl, biskup Galén. Opět dejeme slovo Ladislavu Mrkvičkovi, tak jak četl z Kishovy knihy Tržiště senzací.
2: Když jsem seděl v roce 1933 po berlínském požáru Říšského sněmu ve Špandavské věznici, dostal jsem jednoho dne svou první a poslední návštěvu. Byl to můj obhájce, který mě přišel podat zprávu o tom, co vše se podniká zvenčí za moje propuštění. Mezi jinými prohlásil minsterský biskup v dopise policejnímu ředitelství, že mě zná z dřívějšího úředního působiště a pokládá mě za neschopna zbabělého činu žhářství. To mohla být naivita, což pak běželo nacistům o vinu či nevinu, ale hrabě Galén ukázal brzy otevřeněji, že není naivní, nýbrž vědomý odpůrce režimu.
1: Tak za prvé, v únoru 1933, kdy byl Kish zatčen, Galén biskupem zdaleka ještě nebyl. Tím se měl stát až v říjnu téhož roku. Nicméně ale už tehdy byl Galén v Minstru nepřehlednutelný. Jak tehdy na své okolí působil? Dozvědět se to můžeme i z historicko-literární stati Lev z Minstru.
3: Už na první pohled zaujme Galén impozantní postavou. Měří více než 2 metry, je štíhlý s ostře řezanou asketickou tváří. Je sice biskupem, ale ani v nejmenším si nepotrpí na sebe menší luxus. Stravuje se prostě, nepije alkohol, pravidelně cvičí, spí v železné posteli. Mluví zřetelně, hlavně však jasně. Někdo by mohl říci, že až stroze. Nemá rád divadlo, nemá rád světskou hudbu, ovšem s výjimkou vojenských pochodů. Má však jeden velký zlozvyk. Odmítá se vzdát své oblíbené dýmky.
1: Vzpomínáte na to, jak Kish vyprávěl o tom, jak Galena potkal v divadle na operních představeních? Tady je tedy zjevný rozpor, alespoň podle toho, co jsme mohli číst ve stati Lev z Minstru. Jak už bylo uvedeno, v říjnu 1933 se Galen stal ministerským biskupem. Slib věrnosti složil nový ministerský biskup do rukou pruského předsedy vlády Hermana Göringa. Svěcení byli přítomni i příslušníci jednotek SA. Co ale pro nás může být podstatné? Již v této době se Galén vymezoval vůči německému nacionálnímu socialismu. To i přesto, že ještě v červnu 1933, tedy pouhých 6 měsíců po Hitlerově nástupu k moci na zasedání Asociace katolických akademiků Minstru, ostře napadl kolegy, kteří kritizovali nacistickou vládu a volali po spravedlivém a objektivním hodnocení Hitlerova nového politického hnutí. Ve studii Lev z Minstru můžeme číst.
3: Situace se mění hlavně poté, co nacionální socialisté zakazují katolickou výuku ve školách. Biskup Galén tento čin několikrát otevřeně kritizuje. Záhy je biskup Galén konfrontován s nacistickým ideologem Alfredem Rosenbergem a zejména s jeho rasovými teoriemi. Zuřivý antisemita Rosenberg přišel s několika vpravdě svéráznými teoriemi. Odmítal starý zákon s tím, že jej napsali Židé. Co se týče Ježíše Krista, Rosenberg odmítl, že to byl původem Žid, ale naopak dokazoval, že šlo, věřte nebo ne, o čistokrevného Árijce.
1: V knize Ludgera Grevelhostra Galén se uvádí.
3: Adolf Hitler pověřil Alfreda Rosenberga, svého starého přítele a protivníka církve, dozorem nad světonázorovou výchovou v Německu. Rosenberg ve své knize Mýtus 20. století zavrhuje základy křesťanství a naopak razí fantasmagorické myšlenky o jakémsi germánském náboženství. Dne 26. března 1934 vydává biskup Galén jeden ze svých dnes již legendárních pastýřských listů. Rosenbergovy názory charakterizuje jako pavědu směřující proti základům náboženství a kultury vůbec. Považuje to za projevy nového pohanství. Galén se v té době ještě domnívá, že Rosenberg se ocitl v konfliktu přímo s Adolfem Hitlerem. Vycházel totiž z toho, že Hitler se po svém nástupu k moci v lednu 1933 přihlásil ke křesťanským tradicím. Protože Hitler nereagoval, Galén vydával další pastýřské listy. dne 19. března 1935 začínal svůj další text slovy: V Německu jsou u moci opět pohané.
1: Krátce poté se ministru objevuje přímo Alfred Rosenberg. Má tu několik přednášek. Gahn reaguje dalšími kázáními proti Rosenbergovým názorům. Dokonce zorganizuje protestní velké procesy svých farníků. Výsledkem jsou další sankce nacistů proti církvi. Počátkem září 1939 napadne nacistické Německo Polsko. V zápětí se rozhoří druhá světová válka. Jak se k tomu staví biskup Galén? Opět dejeme slovo knize Galén.
3: Jako většina tehdejších Němců považoval i von Galén tuto válku za vyprovokovanou nejprve Polskem a zejména pak Velkou Británií a Francií. Jeho tehdejší názory a kázání byly protchnuty láskou k vlasti, kterou považoval za tu vůbec nejvyšší ctnost. Vyjadřoval však také čím dál větší obavy o osud německého národa a stále ještě zdůrazňoval naději na brzké ukončení války.
1: V roce 1940 začali nacisté ve velkém zabírat kláštery. Záminkou byly čím dál častější nálety západních spojenců na Německo. Nacisté tehdy začali tvrdit, že zapotřebí umístit do klášteru lidi, kteří bombardováním ztratili své domovy. Kázání biskupa Galena jsou nyní čím dál ostřejší. Kritizuje zásah gestapa proti církevním představitelům. Galenova kázání se mnohokrát opisují a pašují do zahraničí. Spojenečtí letci je pak ve formě letáků vyhazují na Německo. Vrátíme se znovu ke vzpomínkám zuřivého reportéra Egona Edwina Kische.
2: Nejprve vystoupil proti nacistickému teoretikovi Alfredu Rosenbergovi, později ve svém pastýřském dopise proti samému Hitlerovi a byl prohlášen za zatčena. Poněvadž se však zdráhal odložit svůj biskupský šat, neodvážila se policie tohoto katolického města vyvléci ho z biskupského paláce. K zatčení tedy nedošlo, ale státní pohřeb, jaký vystrojili jeho někdejšímu šéfu Albanu Schachleitnerovi, nemohl od Hitlera čekat.
1: Biskup Galén tedy zatčen nebyl. O pravých důvodech bude ještě řeč. Přes všechnu kritiku, kterou biskup Galén vyslovuje vůči nacionálnímu socialismu, stále ještě válku považuje ze strany nacistického Německa za vnucenou a tedy spravedlivou. Ve stati Lev z Minstru se píše:
3: Napadení Sovětského svazu v roce 1941 biskup Galén označí za boj s komunismem a boj za záchranu Německa a Evropy. Co mu budou po válce jeho odpůrci hodně vyčítat, tak jeho názory na takzvaný židobolševismus. Vyčítat mu budou také to, že se na rozdíl například od berlínského duchovního Bernarda Lichtenberga, který se v roce 1941 v katedrále svaté Hedviky veřejně modlil za pronásledované židy a další vězně, mimochodem byl později odvlečen do koncentráku a válku nepřežil, otevřeněji nepostavil proti nacistickému takzvanému řešení židovské otázky.
1: Jak je známo, žádný člověk není jednoznačně bílý a není ani jednoznačně černý. A kromě toho naše životy určují pomyslné misky vah. Miska s dobrem začala v životě biskupa Galena výrazně převládat v čase, kdy veřejně rozkryl nacistický program označovaný jako T4. Tento program nacisté zpočátku utajeně začali naplňovat již v roce 1939. Šlo o centrálně řízené usmrcování duševně, ale i jinak postižených lidí. Toto likvidační válečné tažení proti všemu méně cennému vstoupí do jazyka všedního dne také jako akce smrti z milosti. Tehdy proti nacistické eutanázii otevřeně vystupuje právě Clemens August von Galen. Dne 3. srpna 1941 při kázání ve své katedrále řekne:
3: Jestliže jednou připustíme, že lidé mají právo zabíjet své neproduktivní bližní, i když se zpočátku jedná pouze o chudé, bezbrané, duševně nemocné lidi, potom se tím v podstatě otevírá cesta pro vraždu všech neproduktivních lidí, tedy nevyléčitelně nemocných, práce neschopných a válečných invalidů, pro vraždu nás všech, jakmile se dostaneme do vysokého a tím i neproduktivního věku. Potom lze na základě nějakého tajného výnosu nařídit, aby se postup vyzkoušený na duševně nemocných rozšířil také na ostatní neproduktivní lidi. To znamená, aby platil pro nevyléčitelně nemocné pracující, churavějící staré lidi, starobní invalidy a těžce zraněné vojáky. Potom si již nikdo z nás nebude jist svým životem. Nějaká komise vás může zařadit na seznam neproduktivních lidí, kteří se podle jejího rozhodnutí stanou nehodnými dalšího života. Žádná policie nás neochrání, žádný soud nepotrestá vraždu a vraha po zásluze neodsoudí. Běda člověku, běda našemu německému národu, jestliže bude porušeno svaté přikázání nezabiješ, které pán, který na nás hledí a který hlásá, že Bůh náš stvořitel jej od samého počátku zapsal do povědomí člověka, jestliže nebude toto přikázání pouze porušováno, nýbrž bude také toto porušení trpěno a beztrestně realizováno.
1: Galen nebyl první, kdo takhle veřejně vystoupil proti tomuto zrůdnému nacistickému programu. Již 9. března 1941 roku tak učinil ve svém kázání berlínský biskup Preissing. Nicméně Galenův hlas byl nejpůsobivější. Už také proto, že na Galenovo naléhání odsoudila program T4 také Svatá stolice ve Vatikánu. Galen dokonce podal na policejní prezidium oznámení o spáchání vraždy. Ke Galenovi se postupně přidali další vysocí představitelé církve. A výsledek? Program T4 byl zrušen. Byť jen oficiálně. Neoficiálně, jak už víme, bohužel pokračoval. Lecko ale nyní právem napadne. Jak to, že biskup Galen nebyl přinejmenším zatčen? To, co v tomto směru napsal Egon Erwin Kisch, se totiž nezakládá na pravdě. Byť biskup Galen, jak později vzpomínal, zatčení očekával. Zejména po svém kázání proti eutanázii. Tehdy se dokonce přestrojil do obyčejných kněžských šatů, připravil si Bibli a několik dalších věcí s tím, že si je vezme do vězení. Historik Ludger Krevelhoster v knize Galen napsal.
3: Již v době velkých vítězství označil Hitlerův hlavní propagandista Josef Goebbels Galenova kázání za dýku vraženou dozad bojujících německých vojáků. Mnohé organizace NSDAP důrazně požadovaly, aby byl biskup okamžitě zatčen a pověšen. Adolf Hitler uvažoval o veřejném procesu s Galenem, procesu končícím vysokým trestem. Později však došel k názoru, společně s Goebbelsem, že je taktičtější vyčkat příznivějšího okamžiku. Tím příznivým okamžikem mělo být konečné vítězství nacistické Třetí říše. Dalším důvodem bylo, že nacisté nechtěli, aby církev dostala významného mučedníka. Jinými slovy, autorita a mezinárodní prestiž biskupa Galena byla natolik silná, že chtě nechtě museli brát v úvahu i veřejné mínění.
1: Znovu nám zde vyvstane osobnost reportéra Egona Erwina Kische. Jedno je zřejmé. Biskupa Galena znát z Prahy nemohl. Že by si tedy tohle všechno vymyslel? Ne, to se mi věřit fakt nechce. Pátrám tedy přímo v pražských Emauzích. Objevují dokumenty o několikrát zmíněném opatu Albanu Schachleitnerovi. Jak v zápětí zjistím, před první světovou válkou v Emauzích opravdu působil, co by duchovní, hrabě Galen, člen řádu benediktínů. Byl to Augustin hrabě von Galen, původním jménem Wilhelm, narozený v roce 1870, 14. prosince v Münsteru. Do Prahy přišel v roce 1897 a působil tu až do roku 1918. Poté odešel do Vídně. Zemřel v roce 1949. Pro vysvětlení šlo o mladšího bratra proslulého biskupa Galena. Záhada je tedy vysvětlena. Egon Erwin Kisch svého známého z divadla zaměnil za jeho slavnějšího bratra. Zbývá ale ještě říci, jaké byly ostudy biskupa Galena po válce. Nehledněme znovu do historicko-literární studie Lev z Minstru.
3: Na konci války byl Minstr několikrát těžce bombardován. V té době se čím dál více dozvídá o zločinech německého nacismu. Odsuzuje je. Přesto však jeho přízeň patří až do posledních dnů války německým jednotkám, hrdině bojujícím, jak doslova řekl, za vlast. Před spojeneckými vojáky pak otevřeně prohlašuje, že je sice přesvědčeným antinacistou, nicméně zůstává věrným vlastencem a v tomto ohledu musí spojence považovat za nepřátele. Svou novou roli vidí nyní v podpoře svých bližních v nesnadném období obnovy Německa. Dne 21. února 1946 je v Římě jmenován kardinálem. Vrací se pak do Minstru, kde ho vítá 50 tisíc nadšených lidí. Téměř 70-letý, stále fyzicky zdatný kardinál Galén vyšplhá na hromadu trosek a odtud mluví k lidem. Netuší, že je to jeho poslední kázání. O 6 dní později umírá ve františkánské nemocnici. Důvod? Vcelku banální zánět slepého střeva, který lékaři nedokázali včas diagnostikovat. Poslední Galénova slova? Ano, Bůh to chce.
1: Kruh se uzavřel. Často neúprosný, ale hlavně za všech okolností silný a hrdý lev z Minstru odcházel však z tohoto světa s pokorou. S pokorou, která je vlastní tomu, kdo svůj život dokáže zasvětit pomoci druhým. Kdo dovede, když je to zapotřebí, upozadit své osobní ambice ve prospěch celku. Kdo umí snášet nepřízeň osudu. Kdo na nenávist odpovídá láskou. Kdo své chyby, které jsou přirozené každému člověku, dokáže cílevědomě vyvažovat a převažovat dobrými skutky. Takový byl August Clemens von Galén, muž, který se nebál.
4: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Český tým odletěl pomáhat do Venezuely po ničivém zemětřesení. Z letu československých letadel v Kunovicích na Uherskohradišku se účastní rekordní počet strojů. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty až 39 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na dvojce připravila Denisa Žižková. 69 lidí a 8 psů odletělo z Česka do Venezuely na pomoc po ničivém zemětřesení. Speciální tým složený z hasičů, statiků nebo kynologů tam bude vyhledávat a zachraňovat lidi ze sutin. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po katastrofě, která jeho americkou zemi zasáhla tento týden. Pro přepravu potřebné techniky získal tým letoun za pomoci armády od Severoatlantické aliance. Pokračuje generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
2: Tak, jak jsme informováni ze strany Evropské unie, bychom měli mít plnou podporu venezuelských úřadů. Na druhé straně je třeba říct, že Venezuela sama o sobě je nebezpečná země a ten hlavní úkol, který je pro ten náš tým, není samozřejmě jenom provádět ty vyprošťovací a záchranné práce, ale taky vrátit se všichni bezpečně a ve zdraví zpátky domů.
1: Na dnešek připadá Den památky obětí komunistického režimu, připomíná i výročí smrti Milady Horákové. Komunisté ji a další tři odsouzené v roce 1950 popravili v pankrácké věznici za údajnou velezradu a špionáž. Milada Horáková byla právnička, politička a zasadila se mimo jiné o rovnoprávnost a lepší postavení žen. Na letišti v Kunovicích na Uherskohradišku dnes hlavním dnem pokračuje 13. slet československých letadel. Podle organizátorů je přihlášených rekordních 150 letadel a na místě je i náš reportér Michal Sladký.
3: Zatím těch letounů sem dorazilo něco málo přes 90, což je méně, ale je to způsobeno tím horkým počasím. Další letadla ale stále ještě přilétají. Každopádně to dosavadní maximum, které bylo 90 na letadel, bude dnes překonáno. Akce není určená veřejnosti. Lidé ale můžou sploch okolo letiště pozorovat v akci nejen historické stroje, ale i moderní letadla. Vůbec poprvé na sled dorazil například lehký bojový letoun Aero L-39NG Skyfox. Z důvodu vysokých teplot museli organizátoři zrušit odpolední skupinový let, kdy mělo společně letět okolo 25 letadel. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Kvůli tropickým teplotám zavádí speciální opatření také Pražská zoologická zahrada. V provozu je téměř 30 mlžítek. Zařízení jsou rozmístěna například u dětských hřišť, ale také ve výbězích kapibar, slonů nebo tučňáků. V červenci pak chovatele do výběhu zvířat dovezou několik tun ledu, říká mluvčí zoo Filip Mašek.
4: Všechna zvířata samozřejmě mají přístup do často klimatizovaného zázemí, do stínu, nikdo je nenutí být někde na sluníčku v expozici. Současně připravujeme také další turnus té ledové zoo, která se osvědčila zejména u ledních medvědů, kdy dovezeme několik tun ledových kostek.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno během dne, možná kupovitá oblačnost nejpravděpodobněji na západě Čech. Teploty 35 až 39, na severovýchodě území 33 až 36 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 30.
0: Doprava.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice zpomalíte na 18. kilometru. Provoz brzdí stojící auto v omezení na 24. kilometru. Blokuje tam pravý pruh, na místě už je policie a šipka zdržení je ale kvůli tomu asi půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za sjezdem na Ořech na 18.5. kilometru odklízejí následky nehody. Uzavřený je levý pruh, kolona začíná u dálnice D5 na 23. kilometru a je na více než půl hodiny. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pojedete krokem před Benešovem kvůli silnému provozu, zpoždění je asi 15 minut a na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se tvoří kolona před Petrohradem kvůli stavbě mostu, zpoždění je tam asi 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu, na dvojce teď začíná Tobogan.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem, kdo posloucháte Český rozhlas Dvojka, vám všem, kdo ladíte pohodu. Takhle tleská studio číslo 2, tady u nás na Vinohradské, i na schodech a na balkóně je plno. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná tobogán tak, jak je. Je to tady jeden vír vedle druhého, ale Dvojka je klimatizovaná. Je to dobré, i když jsme tu klimošku museli vypnout teď v průběhu přímého přenosu. Vy u rozhlasových přijímačů jistě sedíte někde, kde je chládek, udělejte si pohodičku a my vám ji doplníme osobnostmi, které máte rádi. Já nebudu říkat žádné dlouhé úvody, stačí říct dvě jména, a na vašich tvářích se rozhostí úsměv. Hele, sledujte, že to tak bude. Dámy a pánové, přicházejí Saskia Burešová a Marie Redková. Krásné dobré dopoledne, dámy. Vítejte tady u nás v toboganu. Saskia v nádherném rudorůžovém kostýmku s úžasným šperkem na krku, s kabelkou. Mařenka Redková v krásné pruhované halence, splývavé krásné kalhoty, zelená taková kakijová. Dámy, posaďte se u nás, to jsem to teda pěkně popsal, sluší vám to nádherně. Hezké dobré dopoledne, vítejte. Mařenko.
1: Ano. Hezké dopoledne a ta barva je fuksiová. To je... není rudá, ale
0: já jsem říkal rudorůžová.
2: Hezké dopoledne, krásné dopoledne, no jo, fuksiová. A dovolte, abych vám složila velkou poklonu, že jste i v tom obrovském vedru přišli mezi nás. To je oběť a děkujeme vám za to.
1: Děkujeme.
0: Já na začátek jednu ryze praktickou otázku pro rozhlasové posluchače. Z nás tady se všech leje. Jsme splavený. Holky, co jste si česali ty hlavy zbytečně, stejně rozumíte tomu, všechno je to spláchnutý. A pak přijde Saskia Burešová a vypadá netknutě, jako kdyby právě, ještě řekni, že jsi vstala a jen si přišla, že jsi si jen šperk
2: no,
0: připnula.
2: Ano, česala jsem se člověk, sama.
0: Takhle člověk vypadá ve 40?
2: Ano, ano.
0: Teda ve 40 stupních Celsia.
2: Já už jsem chtěla říct, je to gentleman, není.
0: No, co se týče toho věku, některé dámy ve tvém věku říkají velmi tak jako 2x40, ale my jsme se tady sešli hlavně z toho důvodu, že vy, lásky naše televizní rozhlasové, letos buď to jste oslavili, nebo oslavíte své kulatiny. Mařenko, začnu u tebe, ty už to máš za sebou, mám tím na mysli tu
1: oslavu. Ano, ale před sebou taky.
0: Ano, taky před sebou. Mařence Redkové bylo 70.
1: No, to je strašné.
0: Děti, takhle dneska vypadají 70.
1: Já nevím, jestli se k tomu tleská.
0: No, ne, tomu už se právě tleská. To už já mám vyzkoušeno, že přijde zpěvačka nebo herečka, ani už nepředvede, jen řekne, kdy se narodila a lidé už se roztleskají. Jako takové poděkování za to, že je tu ještě s námi. Mařenko, si o 17 let starší než babička, kdy přijela na Staré Bělidlo. Včera, když jsme si psali v tom horku, víte, kde byla Mařenka Redková? Vyrazila se svým manželem, kolik je manželovi let?
1: 44. ročník.
0: 44. ročník, co v tom horku dělat? Vyrazili na kola. Takže mi přišla fotka, jak jeli na kolech, jste normální? To pan doktor, rozumíš tomu, má na to školy?
1: Pan doktor je cyklistický maniak, takže prostě, když s ním chci chvilku být, tak musím jet s ním na kole, protože on jezdí dopoledne a odpoledne.
2: Jinak
1: a
2: má se takový, nepopovídat.
1: Jinak se no, ani tam si moc nepokecáme, jenom u těch přestávek, které máme vymezené a dané, takže tam. Ale včera jsme ani to pivo nedali, protože horko hrozný. Ale ujeli jsme 56 kilometrů podél Otavy.
0: To je prostě fascinující. Ano, ten potlesk už byl takový vlažnější, ale přirovnání bylo takový horko, že si Mařenka ani pivo nedala. No. To je nádej, to už je jako nad 40 stupňů Celsia. Jo. Když jsme aktuálně u těch veder, Sašo, máš ty to ráda, máš ráda léto, ale tohle už je léto na druhou, že jo? To už
2: já
0: je úplně
2: jsem,
0: mimo.
2: Ano, já jsem zrozenec slunce, takže já miluju samozřejmě léto, sluníčko, vedro, ale zase, že by asi takhle velký vedro muselo být, tak to ne.
0: Mm-hmm. No a pohodíš se někde u bazénku, a nebo jak to zvládá? Nebo na kolo to jsme se shodli, že asi to podle výrazu tvé tváře.
2: to ne.
3: Čili jak ty?
2: Nepohazuji se nikde, my točíme ve studiu, ale tam je klimatizace, naštěstí točíme i přes léto, ale jinak jsem se pohodila minulý týden do Karlových Varů a tam byly dva obrovské bazény, vychlazené, protože tam bylo taky 32. Takže jsem si trošku odpočinula, bylo to krásný, byla jsem tam s vnučkou a se synem a bylo to bašta.
3: To je dokonalý.
1: To je krásné.
0: Napadají na vás, jako, že jste jeli na festival a netrefili jste datum. Že jste...
2: Ne, já se festivalu... Jednou jsem ho uváděla, to bylo ještě v Pupu, kdysi dávno, ale vím, co to obnáší. Mm. Takže festivalu se velkým obloukem vyhýbám, protože to je něco neskutečného.
1: Náročná společenská záležitost.
2: Je to velmi náročné. I tenkrát to bylo náročné.
0: No jistě, vzpomínám a hlavně Karlovaráci vylidňují Karlovy Vary, ti mizejí, že jo? Většinou, nedávno jsme se shodli na tom, že takhle o tom festivalu, jako a my tam ani moc nejezdíme a je to takový náročný a to jsou ty večírky. To říkáme my, který nepozvali. Tedy by nás pozvali, taky mluvíme jinak, ale ještě na to máš 14 dnů. Mařenko, vrátím se k těm narozeninám. Slavila si, budeš slavit, a nebo ten termín, to datum jenom tak jako prošumělo. Vy jste velká rodina, držíte krásně při sobě. To mi neříkej, že něco nechystáte, nebo jste neměli.
1: Bylo. Jo. Samozřejmě, že bylo. Začalo to už koncem května s mými spoluhráčkami z basketu u nás na chalupě. Bylo nás tam 16. Měli jsme krásný počasí, tak jsme si to moc užili. A pak to pokračovalo s rodinou, taky nás vlastně 14 nás bylo a dvě miminka malá. Takže byl Sebíček, kterému byly 3 neděle a byla Amálka, které bylo 8 měsíců.
0: Takže ty už jsi prababička?
1: Já jsem prababička. Já jsem trošku nezaslouženě, protože jsem vlastně, a ty to víš, získala Ajku, neboli starší dceru, sňatkem s manželem, tenkrát jí bylo 9. No a dneska je Ajka babička, já jsem prababička.
0: No to víš, no, to je důležité. No. A takhle hezký prababičky, ale no. Ale jestli poslouchá někdo ze sociálky, oni furt podsouvají ty hranice odchodu do penze. Jestli 70 řekla, byla jsem s manželem, který bude 2,80 na kole, rozumíš tomu, pak jsem si dala pivko a přišli kámošky z basketu, ty půjdeš, no ty vlastně pracuješ a ty už jsi v penzi.
1: No já tady možná někteří posluchači se mnou sdílejí středeční večery na Prahu noci, noční mikrofóra. A tak to dělám velmi ráda a jinak vlastně se i střídáme jako hosté humoriády.
0: Ano.
1: No, tak jako aby bylo na co se těšit a o čem přemýšlet.
0: Aby bylo na jídlo, že řekneš, že jako ještě...
1: Já toho tak moc nesmím.
0: Ne, Mařenka je skromná. Sašo, tobě se v létě stane taková velmi zvláštní věc, která se stane vám všem, kteří jste se narodili.
2: Myslíš tu tryznu?
0: Ne, no, ale vy všichni, kdo jste se
2: protože
0: narodili.
2: Protože to není oslava, to je tryzna.
0: Ale vůbec
2: já to
0: ne.
2: Chtěla utajit. Ne, oni to všude vykecali. No. To je ta hrůza.
1: Jak se toho chopil Cibulka, ne, tak to neututláš.
0: Pozor, já mám seznam, takovej Cibulkův seznam, ano. Já už vím o všech, kdo budou slavit příští rok. Ano, už je mám v mrku.
2: Cibulkův kalendář.
0: Cibulkův kalendář. Všechny vás tam mám.
2: Ano.
0: Sašo, to je hříčka přírody. Cítí se tak člověk prostě? Mně přijde v poslední době, když někdo slaví tu osmdesátku, je devadesátnice, jak křepčí Ivanka IX, Libuška Šporbová. Ta osmdesátka mi přijde taková jako jenom normál. Takový jako milníček, že jo?
2: No já si to vůbec neuvědomuji, kdybyste mi to furt neříkali.
0: No, ne.
1: Moje maminka vždycky říkávala, já myslím, že mluvějí o někom jiným.
2: Já tomu taky někdy nevěřím. Ono je strašně důležité, jak se člověk cítí, hlavně duševně, to je podstatný.
0: Mm-hmm. Dámy, kdybych se vás teď tedy zeptal, než dorazí host, kterého jsme si vybrali, nakolik se cítíte teď, Mařenka Redková?
1: Já vůbec ten věk neberu v potaz, tečka.
0: Ty jsi úplně...
1: Já prostě dělám to, co jsem dělávala kdysi a snažím se dodržovat rituály, které mám prostě desítky let.
0: Jo.
1: Basket, tenis, kolo, Tak, jak jsem žila dřív, tak žiju i dneska.
0: Ano, já žiju to vlastně taky tak. Bez basketu, bez kola. Ano, proto vydřív. Takže mladé děvče. Sašo, nakolik se tedy cítíš ty právě teď?
2: Já o tom vůbec neuvažuju. Já dělám všechno to, co jsem dělala dřív. A vždycky manžel mi říkal, když jsem dřela na zahradě a vozila kolečka, protože všechno dělám prostě, já jsem zahradnice, že všechno možný, tak mi vždycky říkal, zadrž, prosím tě, odpočívej, uvědom si, teď už si stará dáma, takže to si teprve uvědomu, že bych měla zvolnit, ale já to neumím.
0: No jistě.
2: Já jsem taková motorová myš.
0: Já to rád slyším. Sašenko, prosím tě, a když takhle děláš na té zahradě, potěš mě, já vím, že vás to zajímá, taky vemeš si nějaký vorvaný tepláky? A nějaký...
2: Ano.
0: Fakt?
2: Ano. Holinky?
0: Ne.
2: Tepláky.
0: Jo.
2: A je to blbý, protože na té chalupě oni vždycky chtějí, abych vypadala takhle, že jo?
0: No právě, jakože.
2: A pak já tam takhle vlítnu v těch hadrech, jako jo, ale už si zvykli, je to dobrý.
0: Ne, ale až budeš v těch vorvaných hadrech, pošli mi selfiečko.
2: Přijdu do tobogánu.
0: Já to lípnu na Instač a bude z toho virál. My mladí se normálně takhle bavíme, jo. Dámy měli možnost pozvat si kohokoliv, kdo by jim tady zahrál a zaspíval, mohli sahnout do zahraničí, kamkoliv. Jak jste došli k tomuto výběru? Kdo se toho ujme, kdo je mluvčí tandemu?
2: Já jsem si vybrala Martina Chodůra, protože ho sleduji prostě od jeho začátku, od Superstar, samozřejmě jsem mu posílala hlasy a tak dále, protože takovej hlas tady prostě nebyl a nebude. On je ojedinělej hlas. Samozřejmě, že je třeba k tomu notná dávka toho talentu, ale taky kousek štěstí a tak dále. A hrozně mě mrzí, že ho vídáme tak málo na těch českých pódiích. Vím, že je velmi úspěšný i na Slovensku, jinde a tak dále, ale já ho strašně ráda poslouchám, protože pro mě je to zpěvák number one. A vždycky, když zpívá, tak mám dobrou náladu a prostě strašně si ho vážím, protože on je nejenom vynikající zpěvák, jestli to nevíte, ale je to nesmírně i taky sečtělej člověk. On je to teď magistr. Představte si, že si dodělal i filozofii, tam na něj koukám.
1: Červená se.
2: Červená
0: já
2: se.
0: Já se říkám, on ho tak ale hlavně, už stojí v zákulisí, man, posloucháš?
2: Ale hlavně víte co, on je to strašně inteligentní a slušný člověk ještě ke všemu. Moudrý. Já občas čtu ty jeho rozhovory a hlavně je to pan zpěvák. No. Takže mě to moc potěšilo,
0: krásnej,
2: že ve čtyři ráno, a krásnej.
0: Krásnej.
2: Ve čtyři ráno chudák stával na Moravě, aby přijel sem. To je pro mě velké potěšení a strašně mu za to děkuju, aby nám tady zaspíval.
0: Co by nebo za to mě? Jiný dal, no. Kdyby mohl přijít zaspívat takovým legendám? Dámy a pánové, pan Martin Chodůr. Martine, krásné dobré dopoledne. Ještě než ten se rovnou skromně chopí nástroje, chop se nejdřív mikrofonu, prosím tě, po takovýmhle vyznání.
4: Já jsem úplně v rozpacích. No.
0: Co tomu říkáš?
4: Dobré odpoledne. Co to,
0: už neví, jak se má postavit. Úžasné. A pojď sem si couvni a tě vidíme všichni zepředu v rádiu. Co tomu říkáš takovýhle vyznání o takových legend? Oni si tě přáli, oni mohli, koho chtěli.
4: Trošku se bojím teďka, abych nesklamal očekávání. Ne, já moc děkuji za úžasný úvod a moc si to ocením, že tady dneska pro vás můžu být a můžu zpívat. Je to úžasný pocit.
0: Ano, ano. Já jenom nechci teda jako šťourat, ale rád bych se na to zeptal. Když jsem tak jako, taky jako motorová běž před vysíláním tady běhám tam a zpátky, v jednu chvíli jsem vběhl do šatny dozadu a to už jste si asi po 20 minutách známosti se Saský tykali. A když jsem tam přišel o něco málo později, tak ti diktovala své telefonní číslo. Prosím tě, to ty takhle běžně, anebo nebo Saša sama, nebo jak, že bys nám to rozklíčoval, víš?
4: Jestli směřuješ tímhle směrem, tak to číslo ti nedám. Ale...
0: Já tvoje číslo ani nechci. A víš proč? Protože já už ho mám. A mě Saša dala
4: svoje... A ne moje.
0: No, jo, takhle, jo. Tak to jsem drobně blbej, ale já mám Sašino číslo už z doby, kdy jsi byl ještě malý chlapec. To jsem taky neřekl úplně dobře. No, to je prostě jedno. Co nám zaspíváš? Tedy nám, oslavenkyním, a můžeme si to taky poslechnout?
4: No samozřejmě, děkujeme. Samozřejmě. Bude to písnička Tanči dál, kterou jsem napsal před několika lety.
0: A tu jsi připsal přímo pro Sašu?
4: Všechny písně.
0: Ne. My jsme tak zvyklí na tu lež v dnešní době, že vidíte, už to člověka ani nezaskočí. Dámy a pánové, přichází i Adam Týc. Adame, krásné, dobré dopoledne. A ten je tu proto, aby vzal do ruky další nástroj. Dámy a pánové, milí posluchači, v přímém přenosu Tobogan dnes na počest Saskie Burešové, Mařenky Redkové, které si vybrali Adama Týce a Martina Chodůra.

0: Tanči dál živě Martin Chodur a Adam Týc na vlnách Českého rozhlasu. Moc děkujeme a splněné přání pro Saský Burešovou, Mařenku Redkovou, hlavní oslavenkyně dnešního toboganu. Mařenka se chopila mikrofonu. No ne, ty jsi vypadala, že to chceš hned jako okomentovat.
1: To je zvyk a cvik.
0: Že jo?
1: Jakmile vím, že může padnout dotaz, beru mikrofon do ruky.
0: Ne, tyhle profesionálky, to je prostě radost. Vidíš zpěvák, kdo zpívá a hned si veme skleničku, aby se svlažil. Ale Martine, já se tě hned zeptám, ty jsi ročník 89, ty jsi drobně po revoluční, asi 4 dny.
2: Ano.
0: Já si z toho dělám legraci, že maminka počkala, až bude sametovka, pár dní ještě tomu dala, jestli to je na tuty, a pak porodila. Prosím tebe, pro tebe éra televizních hlasatelek Saša s Mařenkou tě ještě posílali spát a mávala ti Mařenka?
2: No samozřejmě, samozřejmě.
3: Já jsem posílala na nočníček.
0: Taky jsi chodil, velice, jo.
2: Velice vzpomínám a chybí mi to v televizi, chybí mi to, ta příprava na film.
0: Že jo?
2: Byla úžasná, že jo?
0: No jistě, ale vůbec jako, že tě někdo přivítal u té televizní ano. obrazovky, že ti řekl, co máš dělat, kdy máš jít spát, co
3: kdy
0: si
3: má vyčistit zoubky.
0: No jistě, samozřejmě, to už teď ke stáru ocením. Dámy, když se podívám zpátky, hlasatelská profese byla zrušená v roce 2005. Je den, nebo proběhne den, kdybyste někam přišli a někdo vám to nepřipomněl? Jak rádi a často na to vzpomínáme, Mařenko?
3: Ano, Sašo. Já třeba na ulici jsem potkala jednoho pána, mohlo mu být tako, no už byl v letech, nebudu konkrétní, a říkal, Ježiši, paní Burešová, já jsem vás měl tak rád, vždycky, když jste mi uváděla večerníček a já jsem seděl na nočníčku. Tak jsem se tak usmála a říkám, no nevím, jestli mi to má zrovna potěšit.
1: Já musím říct, že mě velmi těší to, že přijdu do krámu a pozdravím a otočí se a řeknou známý hlas, aha. Což je docela zajímavé, že nejen obličej, ale i ten hlas jako utkvěl, což je teda velká poklona, musím říct.
0: Dámy, jaké to je? Vy jste prošli, abych tak použil hantýrku starých televizních pořadů a soutěží bez ztráty kytičky, svým životem a my jako publikum televizní rozhlasové vás milujeme od malinka, sledujeme vás stále, patříte k televizní obrazovce. Jaké to je z vaší strany, jako vyhřívat se v té přízni, protože vy žádné skandály, žádné kontroverzní věci, my na vás prostě spoléháme, máme vás rádi, věříme vám. To musí být přece strašně příjemný pocit.
3: Já jenom, jestli mohu tady citovat jednoho svého kolegu, Alexandr Hemala se jmenuje, ten mi jednou říkal, holka, s tebou je to opravdu těžký. Tak ty nejseš rozvedená, máš stále stejného manžela, neví se o žádných tvých nějakých avantýrách, ty nefetuješ, nepadáš opilá nikde do rokle, ani prsíčko si neukázala, no to je jako kdyby si nebyla.
0: Ale to je hezký, že nějaký skandálek by se ještě mohl, jako, že by jsme dneska zapařili, co?
1: No, dneska by to bylo asi fajn. No,
0: myslím, že dneska by nám stačilo málo.
1: Právě.
0: Dneska by nám stačilo málo. Mařenko, jak ty to bereš? Jak ty to bereš, že opravdu tahle ta přízeň, s tím se přece musíš setkávat?
1: No, určitě. Jenom mnohdy lidi nevědí, kam mě mají zařadit. Mají pocit, že třeba jsem s nima někde pracovala, takže čau, ještě děláš na metru? Tak s tím se setkávám, no. Ale velmi často, nebo téměř vždycky si vybaví jméno. Někdy řeknu, vy jste byla hlasatelka, já si jenom nemůžu vzpomenout na jméno. Tak říkám, to je takový bobřík pro vás. Chvilku přemýšlejte a za chvilku přijdou a řeknou, možná si vygooglí, to nevím, aha. Mezi tím, ale...
3: Mně taky to je taková pikantní historka. Jeden neznámý, nebo známý, naopak známý herec mi říkal, prosím tě, hele, vy tam děláte tu soutěž a tak dále, hele, kdy já taky budu v tom kalendáriu? Já říkám, to si nepřej, my děláme jenom o mrtvých.
0: Počkej, teď, vidíš, jsem se ani nezasmál, já se těším, příští rok budu mít 50. Tak jsem říkal, to už mě tam konečně... Musím být mrtvej padesátník.
3: No pokud jde o naše celebrity nebo významné vědce, umělce a tak dále, tak to děláme jenom o mrtvých.
0: A o mrtvých jen dobře, ale... A kdybych byl zahraniční, to můžu žít?
3: Jo, to může žít. Aha. Když jsem se odstěhoval.
0: A Martine, ty to máš dobrý, ty jsi jako, jak to máš teda s národností? Ty jsi Čech?
2: Ne, já jsem Čech. Já ty jsi... Taky musím umřít.
0: Tak to snad ještě nechci být v kalendáři. Teď mě jako napadá, ale když jsme se zeptali Martina rovnou, převelím to na něj, my jsme teď četli v Bulváru samozřejmě, my sem zveme samé inteligenty samozřejmě, ale jako vysokoškolák, co ty jsi teďka teda?
2: Magister filozofie. Teďka úplně čerstvě, před 2 dny jsem udělal zkoušku.
0: No a co teda jako si vystudoval konkrétně ta filozofie? To je
2: no širok. Filozofii.
0: Nemusíš se mě jako s idiotem, že jsem jenom diplomovaný specialista z moderátorské školy. Jsou věci, které pochopím, není jich moc, ale tohle třeba jo. To je přece široký. Co konkrétně si, co byla tvoje diplomová práce?
2: Tak moje diplomová práce se zabývala metafyzikou, což je odnož filozofie. Ale skutečně ten obor je jednooborový a jmenuje se filozofie, čistá.
0: Jo. No a co by si teda šel dělat, kdyby si se neživil tím, čím se živíš? Nebo ty to budeš dělat?
2: Filozofii? Mm-hmm. Tak filozofie nutně nemusí být spojená s nějakým praktickým užitkem. Je to spíše styl přemýšlení, který zakládá všechny vědy, umění. Ale v podstatě je to pro člověka samotného, pro náš život. Právě proto je to taková svobodná disciplína, která není nutně spojená jenom s tou praxí. Také proto mě to tak láká, protože nehodlám měnit svůj profesi zpěváka.
0: Mezi námi moderátory je to běžné, že jsme inteligenti. Mezi vámi zpěváky, je to takhle časté, ta vysoká škola, nebo jste spíš výjimky?
2: Já bych řekl, že je docela do zpěváků, kteří mají vysoké školy, kterých se to moc neví. V zahraničí vím, například jeden zpěvák punkové kapely je astrofyzik.
0: No.
2: Nebo Janek Ledecký taky.
0: To je pan doktor, ano.
2: Takže není to celá neběžné zpěváku.
0: Gratulujeme.
2: Děkuju.
3: Ano, gratulujeme.
0: Děkuju. To je ano. A ten magister, to je takový, jako ty jsi jenom magister?
2: Jenom
0: magister, no. A to nebudeš doktor?
3: Bude.
2: Problém je v tom, že člověk musí vědět, kdy přestat, protože potom je doktor, potom je docent, potom je profesor.
0: No. Já mám bratra profesora.
2: No vidíš.
0: Tím se chlubí, jako, že bych byl já inteligentní. Že to je na mě vidět, ano. Mám bratra profesora. Pane doktore, já ti budu říkat, pane doktore, to je takový lepší, já bych to s těma titulama nějak jako... Ne, pane doktore, že byste nám zaspíval tady s Adamem. Ale vidíš to, když jsme se bavili o těch televizních hlasatelkách, Adam, ten má sprostý ročník datum narození, ani nechtějte vědět, jeho rodné číslo začíná 0 a pak to ani nebudu komentovat. Prosím tě, Adame, hezké dobré dopoledne, vítej v toboganu.
4: Dobré dopoledne.
0: Prosím tě, televizní hlasatelky, to už tobě nemůže nic říkat, protože ty se vlastně narodil v roce, kdy je zrušili.
4: O rok dřív,
0: dobře. Čili ty dvě paní, které tady sedí, ty znáš?
4: Já se přiznám, já znám jenom jednu.
0: A my vám neřekneme, kterou... Aby se nám holky nehádaly. To je dobré. A co podle tebe tak jako byly ty hlasatelé?
4: No... Toť dobrá otázka.
0: No právě, co si tak jako myslí generace, čili ty si ročník 2005?
4: 2004.
0: 2004. Co si myslí ročník 2004? Co to bylo za profesi, jako co mohl televizní hlasatel a hlasatelka dělat v televizi?
4: Já strašně nenad mluvím za svou generaci, takže...
0: Tak co si myslíš ty? Ano. Že no. Tady prostě si holky si tam sedly v televizi a co tam jako dělali?
4: No tak když vezmu v potaz to, že vlastně v té době ještě nebyl tak rozšířený internet, tak asi...
0: Ne, rozšířený, to nebyl vůbec. To
4: tak
0: nebyl vůbec.
4: 2004 už bylo něco malinko.
0: No tak fajn.
4: Předpokládám, že asi říkají nějaké důležité zprávy.
0: No úplně jako zprávařky, jako že by říkali zprávy. Ne, to byly sportovní, tebe úplně jinak. Úplně jinak.
4: Tak asi se nechám podat.
0: Mařenka třeba vyfoukla svého času i Karlu Gotovi cenu TT. Víš, co to je cena TT?
4: Jo.
0: No schválně. Jo. Co to je?
4: No to je podobná cena, jako třeba jsou anděli.
0: Ano, tak to jako se chlapec načet. Dobře. No. A teď se tam objevili na té obrazovce, skončil film pro pamětníky, potom dávali třeba co Lékař a vy. A tam sedí tam teta, když byly Vánoce, měli tam tu větev s tou ozdobou, nebo se jim cpitili vlasy. A co tam jako říkali?
4: No asi uváděli ten další program.
0: Chytrej. No ne, dobře jsem ho k tomu navedl. Adame, děkujeme velmi. Tak to vidíte, ale je potřeba, aby se ta profese vrátila. Vidíte, tak kdo tě posílá spát? Nebo kdo tě posílal jako dítě spát?
4: Večerníček.
0: No. On to po vás převzal Večerníček.
3: Večerníček totiž zůstal, no ale nikdo ho neuvádí.
0: To je pravda, no. A teď mi ještě došlo, že Večerníček je vlastně mladší než vy obě. To je taky zvláštní. No, je mladej, převzal to. I Haje je starší než Večerníček. Tak pánové, jaká bude další píseň narozeninová?
2: Bude to úplná novinka z připravovaného alba. Jmenuje se V noci na středu.
0: Už jste to někde zpívali?
2: Zpívali v Telči.
0: Ale na dvojce to ještě nešlo.
2: Ne.
0: Dámy a pánové, nově pan doktor Chodůr zaspívá s Adamem Týcem. Ty jsi bez titulu?
4: Zatím ještě ano.
0: A co děláš?
4: Já studuju momentálně druhý ročník bakalářského programu na Vysoké škole Baňské v Ostravě.
0: Baňské?
4: Obor ekonomie.
0: To ne, a já řeknu horník, to je takový jako hezký. Ano, pan doktor Chodůr zpívá se studujícím horníkem.

0: Martin Chodur a Adam Týc živě v přímém přenosu toboganu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, Českého rozhlasu Pohoda, kde dneska slavíme kulaté narozeniny Saskie Burešové, ty narozeniny teprve přijdou, Mařenky Redkové, ty narozeniny už tady byly. Dámy, víte, co by mě zajímalo? Jak se tak člověk samozřejmě mění v průběhu času, tak ho potěší nebo dělá mu radost něco jiného. Z čeho máte radost vy dneska? Co vás potěší, kdy tak jako je vám hezko, Mařenko? Je to rodina nebo je to práce, dvojnásobná prababička, vaše rodina je úžasná. Co tě potěší?
1: Je to asi rodina. Je to asi rodina, když se sejdem, když mám možnost se potkat s dcerami, s vnučkami, s vnuky, tak je to skvělé. Ten starší vnuk, tomu je 15 a ten už je větší než jeho tatínek, který měří 193 cm a má 50 nohu, 15 let.
0: Existuje 50
1: nohu? Ano, existuje, ale takové boty teda těžko se žene. No, takže my jsme jako drobátko víc vyrostli. No.
0: Vy jste taková velká rodina, to je pravda.
1: Jak ty říkáš, velká rodina.
0: Velká rodina s velkýma nohama. No a jsi ty taková ta kvočna, že když se všichni sjedou, navaříš, napečeš, jo?
1: Jo. Jo.
0: Já to vím, že jo, právě. No.
1: Uvařím, naložím masíčko, ugrilujeme, tak mám to ráda.
0: Mařenka je žena činu, to je vlastně jediná žena, s kterou jsem kdy hrál tenis a prvně ano. V životě. Já jsem dvakrát v životě hrál tenis, pinkal jsem.
1: Ale byl talent neuvěřitelný. Já jsem se snažila

0: teda já taky jako nejsem žádný lumen, tak jsem se snažila mu to nahrávat, on mi všechno vracel.
1: No. To
0: bylo
1: úplně
0: neuvěřitelný. No. No. No fakt, opravdu talent.
2: Ale to bylo díky tobě.
0: No.
2: A počkej, až já začnu, až se do toho vrhnu po 70, tak to bude být. Jedinkrát v životě jsem jel na motorce, taky s Mařenkou Redkou a na chalupě, to je takových věcí.
0: Ano.
2: Jedinkrát v životě jsem poskytl 13. komnatu, taky Mařence. Mařenka byla vždycky u všeho, no. Tak to je... To je důležitý. Mařenka byla mou svědkyní na svatbě.
0: Ano.
2: To je co? To je Mařenka Redková. Sašo, ty taky jsi byla u všeho důležitého. Co?
3: Víš, já to beru z takového filozofického hlediska a vždycky si vzpomenu na takový moudrý citát, který říká, že člověk by neměl chtít to, co nemá, ale měl by být spokojen s tím, co má. Já jsem před mnoha lety, byla v Paříži v chrámu Sacré-Cœur a tam mi řekli, že když si stoupnu před ten oltář a budu si přát 3 přání, že se mi vyplní.
0: Co jsi spřála?
3: Přála jsem si, tenkrát mě bylo asi 20, přála jsem si potkat velkou lásku, která by mi vydržela po celý život.
0: Stalo
3: to se mi vyplnilo. Mm-hmm. Přála jsem si dělat práci, kterou miluji. Až doteď se mi to vyplnilo.
2: Ano.
3: A to třetí přání bylo, abych se do toho chrámu zase do Paříže vrátila. A to se mi také vyplnilo. Takže já můžu být absolutně spokojená.
2: Gratulujeme a pak nám řekneš přesně, kde je to místo, kam se člověk musí postavit u toho oltáře, u Sacré-Cœuru, aby to tak všechno
3: vyšlo.
2: No,
3: samozřejmě nebylo to jednoduchá ta cestička.
2: Samozřejmě.
3: Ano, byla složitá, ale to už je na člověku, jak si s tím poradí.
0: To je zajímavý, protože já tam v Sacré-Cœur byla taky. Nepřála jsem si teda nic, ale byla jsem tam dokonce i na mši brzy ráno v 7 hodin a tam bylo nás asi, já nevím, 12, 15 a byla to strašně jako mystická záležitost. A my jsme bydleli dole pod Sacré-Cœur v takové čtvrti severní Paříže a tak vždycky jsem vylezla nahoru, je to nádherné místo. Vždycky se mluví jenom o Notre Dame a Sacré-Cœur je úžasné.
3: Ještě Sagrada Familia, tam si můžeš taky přát.
2: Hlasuju taky za ten Sacré-Cœur, taky, protože ten je fakt nádherný. Je to zvláštní, že je víc fascinující a vlastně i s tím celým Montmartrem, který má kolem sebe. Ano, ano. A ne každýho zná, mě se vybavila neskutečná věc, jak byla taková ta soutěž do Remy, jak se tam zpívalo, tak tam byla dáma, která zpívala Bonsoir Mademoiselle Paris a nevěděla, co je Stíny Sacré-Cœur a zpívala Stíny za krkem nade mnou. To si vybavil. Stíny za krkem nade mnou. To si pamatuju jak dneska. Jo, a to se mi vybavilo. Jo. Nevím, proč mě to teď napadlo. Martine, otázka na tebe. Je tady mikrofon ještě jeden. Kdy máš tyhle ty chvíle, co tě učiní šťastným?
4: Co mě učiní šťastným, jsou rozhodně chvíle s mojí rodinou, s mým synem. Když jsou oni šťastní, tak jsem i já šťastný. A co se týká jiných chvíl, tak občas se cítím šťastný na podiu, když všechno do sebe zapadá, všechno funguje. A jinak já jsem rád, když něco pochopím. To mě vždycky potěší a mám takovou radost, že...
0: To je ten filozof.
4: Takový ten moment, kdy to do sebe zaklapne, že čteš nějakou knížku, vůbec nevíš a potom najednou... Aha, a ten moment, ten
2: je krásný. To musí
4: být krásný,
2: to jsem nezažil ještě. Musí to být fascinující moment. Musím přečíst něco jednoduššího.
3: Musíš vystudovat filozofickou fakultu.
2: No a teď v těch letech to už bude univerzita 3. věku. Dámy, my tady v Toboganu předáváme často a rádi dárky. A já jsem si říkal, že dneska bude ta ideální příležitost, že ty dárky každá dostanete hned ve dvojitém nášupu. Nejdřív takový jako ten mírně decentní a pak přitvrdíme. Takže já tady mám takové tašky. Mařenko, začnu u tebe. Tadyhle je taška. Vy vidíte, taška je to veliká, obsahu tam není tolik, ale za to je výživnější. To by tě mohlo potěšit. Dámy a pánové, taška pro Marii Redkovou. Mařenko, všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme. To jsou věci, které ke svému životu potřebuješ.
0: A to nutně. Já to už nutně. Vidím obsah.
2: Ano.
0: Smím odtajnit ten
2: odtajni,
0: obsah?
2: Ano, vyvaruj se značek, ale můžeš odtajnit obsah. A tu třetí věc, tu zatím ani sama netušíš, jsou to tři věci, které, řekl bych, nejvíce symbolizují život Marie Redkové.
0: Tak začnu z kraje. Jsou tam tenisové míče.
2: Ano, tenisové míče, máš tam hned tři.
0: Ty se vždycky hodí. Pak je tam něco zabalené.
2: Něco zabalené, ano.
0: Tak odtajním to, co není zabalené.
2: Zabalená, ano. Plechovka s oblíbeným pivem.
0: Věru. Mm-hmm. Charakterizuje.
2: Ano,
0: a to je pivo.
2: Ano, chlazené, tvá oblíbená a značka.
0: Je pravda, dala bych kolovat, ale ono no, by se mi oteplilo.
2: Ty ti to vyžahli, to ne, no jistě, ano. A potom je tam nenápadný pytlík.
0: A to můžu
2: no jistě, samozřejmě.
0: Otevřít.
2: No tak typuj, co tam je, co tak k tobě jako patří. Šustí to, ten pytlík je v něm zabalené ještě něco v papíru.
3: Já ti podržím mikrofon. Tak
2: ano, prosím, držíme mikrofon a Mařenka klidně to roztrhni.
0: Já to musím rozsápat, protože to já než bych rozbalila, jak by skončil to bohán.
2: To je domácí. To je...
0: No jo, to je domácí.
3: Tlačenka.
2: Ne.
0: To je špíček k tomu pivu. A to mě přesně charakterizuje.
2: Domácí špek.
0: Teda, Aleši, ty mě fakt znáš. Mm. A to dobře.
2: Neznám, ale mám číslo na Majdu, tvoji dceru, a ta mi poradila. Já jsem jí psal, protože to je úžasná mladá dáma, známe se dlouhé roky, se říká, ty co koupit mamče, co by jí udělala radost? A teď jsem jí posílal jako vzletné nápady a říká, kup tenisový míčky, pivo a špek, bude nejšťastnější.
0: A pak všecko
2: tohle. No jistě, ano, všecko to takhle dala.
0: A nepráskla nic.
2: Ne, nic dalšího.
0: Ne, nepráskla, že si s tebou SMS-kovala.
2: No viď, no to měla tak... přísně zakázáno. Sašo, co tak koupit tobě? Já jsem si říkal, že no, špekem tobě, jako já nevím, třeba ti dá Mařenka kousnout, ale já vím, že ty velmi ráda nosíš a dneska si v něm nepřišla. Krásné klobouky, klobouky k tobě patří.
3: Ano, ano, ano.
2: A já jsem jeden vyrobil.
3: Neděs.
2: Ne, pozor. Mně se líbí takový to, víš, jako když jsou na tom ty třešně a takový je to jako veliký a tak. Ale říkal jsem si, že bych vytvořil takový jako úplně rozhlasový klobouk. Tak vypadá,
0: no,
2: prosím tě, takhle.
0: Krásné.
2: Ještě takhle musím vytáhnout anténu. Tak prosím vás, je to slaměný klobouk a za tou mašlí je strčené rádio, ze kterého kouká anténa, to je taková rádiovka, a jdeme ještě dál na tom rádiu. Jsem ti naladil dvojku,
0: no.
2: Takže jenom až budeš po ulici, budeš vypadat trošku jako Magor, ale jakože budeš mít klobouk a můžeš poslouchat tobogán i v létě.
3: To si vemu na humor já.
2: Jo, to je pravda.
0: No, ano.
2: Ano, konečně anténka. No a je to ruční výroba.
0: To je krása.
3: Ano, no to je...
2: Prosím vás. Burešová, což jsem nečekal. Si dala klobouk na hlavu. To je strašný, když vás napadne nějaká kravina.
3: No. Ne, je to dobrý.
0: Ne, to je geniální.
3: To je geniální, to jo, s tím rádejkem rozkoš.
2: To jo, no, ale jiný studio filozofii. No, zatímco já připevňuji na klobouk rádio, jiný jsou doktoři. Tak dámy, je tady další píseň. Pánové, dáme další píseň a po ní nastane vzácná chvíle, která tady u nás v toboganu nastává velmi výjimečně a dneska nastane hned dvakrát. Pan doktor Chodůr přichází, hornický učeň se chopil svého z hornické univerzity.
3: Budoucí ekonom.
2: Budoucí ekonom na šachtě.
0: Která už není,
2: ano, jestli to nestuduješ zbytečně už celý, ale to je jedno. Martin Chodůr pro dnešní oslavenkyně.

0: Martin Chodůr, Adam Týc, živě v přímém přenosu toboganu, který vysíláme z Vinohradské. Ovíváme se tady v rytmu hudby. Dámy dostali své žertovné dárky, ale já jsem zůstal stát z toho důvodu, a vy to dobře víte, vy pravidelní posluchači, od roku 2015 udělujeme tady v toboganu zvláštní ocenění a přijímáme ty, které máme rádi a kteří si to zaslouží, ne do síně slávy, síň slávy mají všude, my na počest muže, který stál u prvních 14 let toboganu, a to Tomáše Slámy, máme takzvanou síň slámy. Do síně slámy přijímáme ty, kteří mají nárok se tam dostat, protože je to opravdu vybraná společnost. A já teď držím v ruce tuhletu nádhernou zdobnou listinu, kde se píše: stvrzujeme slavnostně touto listinou, že paní Saskia Burešová vstoupila do síně slámy. Sašenko, první glejt pro tebe.
1: Ale já už jí mám po druhý.
0: Ano, to je totiž, vidíš to? A první jsme dali ke kulatinám, dostáváš jako první po druhé. A do síně slámy vstupuje i paní Marie Redková.
2: Děkuju.
0: Prosím o fanfáru.
2: Děkuju. To je krása.
1: Síně slámy.
2: Už by...
0: No podívej, to je jak na hradě.
2: To je něco.
0: A jste tam, Saša dokonce po druhé. Gratulujeme, Saskia Burešová, Marie Redková.
2: Děkuju moc, už přesně vidím, kde bude ten obraz vyset, ten certifikát.
0: Ano, a to je jako, listina. Sašenko, víš, to je jako prezidentské vyznamenání. Aha. Tam to bylo druhého stupně,
1: ano.
0: Teď si to už je prvního stupně, pak už máme jenom toho lva.
1: Bílého lva.
0: Pak už je jenom bílej lev a to už dělají na hradě, to už neděláme my na Vinohradský. Dámy, já moc děkuju za to, že jste dorazili. Ještě jednou všechno nejlepší, užijte si to léto, no a co, no máme vás rádi, všechno nejlepší.
1: To nám to ale uteklo.
2: Děkujem. Moc děkuju za tuhle tu oslavu, protože zlatým písmem si ji vryju do paměti. Děkuju.
1: Ano, já samozřejmě taky děkuji vám všem, že jste přišli, že jste nám zatlestali, že jste nás tady vůbec vyposlechli. Děkuji Martinkovi, že přišel a že ve 4 ráno kvůli mě stával. Děkuji ti, Martinku, seš zlatíčko. Přeju ti strašně moc a moc úspěchu a aby opravdu ten doktor přišel brzo. Ten titul.
2: Já se přidávám.
1: Vám také děkuji samozřejmě. A přeji vám, aby jsme byli šťastní, aby jsme byli hlavně zdraví a abychom se třeba zase takhle někdy ve spolek sešli. Děkujeme vám.
0: Děkujeme moc. Saskia Burešová, Marie Redková. No a vlastně pozor, my budeme mít krásnou záminku hned příští rok, protože Saša bude příští rok slavit 60 let na obrazovkách televize. To je nádherná záminka, to je moje oblíbená historka, kdy Saskia Burešová, to možná nevíte, malé okno do historie, to tebe jako filozofa bude zajímat. Saskia Burešová se šla projít po Kavčích horách a protože již byla unavená, sedla si na lavičku a kolem ní postavili televizi. Saskia Burešová, Marie Redková a jako doprovod Adam Týc, Martin Chodůr. Kluci, poprosím o závěrečnou píseň. No a rovnou vás pozvu, za týden budeme vlastně poslední tobogan letošní sezony vysílat z pražské Ypsilonky a to budeme vzpomínat na muže, který by oslavil 90, a to je Jan Šmíd. Jan Šmíd, který založil Ypsilonku, podíváme se tam a budou tam samozřejmě hlavní osobnosti tohoto ansámblu na tohoto muže vzpomínat. No a připomínám, že v prodeji už jsou vstupenky na 3. října do pražské křižovatky, kdy si připomene nedožité kulatiny pana prezidenta Václava Havla. Takže pokud u tohohle výjimečného toboganu chcete být, mrkněte na dvojka.rozhlas.cz. Užijte si ten dnešní horký den, ten zítřejší, no a za týden v toboganu naslyšenou se těší Aleš Cibulka. Mějte se krásně a teď Martin Chodůr, Adam Týc, ať žije Saskia Burešová a Marie Redková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Kolik je jenom těch pohádek o kouzelné rybce? Ale my doufáme, že si s chutí poslechnete právě tu, kterou v roce 1978 pro tehdejší Československý rozhlas napsal dramatik František Pavlíček. V hlavních rolích uslyšíte Věru Galatíkovou a Oldřicha Wiesnera. Pěkný poslech.

0: Ach, jeje.
1: Míťanko!
0: No, kolik pak si toho ulovil, pochlup se. Ani šupinku, viď? Vždyť jsem na vlastní oči viděl, jak si prvé vytáhl pěkného karáska a tamhle v louži si měl pár chlapíků kapříků. Kam se podělí, Dmitry?
2: Já je táto pustil.
0: No, to bude mít máma pěknou radost.
2: Vždyť byli jako tuhle můj palec.
0: No a co jsi tu teda dělal celý ten čas, co já převážel?
2: Tak? Díval se a poslouchal. Racky křičeli, že přijde bouřka.
0: Místo rybaření takhle lelkovat.
2: Však jsem včera přines domů plné vědro pstruhu. Máme dost až do neděle.
0: Jenže máma chtěla tvůj dnešní úlovek zanést ke kupci Frolovi.
2: Ten by se jí poděkoval za pár našich kapříků. Ten tak jesetera nebo lososa.
0: Nemudruj a pojď mi pomoct přivázat pramici, aby ji neodnes vítr, kdyby se něco přihnalo. Tamhle ten úzel pořádně přitáhni.
1: Míťo, táto!
0: No, už je to
1: tady. Tuláci, kde vás čerti nosí?
0: Teď to s tebou schytám i já.
1: Oba stejný. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Hodinu vás vyvolávám. Ohluchli jste nebo co?
0: Stojí ti to za rozčilování, maminko.
1: Aspoň ty bys mohl mít rozum.
0: No tak už se nezlob, matko.
1: Jenže ty ještě taháš kluka sebou k vodě místo, abys ho hnal do panské služby.
0: Co? A kam jako?
1: A třeba ke kupci Frolovi.
0: K tomu vydři duchovi. Ani by se tam nenajet.
1: Ale dostal by vychování, naučil by se fajnovým mravům mezi pánama.
0: Mezi pánama chrapounama.
1: A nemluv takhle o příbuzenstvu.
0: Jaké pak příbuzenstvo? Naše koza se napila z té samé louže, co pijou jeho krávy.
1: Frol Kuzmič je Míťův kmotr.
0: Pěkný kmotr. Chlapec od něj za celých 20 roků nedostal ani suchou placku.
1: Míťo, běž si vzít sváteční košily. A ty mi takhle nemluv. Aspoň před Míťou. Vem si tu červenou, vyšívanou.
2: Co pak je svátek?
1: Zajdeme ke kmotříčkovi Frolovi. Jeho Lízinka dnes oslavuje 20. narozeniny.
2: Já vím, už 5. rok, pořád 20.
1: Měli bysme přinést dáreček. Nebo se aspoň poklonit, popřát zdraví, štěstí. Pěkného ženicha a brzkou veselku.
2: Líza veselka. To si počkáš.
1: Nevím proč.
0: Protože vypadá jako škaredá středa. S rozumem je na štíru, líná hamba povídá.
1: Ale bohatá. Nejmohovitější nevěsta v celém kraji. Stačí, když ukáže prstem a na každý se jí přilípne ne jeden, ale hned tucet ženichů. Tuhle máš sváteční čepici, Adem.
0: Koukněte na tu žebrotu. Kam si troufá?
3: Míťa!
4: Ty buď ticha, Lízo. A žádné usmívání, žádné bratříčkování. Co pak nám nesete?
1: Nezlobte se, kmotříčku milý, že jsme se opovážili, ale když my máme Lízinku tak rádi a tak ti krasavice všichni tři přejeme vrchovatě zdraví, štěstí, hojnost majetku a všelikého požehnání.
4: A co dárek? Ten jste nechali za vraty.
1: Co bysme mohli z té naší nuzoty?
0: Strkat do chomou tu slámu, když je plný sena.
4: Pravda, Lizaveta dostala dárku, že by to nepobrali tři koňské fůry. 7 samovarů, 300 loket hedvábí a sametů. A brokátů, střevíčky ze safiánu, na 2 tucty. Vědro kaviáru, patery náušnice, prachový peří na nějakých 20 peřin, pantoflíčky, kůže z hranostajů.
1: Mění. Božinku, to je krása, že jo, mužský? Taky by vás neubilo, kdybyste uronili kapku chvály.
3: Koukej, Míťo, já tuhle jsem dostala copy na špagátku. Ty jsou co?
2: Tvůj vlastní ti nestačí.
3: To je teď moda, koukej, zrzavý, černý, hnědý, na každý den v týdnu jináč vybarvený. Který mi nejlíp sluší?
2: Nejspíš ten černý, když máš vlasy jako slámu.
1: Mám. Člověk neví, kam se podívat dřív.
4: K obědu čekáme vzácné hosty z města. To dá rozum, že nepřijedou s prázdnýma rukama.
3: Tatínku, zůstane Míťa u nás na oběd.
4: To jsou mi nápady. Co pak můžem takové posadit mezi pánstvo?
2: Však my bychom nezůstali ani kdybyste zvali.
0: Že bychom šli, mámo.
4: Podívejme na žebráckou pejchu. Ohladu vás ze stavení nevyženu. pro chore?
5: Co pak, hospodáři?
4: Přichystej tady gratulantům nějaké uctění. Pár pirošků. Ty se zelím, ne s masem. A malý čbánek kvasu.
5: Hned to bude. Frole Kuzmiči.
4: Do vepře jsem dal porazit na tu slávu. Dva, tři telata, hejno hus a půl kopy slípek.
3: Komediant Mítěnko přišel k nám včera s ochočeným medvědem. My spávají ve stodole, pojď se podívat.
2: My už jdeme domů.
1: Tak moc na spěch zase nemáme. Jen pěkně dislí, Zinko, jdi.
3: Podívejte, jak jim to spolu sluší.
4: Kluk vypadá k světu, ale řekl bych paličák.
1: Náš Mítěnka? Co vás nemá k motříčku, ten je jako z másla. Na práci raz, ale srdce z vosku. S tím udělá terno, ta, co ho dostane.
4: Jaké pak terno? Teď má jen dvě holé ruce.
0: Však se taky nikam netlačí.
4: Potřeboval by do služby k někomu, kdo se vyzná. Proč pak jste mi ho neposlali?
1: Jak bych vám to jenom...
0: Má dost práce doma. Ano. Já bývám do noci na přívozu.
4: Statný je, pohledný. Já bych mu dal školu, jak nadělat jí mění. Ať přijde, až budeme mít tady po té slávě.
1: Ano, domluvíme mu, Frole Kuzmiči, domluvíme.
5: Kam pak s tím pohoštěním, hospodáři?
0: Zaveď je do čele

0: Tak, nahoře jsou pyrohy se zelím, jak poručil pán. Ale pod ně jsem vám přidal kousek pečeně.
1: Zaplať pánu, dědo.
2: Děkujem, ale kam se poděl Míťa?
0: Elizaveta se mu chlubí výbavou. Co pak o to? Věno by bylo náramný. Teď ještě sehnat ženicha.
1: Ha, na takový majetek se slítnou jako bosy na přezrálou hrušku.
2: Ty taky kvokáš pořád o jednom jako slepice. Majetek, věno, vejbava, peníze.
1: Protože když si uprostřed tady toho všeho vzpomenu na tu naši odrbanou chalupu, popadne mě zlost. A lítost. Jak to, že jeden má nadbytek a druhej nouzi?
2: No, Frol Kuzmič se zkrátka vyzná.
1: V tom musí být nějaký kouzlo.
0: Ono se povídalo všelicos. Že si starý hospodář, jako pánův otec, pomohl k blahobytu divným způsobem.
1: Ty o tom něco víš, dědo?
0: Já už se ani nepamatuju.
1: Dědo, však ty by ses rozpomenul, kdybys chtěl, dědo.
0: Jenomže, kdyby se to pán doslech, vyhnal by mě. Už jsem tu mezi čeledí jenom já, co zná to tajemství.
1: Dědo, u nás by bylo jako v hrobě.
0: Nikomu byste nesměli co živý prozradit.
1: Až teď povídám. Jako v hrobě. Tak jak to bylo?
0: Otec Frola Kuzmiče byl chudej jak myš, když přivandroval do našeho kraje. A pak najednou, z ničehož nic, přes noc největší boháč. To prý vylovil tamhle v zálivu kouzelnou rybku. A že ji pustil zpátky do vody, tak ona mu za to splnila 3 jeho přání.
2: Kouzelná rybka, tady, u nás.
1: Proč pak ne? Ale jak poznal, že je kouzelná?
0: Přeci podle toho, že mluvila lidskou řečí.
1: Já myslela, dědo, jak vypadala?
0: Jak vypadala? No, prý docela obyčejně. Tak trochu jako Cain. Jenže byla celá kapku do zlatova, když na ní padlo světlo.
1: Támhle v zálivu? Za naším přívozem?
0: Tak jsem to slyšel.
1: A kdy se to stalo?
0: Jo, tak to už bude pěkná řádka roků. Tak, že bych přinesl ještě džbánek kvasu.
1: Není třeba, dědo. Jako by se stalo. Ale Míťovi řekni, že už jdeme.
2: A co máš tak najednou naspěch?
1: Něco mě napadlo. Pojď. Však on nás, Míťa, dohoní.

0: Čáry a kouzla. To jsou báchorky pro malé děti.
1: Já myslím, že si neboštík kupec nepomohl k majetku kouzlem, ale protože šidila ukrádal lidi, jako Frol Kuzmič. To já se učit nechci. Tak nevím, proč bych měl jít k němu sloužit.
2: Třeba taky proto, abys byl na blízku lízince.
3: Ani chvilku z tebe nespustila oči.
2: No řekni, táto.
0: No co pak o to? Kroutila se jako holub na báni. Možná si ji opravdu padl do oka.
1: Jenže ona se mně nelíbí ani trochu.
2: Je bohatá.
1: Při práci se vrtí jak motovidlo.
2: Může si najmout houf služebných.
1: A rozmazlená je...
2: Nikdo nejsme bez chybičky, Míčo.
3: Dej na mámu, Míčenko. Na mámu, která myslí na tvé štěstí a hleď si lízi, sedl by si spěkně do teplého hnízdečka.
1: A celý život dělal kupci čeledína. Ba ne. Já si vyberu takovou, co mi padne okem až do srdce.
2: A co když to bude stejná nuzota jako my?
1: Co pak vám spolu nebylo dobře? Táto!
0: To ví, že bylo. Ona to máma nemyslí doslova, viď?
1: Tak proč mě pořád přemlouvá?
2: Protože chci, aby ses měl líp než my. A ty, jestli jsi rozumný chlapec, tak mě poslechneš.
1: Ve všem ostatním, ale v tomhle ne.
2: Co? Tak si můžeš zbalit raneček a jít rovnou za nosem.
1: Když nedáš jinak.
0: Matko!
2: Ty mlč! Míťo, naposledy. Půjdeš ke kmotrovi do služby a budeš koukat, abys dostal lízu.
1: Ani za nic, to radši s pánem Bohem.
0: Počkej, synku, kampák.
1: Rovnou za nosem, táto, podle mateřského přikázání.
0: Zavolej ho.
2: Je na cide. Paličák.
0: Vyved se halt po mámě, takže padla kosa na kámen.
2: Ty radši vem síť a hajdy k vodě.
0: Co? Teď? Na večír?
2: Pro kouzelnou rybku je to, hádám, ten nejpříhodnější čas.
0: Pro kouzelnou?
2: Musíš jí vyčíhat, kdyby... nevím co.
0: A co s ní? I když se nakrásně ocne v mé síti.
2: Řekneš jí, aby nám pomohla jako kdysi Frolově rodině?
0: Já myslím, že to jsou jenom lidské povídačky.
3: Proč ty mi nikdy nechceš vyhovět?
0: Radši bych se porozhlédl, kam šel Míťa.
2: Však on se nestratí. Tamhle je síť a hleď, aby si nevytáhl prázdnou.
0: No tak ještě mi pověz, kdyby snad ta rybička uvázla v mé síti, jak se s ní domluvit?
2: Žádné dlouhé řeči. Postěžuj si na naši chudobu a aby nám pomohla k lepšímu živobytí.
0: Jenže co, když budeš chtít, abych jí to všecko vypočet do poslední čárky? No, mám si přát zlatý rublík, nebo nový šindel na střechu, nebo mám rybce říct, že se půjdu optat domů.
2: No to ne, to ne, to ne. Mohla by odplout a měli bysme útrum. Musíš jí rovnou vyložit, co všecko potřebujeme.
0: A co jako podle tvého nejvíc?
2: No, vzpomeň si na tu nádheru u Frola Kuzmiče. Chlív plný dobytka, v stáji krásný koně, na stolech koláče, pyrohy, nadívané husy, víno, pivo, kořálka, kvas, jeseteři, štiky, škopek kaviáru, stříbrné nádobí, pozlacené mísy, křišťálové poháry, kotlíky, samovary, všude vzácné koberce a hedvábí, čalouněné lenošky, alabastr, mramor, jizby jako v pohádce, dům jako carský palác.
0: Tak už dost! No pak by si to všecko pamatoval.
2: A člověk nesmí být moc skromný, když mu spadne do klína taková příležitost.
0: Jenže se říká, kdo moc vysoko lítá...
2: A ten, kdo se krčí v koutě, chodí zas nakonec o žebrácké holy. Jen si pěkně dupni a neboj se křiknout!

0: Rybko má milá, rybičko vzácná, kouzelná paní hlubokých vod.
1: No, lehko se řekne, vem síť a ulov kouzelnou rybku. Ale co naděláš, když ti síť na 100krát opraná po každé vypluje bez úlovku? No, na nejvíc mřenka, línek, 2-3 cejni. No, zkusíme to ještě jednou. Naposledy.
0: Rybičko milá, převzácná, kouzelná paní hlubokých vod.
1: Zachytilo se oko sítě v kořen, nebo se do ní svalil kámen, a nebo že by to přece jenom bylo.

0: Kde pak? Všecko marné. Počkat. Co to tam plesko? Obyčejná parma. A nebo že by snad... Ha! Zaleskla se, jako by jí mistr zlatník vytepal z nejvzácnějšího kovu. Krásná si, rybičko. Neboj se, neublížím ti. Byla by škoda tvé krásy. Pustím tě zpátky na hlubinu.
1: A já za to vyplním tvoje přání.
0: 30 let už tady peru sítě, ale aby ryba promluvila, to slyším poprvé.
1: Nerozmýšlej se dlouho.
0: Tak přece se mi podařilo ulovit kouzelnou rybku.
1: Podařilo. Ale teď už honem. Vyslov své přání.
0: No co pak já? Mně postačí ke štěstí vzpomínka na dnešní krásný úlovek, ale žena poručila. A ty vyplníš, co chtěla?
1: Splním, oč mě požádáš ty. Smíš vyslovit 3 přání.
0: Já jen kvůli ženě, aby byl doma pokoj. Umanula si, že míťu přižení k bohatému kupci. Jenomže po chudém rybáři se Frol Kuzmič ani neohlídne. To ona dobře ví. A tak si vzala do hlavy, že kdyby ho mohla pozvat do onačejšího stavení, že by mohla začít o veselce. Ráda by kupce posadila k prostřenému stolu, na kterém se najde víc než jenom suchá kůrka. Rozumíš, rybičko?
1: Jen to pěkně pověz všechno.
0: Když jsem teda začal o prostřeném stole, mně by docela stačila miska pohankové kaše, jenže pána tím dvakrát neúctíš. Takže kdyby zbyla té dobroty a přidala nějaký ten koláč, hrudku másla, kousek pečínky, pár slanečků, hrnek smetany.
1: Dobrá. A co druhé přání?
0: No, ona... napovídala toho o všelijakém nádobí, jenomže mě to šlo jedním uchem dovnitř a druhým zase rovnou ven. Ale kdyby zbyla té lásky a vypomohla jí talířkama, parádní mísou nebo větším pekáčem, jistě by vzala za vděk samovarem a nějakým tím džbánkem na kvas.
1: Všechno najdeš doma, až se vrátíš. A co do třetice?
0: To už si ani netroufám, kouzelná rybičko. Semlela toho moc, jak byla v ráži. Zaslech jsem cosi o panském stavení a že prý alabastra, mramora, věžičky.
1: A ty bys nechtěl knížecí palác?
0: Já? A nač pak by byl mě, prachovičejnému rybáři? Vždyť bych se v něm ani necítil doma. Já myslím, že by bylo rozumnější, kdyby jsi mi pomohla k novému šindelu a sem tam vyměnit trouchnivý trám. A ještě snad, jestli to není moc, tak menší sedničku za naší velkou jízbou. To jako vejminek, až by si Míťa jednou přived nevěstu.
1: Co pak ty nechceš, aby si vzal bohatou Lízu?
0: Oni ne. Oni se ti dva pranic k sobě nehodí. Jsou každý z dočista jiného rodu. Nebyl by s ní šťastný. A potom, já si myslím, že mužský si má svou nastávající vybrat sám. Ale to říkám jen tak, mezi náma. Před mojí bych si to netrouf.
1: Já jí to neprozradím. A ty se vrať domů.
0: A co mám jako vyřídit své ženě? Splníš, oč jsem tě prosil?
1: To už se stalo.
0: Tak ti děkuju. Mockrát děkuju, rybičko.

0: To jsou mi věci, to jsou divy. Koukám, žasnu a nikterak mi to nejde do hlavy, jak jste tu všecko zvelebili. Podívejme, samovar, no ne... Na stole dobrot jako o svatbě.
1: A to jen, aby jsme vzácnému hostu oplatili, jak nás tuhle uctil. Račte ke stolu k motříčku, jelibo čaj, nebo mám nejdřív nalít kalíšek vodky? Či si radši vezmete kousek pečínky nebo zákuseček?
0: Koukám a žasnu čím dál víc. Nová podlaha i trámy? A co ta šindelová střecha? Co ta vyřezávaná lomenice?
1: A všechno mohlo být stokrát hezčí, kdyby ten můj nebyl popletá.
2: Řekl jsem, co sporučila.
1: Měl jsi říct o carský palác a ne o hrst čindalových třísek. Já chci stříbro, zlato, alabastr, vzácný nábytek. A ty se spokojíš otřískaným samovarem a mísou pyrohů, ty hlupáků.
0: K nepoznání, na mou věru k nepoznání. Nechystáte svatbu?
1: No, však už má mítěnka čas na ženění.
3: Kde pak je mítěnka?
1: Ani nevím. No, jestli se s tím svěřit k motříčku. Zakoukal se do jisté dívčiny a taková ho popadla tesknice, že dočista přestal jíst i spát.
0: Motko.
1: Kolem chalupy se ploužil jako stín, až nakonec se sebral a utekl z domova. Myslí chudáček, že mu sejde z mysli, když ji nebude mít na blízku.
2: Ale matko, co to povídáš?
1: Vždyť o ničem nemáš tušení, v noci spíš jako zabitý přes den si u přívozu. Chudák mítěnka byl z toho tak skormoucený.
0: A do koho se vám to zakouká?
1: Do kupecké dcerky. Co bych vám to neřekla rovnou, vaše lízinka mu učarovala, jenže kdyby se bral odvahu, aby s tím šel za vámi, tak radši odešel a nás tu nechal v trápení.
0: Že mě to hned nenapadlo, Hrome, když jste u nás byli vinčovat lízek narozeninám.
1: A taky to pěkně slušelo s tím naším chlapcem.
0: Že? Jenže moje Lizaveta je nejbohatší nevěsta v celém kraji, kdežto Míťa je co? Chudák, žebrota.
1: No. Žebrota by vás k motříčku, milý sotva, uctila kořálkou a vínečkem.
0: No, milá zlatá, tohle kolem je jenom nablízkaná bída. Nevím, jak se k tomu přišli, ale jestli se tím chcete vyrovnat mě, říkám rovnou, je to marná snaha. Panský samovar se do téhle staré rybářské chatrče hodí, stejně jako chudý rybár k dceři bohatého kupce. A to je moje poslední slovo. Nezlobte se, že to říkám takhle bez obalu.
2: Je to konec konců pravda, tak proč bychom se zlobili, Frole Kuzmič?
1: Tato.
2: Taky jste mohl říct, že tahle boubelatá tapecírovaná panská lenožka se u našeho dřevěného stolu vyjímá jako líná nevěsta vedle čiperného mládenečka.
0: No, teď říkám. Počkej, rybáři. Kdo to má být, ta líná nevěsta?
2: O, svrbí, ať se poškrábí.
1: To on táta, co chvíli plete páté přes deváté. Frole Kuzmiči, k motříčku rodný dobrodinče náš, proč pak pospíchat s posledním slovem? Ono se všelico smůže ještě změnit.
0: Ano? A co se ku příkladu může tady změnit?
1: Třeba tu místo dřevěné chalupy může stát dům z kamene.
2: Už zase fantazíruješ, matko.
0: Co by si spočala v panském domě?
1: No, na vás tu taky příště místo chudé rybářky může přivítat zámožná paní v sametu. A co vy na to?
0: No, kdyby se stal takový div, to by pak byla jiná řeč.
1: Stane se, Frole Kuzmiči. Zítra touhle dobou to bude, jak jsem právě řekla. A rovnou můžete sebou přivést lízinku.
2: Mámo, vzpamatuj se.
1: Ty buď ticha. Co pak je s vámi, k motříčku milý? Nevěříte mi?
0: Abych přivedl Lízu, říkáš? No tak, dobrá.
1: Ruku na to?
0: Platí!

0: Co to do tebe vjelo, matko?
1: Koukáš, jako bych nebyla při smyslech.
0: Však Frol Kuzmič taky na tebe přivěl jako na zjevení.
1: Tomu nedaruju, co mi dneska vyčet. Takhle zvysoka mu zítra podám ruku.
0: Nemáš horkost v hlavě?
1: Se mnou si nedělej starost. Vem sítě a hýbaj k vodě. Vylov kouzelnou rybku a vyřítí, že chci, aby tu do zítřka stál panský dům. Ha, a co dům? Palác pro kněžnu. Vyřítí, že chci roucho vyšívané stříbrem a zlatý řetěz a čelenku, pírko, perla. Chci kočáry, chci tucet vraných koní a celý zástup lokajů. Tak jdi už.
0: Vždyť nevíš, co preptáš, prosím tě, vzpamatuj se.
1: Víješ a neodmlouvej, poloučím ti. No, já budu kněžna a náš mítěnka bude princ. A kouzelná rybka mi bude sloužit, vyřítí to.
0: Ale nemůžu.
1: Až, když nechceš ty, tak to udělám sama. Kde je síť? Kde máš vesla? Kde je čezen?
0: Matko, měj rozum. Vrať se!
1: Nedřív, nežli tu bude stát panský palác a já v něm budu kněžna! Kouzelná rybko! Chci, abys připlula do mé sítě! Márně se mi vyhýbáš, rybo. Stejně si tě najdu i v té nejčernější hlubině.
2: Ženo, pojď domů, bude bouřka. Hleď, jak je voda neklidná a temná.
1: Zaklínám tě bleskem. Zaklínám tě hromem. Připluj ke mně a splň moje přání. Chci palác z mramoru a z alabastru. Chci bohatství. Učiň, ať kupec Frol se mi pokloní jako kněžně. A mému míčovi dej za nevěstu jeho Lízu.
2: Ženo, zpátky, jdou vysoké vlny.
1: Pomoc! Loďka se mi převrátila.
2: Přidrž se vesla.
1: Síť se mi opletá kolem nohou, tak mi přece pomoz.
2: Napřed mi musíš něco slíbit.
1: Onem, táto, už nemůžu. Hoď mi pro vás.
2: Zapomeneš na své panské chouty?
1: Na všechno, jen mi pomoz na břeh.
2: Přestaneš se lísat ke kmotrovi.
1: Ano, slibuju, táto, slibuju, jen mě zachráň. Utopím se!
2: Ale neutopíš. Přestaň sebou házet jako tloušť. Vždyť tam není větší hloubka, než do pasu.
1: A já se hrozila.
2: Vždyť ses nezeptala.
1: Já tu hynu hrůzou a ty zatím... No počkej.
2: Pojď radši z vody a nevyhrožuj. Stačí, co ses nahrozila kouzelné rybce.
1: A ona ani ploutvičku nevystrčila.
2: Tři přání nám splnila už předtím, tak co bys ještě chtěla?
1: Věrná pravda. Na to jsem zapomněla.
2: A teď hajdy domů a do peřin.

0: Tak, tady máš odvar z lipového květu a z divizny. Tady Heřmánek.
1: To bude má smrt.
0: Nenaříkej, zítra ti bude líp.
1: A prosím tě, táto.
0: Co pak?
1: Nezlobíš se na mě.
0: No, vytrestala se sama dost.
1: Teď ještě Míťa, kdyby dal o sobě vědět.
0: No, s tím nebudeš mít tak lehké pořízení jako se mnou.
1: Vždyť já už vím, že jsem neměla pravdu. Ale chtěla jsem opravdu jeho dobro.
0: Však on se ukáže. Daleko, myslím, nebude.
1: No, ty něco víš?
0: Tuhle ho kdo si zahlíd ve městě. Prý se tam dal na kovářské řemeslo.
1: Oh, můj Mítěnka, chudák.
0: Zase začínáš. Není už přece žádný pacholíček a kladivo je pro chlapa ten nejsprávnější instrument.
1: A proč nevzkáže?
0: Ale však on se ozve, až dozraje čas. No co pak? Snad nemíníš vstát.
1: Zahledla jsem někoho oknem. Nevešel do síňky?
0: Podívám se. Kupec! S Lizavetou!
1: To je nadělení.
0: Nějak si už poradíme. Kdo pak to stojí za dveřmi? Jen dál, vejděte do světnice, převzácní hosté. Vítejte, Froleku z Myči, vítej, Lízo.
2: Kde je Míťa?
3: Zdaleka vyhlížím, koukám oči na šťopkách, kdypak už asi zmerčím ten divoucí div, ten knížecí palác, co mi slibovala tuhle rybářka, jdu blíž a celý se třesu nedočkavostí, kdy uvidím na mramorových schodech převzácnou dámu s vlečkou, jdu blíž a ono pořád nic. Žádný palác, má ani panský dům, jen stará dřevěnice a po paní v knížecím rouchu taky ani slechu, ani dechu. Vidím jenom bábu rybářku, co si kurýruje v kanafasu nádchu. Nebo mě snad klamou mý vlastní oči?
1: A to byste neměl, kmotříčku, pošklebovat se nešťastné ženské.
3: A co, mám tě snad chválit za to, že jsi chtěla ze mě udělat blázna?
1: A kdybych byla tušila, že to veme takový konec.
3: Kouzlo se teda nepovedlo.
1: No, teď vidíte.
3: Takže zas můžeme jít.
2: Tato, vždyť se mi sliboval.
3: Mlč ty, trdlo.
0: No, proč tak honem, kmotře? Snad si aspoň chvilku sednete. Lízo, ať nám nevyneseš spaní.
2: Na tvrdou lavici já nejsem zvyklá. A pomačkala bych si atlasovou sukni. Mám pod ní tucet spodniček.
1: Však ti to sluší.
2: To já kvůli Míťovi. Kam pak se mi schoval?
1: No, darmo povídat.
2: Však já si ho vycepuju.
3: Kdepak holka z toho mračna už nesprchne.
2: Ty jsme se líbil.
3: Až jestli se rybářská žebrota trochu vzmůže. Jenže vidíš sama, kde nic, tu nic. Tak jaká pak svatba. Takhle bych ti Míťu mohl najmout, leda jako čeledina ke koním.
2: Třeba, ale hlavně, když bude u nás, tak už mi ho strejčku konečně přiveďte.
1: S tím bude potíž, Lízinko. Míťa už si našel práci jinde.
2: Ale my mu dáme víc.
0: Ono se, holka, všecko nedá koupit.
2: Ale dá, viď, táto.
3: A kde to nejde za peníze, tam pomůže bič.
4: Teď to slyšíš, matko, jaké terno by tvůj Dmitrij udělal.
1: Však mě taky pohlavku je hamba. Nic ve zlém, kmotříčku, ale ono by z té Lízinčiny svatby s naším chlapcem tak jako tak nic nebylo. I kdybyste přišli s prosíkem.
3: To bych

0: Princeznu.
1: Princeznu?
2: Tak, ale zatím nikde ani muk. Dostane věnem zámek, 10 statků a na 40 vesnic daleko za vodou a...
1: A kdy pak má být svatba?
2: No, čekáme je každým dnem. Co chvíli může tamhle na cestě zahrčet kočár s korunkou a 6 spřežím.
3: Tato, jestli to dopustíš, tak uteču z domu.
1: Počkej, Huso, to se musí důkladně rozmyslet.
3: Já ti uteču bez rozmyšlení.
1: Podívej, kmotříčko, zkusme dát hlavy dohromady. Vždyť si konec konců nejsme cizí, že? A naše děti si spolu hráli od malíčka. Nemám pravdu, rybáři.
4: To ani nepamatuju.
1: No, teď říkám, že si... Co? Znáte mě, jsem solidní člověk a dost mohovitý. Líze bych dal 2 domy, jeden tady, druhý ve městě. Čemu se smějete k tomu obchod a 50 000 ve zlatě?
2: Takový pakatel.
1: No.
5: Matko, že tě zase chytá fakt.
2: Podívejte, kmotříčku, vy si nechte svůj majetek a my si necháme svou hrdost.
1: Jestli čekáte, že se budu doprošovat...
3: Tato, podívej, nejde tamhle Míťa.
1: Máš velčímhu?
3: Tamhle od přívozu, je to on.
1: Pravda? Kdo pak se to s ním vede?
3: Asi ta jeho princezna.
1: Princezna, tahle bosa ve vybledlé sukni. Pěkná princezna ze žebrákova, to se ti rybářko povedlo.
2: To jestli ona nejspíš převlíkla se za chudou holku, aby je cestou nezdržovali nebo neokradli. To přece páni dělávají, že cestují v přestrojení, no řekni tato.
1: A kde pak nechali kočár se 6 spřežím?
2: Za vodou. Co pak by se vešel na naší pramici?
1: Jestli tohle je princezna, tak já jsem...
2: Ale hezká je! To se musí nechat. To jí neupřete.
1: Pojď, Lízo. Nebudeme zdržovat.
2: Zdraví došli, Froleku z Myči. Zdraví došli. A teď si vezmu na paškál Míťu.
4: Matko, mám ti připomenout, co jsi zumiňovala.
2: Ale vždyť on si namluvil docela chudou holku.
4: No a...
2: Míťo! Domů! Žádné postávání za dveřma. Hezky nám povíš, kde se stoulal. No co stojíš na prahu jako oukropeček?
6: Čekám, s jakou mě přivítáte.
2: No, zasloužil bys, aby táta na tebe vzal lískovku.
4: Ale mámo,
6: snad nestůněš, maminko.
2: Nabaže, div jsem kvůli tobě neumřela lítostí. O co postáváš u dveří? Pojď mi dát pusu.
6: Ale já, totiž, já nepřišel sám.
2: Mně se hned zdálo, že kdo si čeká v sínce.
4: Pozval si na nocleh pocestného?
6: Přivedl jsem si nevěstu.
2: To je všechno, co nám o ní povíš?
6: Co byste chtěli vědět?
2: Jak se jmenuje, z jakého je rodu, kde si potkal, mnoho lidí dostane věna. Zdali pak je přičinlivá, poslušná, kdo jsou její rodiče?
6: Víš co, ona ti to poví sama. Já to všechno vlastně ani nevím, jenom že se máme rádi a že jsme oba stejně chudí a jmenuje se... Mario, pojď dál.
7: Pozdrav pámbu.
4: Vítám tě u nás.
2: No, podej mi ruku, děvče. Snad se mě nebojíš.
7: To ne, ale...
2: Jestli ti Míťa něco napovídal...
6: Jen, že jsi metr.
2: Tak tomu nevěř. Oči máš čisté. Ruce mozolnaté. A jestli se nemejlím, tak podle všeho jen tu jednu sukni.
4: Ale matko...
2: Ale co si takhle chcete počít, doba chudáci s holýma rukama? Vždyť se budete do nejdelší smrti nuzovat jako já tuhle s tátou.
4: Leda, že by Dmitrij vylovil kouzelnou rybku, aby mu splnila 3 přání,
2: no,
4: viď?
2: No vidíš, to je nápad. Touhle dobou by se to mohlo podařit. Míťo, honem jdi, prosím tě, já připravím vesla.
6: Nikam nechoď, mami. My už se s Mariou o sebe postaráme.
2: To neříkej, Mítěnko, to neříkej. Sám si člověk neporadí, když nemá kapsy plné zlata, nebo když mu nepomůže kouzlo.
7: Máme zdravé ruce.
2: A pracovité, já vím, ale to nic neznamená. Kouzelná rybka by vám pomohla rovnou. V okamžiku by vám vyplnila každé přání.
4: Maminko.
7: To nejkrásnější si můžeme splnit jen my sami.
4: Je to tak. Mladí mají pravdu.
2: Ne, ty jen, když si můžeš přisadit proti mě.
4: Ale mámo.
2: Ba ne, já vím. Je to tak, jak říká Maria. A kam pak ještě, tuláci?
6: K vodě, jenom na chvilku.

0: Chtěla bys, abych ti vylovil kouzelnou rybku?
1: Co bych si od ní mohla ještě přát? Smím se hodiny dívat do tvých očí, poslouchat, když se tiše směješ, dotýkat se tvých paží. Neumím si představit větší štěstí, než to, že jsi můj. Že tě mám ráda.
0: A že nejsme na tom světě sami. Kouzelná rybko, pluj si po svobodě!

0: Poslouchali jste pohádku o kouzelné rybce, jak je v roce 1978 pro rozhlas napsal František Pavlíček. Režii měl Jan Berger. Hráli Věra Galatíková, Jaroslav Moučka, Oldřich Wiesner, Zlata Adamovská a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Dřív než dřep do dřeva vles, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
1: Nebejval svět, jako je dnes.
0: Na tý louce zelený,

0: v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku dozelí, aj!

Kousek smrk, husák, huse, vytrh brk, kozel trk, livrk, sikrk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, po červnu je červinec.

0: Doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, začíná nostalgické muzeum zábavy. Přijměte prosím pozvání do malé hospůdky na Kokořínsku, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý.
1: Já vás vítám, dámy a pánové, v nostalgickém muzeu zábavy a vítám dneska dva milé hosty, dvojici hereckou, dvojici manželskou, Evu Hruškovou a Jana Přeučila.
2: Dobrý den.
3: Ondro, ty jsi to řekl tak krásně.
2: Nostalgicky.
3: Nostalgicky, jemně. Příjemně, že až se nám s Evičkou zachvělo srdce. A protože jsem tady v klobouku, v této krásné, příjemné, nostalgické místnosti, dovolte mi, dámy a pánové, abych před vámi svůj oblíbený klobouk smeknul a popřál vám s mojí Evičkou krásný dobrý den.
2: Jak je vidět, to je tiskový mluvčí naší rodiny.
1: Teď je zas na mě, abych já řekl, že Jan Přeučil tak krásně teď promluvil, že mě to až vehnalo málem slzy do očí. Hele, víte co, necháme komplimentů už. Já jsem přemýšlel o první otázce, kterou vám položím, a pak mě napadla taková, já jsem říkal, sakra, ty seš chytrý, ty kluku, čověče.
2: Hele, to jste říkal komu?
1: Ne, co při, já si tykám, když vymýšlím otázky. Každý jste prožíval dětství za jiného režimu. V čem byla pro vás ta, která doba skvělá a v čem, řekněme, nepochopitelná, nechci-li užít přímo výrazu blbá?
3: Tak Evinka je po moje levici, myslím, že by měla jako dáma podle etikety a podle Guta Jarkovského, toho mistra společenské etikety, měla by mít přednost.
2: Dobře, manžel bude mít aspoň víc času si to rozmyslet.
3: To je normální,
2: já ho mám prokouknutého. Já jsem prožívala dětství v České Skalici a mně se tam strašně líbilo. Já jsem vyrůstala u své prababičky a všechna negativa té doby mě byla úplně jedno. Totiž v těch 50. letech tam jako do mé dušičky se nic špatného nedostalo.
1: Protože jsi nebyla na světě ještě.
2: Tak v 50. letech už byla, dokonce na začátku 50. let, ale mě tam bylo nádherně. Vyrůstala jsem vedle školy, kam chodila Barunka Panklová. S babičkou jsme chodili na výlety do Ratibořic, na Rýzmburg. Prostě všechna tahle ta místa mám zmapovaná. A mám pocit, že něco z té Boženy Němcové, aspoň takový ten jakoby feminismus, myslím, že to ve mně zůstalo, že?
3: No, dobře.
1: Negativa teda žádná.
2: Ne, nebyla. Jako
1: ani ve
2: nebyla
1: škole
2: žádná.
1: Tě nerozčilovalo něco, já nevím.
2: Tak jako my jsme dostali učebnice, jako tam byl slavikář a vím, že v první nebo v druhé třídě tam bylo něco začerněného. Tak já jsem potom nepátrala, co to bylo, ale vím, že to bylo nějaký text, něco takového se tam začerňovalo. Ale tak jako dobře, tak to bylo černé, tak tím pádem mě to nezajímalo.
1: A naštěstí to je nejlepší do dnešní doby, přátelé, když něco začerněný, tak
2: potom
1: se o to nezajímalo.
2: Jeníček to měl daleko složitější. To já jsem měla idylku jako na starém Bělidle, ale myslím, že Jeníček to měl o něco horší.
3: No tak já na tu tvoji, Ondro, otázku. Já jsem se narodil v roce 1937 a prožíval jsem dětství v těchto letech jako nejdříve v Pardubicích. Po roce se naši rodiče odstěhovali do Prahy, čili já jsem v podstatě Pražák. A bydleli jsme tenkrát v Dejvicích. No, prožíval jsem to dětství jako každý kluk se svojí sestrou Martou, bylo to velice příjemné, milé, sympatické, no ale byla válka, za chvilku naskočila válka a já si pamatuju, že to válečné období jsem prožíval dost intenzivně, protože si pamatuju do dneška, že bychom bydleli v Srbské ulici a že ulicí pod Kaštany jezdil K.H. Frank. A to vidím jako do dneška, kdy jel nejdřív motocykl žlutý, praporek s automobilem, teda automobil na něm byl žlutý praporek, pak obrněný vůz, pak jel KH Frank, pak zase další obrněný vůz. A když tato kolona jela na Pražský hrad, tak vím, že vždycky jakoby to byl takový pocit hrůzy. A i to se do té mé vlastně klukovské jaksi dušičky prolínalo. A vzpomínám si, že tenkrát jako každý kluk jsem dělal absolutní voloviny a blbosti a že třeba s mým oblíbeným hitem tenkrát bylo, že jsem, my jsme bydleli ve druhém poschodí, že jsem byl vykloněný z okna a plival jsem dolů. A to se mi strašně líbilo.
1: Na Franka
3: jsem,
1: ne, ale.
3: Na Franka ne, no moment. Právě k tomu chci dojít a že jsem vždycky plivnul dolů a teďka jsem se vrátil do té místnosti a po chvíli jsem se koukal z toho okna dolů na ten chodník, na koho jsem plivnul a jak ty lidi reagovali. A to byla strašně alegrace, mě to strašně bavilo. No a jednoho dne šel německý voják a já jsem plivnul na německého vojáka. A teďka jsem se stáhnul zpátky do té kuchyně, po několika vteřinách jsem vykoukl ven a ten voják velice výrazně koukal nahoru k nám do toho druhého poschodí. Mě vůbec nedopadlo, co by se mohlo stát, kdyby to nahlásil nebo kdyby k nám přišel, že bych dneska tady ani nemohl sedět. A mám na to i takovou zvláštní vzpomínku, že třeba v té době té druhé světové války s dědečkem, který chodil v takovém tvrďáku, který je i tady na tom plakátu, to byl jeden z posledních tvrďáků Prahy, jsme chodili na procházky a vím, že jsme tenkrát i zaznamenali nálety na Prahu a tenkrát, když začaly houkat sirény takovým zvukem tak to byl hlášen nálet. A nejdříve padaly takové celuloidové papírky, které měly rozmazávat ty zaměřování těch ostřelovačů a pak jsme slyšeli takový ten hukot těch letadel. A vzpomínám si, že v té době tenkrát jsem udělal jeden strašný trapas, protože ve všech domech dole u chodníků byly okýnka tak lehce zazděná a ta okýnka směřovaly do sklepu. A když byl ohlášen nálet, museli jsme do sklepu, kde byly pytle s pískem, byly tam takové lopaty, kdyby se bomba spadla na barák, aby jsme mohli z toho sklepa vylézt. A vzpomínám si jednou s Martou, s maminkou a s těmi lidmi z toho domu jsme byli v tom sklepě, tam jsme seděli a vedle byla paní Šváchová. Paní Šváchová byla domovnice a byla to dáma, která měla 150 kilo. A já jsem udělal šílený trapas, že jsem říkal, maminko, a kdyby spadla ta bomba na ten náš barák a tady se prorazilo to okýnko, tak by paní Šváchová musela jít poslední. A ona říkala, proč Honzíku? Protože paní Šváchová je strašně tlustá a kdyby šla jako první, tak by ucpala ten výstup na ten chodník a my bychom se tady udusili. No byl to strašný trapas, protože Šváchová říkala, paní Přeučilová, ten váš Honza, to je pěkný pacholek, pěkný hrošťa, já nejsem vůbec tlustá, já jsem naopak štíhlá dáma. Tak to byly takové vzpomínky na tu moji válečnou dobu. A jestli můžu ještě jednu, mám krásnou vzpomínku a teda se ti bude velice, myslím, líbit, protože v Dejvicích, na začátku Dejvické třídy bylo kino Bruska. A toto kino Bruska bylo nesmírně nádherné a majitelem toho kina Bruska byl můj strýček Přeučil Jan, který velice ovlivnil i moji, bych řekl, takovou nastupující hereckou dráhu. A jednoho dne, bylo to při nějakém výročí narozenin, mi strýček přinesl malou laternu magiku s kličkou a kdy jsem si promítal útržky válečných filmů na plátno, teda vlastně na stěnu a ten strejda Honza měl na mě strašně veliký vliv a na tu laternu magiku nezapomenu do dneška.
1: Tady musím říct, že Honza mi krásně nahrál, protože moje další otázka se bude týkat právě biografů. Proč? Protože zrovna nedávno jsme si připomínali, že před 100 lety zahájilo u nás provoz první stále kino, který vedl pan Viktor Ponrepo. A takže filmy a filmové hvězdy vašeho dětství. Vzpomínáte si na první film svého života? Na co jste chodili nejradši? Na jaký žánr filmový? Já budu pokračovat potom. Začněme takto.
3: Tak Evinko, vzpomeň si na svůj film.
2: No, můžu kino v České Skalici zase.
1: Ano, jistě.
2: Tam totiž promítal pan Hnízdo, který byl zároveň fotografem a já jsem si ho pamatovala, protože moje prababička, u které jsem vyrůstala, každé moje narozeniny slavila tak, že upekla velikánský dort a šli jsme se s ním vyfotit k panu fotografovi Hnízdovi.
1: Nejdřív Igor Hnízdo ne.
2: Ne, Igor to nebyl, ale byl to pan Hnízdo, velice ano. Slavný v České Skalici. Právě mám fotografie s jeho razítkem na druhé straně. Jedna svíčka, dvě svíčky, tři svíčky. A jakmile už tam bylo pět svíček, tak už jsem začala chodit do kina za korunu vždycky v 10 hodin a ve 2 hodiny odpoledne v neděli. A to se mi strašně líbilo. Já jsem na jakýkoliv film šla dvakrát, protože jednou vždycky bylo málo, že? To já si myslím, že skoro každý film jednou je málo. No, a vím, že pamatuju také, že jsem viděla Grotesku. Ale já jsem netušila, že je to groteska, protože fakt mi bylo ještě tak málo, že jsem tomu nemohla rozumět. A strašně jsem se divila, že lidi kolem mě se smějou. A tak jsem si říkala, jako co to, a tak chodí tam rychle ty lidi. Ale proč se smějou, mi opravdu došlo až o několik let později, že to vlastně byla groteska. Že to
1: bylo líto, co se tam dělo.
2: Právě, oni si ubližují, ten brečí, ten hubenej, že jo, tlustej no, se mu směje. Že? No, potom...
1: Evičko, já jsem se teď zamyslel, protože já mám manželku, která dodnes na ty grotesky vždycky tak kouká a málem mi to rozpláče, že se tam drahý dorty mlátěj a to. A já se na to nemůžu dívat a všichni se přitom řežou smíchy.
2: Je to no. Pravda, no. Já si třeba vůbec nemůžu koukat na takové to natoč to, nebo již to na ty pořady, ano. Protože to je spíš, bych řekla, pro chirurgii a pro tyhle ty. Jak k tomu a prevence a tak.
1: A takže jsi viděla Laurela a Hardyho, ano, jestli tomu dobře rozumím?
2: Ano, mám pocit, že jo, protože tam byl hubený, byl tam tlustý, takže to určitě. A pak vím, že poprvé grotesku, kterou si pamatuju úplně nejvíc ze všech, byl Frigo na mašině. To se mi strašně líbilo. Ale já jsem měla ještě jedno štěstí, když bychom zůstali u těch filmů, že my jsme se pak přestěhovali, když mi bylo 7, do Hradce Králové. Tatínek tam dělal ředitele kulturního domu a my jsme v tom domě dostali byt. A náš byt byl hned vedle promítací kabiny. Takže já jsem chodila do kina na filmy do promítací kabiny. Koukala jsem, jak tam vyměňuje kotouče pan promítač a viděla jsem skoro všechno v té době, v těch 50. 60. letech.
1: To znamená, že jsi viděla film Smrt v sedle?
2: Určitě. Určitě. A vím, že jsem viděla i jako pana režiséra Jireše a takovéhle filmy. I když některé jsem ještě tak docela nevnímala, o čem jsou. Například tatínek mě vzal do první řady na všechny dobré rodáky a já vím, že jsem tenkrát ještě tomu nerozuměla. Ty slzy nastaly až později, když se člověk koukal.
1: Dobře, tebe máme vyřešenou, teď Honza, který první film to mohl být.
3: No, já si na něj velice dobře vzpomínám. Tady mluvila Evička o groteskách. Právě strýček Honza mě pozval do toho svého kina Bruska a tam jsem viděl, seděl jsem asi ve třetí, ve čtvrté řadě, bylo nás tam pár lidí, Lauer a Hardy v Cizinecké legii. A mně se to tak nesmírně líbilo. Já jsem se tak řechtal, tekly mě slzy a dodneška si na ten pocit té uvolněnosti a té legrace, která na moji dětskou dušičku nebo klukovskou dušičku působila, dodneska na to nezapomenu. To byl první můj takový dotek s filmem a pak velice si vzpomínám na film, protože televize tenkrát nebyla a vždycky do kina tatínek mě s maminkou brála. Byl to jakýsi určitý svátek. Vzpomínám si na film, kdy jsem nesmírně plakal, byl jsem dojatý a ten film se mě ohromně vnitřně dotknul, nejenom mě i mé sestry. A bylo to v roce, nemýlím-li se to ty jako mistr a znalec filmografie, rok 46, Lassie se vrací. to bylo v té době. A promítalo se to ve světozoru a mě ten příběh toho pejska, té kolie, nesmírně dojal. A vidím to jako dneska, že jsem byl tím filmem doslova zasažen.
1: Já pro rozhlasové posluchače jenom, že přikivuji hlavou. Nechtěl jsem ti skočit do toho. Ano, je to 46 nebo 47.
3: Tak nějak
1: dám si vůli trošku, jo?
3: Ano, ano, ano.
1: No, to byl dojemný. Ten, taky si plakala?
2: Obě dobře. Já jsem ho viděla až dospělejší.
1: A plakala jsi?
2: Plakala jsem určitě, ale spíš se mi líbila ta malá Liz Taylor.
3: Mm-hmm.
1: Aha.
3: No jo, tak to byl její první, jedna z prvních.
2: Obě hráli dobře, i Talas.
1: Hele.
2: Já můžu ještě o filmu? Ano. Já totiž jeden film mám spojený s konkrétním datem, který jakoby předznamenal, co se stane. Já jsem přesně v té České Skalici 20. srpna 1968 večer byla s kamarádkou na filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové. Večer jsem přišla domů a najednou s babičkou jsme vstávali, nebo jsme se vzbudili brzy ráno a tam dun, dun, dun, dun, dun, za okny, tam tanky. A babička plakala, že začala válka. A byl 21. srpen 1968. Takže na tu, kdo se bojí Virginie Woolfové, na tu nezapomenu.
1: Jak si některý film člověk spojí ano. S nějakým
3: situací, dobou a životním.
1: Okamžikem životním, že vůbec ano. To nesouvisí třeba.
2: Přesně.
1: Ne, třeba. Hele, tak trošku veselejc, hned se zeptám, jestli jste byli, tak museli jste být zamilovaní do nějakých konkrétních herců, hereček, hvězd.
2: To tak se začne odpovídat ta... první, Honzí.
3: No, je zamilován. No, já jsem, tady padlo jméno filmu Smrt v sedle, to bylo v roce 1957, to byl můj první film, kde jsem hrál postavu Franty, to si pamatuju, a byl to Zloun a tam už se mi to tak jako, ta nálepka těch Zlounů, tam teď se to nějak jako tak jako razí těch mužů na šikmé ploše a hned v zápěti potom byl film, který neměl moc velkou takovou odezvu, ale zajímavé je, že velkou odezvu pro písničky, které napsal pan Trojan, měl na Kubě. To vím do dneška. A byl to Valčík pro milion. A byl to film o Spartakiádě. Hlavní roli hrál Jože Adamovič a Kája Chadimová. Padlo tady jméno Hnízdo, že jo? Jehož představitelem je můj dobrý přítel, kamarád Honza Tříska. Jehož Kája Chadimová je ženou.
1: A Igor Hnízdo, abychom vysvětlili, je ten z obecní školy, ten učitel, kterého jeho kamarád Tříska hrál.
3: Ano, tak. No. A ty jsi mluvil o těch zamilovanostech, o těch láskách. No a v tom filmu Valčík pro milion, já jsem hrál, tam byla taková parta mladých kluků a tam byl Jirka Hrzán, Jože Adamovič hlavní roli, byl tam Broňa Poloček, řada renomovaných dneska herců.
1: Ale on tu ženskou neřekne.
3: No a teďka, moment, a teďka, já jsem dost upovídaný. A byla tam nádherná, krásná, černovlasá holka.
2: Už se blížíme.
3: A ta se mi tak strašně líbila a jmenovala se Heda. Prozradím její jméno, Heda Škrdlantová. A jestli si vzpomínáte na film Spadla z měsíce, tak tato Heda Škrdlantová tam hrála hlavní roli. Těsně po tomto filmu byla režisérem Podskalským do tohoto filmu obsazena. Já jsem se do ní zakoukal, my jsme se do sebe zamilovali a to byla moje velká první láska. Dneska Heda Škrdlantová je renomovaná kožní lékařka na poliklinice v Praha-Chodov.
2: Hezká reklama.
3: Ale ještě ti řeknu jednu věc. Hedu Škrdlantovou zná i moje milovaná Evička, druhá moje pohádková žena a moje první pohádková žena Štěpánka. Shodou okolností nás sem přilákal tento Playboy Ondra, kdy v roce 1994 někde tady jinde se Štěpánkou jsme pro vaše děti v krásných Šebanovicích hráli pohádky.
1: Ano, ano, ano, je to tak pravda. No je to už trošičku dlouho, ale je to pravda, tenkrát jste skutečně se obětovali, to byly Šemánovice v začátcích restaurace, no tak hospůdka u Montyho a sešly se tam opravdu všechny děti z Březinky, Šemánovic a bylo to hrozně krásný.
3: A jenom proč zmiňuji tu Štěpánku, vlastně potažmo je Evičku, Evička zná i tu Hedu Škrdlantovou, paní doktorku a Štěpánka vždycky, to byla jediná žena, na kterou lehce žárlila, to bylo zajímavé.
1: Štěpánka na tu škrdlantovou, teď na tu Babinec trošku.
3: Ano, ano. Štěpánka Haničincová byla moje první pohádková žena. Moje druhá pohádková žena, která znala i Štěpánku, je tady zde přítomná Evička Hrušková Pomlčka.
2: A
3: moje první láska byla doktorka Heda Škrdlantová, tenkrát ještě ne doktorka, která vystupovala ve Valčíku pro milion. Je ti to jasné, Ondro?
2: Pak byla Šárlena obsazena na Popskalskýho.
3: Ano, pak byla obsazena do Spadla z měsíce, kde hrála hlavní roli, kde i po ní pokukoval Brodský a Sovák, takhle to mi i taky prozradila. Je ti to jasné? Já jsem byl zamilován, jo. A v tom velikém trojuhelníku, když ona začala chodit s nějakým lékaři a tak dále, to zase je jiná kapitola, tak když jsem se zmínil o Hedě, tak Štěpánka není lehce, jak si žádlila.
1: Štěpánka na... Aha.
3: Je ti to jasné, jo?
1: Tak jasné.
3: Já ti povím, natáčení ten trojuhelník...
1: To
2: si to pak graficky znázorníme.
1: A teď Evička, jak to bylo s těma chlapama?
2: Tak já mám celoživotní takový zájem, nebo mě baví strašně psát a zapisovat si, nepíšu si přímo deník, ale kdysi tenkrát jsem si psala deníčky a grafičky a všelijaké tabulky. A tuhle jsem si dělala přehled a tak jsem přišla na takovouhle tabulku, kde jsem měla napsaný seznam mužských, který se mi líbí. Ale ty jsi tam taky.
3: To jsi nikdy neříkala.
2: Já ti to ukážu.
3: A proto těch stolik sešitů máš v té knihovně. A tam já nesmím. Ne. Aha.
2: Ne, tam jsou deníky.
3: S kým
2: ale
3: já
2: je tam
3: to
2: i,
3: žiju?
2: Je tam i tabulka. Tabulka. A to já ti přinesu ukázat. To je
1: já
2: takový.
1: Tam jsem.
2: Taky si
1: tam.
2: Tam
1: popíšeš, než to
2: přinesu. Ne. Ještě takovým nevypsaným rukopisem a je to napsaný dokonce ještě na deskách toho deníčku a je to už takové to rozpité, jak je to na té gumě napsané, tak je to už takové rozpité. Je to
3: čili
2: vidět.
3: Ondro si rozpitý.
2: Těch 30...
1: A kdo je za mnou?
2: No.
1: je to možný.
2: Opravdu, já ti to ukážu, je to autentické a kromě tebe je tam Angelo Michajlov, který napsal písničky do Popelky a do dalších pohádek a ještě mnoho dalších písniček.
1: Já bych měl možná ale vysvětlit, proč figuruju na seznamech.
2: Tak.
1: U Evičky. Protože já jsem pracoval v Československé televizi jako asistent produkce na pořadu Hledáme písničky pro děti, kde byla taková malinká holčička a jmenovala se Evička Hrušková.
2: Ano,
1: a já jsem
2: brýle.
1: Měl na starost, protože jsem byl ten asák, tak je to tam ty holčičky a tohle z toho a kluky spacifikovat a nebo je zabavit. A já jsem prej, to já si už vůbec nepamatuju, a já jsem prej zabavoval.
2: Zabavoval, no, právě. My, abychom nezlobili, tak jsme museli vždycky...
1: A to by jsem prej napsal, to jsem
2: básničku,
1: vůbec...
2: já ji umím do dneška, napsal mi Ondřej básničku do památníčku i s obrázkem.
1: Básničku, já?
2: Básničku, nebo spíš takovou mikropovídku.
1: Pověsí.
2: Ano, že byl jednou jeden chlapeček a ten měl hlavu jako jablíčko. Jednou mu kamarádi jeho hlavu snědli jako ke svačině a chlapeček plakal černá jádra. Ho potom, že jo?
3: Musím vám, dámy a pánové, vážení přátelé, říci, když je tady taková pěkná atmosféra, prozradit něco z intimity našeho života, Evičky a mojí, kdykoliv padne jméno Ondry u nás a když to jméno řekne Evička, tak její velké oči se lehce zamží.
2: Třeba si zrovna potřebuju vzít brýle. Ne, ale ještě k tomu seznamu já můžu pokračovat ještě dlouho. Je tam herec, kterého si určitě budete pamatovat z poslední doby. Jmenuje se Yves Renier, ale tenkrát hrál ve Ztracených iluzích, v tom seriálu. A měl takové blonďaté vlásky, teď už hrál Muléna, že jo? Ale tenkrát to byl nádherný blondětý chlapeček, tak toho jsem milovala, to byla moje hvězda taková.
1: Vážně? A napsala jsi mu to nebo...
2: Ne, ale učila jsem se francouzsky a docela dobře umím.
3: A můžu, Ondro, k těm hvězdám? Ano. Souvisí to s tím filmem, zase mojí velkou hvězdou, ne dámou, ale hvězdou mužské velikosti, byl vynikající český herec Karel Heger. A Karla Hegera shodou okolností jsem poznal velice osobně, protože si pamatuju na film Kavárna na hlavní třídě, kde hrál hlavní roli. To byly leta 58-59. A když já jsem se po velikých peripetiích dostal na divadelní fakultu AMU, tak předtím jsem chodil do střední školy ve Sládkově ulici v Praze 7, kde naproti bydlel Karel Heger. A Karel Heger tenkrát byl slavný z těch filmů Mikuláš Aleš, Bedřich Smetana a chodil k nám o tom vyprávět, jak se ty filmy točily a tak dále. Byl to pro nás vždycky ohromný zážitek. A představ si, když jsem začal studovat na divadelní fakultě AMU, tak ve třetím ročníku jsme měli techniku filmového a televizního herectví. A tu nám přednášel Karel Heger. A vzpomínám si jako dneska, my jsme byli velice malý ročník, nás bylo jenom 7, tam byla Jana Hlaváčová, Milena Dvorská, Ema Černá, Naďa Prchalová-Vicenová, Lexa Postler, znáte z Vyššího principu, a Honza Šmíd z filmu od Jiřího Krejčíka, z Vyššího principu i z jiných. No a byla první herecká hodina, my jsme tam seděli celý na chvíli, holky byly učesaný, protože přišel tento velký filmový a divadelní star, přišel, dal takhle 20 cigaret jaksi na stolek, vykouřil jenom jednu, zbytek nechal pro chudé študáky, a tak se rozhlížel a říkal, co to tady je, přátelé? A tam byl Ferman 4. ročníku a on říkal, co to je? A my jsme říkali, pane profesore, to jsou úryvky, co budou kolegové, nebo co studují kolegové ve 4. ročníku. A on k tomu přišel a říkal, Hamlet, Richard 3., Orlík, Cyrano, Lír, zajímavé, co budou hrát v 50.
0: Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte Nostalgické muzeum zábavy, které dnes hostí manželský pár, herečku Evu Hruškovou a herce Jana Přeučila. Teď však přichází na řadu rubrika Může se vzpomínat. Při několika písničkách si jistě rád zavzpomíná i Jan Přeučil.
4: Může se vzpomínat na to, co v životě bylo pěkné. Může se vzpomínat, večer se vzpomíná líp než ve dne. Může se vzpomínat, vzpomínky lesklé jsou jako mince. Může se vzpomínat, vzpomínka přichází po vzpomínce.
0: 27. března roku 1959 měl v Praze premiéru film režiséra Jindřicha Poláka Smrt v sedle, ve kterém se poprvé na filmovém plátně objevil mladý Jan Přeučil. Dobrodružný příběh s kriminální zápletkou, který se odehrával v prostředí státního Hřebčína, se stal během následujících téměř 5 let filmem, který je stále velmi oblíbený a kupodivu oslovuje už několikátou diváckou generaci. Stejně tak se dá říci, že i ústřední píseň Evžena Ilína a Zdeňka Borovce Seno a stáj, která bývá uváděna také pod názvem Píseň v sedle, se stala evergreenem u táboráků. No a my si ji nyní připomeneme v její nejstarší nahrávce z roku 1960, pořízené v Brně. Zpívá Karel Duda, hraje orchestr Gustava Broma.

Druhý film, o němž se Jan Přeučil rozhovořil, byl Valčík pro milion. Barevná hudební veselohra režiséra Josefa Macha, natočená v roce 1960. Příběh dvou zamilovaných se odehrával v prostředí druhé celostátní spartakiády v Praze. Hlavní aktéři: amatérský jazzový trumpetista Franta, kterého hrál Josef Adamovič, a cvičenka Jana z Uherského Hradiště, kterou představovala Karla Chadimová. Přes komická nedorozumění se nakonec dorozuměli, pravděpodobně na celý život, psalo se v dobovém komentáři. Václav Březina v lexikonu českého filmu podotýká: život za vítězného socialismu byl prezentován jako permanentní lidová slavnost s masovými tělocvičními vystoupeními, tancem a hudbou. Kritické hodnocení filmu ovšem nebrání tomu občas připomenout některou z písniček, které v něm zazněly. Jednu z nich naspíval například Miroslav Šuba.

Ve filmu Valčík pro milion se objevila řada známých herců, například Vladimír Ráš, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Eman Fiala a další ti mladší, jako právě Jan Přeučil, anebo Jana Drbohlavová, Jiří Zahajský, Hana Talpová, Bronislav Polo.

0: Tolik malá odbočka k filmům Smrt v sedle a Valčík pro milion. A teď už se zase můžeme vrátit zpátky do sálku k dnešním hostům Evě Hruškové a Janu Přeučilovi. Tady padlo, vlastně teď padne po třetí, název filmu Smrt v sedle. Honzo, já jsem někde četl nebo slyšel takovou historku, kde jsi vzpomínal na Jiřího Sováka.
1: No jo.
0: Nemohl bys to dát k dobru? To...
1: No, Evička, co říkáš?
0: S těma koň... Evička, určitě. No,
1: řekni k tomu, okomentuj to, ty jsi slyšela.
2: Ne, já jsem ji slyšela stokrát, takže...
1: Já ji zestručním, ona je dost taková rozsáhlá, abych neunavoval toto sympatické posluchačstvo zde v Šemánovicích. No, my když jsme byli obsazeni do filmu Smrt v sedle, kde hlavní roli hrál Rudla Jelínek, tak podmínkou bylo, že jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A protože to bylo z jezdeckého prostředí a ten film se točil ve Slatiněnech u Chrudimi. Evino, nedávno jsme kolem jeli, že jo?
2: Ano.
1: A vzpomínali jsme na to, tam je krásné muzeum o koních a vůbec o tomto krásném.
0: Byla tam krásná Vondráčková, když byla malá.
1: Ano, no Helenka, zajímavé je, že Helena Vondráčková, když jsme ten film točili, se chodila na nás dívat.
0: Vážně?
1: To byla malá holčička tenkrát. No, ale o to nejde. No a my jsme museli dokonale ovládat jízdu na koni. A ten instruktor, tenkrát z Barandova, kapitán Michálek, přišel za Jiřím Sovákem a říkal, mistře, Jiří, vy budete hrát šéfa jezdčíků. Vy musíte dokonale ovládat jízdu na koni. Protože budete s těma klukama jezdit a v tom filmu je tam řada náročných scén. A ten Sovák říkal, není potřeba, kůň to je můj život. Vyberte mi nějakého takového pardubického polokrevníka, hodně nabitého, já před tím natáčením se na něj hupsnu, lehce se procválám a můžeme točit. Na koni jsem jako doma. No, když jsme si toto vyslechli, tak jsme si řekli, opravdu ten mistr Sovák umí asi dokonale ovládat jízdu na koni. Chodili jsme denně takřka na jízdárnu v Praze, tenkrát do Troje, chodili jsme ještě, byla tadyhle pod Palmovkou veliká jízdárna, kde byly, už nebyly tenkrát ty novostavy, tam jsme chodili denně rajtovat, aby jsme uměli co nejlépe jezdit. Byl první natáčecí den ve Slatiněnech u Chrudimi. Situace byla taková, že byl záběr na veliký celek,

0: my jsme stáli asi těch 8 kluků u koní a čekali jsme na příchod jako našeho šéfa jezdčíka, který tam měl přijít, vyhoupnout se do sedla a říct: mládenci, dosedel, a lehkým klusem k blízkému lesu. To byl první veliký záběr. My jsme ráno byli v maskérně v 6 hodin, dávali nás maskéři dohromady, Sovákovi dávali velkou paruku, kníry, protože aby vypadal velice důstojně, vznosně, jako velitel jezdčíků. A přišel za ním ten instruktor a říkal: mistře, tak jsme vám připravili takového krásného polokrevníka. A on jak seděl, tím mastek se mu lepili ty kníry a tak dále, měl takový odborný výrazy. Na kterou chodí? Měl někdy zašlápnutou patu? Jakou má držku? Takovýhle měl odborný výrazy. Jo. No a tak my jsme si říkali, tak opravdu něco uvidíme a uslyšíme. Čekali jsme u těch koní na place, v tom přišel po chvilce v rajtkách, v placaté čepici Jiří Sovák a říkal: tak, kde mám toho svého divocha? A ten instruktor říkal: tady je pro vás mistře připraven. On k němu přišel, poplácal, říkal: dobře chlapče, a odstoupil. Ten instruktor říkal: mistře, my vás na něj vyhodíme. A on říkal: jak vyhodíte? No to přece znáte. On říkal: to se dělá? No to se dělá. Pokrčíte nohu, my vás chytneme za holeň a vyhodíme vás do sedla. To je běžná praxe. Opravdu? No tak to zkusíme. Sovák pokrčil nohu, on, ten instruktor, ho chytil za tu holeň a hodil ho do sedla, ale on spadnul na druhou stranu. V tom okamžiku se zjistilo, že Sovák nikdy na koni neseděl a nechtěl chodit rajtovat. Vymlouval se na to. No jo, ale co se nestalo? Blízko těch Slatinan bylo tenkrát veliké letiště. Tam zalítávaly Miky, trysková letadla. A když to letadlo se dostalo do určité výšky a překonávalo rychlost zvuku, tak se ozvala pekelná rána. Když toho Sováka dorvali do toho sedla, ten instruktor mu v rychlosti říkal: mistře, prošlápnout paty, uvolnit uzdečku, aby ten kůčel malinko dopředu, aspoň základní cviky si řekneme. A ten Sovák říkal: Ježíš Maria, ty vole, jdi dopředu, dozadu a tak dále. Ten kůň nevěděl vůbec, co se s ním děje, se ozvala pekelná rána, ten kůň se zvednul na zadní. Sovák se ho chytil kolem krku a jen se ozvalo: wow, wow, wow, wow, wow, wow. A kůň se Sovákem zmizel v blízkém lese. V tom okamžiku přijeli režisér a říkali: kde, mládenci, kde je Sovák? My jsme říkali: no nevíme, pane režisér, někde je s koněm v lese. Kluci, dosedel a hledat Sováka. Pročesávali jsme les a asi za 30 minut jsme viděli následující obrázek. Sovák pod borovicí seděl, urvaná paruka, urvaný knír. Mistře, stalo se vám něco? Co by se mi stalo? Studuji roli a u potoka se kůň popásává. Tak to je první zážitek z prvého natáčecího filmu Smrt v sedle.
1: Tak to jsem chtěl slyšet a myslím, že všichni jsme to chtěli slyšet. Teď už to... Poslední otázka před dotazy z publika. Na co jsem se vás zapomněl zeptat?
0: Já nevím. No
2: jak
0: já...
2: jsme se poznali? My jsme se poznali, když jsme... No to se z nás nezeptal.
1: Jak jste se poznali?
2: My jsme se poznali přece v pohádce.
0: No,
2: ano. My bydlíme blízko sebe.
0: A no, naproti sobě.
2: Naproti sobě. A celých 20 let, co jsme se potkávali na chodbě, jsme vždycky jako dobrý den, dobrý den, Evo. A to bylo všechno. Za celých těch 20 let. A potom, co odešla Štěpánka, tak za rok Honzík zase na té chodbě jako: dobrý den, Evo, nechcete udělat nějaké představení pro děti? A mě... Tedy já jsem, jsem se zarazila úplně a já jsem říkala: dobře, tak uděláme nějaké představení. Hned jsem doma vyštrachala text, měla jsem šípkovou růženku, no a potom prostě jsme začali studovat představení, no a přitom to vznikalo, protože jsme zjistili, že jsme úplně jiní než na té chodbě, že Honzík se rád směje, že je to úžasně hodný mužský, já nevím, co ty jsi na mě viděl, teda to nevím, ale... Prostě takhle k tomu došlo. Při šípkové růžence.
0: Tak. Tak to nebylo na chodbě, ale u chodby.
1: Prosím tě, a... jsem to zapomněl. Já jsem takový... To se mi stává někdy už, víte, to je tak. A počkat, něco jsem se přece jenom chtěl zeptat. Já se zeptám publika, nechcete se zeptat něco Evičky Hruškové a Jana Přeučila?
3: Dobrý den, já jenom se chci zeptat a chytám se víceméně toho, co teďka tady padlo. Co jste viděl na paní Hruškové?
0: No, to už jsem před chvilinkou řekl, nejenom, že je to půvabná, krásná dáma, je nesmírně vzdělaná, nesmírně příjemná, milá, tolerantní a ohromně láskyplná.
1: A já už jsem si vzpomněl, než vyřkl Honza tu otázku na té chodbě, jestli by si nechtěla zahrát pohádku. Co jsi dělala v té době?
2: Já jsem neustále hrála pro děti. Já jsem vlastně ukončila Damu, loutkářskou katedru. Loutky já mám strašně ráda.
1: Loutky.
2: Ano, ano. Já mám právě divadlo jednoho herce, jezdím s pohádkami. S pohádkou o Popelce a měla jsem jich ještě, mám jich ještě víc, ale právě bych ráda dnes zrovna vzpomněla na autora téhle pohádky. Napsal to pro mě režisér Miroslav Wildman a zároveň tu pohádku i zrežíroval a hraju ji já a moje loutky, je tam spousta písniček. A zrovna dnes je to 15 let, kdy nás opustil ve velice mladém věku a tak jsem strašně moc ráda, že můžu o něm promluvit dnes.
0: Já jenom dodám, že Evinka hraje s loutkami a ty loutky žijí. Opravdu žijí a ať je to jakákoliv technologie a máme krásné dřevěné loutky od pana profesora Doležala právě v těch pověstech českých a řeckých bájí. Ty v té Šípkové ružence dělala zase
2: Šárka Váchová.
0: A Evička mě i zasvěcovala do té loutkoherecké profese. A když vidíte, jak ta loutka prostě žije a ten herec jí dodá i hlas a duši, tak ten divák se tak kouká s takovým napětím, jako támhle tenhle mladý sympatický kluk ve třetí řadě.
1: Stejně ještě by mě zajímalo divadlo jednoho herce, taková drobná dívenka, jak mohla, vzala si loutky a teď někdo to musel nasvítit někde.
2: Určitě se mnou vždycky
1: měla
2: byl jeden jeden technik. No a já jsem vešla před děti a jestli pamatuješ, když se hrálo v Albatrosu.
1: Ano.
2: Tam bylo takových, já nevím kolik, 150 míst nebo kolik. No, takže já jsem tam hrála tu pohádku, tam bylo těch 150 dětí. No a taky jsou tam chvíle, kdy není slyšet prostě padnout ani smítko a někdy ty děti prostě si se mnou hrají. A vím, že jednou se tam byl podívat Zdeněk Svěrák a říkal, jako tam v zákulisí říkal, to ona hraje sama tohle? A oni mu říkali, ano, hraje. No to snad není pravda, jako prostě musíte ty děti něčím přemoct. Tak.
1: Takže ta moje otázka vlastně, tak jestliže tady to říkal pan Svěrák, tak se za ní nestydím, že se furt ptám, jako, jak je to možný, že jeden človíček takovejhle šikovnej.
2: Já tě pozvu někdy, to se musí vidět.
0: My vám moc krát děkujeme. Bylo nám tady, můžu to říct, za Evičku velice dobře. Byli jste velice usměvavé, příjemné obecenstvo. A jenom mi dovolte, abych jménem Evičky a jménem svým vám popřál, ať se vám tady dobře žije, ať jste šťastní, ať se máte rádi a vždycky vám přejeme do vašeho života moc a moc lásky. Mějte se pěkně.
4: Končí první část veřejné rozhlasové nahrávky ze setkání s manželskou dvojicí, herečkou Evou Hruškovou a hercem Janem Přeučilem. Končí dnešní nostalgické muzeum zábavy. Hodně pohody, radosti a štěstí vám do dnů příštích. Z Českého rozhlasu 2 Praha přeje Ondřej Suchý.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naposledy v tomto měsíci se scházíme na Šlágry od srdce, protože až se sejdeme příště, budeme už mít v kalendáři máj, tedy měsíc lásky. V četných dopisech, za které samozřejmě moc a moc děkuji, si přejete zopakovat tu či onu písničku nebo orchestrálku. Proto se dnes můžete hned po úvodní orchestrální nahrávce těšit na hezkou řádku zpěváků a jejich hity. Příjemný poslech.

Po valčíku na krásném modrém Dunaji Johana Strause se o zpívané slovo přihlásili Valdemar Matuška a Eva Pilarová. V následujících minutách dnešního vydání šlágru Od srdce pod starou Lucernu zavede nás skladba Jaroslava Mangla a Jaroslava Moravce v podání Karla Hály, zahraniční melodii s textem Pavla Vrby nazvanou Strop přidá Naďa Urbanková a do třetice český evergreen Chlupatý kaktus s hudbou E.F. Buriana a textem Josefa Gruse zaspívá Jiří Korn.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Kdysi se pořádali takzvané mírové slavnosti, na kterých jsme často hráli. Kolotoče, houpačky, nejrůznější atrakce, cukrová vata a Hybš se svými zpěváky. A vždycky tam mluvil nějaký místní potentát. Jedna taková mírová slavnost se konala také někde na severu Čech, kde si u mostu. V první řadě seděl okresní tajemník a další důležití soudruzi. Začali jsme hrát, současně se ale začalo smrákat, nejprve z nebe drobně kapalo a najednou slejvák jako hrom. Utnul jsem to, přestali jsme hrát a protože lilo dál a nevypadalo to, že by mělo v dohledné době přestat, odjeli jsme tedy domů. Pak jsem musel na nejrůznějších místech vysvětlovat, proč jsme neodehráli celý koncert, protože si na mě soudruh tajemník stěžoval. Ale on neměl na břichu kytaru a v ní 220 voltů. Hrát v dešti je totiž životu nebezpečné, každý muzikant to ví, proto se v dešti zásadně nehraje, není-li ovšem pódium zastřešené. Ale i tak mě to stálo na nějakou dobu zákaz účinkování v severočeském kraji.

0: špatně rozumět, to je sanatorium.
1: Ano.
0: Prosil bych pokoj číslo 5.
1: Prosím.
0: Aha, to jsi ty, strýčku, tady Alfon, synové.

Hezky po sobě Petr Janů, Karel Štědrý, Laďka Kozderková a Rudolf Cortés. V dnešním vydání Šlágru od srdce posloucháte nahrávky, o které si často píšete a chcete je slyšet znovu. A to ještě zdaleka nekončíme. Dále vám zaspívají Iveta Bartošová a Pavel Bartoň.

A zvolna míříme do finále. Stanislav Hložek si pro nás připravil směs velkých italských šlágrů, samozřejmě šlágrů od srdce, a Karel Gott se rozloučí s písní S láskou jdu k vám. Mějte se skvěle a ať se vám všechno daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Tak vidíte, zase přišlo jaro. Během vysílání našeho pořadu už po čtvrtý, a to i díky vám. Vysíláme i díky vám, protože i vy se na tom našem pořadu podílíte, máte zásluhu. Ta vaše náklonnost, vyjadřovaná těmi krásnými, slohově vybroušenými dopisy, ta má podíl na tom, že ten náš pořad trvá už čtvrtý rok. A zatím snad dá-li Pán Bůh ještě nějaký čas vydrží, protože naše autorská trojice, musím zase říct, neznáme krásnější pocit, než je ten hřejvej pocit, že vám děláme radost. To je známý, že člověka víc hřeje to, když něco dává, než když něco bere. A zvlášť možná dnes, v té kořistnické době, kdo by si to byl pomyslel, že 11 let po těch zlomových dnech, kdy se ozývalo zvonění klíčů, bude ta naše společnost tak těžce zkoušená a zraňovaná takovým bezohledným kořistnictvím. No ale, jak říkala babička, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Takže vás vítáme u té naší první jarní hodinky. To byly tak půvabné kresby na roční doby. Ve špalíčku Mikuláše Alše. Žanda začíná rošťačit. Za chvilku uvidíte, nebo uslyšíte, vy ji nevidíte. Já vám to popíšu, co teď dělá. Visí hlavou dolů a kouše takový špalíčky, který visí ze zhora z klece a teďko se zakousla do takového bavlněného uzle námořnického. Na tom se houpe. Takhle začíná ten ptáč blbnout taky, když začíná. No, jaro, my jsme teda taky jako je. Teď jsem to říkal, že začne zvonit. My jsme bývali taky jako děti tak zdivočili, to jsme nevěděli kam dřív. Jestli hrát kuličky, nebo pouštět lodičky po potůčku, nebo dělat větrníky z papíru. Vlaštovky jsme dělali z papíru a čekali jsme, až vlaštovky přiletí do našeho hnízda, který bylo nad vchodem do chlíva. A listoval jsem pořád v Alšově špalíčku a kreslil jsem, ty k Alšovi kresby jsem tak rád obkresloval, třeba na svatýho Řehoře, čápletí přes moře, žába hubu otevře, ledy plují do moře a líný sedlák, který neoře.

A na těch alžových kresbách to bylo tolik poezie. Čáp tam letí, uprostředka je žába, má takový vypoulený oči, je schovaná v rákosí a tam opravdu sedlák pilně oře, ten není línej, jak je psáno v tom textu, ale pilně oře a koně, takový vraníci to jsou, grošovatý, Aleš je tak hezky vykreslil jednoduše. Mají klapky na očích, postroje a za tím sedlákem v té brázdě letí poletujou dvě vrány. Vzadu jsou tři topoly a střechy chalup. Poezie Alšovýho špalíčku byla tak pro nás silná a přitažlivá.

Já si vzpomínám, když jsme lehávali na louce v Pavlíkově a koukali jsme se do mraků v takovým dolíčku, který byl chráněný od studených severních větrů. Tam jsme lehávali a četli jsme si v mracích. Kdo tam co vidíme, jsme říkali. Někdo tam viděl ryby, někdo hrad, někdo rytíře. A holky v tichosti pletly ze sedmi krásek věnečky. To už je dávno.

Jaro je krásná doba. To je jako kdyby každý den byl svátek. Když se ponořím do vzpomínek, já jsem viděl tolik krásy. Když jsem třeba z 8 let, o tom jsme sice tolikrát mluvili, ale 8 let jsem jezdil s Černým divadlem, to vám říkat nemusím, to vy víte. Od roku 61 do roku 69 a co jsem to tenkrát prožíval za nádhery, jak jsem byl úplně tou krásou zmrazený, když jsem v Alpách viděl veliký vodopád pod zasněženýma špičkama velehor, třeba pod Mont Blancem. To jsme přejížděli z Itálie do Francie. No a potom jednou, když jsme zase letěli z Kanárských ostrovů do Prahy, to byla nějaká velikánská bublina vysokýho tlaku nad Evropou. Takže jak jsme se vyhrabali z mraků z Kanárských ostrovů a letíme kolem pobřeží Afriky, tak už jsme se dostali do té veliké bubliny toho vysokého tlaku, kde to ten svět se jeví, jako kdyby velká vývěva vysála vzduch. Bylo tak jasno, ale tak jasno, že jsme byli ještě hluboko v Africe, nad mořem tedy, vedle afrických břehů, a už jsme viděli úžinu Gibraltaru. A pak za chvilku se objevily před náma zasněžený vrcholky Pyrenejí. A jen jsme přeletěli Pyreneje, tak už po pravý ruce byly vidět. No to jsme ještě vlastně hned za těma, ani jsme ještě nemuseli přeletět, tak bylo daleko vidět a už jsme viděli zasněžený Alpy. To měl člověk takovej zvláštní sváteční pocit z toho jasného dne, kde bylo vidět tak daleko z té vejšky, z toho aeroplánu, který letí 10 kilometrů vysoko.

Nebo si vzpomínám, když jsme jeli z Palerma na lodi. V tom Palermu tak nádherně každý poledne zněly zvony na Sicílii. My jsme jeli z Palerma, který leží blízko sopky Etny, do druhého města, který leží blízko druhé sopky Vezuvu, do Neapole. Pluli jsme, já říkám jeli, ale my jsme pluli na lodi přes noc, od jedné sopky ke druhé. No a když jsme ráno vyšli na palubu, tak jsme viděli svítání. Na východě mírně zarudlý nebe. Nebe bylo ještě celý černý, ale plný hvězd a měsíc. A to se všecko odráželo v moři, který světélkovalo takovýma měňavejma modrejma tónama. Nekonečný tóny modří, od fialově modrý přes tyrkysovou až po takovou zeleně smaragdovou modř. A v těch modřích se zrcadlily ty hvězdy s měsícem. A pomalu svítalo a najednou se v mlze jako malej zapomenutej bochníček chleba objevilo Capri. Ostrov Capri. A najednou už se objevilo taky zatím Capri. Takovej rudej koláč se objevil vycházejícího slunce. A to zažehlo moře takovým velikým požárem. Rudým požárem a ty rudý paprsky ozářily nejdřív Vezuv, pak Capri a hned Neapol. A ten pocit si pamatuju do dneška. Taky to bylo na jaře. Modrý moře bylo, modrá obloha a všude i ve mně bylo takový modro. No jo.

všude i v člověku bylo takový modro. Nebo si vzpomínám na ty bohatý a pestrý barevný zvuky Benátek. Zvuky staromódní hudby z kaváren na Piazza San Marco, Café Quattro, Café Florian a vůbec krásy měst. Florencie, Ascoli Piceno, Bari, Cortina d'Ampezzo nebo Barcelona, Toledo, Valladolid, Paříž, Cannes, Monte Carlo nebo pyramidy v Káhiře v Egyptě, šikmá věž v Píze. To je krása veliká, ale není to krása největší. Největší krásou je krása lidského ducha. Největší krásou je čistá, ušlechtilá duše člověka.

děda s babičkou, když vyprávěli, když přijížděla do Pavlíkova pošta. Poštovní panáček. Jede poštovní pán, se rozlejhala poštovská trubka. Děda taky krátce po první světové válce, ze který se vrátil raněný, s ochrnutou levou rukou dělal i ponocního. Představte si, poštovní panáček, poštovská trubka.

To mám staříčkou knihu, kterou jsem si kdysi dávno v antikvariátě koupil. Jaroslav Seifert, Šel malíř chudě do světa, verše k obrázkům Mikuláše Alše, a tam koně pádí v pozadí topoly s kostelem, pod kopytama koní práh, tahnou poštovní vůz, na dveřích toho poštovního vozu je znak pošty s trumpetou a tam sedí ten poštovský panáček a troubí. A ta báseň je takhle. Hlas trubky už k nám nedoletí, ne, už se netroubí. Zapadla kamsi do století v zamlklá podloubí. Však já ji zaslech při té zmínce, pod koli vířil prach. Ale už jenom ve vzpomínce a tiše jako v snách.

minulých vyprávěních jsme se ocítali v Praze 50. let. Když jsem tam začal studovat na grafické škole a potom na vyšší škole uměleckého průmyslu a potom na akademii. A jak měl děda viset hodiny vedle rádia, tak v Praze tam bylo hodin na každém rohu. Elektročas tam bylo napsáno. A nejslavnější hodiny byly na Staroměstském náměstí. Orloj, světoznámý hodiny. A tenkrát v 50. letech nestály před touto věhlasnou atrakcí davy turistů hovořící španělsky, japonsky, anglicky, francouzsky, jako stojí teď, že tam není k hnutí. Tenkrát, když jsme dostali úkol kreslit orloj, a ten jsme dostávali od našich kantorů úkoly zajímavý kreslit. Chodili jsme kreslit do zoologické zahrady, taky jsme jednou kreslili pomníky. Palackého pomník, Husův pomník, nebo ten staroměstský orloj. A když jsme ho tam chodívávali kreslit, tak jsme tam byli skoro sami. Když tam někdy přijela škola z venkova, pionýři třeba měli šátky kolem krků, tak to bylo jenom pár dětí, a který hned zase zmizeli. No, my jsme pozorovali tu smrt. Tu smrť, jak my jsme říkali u nás, tahá za zvonec. A kreslili jsme jí a lakomce taky, jak třepe s měšcem. A kohout, potom plačtivě, to byly zvuky jako rozladěných varhan. To kohoutí zakokrhá.

ale to bití, zvonění, hodin na orloji k nám vždycky znělo tak jako naléhavě, svátečně. Protože to bylo taky sváteční památné místo, tragický, za rohem bylo popraveno 27 českých pánů. No a to zvonění toho času znělo naléhavě a ty apoštolové, který každou celou hodinu tancovali ten svůj pravzvláštní taneček v těch okýnkách barevných nahoře ve věži orloje, jako kdyby ty apoštolové říkali, tak už konečně něco s tím vaším mládím udělejte. Ale co? Ptáme se. Vy nevíte? Jako kdyby se na nás zlobili. No, moc nevíme. No přece dělejte to, co vám říkají vaši kantoři, ne? Kreslete všecko, co kolem sebe vidíte. Metaře, prodavačku kytek, lidi čekající na elektriku, kreslete i ty starý plynový lampy. I ty jednoho dne zmizí. Kreslete parníky, který kotví v přístavištích Vltavy. Kreslete i ty lampáře, který ty lampy chodí rozsvěcovat a zhasí na takovýma dlouhejma tyčkama.

Jo, tenkrát nás učili kantoři, že kresba je v umění to nejdůležitější. Že na kresbě stojí celé výtvarné umění a že jeden lidský život je příliš krátkej na to, aby se to krásné a zároveň těžké umění kresby dokonale zvládlo. Na to je jeden lidský život příliš krátkej, ale proto vy nesmíte promarnit ani chviličku. Tak takhle nás ty naši kantoři takovou nám dávali chuť do práce. Šli jsme mládím, aniž jsme si toho blaženého stavu pořádně vážili. Možná, že jsme si mysleli ve své bláhovosti, že to tak bude pořád, protože to bylo tak samozřejmé. Ráno vstát, naše bytná paní Nováková, jak jsme o ní posledně mluvili, když jsme u ní s Honzou Matějákem v Nuslích bydleli, nám připravila snídaní. My jsme odjeli do školy, kantoři na nás byli hodní, oni věděli svý, ty moudří věděli svý, věděli, že nás musí přenést přes tu zvláštní dobu, která do naší země nečekaně po únoru vtrhla. Oni měli taky svý starosti. Nesrovnatelně větší, než byly starosti naše. Vzpomínám si na výrok profesora češtiny, který u nás jednou suploval. Ten řekl, to jsou jediné kalhoty, co mám. Až je rozedru, nevím, v čem budu chodit.

Jeho předměty jako čeština, chemie, ruština, deskriptivní geometrie, deskriptiva, matematika, to bylo takový nutný zlo. I když kantoři se snažili nám to zlo zpříjemnit nejvíc. Ale na co jsme se nejvíc těšili, to bylo na figurální kreslení.

To na to nikdy nezapomenu, když jsme poprvé, přišla paní Blašková v županu. Postavila se na praktikábl, to byl takový stupínek uprostřed kreslírny. A najednou ten župan z ní spad. Jak se většina z nás styděla? Jak jsme si museli dodávat odvahu ty naše sklopené oči zdvihnout a podívat se na to obnažené tělo? A paní Blašková stála v pozici, stojící, typická pozice, jednu nohu mírně pokrčenou. Oči byly upřené do dálky, do jakéhosi nekonečna, stála jako socha a kreslírnu najednou zaplavila jemná vůně toho jejího pudru lacinýho. No a už se rozezněla skřípavá hudba krátkých i delších tónů podle toho, jak dlouhý linie jsme my kreslili, jak jsme ten úhel, dřevěný úhel, to bylo opravdu pravý dřívý vypálený dotyčinek, kterým se kreslilo. Jak dlouhý čáry jsme kreslili, tak dlouhý tóny jsme vydávali, takový skřípání po hrubý straně balicího papíru jsme kreslili. Ale ta hodina ubíhala tak rychle. A to bylo práce. To bylo napínavý. I když jsme teoreticky to měli všecko proštudovaný, jak se staví, jak se buduje taková stojící postava, že se musí rozdělit na 8 dílů, protože hlava normální postavy se musí 8krát vejít do délky stojícího těla, že střed těla je tam někde v rozkroku, paní Blaškové. Tam, kde se sténa spojujou, tam, kde má paní Blašková takový zlatavý svítící chloupky, tam je střed těla. My jsme museli tu figuru postavit tak, aby takzvaně nepadala. Pan profesor Balaš nebo Viktorín chodil a sledoval každýho z nás a řekl jenom třeba: figura tě padá dozadu. Mě tykal pan profesor Balaš, protože jsme byli krajani, on byl z Rakovníka.

a to byly takový krásný úkoly postavit stojící figuru nahé ženy. Vykreslit jí, tak aby to k něčemu vypadalo. A k tomu, aby jsme co nejrychleji tento těžký úkol zvládli, sloužil systém, kterému se říkalo vizování. Vizování. To jsme v natažené ruce drželi třeba tušku nebo pravítko a za tím pravítkem nebo za tou tuškou byla ta postava tý stojící paní Blažkové. A my jsme si palcem museli určit, kde je polovina figury a přesně ta samá část byla od rozkroku až k temení hlavy. No a pak přišlo to veliký dobrodružství, že jsme začínali třeba kreslit od chodidel, přes kotníky, přes kolena. Potom byl těžký podbříšek, ňadra. Ramena byly moc těžký, z ramen jsme spustili ruce, loket. Ten byl zvlášť těžký. Naznačili jsme dlaň, která obyčejně byla, když to byly volně visící ruce, ta dlaň byla uprostřed stehen. No a potom posadit na krk hlavu, aby ta hlava nevypadala, jako když je vykloubená. No a když byl trošku čas, tak jsme naznačili třeba velikost nosu nebo očí nebo rtů a několika tahama jsme naznačili vlasy. A to už hodina byla u konce, ale následovala ještě hodina druhá, protože hodiny figurálního kreslení byly dvě za sebou. No a my už jsme si byli vědomi, které chyby jsme udělali během první hodiny, tak když začala druhá hodina, tak už jsme se pustili do kresby stojící figury nahé ženy odvážněji. A to třeba přišla i jiná modelka, která se jmenovala paní Staňková, která byla ne blond, ale bruneta. A ta, když měla dobrou náladu, skládala básně. Tak třeba najednou se ozvalo kreslírnou. Jsou mladí, krásní, oči jim jiskří. Zanedlouho z nich budou velcí mistři. A my nevěděli, jestli se máme smát nebo zůstat vážný. Protože ten verš tak dlouho visel v té kreslírně, kde se ozývala jenom ta hudba, skřípavá hudba těch tahů, těch pálených uhlů po papíře. Oči se jim jiskří, brzo z nich budou velký mistři.

Jo, jak bych si tak rád zavizoval vizování, poměřování na natažené ruce, aby se ty proporce neměnily, kdyby se ruka pokrčovala, tak ta ruka musela být natažená, podrželi jsme si ji vždycky před stojícím modelem. To i když jsme kreslili portrét, tak jsme museli určit, kolikrát se vejde nos do hlavy, nebo jaká vzdálenost očí mezi sebou je, nebo jak vysoký čelo je v poměru od nosu ke konci brady. Všecko se dalo navizovat. To byla dobrá pomůcka. Vizování.

Samozřejmě, že ty předměty týkající se výtvarné výchovy, jak grafické techniky nebo techniky malby, nebo nauku o slohu, nebo figurální kreslení, nebo věcné kreslení, nebo kresbu do škicáků, to jsme hltali. Ale taky tam byla ta spousta předmětů, kdy jsme se třeba museli učit deskriptívu a odmocniny a ruštinu třeba. Ale i tu ruštinu jsme se učili rádi, protože učil nás jí profesor Cimbrila. Profesor Cimbrila, on tak trošku napadal na jednu nohu, měl jí kratší, protože to byl partizán ruskej. Tenkrát ruštinu v té první fázi začali učit i ti, třeba zběhové, kteří k nám přišli během po první světové válce. Třeba v Rakovníku na Měšťance nás učil pan Ovčarov, který bydlel ve Chlumu. Já ho znal, protože chodil za panem Agafonem Hladkovem k nám do Pavlíkova za naším místním hodinářem. A ten v Rakovníku na Měšťance potom nás učil ruštinu. Ale na grafické škole nás už učil starý partizán. V oči jako uhel. I když byl oholený, byl pořád začernalej a v bradě měl dolíček, který nikdy si nemohl vyholit. Tam měl pořád černý fousy a takový pichlavý oči a černý vlasy hustý. A ty jeho oči byly takový, jako kdyby nám říkali, kdybych já vám mohl vyprávět o tom, co ty moje oči viděli, to byste se divili. Ale on nikdy neřekl nic. To jsme si mohli jenom domýšlet. A to jsme tenkrát vlastně ani netušili, jakým peklem tenkrát museli sovětští lidé před válkou, během války i po válce, jakým peklem museli procházet, když byli zavřeni v gulazích. Ale o tom jsme tenkrát neměli ani potuchy, protože se psal rok 53, 54,

A my jsme uměli písničku už z rakovnický měšťanky, kterou jsme zpívali rádi ve sboru. Celá třída. Stěp da stěp krugoj, buď daljok ležit, v toj stěpi gluchoj, zaměrjal jemščik. V toj stěpi gluchoj, záměr záljemščík. I nabrávši sil, čuja smjortný čas, on tavárišču oddával nakaz. Ty tavárišč můj, nepapomni zla, v toj stěpi gluchoj schorani menia. I kaněj ma jich addaj máťuške. Pyredaj. Ne. I kaněj ma jich addaj báťušce. Pyredaj privjot. Radnoj máťušce. Nebo jsme taky zpívali kamandír Geroj Čapájev. Nebo píseň frontového šoféra. Čeres gory, reky i doliny. Spusel goně, to černý dým. A my byli mašiny, ověžděli miny. Papuťam darokam frantavíme, půjďa rožka, frantavája. Nestrašná nám bambioška grubája. Pamirať nám rana váta, jest u nás ještě doma děla. A to byl Cimbrila Šťastný a my s ním.

0: To byla taková zvláštnost našeho mládí. Na jednu stranu jsme hltali z rádia, jsme chytali jazz. Třeba když Armstrong zpíval tu písničku Give me a kiss to build a dream on and my imagination. Ta-da, ta-da, da-da. A tak dále, jo. To byla jedna strana mince a druhá strana mince zase byly ty ruský častušky. My jsme nepociťovali nějakou zášť vůči ruský kultuře, protože jsme si byli vědomi těch gigantů, kterými právě ruská kultura obdarovala svět, Tolstojem, Dostojevským, Čechovem, Gogolem, Čajkovským. No a potom jsme taky už chodili každý čtvrtek večer díky Jardovi Kovářovi, našemu spolužákovi. Ten nám vyjednal, že jsme měli přístup na zvláštní legitimace. To se muselo nějak jmenovat. Tenkrát se muselo všecko nějak jmenovat. Myslím, že to pořádala Malostranská beseda a byly to večery černošské hudby, ve které nám doktor Emanuel Uže a hrabě Lobkovic vyprávěli o tom, jak černoši svojí hudbou se prali s údělem být otrokem a být vykořisťován otrokářem a jak se zrodil afroamerický jazz. A to se odehrávalo dole v suterénních místnostech Mánesa. Když se větralo, tak se otevřelo okno a člověk si skoro mohl sáhnout do vody tekoucí Vltavy.
1: I ask no more than this. I kiss the bill I dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination.

Stravinský zkomponoval pro kapelu jazzovou Woodyho Hermana, tak to jsme byli v sedmém nebi.

tom nastoupila kapela. Za klavírem byl Čamrda, doktor Čamrda. Za bicími byl Milan Jaroši, se myslím jmenoval Milan. Trumpetista Danda, kytaru hrál doktor Luděk Šváb. A u kontrabasu stál vysoký chlap s takovýma masitejma rtama. Blond vlasy, když hrál solo a ty struny tak utrhával. Když hráli třeba St. Louis Blues, tak to ta basa zbrnčela tak, že nám brnčeli i plíce, i srdce, i žaludky v těch našich mladých rozcitlivělejch tělech. Herbert Ward se jmenoval. Herbert Ward. To byl zvláštní člověk. Brej byl kontrabasista v České filharmonii. A byl to amik, občan USA. A zřejmě asi něco provedl kvůli nějaký špionáži, musel být ulitej u nás, skrývanej tak jako, protože se nesměl do USA zpátky vrátit. No. Ale jak ten hrál na basu? To bylo úplně jiný, než když hráli naši kluci. To bylo, to teda, jak se říká, basa tvrdí muziku. Ten Herbert Ward, ten teda ty fláky, který tenkrát pražský Dixieland hrál, ten tomu dával šťávu.

Já nikdy nezapomenu na to, když jsem se poprvé ocitnul v těch sklepních prostorách Mánesa. To byl úžas. Tam na pódiu byly nástroje. Jako kdyby se člověk ocitnul v tranzu. V tom zastaveném času 50. let najednou díky těm čtvrtkům, jako kdyby ta zvláštní nálada, ta zvláštní krásná hudba prokopla každý ten čtvrtek večer ty zavřený dveře toho zastaveného času za železnou oponou, který jsme tenkrát žili. To se vlastně každý ten čtvrteční večer odehrával zázrak. Všude kolem byl svět plný srpů a kladiv a hesel SSSR náš vzor a my tady u dvou decek vína. To jsme vydrželi celý večer u našeho stolu Honza, Jarda Kovář. Někdy tam byl Broňa Malý. Já jsem tam někdy už chodíval s Miladou, s mojí budoucí ženou, s mojí první láskou od 17 let. Jsme spolu chodili

to byl takovej opojnej únik z toho, z té svěrací kazajky, tak by se to dalo říct. Takhle pateticky až, protože to byla pravda. Protože on ty večery taky uváděl pan hrabě Lobkovic. Lobča jsme mu říkali. Jaký to mohl být umělec života, kdyby třeba byl utek do Švejcar. Kdežto on tady je s náma, zůstal pan hrabě Lobkovic. Někde dělá nějakýho účetního na nádraží, nebo co říkal, a vypráví nám, jak ovlivnila jazz Basie Smithová a Bunk Johnson a... Místo toho, aby třeba dělal bankovní transakce v nějaký švýcarský bance.

No a když to Danda trumpetista odpočítal, rozjela se pěkná hudba, tak my, aby jsme ji vychutnali, jsme i zavírali oči. A v těch zavřených očích najednou ta cena toho života tak rychle vzrostla, protože to byla tak úžasná hudba. No jo, co to pro nás muselo být tenkrát, ten úžas, bezmezný úžas nad těmi všemi třpitivými tóny trumpety a benža a činelů. Úžas nad krásnými melodiemi, nad krásnými souzvuky, improvizacemi.

No a úžas i nad tou laskavostí lidskou, kterou do toho třeba ten pan doktor Emanuel Uže, nebo i ten hrabě Lobkovic, nebo i všichni ti muzikanti dávali. Někdy mě Jaroši pustil za bicí a já jsem si zahrál třeba s nima blues. To byla krása, na to taky nemůžu nikdy zapomenout. Láďa Fialka s náma tam taky chodil, mim, který později založil pantomimu v divadle Na zábradlí. Ten byl dobrý trumpeťák i klavírista.

To byl hluboký zážitek, hluboký vryb do naší duše, kladný vryb. Ty čtvrtky v Mánesu tak zapadaly hezky do té mozaiky tehdejšího kulturního vyžití. Tenkrát byl smutný muž Válek, nebo Jarda Štercl Řádil, nebo Jiří Štuchal, kocourkovští učitelé. To nám všecko zprostředkovávalo rádio. A nejkrásnější, nejpoutavější byly reportáže, které začínaly vždycky 4 krátkými tóny klaxonu. Pa, pa, pa, pa. Hrachovina, písmeno H. Pa, pa, pa, pa. To bylo zase písmeno Z. Hanzelka Zikmund. A potom následovala taková latinskoamerická písnička, nějak Yerba Buena se tam zpívalo nebo co. A to Hanzelka a Zikmund, idoly našeho mládí, tenkrát cestovali po světě a posílali do rádia reportáže. No to teda, to tenkrát rádio bylo na vrcholu svý slávy, protože nám zprostředkovalo ty nejkrásnější biografie. Rádio má tu vlastnost, že dokáže vyvolat obrazy, že je evokativní, dokáže probudit fantazii. A já si vzpomínám jednou, jak to mě tak zaujalo, jak někde v nějaký africkém pralese jeli inženýři Hanzelka se Zikmundem po nějaký cestě, pralesní cestě, a nejenom na poslední chvíli si uvědomili, že tam je natažený lano přes tu silnici, a jen se skrčili a ono jim to uřízlo, ukrojilo kus kabiny a mohlo jim to uříznout i hlavu. To jsem si říkal, no to teda je pěkný dobrodružství, to mohli zaplatit životem. To bych někdy se rád třeba zeptal pana inženýra Miroslava Zikmunda, jak to opravdu bylo, kdyby to šlo. To je všecko tak dávno.

No a pak už ty všední dny se nám snášely mnohem lehčejíc, i když tenkrát na letenský pláni nahoře se začalo něco velikýho stavět. Stalin už byl po smrti, ale prej tam měl být největší pomník snad na světě. Knoflíky na Stalinově kabátě byly veliký jako 3 kilový pecny chleba. Fronta na maso se tomu pomníku říkalo. A nikdo netušil, že ho za pár let budou bourat. A vyprávil se potom vtip, že ho můžou zbourat tak, že když do něj střelí a vystřelí mu v oko, takže z něj můžou udělat žižku, nebo když mu ustřelí uši, tak z něj zase můžou udělat pantátu bez ouška, nebo co ještě to tenkrát říkali. Jo, když mu prej odstřelí ruce, tak by z něj mohl být Petr Bezruč. Už tenkrát se na všecko hned dělali vtipy.

To byl rozporuplný čas. Na jedné straně jsme museli vidět ty obětavý kantory, který si byli vědomi toho, že aby byla kontinuita kultury této země zachována, musí obětavě nás učit třeba dějinám umění, ať se děje, co se děje. Na druhé straně třeba já jsem viděl v té naší vesnici, jak chátrají statky, jak v těch stájích, kde dřív řechtali koně a bučeli krávy, jak se jimi prohání vítr, jsou tam rozražený otevřený dveře, na dvorech roste vysoká tráva, plevel bodlák, střechy se propadají. Meze už byly dávno rozvoraný, tam, kde překáželi boží muka na křižovatkách polních cest, ty strhly. Snad i proto, aby ti poctiví kantoři zvýšili v nás takový národní povědomí, tak nás tím horečnatěji učili naší historii a dávali nám kreslit obrazy z naší historie, takže jsme kreslili třeba Horymíra, jak skáče z Vyšehradské skály. To bylo těžký, ale pro nás, když jsme tam bydleli nedaleko, tak jsme tam chodili na špacír od paní Novákový z Krušinový ulice od kostela svatého Pankráce na Vyšehrad. To bylo 7 minut. Na té skále jsme se ocitli a představovali jsme si, jak ten kůň letí a na jeho hřbetě sedí ten Horymír. Vedle byl Slavín, kde byli pohřbeni velikáni naší kultury. To pietní místo taky dýchalo svojí posvátnou závažností.

té vyšehradské skály bylo daleko vidět. Bylo tam slyšet i houkání vlaků, i parníků a kolik generací tam jistě chodilo na takový poutní, slavnostní výlety, když si chtěli připomenout historii této země.

A jistě na tu skálu jsem si říkal, dolehly i zvuky jedoucího vlaku tenkrát. V 80. letech 19. století přece nás to učili ve škole, že z Vídně vypravili přes noc vlak, přes noc, skoro tajně. Vlak, který vezl pro tuto zemi historicky nejcennější předmět. Pro zemi českou nejvzácnější skvost, svatováclavskou korunu. A ta pravzvláštní síla lidu, ta byla tak veliká, že ono se to rozneslo mezi lidem, takže celou tu trať toho v noci projíždějícího vlaku lemovali zástupy lidí i s pochodněmi. Za tmy obstoupili trať a s pochodněmi se v tichosti té svatováclavské koruně klaněli. Jo, tenkrát nás ti kantoři učili vnímat historii naší země v takových patetických obrazech. My jsme tak rádi kreslili kompozice na téma třeba Jan Roháč z Dubé nebo Jan Žižka a husité, husické matky. I do vojenského historického muzea jsme chodili kreslit palcáty a sudlice a samostříly a vojenská brnění, drátěný košile, štíty s husickými kalichy. Byla to doba zlá. S odstupem času se dozvídáme o procesech a o utrpení nevinných lidí, o vykonstruovaných procesech. Ale zřejmě to naše mládí bylo tenkrát tak intenzivní, že my jsme ji jako až tak jako zlou nevnímali. Možná, že to bylo díky i těm kantorům, který s takovou láskou a pokorou nás tou dobou provedli. To byly nezapomenutelný chlapy, ale i profesorky, třeba paní profesorka Lukešová na češtinu, Herbertová na češtinu, nebo paní profesorka Výborná, u které jsme potom maturovali z ruštiny, protože profesora Cimbrlu, toho partizána, povolali na Žižkovskou školu. A paní profesorka Výborná, aby měla jistotu, že uděláme maturitu z ruštiny, tak otázky seřadila přesně podle pořadí, respektovalo abecední seznam, takže když to někdo nesplet a vytáhl si otázku, jak šli za sebou, a na tu otázku se připravila, to my jsme se připravili, tak každý udělal maturitu tenkrát z ruštiny, díky paní profesorce Výborný. I když to bylo takový mládí dvojdomí, takový rozpolcený jakoby, protože jinak se mluvilo v rodinách, jinak jsme mluvili třeba ve škole, před kantorama. I velký lidi se chovali jinak doma. Jak jsme říkali minule, doma se bavili o tom, že to praskne příští jaro a v práci zdravili čest. Čest práci. A někdo sice dodával čest práci dobře placený, ale hlavní ten úkol systému hlavně byl šířit strach. Vzpomínáte si tenkrát ten strach z desítkářů, z uličních důvěrníků? Jo, jak jsme kreslili akt. Paní Blaškovou, paní Staňkovou, ta rýmovala. Bruneta byla. Oči jim jiskří. Budou z nich mistři. Většina z nás studem klopila oči, než našla odvahu je zdvihnout a podívat se na tu krásu lidského těla, která vždycky pro nás byla takovým symbolem čehosi vznešenýho. Nahé lidské tělo. No, teď to stělesnění krásy, něhy a vznešenosti díky opotřebování při televizních reklamách zevšednělo. Lidi se přestali stydět. To my, když jsme se už jako děti koupávali nahatých s holkama v rybníce, tak už tenkrát jsme se styděli. Nebo v biografu, vzpomínáte si, než jsme našli odvahu, aby ve tmě jsme chytli dívku za ruku, aby jsme tak
ruku ostýchavě a něžně sevřeli ve svých dlaních. To nám bušilo srdce rozrušením

Hele, hele, teďko si říkají děti, hele, hele, pojď se mnou na chatu. My máme na kraji lesa a tam jezdí na koni nahá holka. Cože, tam jezdí na koni nahá holka, jo? No, tak pojeď. No, pojedu, pojedu, protože já jsem hrozně dlouho neviděl koně. To je realita. Takhle se baví dnešní mladí. Jando, co to tam koušeš? Sušenou švestku. A na té peccičce si ona pochutnává. Neboj se, za chvíli to uteče. Tady ta třešeň rozkvete, ta má pupenů a budeš dostávat čerstvý třešínky ze sousedovic třešně, z těch větví, které přesahují přes náš plot a lezou až Žandě do klece. Ale že to jaro letos nechalo na sebe dlouho čekat, co? Teď se to jako kdyby všecko zbláznilo. Najednou rozkvet podběl a petrklíče a... Čili, naši milí, děkujeme vám za vaši velkou přízeň, které si vážíme čím dál víc. Děkujeme za dopisy. Děkujeme za to, že jste nás vydrželi poslouchat až do konce. Opatrujte se, aby jsme se mohli sejít zase u našeho vysílání příště. O čem si budeme vyprávět? Žanda mě pomůže, papoušek, že si dneska teda ale pípla, to ti teda řeknu. Ani jsem tě nevyndal z klece, nechoval, viď, co si taky máš myslet. Takže, v blažených vzpomínkách na mazlení našeho mládí se s váma loučíme. Dobrou noc.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Poslední červnová sobota je v plném proudu a 17. hodina na Pohodě vždy znamená čas na zlatá 60. Hodinku hudby z této dekády, převážně, ale ne výlučně zaměřenou na tu angloamerickou hudební scénu. Dnes nám vše otevře Dolores Lala Brooks, tedy zpěvačka skupiny Crystals. Zaspívá nám hlavní hlas písně The Do Run Run.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

To byly Tremellos Everyday a nyní je čas podívat se do hudebního kalendária na události spojené s datem 27. června. Rok 1960, Connie Francis se stala první solovou zpěvačkou, jejíž skladba Everybody's Somebody's Fool se dostala na první místo žebříčku Billboard. Roku 1989 získal Tom Jones hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Roku 1942 se narodil Bruce Johnston, pozdější zpěvák skupiny Beach Boys. No a ještě jednou žebříčky, v roce 1964 se píseň World Without Love od dua Peter and Gordon dostala na první místo americké hitparády. Autory písně byli John Lennon a Paul McCartney. A nebyla to náhoda, Paul McCartney totiž chodil s Jane, se sestrou toho Petra Ashera, tedy poloviny dvojce Peter and Gordon. No tak tady je ta píseň A World Without Love.

Chiffons Love So Fine. No a my ještě zůstaneme u dívčích hlasů, protože teď tady mám Dusty Springfield. You don't have to say you love me. To je píseň, kterou původně zpíval Ital Pino Donaggio a to s Američankou Jody Miller. Poprvé ji tak lidé slyšeli na festivalu v San Remo. No a potom se jí ale ujal Dusty Springfield a jakkoliv byla ta originální verze úspěšná, tak tahle její, ta už se opravdu rozletěla celým světem jako takový ten prvoligový hit. No a vlastně už z té hudební scény nikdy nezmizela. Myslím, že ta verze Dusty nebyla nikdy překonaná a tuto písničku zpíval třeba i Elvis Presley. Ale Dusty Springfield z ní zkrátka udělala to, čemu se dřív říkalo trvalka. Nejde se tomu divit. You don't have to say you love me. Rok 1966.

Look through any window a skupina Hollies. My se za chvíli podíváme v příbězích písniček na jeden z těch případů, kdy anglická zpěvačka naspívala hit, který u ní doma byl takový spíš průměrný hit, nějak zvlášť nezářil, ale ve světě, zejména v Americe, naopak zazářil tou silou největší. Bude nás zajímat Petula Clark. Ale nejprve si dáme třeba skupinu Shocking Blues Holandska anebo Donovena.

0: Vrtá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Když Petula Clark v roce 1965 zazářila mezinárodním hitem Downtown, hodně se čekalo, s čím přijde teď. Zejména v Americe se ta písnička hodně výrazně chytla, což vždycky pro britské zpěváky, ta americká scéna, ty žebříčky, to byla taková meka. A nejenom pro ty britské. Mít hit v Americe, myšleno samozřejmě ve Spojených státech, to přeci jenom znamenalo něco trošku jiného a hlavně podstatně víc posluchačů. No a Petula Clark tedy zazářila znovu po Downtownu. Se svým producentem připravila píseň I Know a Place ve velmi podobném duchu, ale možná trošku víc beatovou, víc rock'n'rollovou. Konec konců ono tam také opakovaně zazní spojení A Cellar Full of Noise, tedy sklep plný rámusu, jak se tehdy přezdívalo klubu Cavern, ze kterého vystřelili Beatles. Takže myšlenka písně byla jednoduchá, nechte spát všechny starosti, pojďte se uvolnit, pojďte se bavit a já znám přesně jedno takové místo, kde to půjde. Tak lákala v písni Petula Clark. No a lákala dobře, ten single vyletěl do top 10 billboardu a americké kluby a televize se přetahovaly, který nebo která získá zpěvačku pro sebe. Také v zápětí vystoupila v té nejslavnější televizní show té doby u Eda Sullivana a navrch dostala angažmá ve slavném klubu Copacabana. No a tu písničku v zápětí přespívali třeba Sarah Vaughan, Sammy Davis Jr. nebo Ricky Nelson, sama slavná jména. Paradoxně v domovské Anglii to pro Petulu Clark zas takový velký úspěch nebyl. Ten single se tam zastavil už na 17. místě. Kdo ví proč? Tady každopádně je I Know a Place.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Never My Love, nejslavnější nahrávka amerických Association. Tam bylo hned 5 nadaných zpěváků, v některých etapách historie skupiny dokonce 6. Ale my teď ubereme a snížíme na 4 hlasy. Frankie Wally, Tommy DeVito, Nick Macy a Bob Gaudio. To byli 4 chlapci, které svět zná jako Four Seasons. Některé i jako solisty, zejména Frankie Wally, rozjel vedle Four Seasons i hodně zářivou solovou kariéru, ale my si je dnes dáme pěkně pohromadě v plné síle. A mám tady jejich hit, který natočili v září roku 1962 a za pár týdnů byl venku a také v žebříčcích, kde to dotáhl na tu první zlatou příčku. Ta píseň se jmenuje Big Girls Don't Cry. Velké holky nepláčou, věta, kterou si vypůjčili z jedné kovbojky a dali jí nový význam v podobě tohoto hitu Four Seasons.

With a little help from my friends Joe Cocker, tenhle ten zpěvák to s přespíváváním písniček skupiny Beatles, což byl tenhle případ, zkoušel hned na začátku své kariéry, když tehdy tak energicky předělal I'll Cry Instead Johna Lennona. V roce 64. ale ta se tehdy nechytla, a protože vydavatelská firma o tohoto sheffieldského rodáka nejevila tenkrát větší zájem, vypadalo to, že o Joeovi Cockerovi už možná nikdo neuslyší. Naštěstí to změnila právě tahle předělávka, která vyletěla na vrcholy žebříčku, a samotní Beatles byli tak unešení, že Joeovi potom hned poslali telegram s blahopřáním a dokonce mu nabídli další písničky George Harrison Something a Paul McCartney She Came In Through The Bathroom Window, které Joe Cocker pochopitelně obě hned také naspíval. No ale my teď zabrousíme do trošku jiných vod, folkových vod. Mám tady trio Peter, Paul and Mary a jejich verzi Dylanovky When the Ship Comes In.

0: What a wonderful world, jaký krásný svět. I tahle nádhera patří do 60. let, kdy krásně světu předal Louis Armstrong. Hlas naprosto nezaměnitelný, no ale takových výrazných hlasů, které člověk pozná opravdu hned na první dobrou, je samozřejmě vícero a ten další zpěvák rozhodně k takovým patří. To jméno tady dnes už padlo. Sir Tom Jones nám zaspívá píseň Riders in the Sky, kterou asi nejvíc proslavil Johnny Cash, ale ono svým vznikem sahajícím až do 40. let sahá opravdu do hluboké historie. No a my se ji tady dáme v podání Sira Toma Jonese a tím se pomalu posuneme do posledního dnešního hudebního bloku, ale ten další pro vás budu mít už zítra v 17 hodin tady na Pohodě. Těšit se bude Lukáš Berný.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Přízeň diváků jí vynesly role ve snímcích Noc na Karlštejně, Léto s kovbojem, Na samotě u lesa, Kulový blesk a v seriálech Taková normální rodinka nebo třeba Nemocnice na kraji města. Často spolupracovala se Svěrákovými ve filmech Obecná škola, Vratné lahve, Akumulátor a dalších. Je také držitelkou Českého lva za svůj výkon v Hřebejkově snímku Kawasakiho růže. Ví, jakou dřinu obnáší práce v poslanecké lavici, je-li živena zodpovědností vůči voličům, odhodláním a idealismem. Ví, jaké to je, když tato východiska zastíní zklamání a rozčarování. To na zahrádce přináší dřina docela jiné výsledky. I o tom by mohla vášnivá pěstitelka a vynikající herečka Daniela Kolářová dlouze vyprávět. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přijala mé pozvání. Co se vám podařilo vypěstovat, ačkoliv jste nikdy nedoufala, že byste to mohla svést? Je taková nějaká plodina?
2: No, zrovna předevčírem jsem to tak obhlížela. Já jsem se dopustila strašně spousty chyb jako amatér, jako městský člověk, ale když si přivezete z obchodu kořenáči takhle malinkatou hortenzii, která má tak sotva dva květy, a teď je z toho obrovský keř, modrý, bílý a růžový, tak je to neuvěřitelný, jak si sama příroda dokáže pomoct, protože já jsem spoustu věcí nevěděla a až zpětně jsem dostudovala, četla, tak mě akorát dojímá, že vlastně jak to má spoustu květů, ty hortenzie, tak jak jsou zmoklí těma prudkýma deštěma, tak jsou chudinky celý takový vykloněný od středu a já je otřepávám, ale oni si poradí, je to úžasný.
1: A máte nějakou nedostižnou metu? Něco, na co si pořád tak jako pomýšlíte a zatím se vám to nedaří vypěstovat?
2: To měl být původně vlastně víkendový dům, a má to ohromný pozemek, tak jsem se bránila tomu pěstovat třeba cibuli nebo věci, které se dají konzumovat, protože když u toho nejste pravidelně, tak to nemá smysl. Jednou jsem to zkusila, když byli kluci malí, to jsme měli chalupu 130 kilometrů ve východních Čechách u Opočna a já jsem tam zešílela, jakože bych pro ně ráda čerstvou zeleninu, no ale když tam jedete pak jednou za 14 dní, nebo ani to ne, tak to nejde prostě. Tak to jsem pochopila, toho jsem se nedopustila, ale teďko uvažuju, protože mám necelých 50 kilometrů cestu, že bych se o něco pokusila.
1: Vy říkáte, že zahrada je pro vás kostel, kam se chodíte modlit a kam si chodíte pro nápady. Ten vztah k půdě nemá každý dán. Co byste poradila lidem, kteří by po něm tak nějak jako toužili, ale pořád se ne a ne urodit? Máte vy nějaký návod na to, jak se té cesty dobrat s úspěšným cílem?
2: No, návod nemám, prostě se mi to tak přihodilo. Jo. Jak si čistíte hlavu, když rejete v hlíně nebo něco sázíte, tak vám jednak přicházejí písničky, které jste třeba dávno neslyšela, zapomněla, nebo tváře některých lidí. A najednou si uvědomujete, že ta hlína, se kterou pracujete, je tam tisíce let, že se o ní třeba taky předtím někdo staral, nebo že tam byl les, že my jsme mikrokosmos, nad námi je veliký a že to spolu souvisí. Takže takhle navazujete vztah a uvědomujete si, co ta příroda je, že to je naše živitelka. Že se k ní tak taky musíme chovat, nejenom brát, ale i něco dávat. Tak to mě fascinuje, jak jsme na té přírodě závislí a jak bychom se k ní měli chovat a jak jsme se k ní bohužel nechovali nebo nechováme.
1: Vás ta příroda, kontakt s ní přivádí k takové osobité oduševnělosti a duchovnosti a spiritualitě. Zdá se mi, přitom jste děvče z ateistického prostředí, ano, původně, ano. Ale to vaše jméno v mužské podobě tedy znamená Bůh je můj soudce, dočetla jsem se. A není moc obvyklé, Daniela se u nás dává nepříliš často, je to asi 60. Nejoblíbenější ženské jméno. Byla v okolí vašich rodičů, pokud to tedy víte, nějaká Daniela, která se stala předobrazem vás?
2: Teď to bude legrační, ale moje maminka milovala francouzskou herečku Danielu Darrieu. A tak jí napadlo mi dát jméno Daniela.
1: Byla jste s ním spokojená od malička?
2: No, byla jsem z toho trošku nervózní, protože to skutečně v těch 50. letech bylo neobvyklé. Tak jsem se podepisovala, když jsem se naučila psát Dana K. Babička moje slovenská mi říkala Daninko. A jinak normálně Dano mi říkali, až daleko později jsem si uvědomila, že proti tomu jménu nic nemám. Hmm. A že se tak můžu podepisovat Daniela Kolářová, že je to úplně normální.
1: Chytrá, ale drzá, říkali o vás učitelé. Pamatujete si na tu svoji drzost? Byla to taková nějaká vědomá součást vaší osobnosti, kterou jste si třeba i vychutnávala, protože to bylo atraktivní mezi spolužáky?
2: Na to nešlo o atraktivnost, ale spíš to byla nějaká spontánní reakce na něco, co mi přišlo nesmyslný, nebo co jsem chtěla doplnit, měla jsem potřebu to prostě zpřesnit. Nebylo to ve zlým úmyslu, ale spontánní to bylo.
1: I rodičům jste dokázala předvést tuto svoji stránku?
2: Asi občas, jo. Já jsem hrozně ráda bruslila, lyžovala, protože jsme bydleli v Karlových Varech, měli jsme to blízko na Boží dar do Krušných hor, takže jsem se hodně mrskala, hýbala.
1: A jak se projevovala vaše muzičnost? Předpokládám, že její náznaky už byly i v tom dětství. Maminka pracovala v divadle, tak vím, že první roli jste dostala v 9 letech v Císařových Nových šatech, ale bylo čistě divadlo nebo bylo třeba i výtvarno, hudebno?
2: Bylo spíš hudebno, chodila jsem potom, když jsem byla větší, před pubertou zpívat do Karlovarského dětského sboru, kde jsme opravdu měli široký repertoár a to byla dobrá zkušenost, to bylo fajn, ale pak se ten pan dirigent někomu znelíbil a musel odejít, nahradili ho jiným a já jsem potom se rozhodla, že už nebudu pokračovat.
1: Zásadová od malička.
2: No, asi, ano.
1: Vy jste s maminkou byla asi dost sama, nebo svého času sama, protože rodiče se rozvedli, když vám byl rok. Jak jste si rozuměli?
2: No, bylo to trošku složitý, protože já jsem potom asi do 4 let žila tady v Praze u babičky s dědou. Na Jarově měli chatu, takže od jara do podzimu jsme byli tam.
1: Na chatu do Prahy.
2: Na chatu do Prahy na Jarov, ano, naproti z Braslavy. A bylo to báječní, protože jednak kamenolom fungoval. Nevím, jestli tam odstřelujou ještě dneska, ale vždycky sirény upozorňovali, jak jsme museli vymajznout od vody. Šli jsme hrát volejbal, pak jsme se zase mohli vrátit. Plavali jsme na kotvu, na parníky. Bylo to jako normální, nádherný dětský prázdniny. No, maminka se potom, když mi byly asi 4 roky, vdala po druhé, vzala si vdovce s dcerou. Tý víře umřela maminka na tuberkulózu a přestěhovali jsme se do Karlových Varů právě, takže od 4 do maturity jsem žila v Karlových Varech. No a mezi tím se maminka rozvedla, pak se vdala po třetí, narodil se mi nevlastní bratr a pak se vdala po čtvrtý. No. Takže jsem zažila 4 epizody rozvodů a nových tatínků. No ale potom jsem odešla do Prahy na divadelní fakultu, když se mi podařilo udělat zkoušky a od té doby jsem se odstla v Praze.
1: A odnesla jste si z toho nějaký pro sebe jasný závěr nebo touhu, že vaše rodina by měla být soudržná a harmonická?
2: No samozřejmě, že to bylo moje veliké přání, abych se nedopouštěla, já nevím, nějakých zbytečných chyb, i když tomu se těžko vyvarujete. V zásadě jsem si strašně přála, aby rodina, kterou budu mít já, byla nějakým způsobem harmonická. Přála jsem si děti, takže jsem o to velice usilovala.
1: Nám se to podařilo, to je krásné. A ještě mi řekněte, jak maminka reagovala na vaše přání vystudovat divadelní fakultu, protože ve hře asi byly rozmanité profese, o kterých jste přemýšlela, měla jste blízko k tomu sportu, také ke knihám, pak ale zvítězilo divadlo. Jak reagovala?
2: No, nebyla moc nadšená. Jednak pracovala v účtárně a věděla, jaký jsou herecký platy. Ale hlavně ona mě navrhovala nějakou střední oděvní průmyslovku. No a to bylo něco, co mě naprosto nezajímalo. A právě protože jsem pak hrála pár představených epizodní role jako holka v tom Karlovarském divadle a četla jsem, že spoustu věcí o divadle. A tak najednou jsem se začala odklánit i od toho sportu a přikláněla jsem se čím dál víc k té vizi toho jeviště. No.
1: A jaká byla ta vize? Jak jste se viděla? Co jste od toho očekávala?
2: Já jsem tam nasávala atmosféru mezi herci a herečkami v tom Karlovarském divadle, které je moc krásné. To je krásná budova, nádherně řešená, má styl. To zákulisí, že to je pro děti fascinující. Tam v té dámské šatně lítaly pudry, protože ty dvorní dámy v těch císařových nových šatech, že jo, měly zelený, fialový, červený paruky. No, já jsem si to divadlo prolezla úplně až na půdu jsem vylezla a potom až úplně dolů do sklepa, kde bylo ještě pod orchestřištěm slyšet řeku teplou. Jo, jak tam protejká, to bylo fascinující. A já jsem pod dojmem všech těchto zážitků to divadlo začala milovat pro tohle všechno, ale pak vlastně nejvíc bylo, když jsem se mohla koukat třeba na kus zkoušky, na herce a na připomínky režiséra a tak mě to připadalo tak fantastický. A navíc ten dopad, jo, protože jste šla domů a najednou jste třeba ještě dál o tom přemýšlela, co jste viděla, o čem se tam mluvilo a tak dál, protože pak už člověk nechodil jenom na pohádky, ale na normální představení. A jsem si říkala, že se tím dá vlastně něco nabídnout divákům, o čem mají šanci přemýšlet a co jim může vstoupit do života, anebo je pootočit, jo, v uvažování o různých situacích nebo věcech. Tak to bylo asi v té obecné rovině něco na tenhle způsob.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Děvče z Karlových Varů Daniela Kolářová se v období 64 až 68 věnovala studiu herectví na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. Krásná doba, jak mnozí vzpomínají, i pro vás krásná a šťastná. Na co z té doby nejraději vzpomínáte? Co jsou takové ty nejmocnější imprese?
3: Těch bylo tolik, protože se uvolnila cenzura a začaly vycházet úžasné knihy. Předtím vůbec nebylo pomyšlení, že by se sem dostali filmy, jazz a beatníci. Toho bylo tolik těch podnětů, jako člověk chtěl všecko postíhat. Do violy, že jsme chodili na jazzový koncerty a tam Luděk Holan recitoval prostě Ferlinghettiho. Ta atmosféra byla úžasná právě i pro divadelní fakultu, pro divadlo, protože se sem taky dostali překlady her, které byly předtím cenzurovány, takže se ta společnost prostě nadychovala. Teďko vlastně jste chtěla všecko, co vycházelo, přečíst nejen světovou literaturu. Kdo nečet, tak byl hlupák, protože nebylo o čem mluvit. Jo. Opravdu hezká doba.
2: A připadala jste si dostatečná mezi těmi kolegy, studenty a taky těmi inspirativními pedagogy? Nebo jste občas bojovala s nějakými pochybnostmi, když jste kolem sebe viděla tak mocný závan kreativity a tvůrčího ducha?
3: Tak to bylo strašně různý, protože samozřejmě každý ten pedagog byl originál, osobitý a vy jste se to naučila vlastně po té cestě nějak rozeznávat a ta komunikace byla nejdůležitější. Stejně tak jako ty spolužáci, taky byl každý svým způsobem originál, každý se projevoval nějakým jiným způsobem.
2: A jaká holka jste byla vy? Z filmu vás známe jako z té doby jako mladou střeštěnou nebo naopak příliš moudrou a uvážlivou. Kde byla ta vaše osobní poloha?
3: Já si myslím, že ta moje osobní poloha byla to, kde jsme začínali v tom bezprostředním zažívání a pak nějaká reakce, že jsem chtěla všecko stihnout, ale samozřejmě to nebylo možné. A tak občas jsem mívala takový výčitky svědomí, že jsem hlupák absolutní a tak dále. No tak jsem se pak zase snažila dovzdělávat, tak jsem lítala prostě v takových extrémech.
2: Mm-hmm. Vaše první angažmá to bylo divadlo SK Neumana, dnes divadlo pod Palmovkou. Bylo těžké po té škole se najednou zorientovat ve vztazích v divadle, v zavedených zvyklostech, prostě rozklíčovat, v čem vězí to angažmá?
3: No tak samozřejmě, že přijdete jako nepopsaný papír. Já jsem tam přišla ještě ve čtvrtém ročníku zkoušet v Shakespeareově bouři Mirandu. Ještě jsme měli představení v disku, takže jsem to musela kombinovat, ty zkoušky a výuku na damu a svoje povinnosti. No a pak jsem po premiéře dostala k podpisu první smlouvu angažmá. 600 korun nástupní plat. A to bylo opravdu v uvozovkách potěšitelné září, protože 21. srpna sem přijeli nás osvobodit od těch zlých kapitalistů z přátelená vojska Varšavské smlouvy a to tady byl šok, to jsem zažila v Praze. A pak toho 1. září jsem šla přes Libeňský most, jsme bydleli v Holešovicích, právě do divadla. Tam hlídkovali vojáci sovětský a ty mi prohlíželi takový malej košíček. Já jsem si do divadla nesla ručník, kartáček na zuby a pastu. A on mi tu pastu vymačkal, protože měl pocit, že v tom můžou mít nějaký nápoj. Tak můj divadelní život začal 1. září 1968, kdy jsem už byla absolventka školy a nastupovala jsem do pevného angažmá, ale musím říct, že se tam většina lidí ke mně chovala moc hezky. Seděla jsem v šatně s Janou Štěpánkovou a ta mě školila. Ta říkala, tenhle je slušnej, s tímhle nemluv. Jo, popsala ty poměry v tom divadle, no a začalo to být potom zvlášť drastické, bych řekla, protože někdo souhlasil se vstupem vojsk, někdo nesouhlasil, teďko byli třeba ve straně, tak byli buď to vyškrtnutí, nebo vystoupili sami, ale byli za to potom trestaní tím, že neměli práci, že jo. Takže já jsem byla tý Janě tehdy nesmírně vděčná, že mě upozornila na to, kdo udává a tak dále.
2: Ale to peklo, které se tady rozhostilo, muselo být drastické.
3: Bylo.
2: Vy jste byla vděčná za veškerou svobodu a možnost rozletu a duchovní podněty, což jste asi sdílela i s Jiřím Ornestem, vaším spolužákem z fakulty, pozdějším manželem. Mluvili jste někdy o emigraci?
3: Několikrát, ale ještě v roce 69 jsme vyjeli do Francie. Řekli jsme si, že si projedeme Normandii stopem. Tam jsme letěli samozřejmě, ale v té Francii jsme jezdili stopem po té Normandii u moře, kde byly studentské hotely, tuším za 4 franky na noc. A tam jsme vlastně jednak se chodili koupat, ale po těch různých kostelíčkách rybářských a po různých památkách. A tam jsme mluvili o té možnosti, jestli se máme vrátit nebo ne. Ale nakonec jsme se vrátili, protože jsme byli každý rok v angažmá a nějak jsme si pořád říkali, pane Bože, to přece takhle nemůže zůstat. Něco se stane, nám přece někdo pomůže, někdo je vyžene. A vlastně jsme se pořád utápili v takových idealistických teoriích. No a potom samozřejmě, když sklapla past a nastal ten normalizační režim, tak jsme o tom mluvili několikrát, ale pak už to bylo tak těžký a složitý. A navíc jsme měli prvního syna, pak druhýho, takže tím se to smazalo, ta možnost. A já jsem si právě přála, aby kluci chodili do anglické jazykové školy, aby měli šanci odjet a žít někde jinde.
2: Ale jste asi šťastná, že k tomu nebylo nutno dojít.
3: Jsem samozřejmě, ale ty peripetie byly skutečně docela dramatický.
2: Někteří lidi řešili tu nemožnost odtáhnout se od zdejšího dění a režimu aspoň tím, že se odebrali ke svým velkým vášním, koníčkům, třeba i tomu chalupaření, což bylo do jisté míry i vaše téma, byť jste asi přece jenom neměli možnost se tak intenzivně oddávat této vášni. Nenapadlo vás někdy tam v těch východních Čechách na té vaší chalupě, že byste tam ze všeho nejraději zůstala a už se do Prahy nevracela?
3: Tehdy ještě ne, protože práce v téhle profesi měla jsem jí hodně, ale můj mladší syn si strašně přál, když byl tak kolem první, druhý třídy, abychom se tam přestěhovali, že by chtěl být lesníkem. Ale vydrželo mu to docela dlouho teda, ale a pak samozřejmě z toho sešlo, protože to nešlo realizovat, no tak to byl mňouz, že jo. Ale ten vlastně do té rodiny přinesl tu možnost to řešit takovýmhle způsobem, no ale my jsme byli oba s Jirkou herci a tam by ta možnost nebyla, že jo, takže to padlo.
2: Co byla vaše velká společná další témata, kromě herectví, vzpoury vůči tomu, co se tady dělo a třeba i toho chalupaření a lásky k dětem a k rodině?
3: Knihy samozřejmě, ty, co jsme dostávali půjčovaný ze samizdatu přes noc přečíst, odevzdat a poslat dál. A samozřejmě, že jsme mluvili o té společenské situaci. Byli jsme z toho nešťastní a vzteklí doma. No a můj muž se realizoval ještě v dalších hereckých nebo režijních aktivitách tehdy v divadle E.F. Buriana. Navíc jaksi mimo představení, který měl oficiálně, tak taky tam měli orchestr, různě hráli po premiérách. Jo, každý se utíkal k něčemu, co ho naplňovalo. A taky jste byla vystavena v normální ženské realitě, že jo, která bere, nakupuje, vaří. U těch mužů ta zodpovědnost za ty děti nefunguje v takový hloubce, jako to dělá starosti maminkám. Tak ještě ta péče o ty kluky, aby chodili cvičit, pak začali hrát na flétničku, pak si Šimon přibral klarinet, saxofon. No tak vlastně jo, jste tu aktivitu napínala směrem, aby to mělo nějaký smysl. To, co si pak vyberou, mělo být na nich. Ta snaha chodit na výstavy s nima a tak dále, tak ta tady byla.
2: Vy jste se toho trošku dotkla, že ti muži tu odpovědnost nemají až tak velkou jako maminky. Je známo, že vy jste svého času přerušili své partnerství a pak jste se k sobě znovu vrátili. Jaká byla ta druhá svatba, respektive jaká byla její symbolika nebo hodnota? Bylo to asi úplně jiné než poprvé, ne?
3: Bylo to vlastně úplně obyčejné, prostě bylo to, jako když dokážete sečíst všechny svoje hříchy a omluvit se za ně a začít znova nad čistým stolem. Tak ten Jirka se vrátil, protože mu zřejmě ty kluci chyběli. a najednou začal cítit tu odpovědnost, kterou předtím teda v žádném případě nedával tolik najevo, jo, ale nebylo to nic, že třeba by se k ním choval ošklivě, to spíš bylo, že jako tak hodně bohemsky žil i často mimo domov. Pro mě se to potom stalo vlastně neúnosný, protože ty kluci už byli skoro v pubertě, už se do ní sunuli a tam já bych zrovna toho mužského moc potřebovala.
2: No a další neúnosnou nebo těžce únosnou situaci jste zažila po letech, kdy vám hodně onemocněl. Kolem mě se teď objevují nějak moc často tyhle situace, kdy se lidi vzdalují už tomu životu a ti, co o ně pečují, bojují a potýkají se, stíží a bolavými myšlenkami. Jak jste to ustála vy?
3: No, nebudu nic přestírat, bylo to skutečně hodně těžké. No někdy to zvládáte, nebo musíte to zvládat a někdy prostě ulítnete, protože už vám docházejí síly, ale naštěstí starší syn Šimon měl přes ten Jelíčkův ústav kontakty na cestu domů a ty mě přišly pomoct a pak různé sestry z různých diecézí nebo i sestra z nemocnice, kde skončila služba. Já měla práci, musela jsem odejít z domova, tak se o něj přišli postarat. Já jsem navařila a ta sestra byla u toho, aby mohl jíst, ohřát a tak dále. Pak z té cesty domů mě pomáhala sestra s jeho mytím, protože on byl potom jenom ležící. A já už jsem neměla fyzickou sílu obracet ho a ta sestra prostě na to měla úžasný grify, takže jsem měla jistotu, že je v čistotě. Ale on byl nemohoucí fyzicky, ale psychicky mu to parádně myslelo. Takže pracoval s počítačem a neustále objednával nějaké věci a já pak musela čekat na ty lidi, kteří to měli přivést. A to mě teda kolikrát opravdu zlobilo, protože mě to hrozně omezovalo. Jo. Ale tam pochopíte význam slova pokora. No, protože víte, že ten člověk je bezmocný, že vy prostě mu musíte pomáhat a že byste nedopustila, aby šel do nějaké ústavní péče, protože to by ho, myslím, psychicky zlomilo a on byl do posledního momentu absolutně psychicky fit. Já jsem jenom té jeho druhé chorobě prosila ty lékaře, aby neměl žádný bolesti, abych mohla nějakou pravidelností docílit, že se ty bolesti vůbec nebudou dostavovat a to se skutečně stalo. Měli jsme to k dispozici a fakt se podařilo, že zemřel doma. V klidu, byli jsme u toho s Šimonem, drželi ho za ruce. Od soboty odpoledne přestal komunikovat a vlastně spal a to už byl na cestě. No a v neděli k nám přišel ten lékař se sestrou z té cesty domů. Převlíkli jsme ho, umyli a on usnul prostě a dýchal a přestal dýchat.
2: A kdy na vás dolehl ten největší smutek a pocit definitivní ztráty?
3: To je zvláštní, protože já jsem cítila vlastně asi minutu obrovskou úlevu, že byl v klidu, že bez bolesti. A mně se vlastně taky jakoby ulevilo, že ty trable skončily. No ale potom za 2, za 3 dny to na vás začne padat, jo. Protože se třesete ten pocit jakoby té úlevy, že už nemáte ty denní starosti 24 hodin vlastně, že člověk i špatně spal a tak. A najednou jste v tom bytě sama a děláte to samé, jako kdyby tam ten člověk byl, mluvíte na něj. No a toho pocitu se nemůžu zbavit do dneska. Snažím se srovnávat nějakou prací nebo tak, ale no strašně mi to všecko připomíná, protože ten prostor není zas tak veliký, abych mohla někam utéct. Prostě pořád s ním nějak i v duchu komunikuju, protože mě strašně chybí.

0: Pozvání Jitky Novotné do pořadu Stříbrný vítr přijala paní Daniela Kolářová, která si je dobře vědoma skutečnosti, že herecký osud závisí ve značné, možná až děsivé míře na štěstí. Já bych řekla, že vy jste to herecké štěstí docela měla, cítíte to podobně?
1: Určitě měla jsem velikou kliku.
0: A bylo i období, kdy jste se cítila herecké spokojenosti dost nebo možná dokonce zoufale vzdálená?
1: No, člověk má dny rozsekaný na, já nevím, dopolední zkoušku, večerní představení a mezi tím máte volno odpoledne. No a když pak přišly děti, tak jsem to odpoledne musela věnovat, že jo, starat se o děti. Šla jsem s dětma ven na procházku, no a pak jsem zase už musela utíkat do divadla. Teda byla tam tetička, samozřejmě bych nemohla chodit zkoušet a hrát. A vždycky mi bylo líto, když jsem si je nemohla vykoupat jako miminka. Samozřejmě, že lítáte ve dvou jakoby podivných realitách. Normální starost, úklidy, děti, úkoly ve škole. No a pak máte plnou hlavu toho, co třeba zkoušíte a potřebovala byste si v klidu rozmýšlet a hledat nějaký podněty a inspirace a tak dále. Takže se v tom člověk opravdu docela zmítá.
0: A teď ještě tu vzdálenost, myslím i tak, jestli byly příležitosti hry, filmy, ve kterých se vám vůbec ta vaše práce nelíbila a třeba jste se za ně i styděla, nebo prostě byla jste tak nespokojená, že jste se s tím obrovsky musela porvat.
1: To bylo hlavně v divadle, protože když jste v pracovně smluvně vázaná, tak prostě si člověk nemůže dovolit, třeba když vidí obsazení autora hru, pak to přečtete a je to strašný, protože to byly třeba hlavně tituly her k výročí v ŘSR a takovýmhle událostem. Na ty byly průhledně politický hloupí. No a to je hrozně protivní, pořád na to myslíte, že tam nechcete, ale že musíte. Pak když už to představení se hraje po večerech, už ho neskoušíte, ale chodíte hrát, tak máte od rána zkažený den, protože na to myslíte, že to je vlastně hanba, že jste to nechtěla. Takže se to samozřejmě stávalo. A mám-li být hodně upřímná, tak těch dobrých titulů s dobrou režií. A tam byl na těch Vinohradech vynikající ansambl. Ale těhle intenzivních zážitků, když pak se ohlídnete, je daleko míň než těch průměrných a plus ještě k tomu připočítáte ty, za který se stydíte. Takže člověk dlouho žije s radostí, že se něco povedlo, že to funguje, že to lidi berou.
0: Na Vinohradech jste strávila 44 let, období 71 až 2015. Tak co se v mysli vybavuje Daniele Kolářové jako takový jevištní zázrak? Úžasné představení, kde se potkali senzační lidé, dobrý režisér, hezký text.
1: To byl určitě Molierův Lakomec, Hamlet a pár jiných věcí, a to si teďko honem nevybavím, protože vlastně základní režijní přístup nebo osobnost, byli tam ještě jiní režiséři, ale osobnost vůdčí, skutečně inteligentní, báječný a přísný režisér Jaroslav Dudek, manžel Jany Štěpánkové, to byla ohromná škola.
0: Ty jeho připomínky přibývaly občas nemilosrdně.
1: No, naprosto.
0: Bála jste se ho?
1: Herecké vatrlo, bál se ho všichni. Připomínky nemilosrdně, prostě všem především. Ale bylo to, co mělo vést k tomu výsledku, že chtěl, aby byli všichni dobrý a sloužili tomu tématu, tomu, co mělo být posíláno divákům. Byla to tvrdá škola, ale stálo to za to. Musela jste o tom strašně pořád přemýšlet, jo. To bylo fajn.
0: A jak fungovalo to přemýšlení ve dvojici? Já teď samozřejmě narážím na Jaromíra Hanzlíka, se kterým vás dali dohromady. Vytvořili jste jednu z nejslavnějších hereckých dvojic u nás. Proto jste i do Vinohradského angažmá tuším přišla, že jo?
1: Jako ano, protože potřebovali partnerku Jaromírovi, tomu byl Benjamínek, že jo, byl hrozně mladinký.
0: Uměli jste se navzájem tak správně provokovat a hecovat?
1: No jo, to šlo, to fungovalo, a protože jsme pak oba bydleli na Malé Straně, Chodívali jsme občas pěšky z Vinohradolu přes řeku na malou stranu, hádali jsme se a když jsme spolu něco zkoušeli a vymýšleli jsme možnosti, a to jsme potom třeba navrhovali, jestli bychom mohli zkusit tuhle variantu, tak třeba nám to bylo umožněno, ale pak to třeba režisér smetl ze stolu. Ale debatovali jsme o tom, hádali jsme se, ale bylo to hádání k profesi, jo? Nebylo v tom nic osobního nebo nějaký urážky nebo takhle, protože jsme chtěli být dobrý. No.
0: Mohla jste si v některé fázi kariéry diktovat, jaké role vám budou přiděleny?
1: Ne. A nikdy jsem to ani nechodila dělat. Jo? Vím, že občas někdo ano, ale já teda ne. Ne. Potom, když už mě bylo kolem těch 30, jsem si přála přejít od těch dívenek nebo dívek charakternějším rolím. A to vlastně se stalo až v Jakubovi Skláři v tom seriálu. Tuším Vilemína, že se jmenovala. Najednou už to byla dospělá ženská. Už jsem vyskočila z těch naivek.
0: Nastala úleva.
1: Ano, ano.
0: A vy jste prý měla v životě pár přeci jenom vysněných divadelních rolí a žádný z těch snů se nenaplnil. Které to byly?
1: No, byla to Markétka ve Faustovi a pak Líza v Obchodníkovi s deštěm.
0: Tu hrála Hana Maciuková?
1: Ano. V obě, Markétku i Lízu hrála.
0: Představte si, že já, když jsem byla malá, tak jsem si vás pletla, ale to asi nejsem jediná.

0: Valšů v nadaci Život 90. Máme představení Drahá Matilda od pana Horovice z Ameriky a to je chytrá hra, vlastně žánr, který mám nejradši, tragikomedie, jo? Tam, kde se mísí humor s něčím strašně důležitým, vážným, bolestným. Tam jsem našla něco jako katarzy, sebe samý jako v té profesi, jo? A to mám teda nesmírně ráda.
1: A z těch filmových, paní Kolářová?
0: Z těch filmových, to jsem měla v té normalizaci obrovský štěstí, protože jsem se dostala vždycky do party lidí, se kterými jsme si rozuměli a bylo nám báječně svobodně při té práci. Ale já vlastně mám nejradši paní učitelku z obecní školy. Právě protože je jiná, jo? Mm-hmm. Že to není manželka nebo maminka nebo děvče, ale že jsem jí vymyslela takový životopis, protože vím taky, že bylo období, kdy se učitelky nesměly vdávat a mít děti. Tak jsem si říkala, že žije s maminkou v domečku a mají králíky a chodí je krmit a stará se o maminku a teďko vypadala tak, jak vypadala a dostane třídu s takovýmhle grázlem a katarze mě přišla, když se zbláznila, že já odchází z té třídy a nad ní je nebe, tak jsem si přála, aby se z toho nebe natáhla ruka a vzala jí k sobě. Ale jo, takhle jsem si to vymyslela, i když to nebyla žádná velikánská figura, ale mám ji ráda, protože je jiná.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Povídáme si s paní Danielou Kolářovou. Vy jste člověk otevřený, který neváhá vstoupit třeba do alternativních představení, taky do nekonečného seriálu. A mimo jiné jste učila na Divadelní fakultě Akademie muzických umění. To všechno jsou podhouby, kde se potkáváte s mladými herci. Poznáváte se v nich? Zdá se vám, že ten základní přístup k hereckému řemeslu je pořád tak nějak

0: podobný, anebo ho ty okolnosti a naše společnost zásadně proměňují?
1: Já to nedokážu definovat třeba z dnešní pozice, protože neučím už. Ale samozřejmě, že v tom ročníku jsou různý ty mladí lidi, ale ten základ to je prostě, že chtějí divadlo a teď má o tom každý nějakou úplně jinou představu. Samozřejmě, že se v tom poznáváte, že asi takhle nějakým způsobem jste uvažovala a chovala se, ale tam je spíš důležitý, co se s nima bude dít po absolutoriu. Kam se dostanou, jestli se dostanou do stálého angažmá, do divadla, které má nějakou dramaturgii a režii promyšlenou, a nebo se ocnou ve volném prostoru a živí se dabingem, nebo právě v různých seriálech, protože potřebují platit nájem. Prostě potřebují se živit. Ano, potřebují se živit, ale vlastně ta výpovědní hodnota třeba v těch seriálech je minimální. Jo? Já vím, že na to hodně lidí kouká, ale to ještě neznamená, že je to kvalita. Já jsem měla takovou představu, že to ještě nebyla definovaná veřejnoprávní televize, že jo, byly dva programy, ale že aspoň jeden ten program, třeba ta dvojka tehdy, že se to zkvalitní, že tam budou, já nevím, odkazy na silný filmařský a divadelní osobnosti a že to bude někdo vymýšlet dramaturgicky, jak to poskládat pro náročného diváka. No tak to jsem teda dostala přes papulu, protože nic takového se vlastně neděje a teď, jak se to ještě rozprsklo na ty různé stanice, no tak jsem ten prostor zaplnil hodně brakem. Tak to je mi líto. Přesto vím, že existují a hlavně i mimo Prahu nějaký menší divadelní spolky nebo produkce nebo tak, kdy ty lidi se snaží zase vzhledem k dnešku na to nějakým způsobem reagovat. Ale že by ty zásadní scény, jako jsou Vinohrady, Národní divadlo, na to reagovalo, na tu společenskou situaci nějakým způsobem, tak to se neděje, protože mají prostě starost, jak zaplnit hlediště, že jo. To je hlavní úkol i podmínka třeba pro Vinohrady magistrátu, prostě návštěvnost.
0: Ekonomický diktát.
1: Ekonomický diktát a hotovo, jo. A najednou ta kvalita dostane na frak, protože se musí to divadlo zaplnit. Tak se volí méně náročné tituly.
0: A když se vrátím k těm mladým, co jste se jim v době svého pedagogického působení snažila nějak zdůraznit a vnuknout? K čemu jste je pobízela? Co vám v tom hereckém řemesle připadá opravdu podstatné?
1: No, tam je důležité naučit se myslet. Dobře číst hru, najít ty vztahové záležitosti a způsob myšlení té figury, kterou máte zkoušet, kterou musíte pochopit, protože od toho se pak odvíjí veškerá motivace jejího jednání i vůči ostatním. A ty vztahové věci jsou tam vůbec nejdůležitější. Ale osvojit si způsob myšlení postavy, to je základ, protože samozřejmě pak je tam ještě, já nevím, výklad dramaturga, výklad režiséra, ale to vám nesmírně uleví, když sama přijdete. Vlastně je to detektivka. Jo, je to detektivní příběh. Naučit se rozpoznat způsob myšlení té postavy.
0: Určitě k tomu pomáhá a přispívá sečtělost. Vy jste náruživá čtenářka. Máte nějaký knižní titul, který vás provází životem?
1: Tak je asi hodně, ale kniha, ke které se čas od času hodně vracím, se jmenuje Man Ray je Man Ray. A to byl fotograf americký, který ale žil jistou dobu v Paříži. A teď popisuje celou tu avantgardní Francii, Paříž, jo, v divadle, ve filmu. A on experimentoval s fotografiemi a teď se potkával se všemi těmi umělci, se surrealisty a s malíři, spisovateli a líčí tak bezprostřední formou, ale přitom se dovíte strašnou spoustu věcí o té době, o něm, o všech těch lidech, že když právě potřebuju nabít jaksi nějakého optimismu o sféře a vlivu kultury, tak se k té knížce vracím, protože mě udělala vždycky ohromnou radost.
0: Ta Francie nám tady pořád problikává. Vaše jméno, Normandie v roce 69, teď jsme opět ve Francii. Máte k ní vřelý vztah?
1: Mám, protože jsme tam pak ještě jednou byli s manželem a s kamarádem v Provence. Francie je nádherná, ale pravda je, že Francouzi cizince příliš milovali. Potřebují peníze na nich vydělat, ale že by milovali cizince, tak to se říct nedá. Ale právě když jsme kdysi uvažovali vůbec o nějaké emigraci a pak to nešlo, Tak to byla Francie. Jirka mluvil anglicky, ale já v blbě, ale francouzsky jsme neuměli, takže ta představa, že by nás tam pustili hrát divadlo, i kdybychom se učili francouzsky, tak oni to poznají okamžitě, že nejste rodilý Francouz.
0: Zůstali jste této zemi, jste projevili věrnost, přispěli jste k její kultuře a kulturnosti. Vím, že pro vás je vzdělání a vzdělávání hodně významnou hodnotou a nebudeme si zastírat, že v současné době to není úplně potěšující bilance stran rozvíjení těchto kvalit. Přesto ale nechceme se loučit my dvě spolu a s našimi posluchači s nějakou skepsí. Tak paní Kolářová, v čem vidíte naději, takové ty naděje plné jiskřičky pro naši společnost?
1: Ráda bych věděla, že ta střední generace a ti mladší a mladší, pro které už je vlastně samozřejmé, že jsme svobodní, bez cenzury, že můžeme cestovat, můžou děti studovat, že jo? Tak já chci doufat, že se to vzdělání zúročí a že budou nějak trvat na těch základních hodnotách, na těch principech svobodné existence, nejen své, ale prostě celého státu. A že budou mít zájem, právě protože jsou vzdělaní, mít vzdělané děti, aby to pokračovalo dál a dál. A uměli jsme přijmout třeba i některá opatření kvůli ekologii, protože nám to může trošku zkomplikovat život, ale může nás to vrátit k nějakému základnímu počátku existenčnímu. Teď mám na mysli skromnost a tak dál. No nevím, protože ta doba je teď opravdu zmatená, zpřeházená v hodnotách a navíc ještě, ne, že by zrovna naše vysoká politická reprezentace nějaké morální zásady příliš dodržovala. Tak jsem z toho taková přešla, ale pořád chci doufat, že ty mladí lidi, že to změní.
0: Já chci doufat s vámi. Naším milým hostem byla herečka Daniela Kolářová. Moc vám za to děkuji. Buďte zdravá, spokojená a ať se vám daří v divadle i na zahrádce.
1: Děkuji za pozvání, nápodobně všecko.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Nedejte se zmást, vážení přátelé a kamarádi, faktem, že v té úvodní písničce se jasně říkalo, že, cituji, vyhrávala kapela, jako kdyby už byl konec, ale ona ještě vyhrávat bude a ne jedna. Momentálně jsme totiž na samém začátku dnešního pravidelného rozhlasového setkání s názvem U muziky s Eduardem Hrubešem. A tak po té kapele, co zvesela vyhrávala, autorů Antonína Borovičky a Jiřího Voldána, zpívali Jan Ježek, Svatava Černá a Stanislava Foštová a hrála dechová hudba Antonína Votavy. Následuje zase tradiční úvodní blok PVT, neboli Polka, Valčík, Tango. Nejprve nám, a to se připravte na silný zážitek, Viktor Price nádherně zaspívá Haschlerovu Až já půjdu do nebe společně se salonním orchestrem Josefa Vejvody. Pak to bude Valčík Karla Waldaufa Až nás cesty svedou. Zaspívají Brigita Hlaváčková a Vratislav Lelek spolu s krajankou Václava Hlaváčka. A pokud jde o to vášnivé tango, tak dnes to bude skladba Františka Blahníka, sám si napsal i text, který Miloš Lorenc zaspívá s pražskou kapelou Petra Finka. Akáty bílé. Doufám, že už jste všichni napříjmu a my jedeme.

Teď se tak trochu porozhlédneme po světě kolem nás. Tam, na stráni, je valčík Josefa Štěpánka na text Evy Matějíčkové, který teď spolu s Vejvodovou kapelou, řízenou Josefem Vejvodou, zaspívají Alena Rychetská a Milan Černohous. Karel Vacek zhudebnil vlastní text a vzniklo Štěstí na rozcestí. O něm teď zaspívá Josef Zíma s orchestrem Karla Vacka mladšího. A nakonec se dohodneme, že svět se točí dál. Jak to složil Pavel Zedník, hudbu, a Jaroslav Hájek, text. Zpěváci Tomáš Kotěra a Zdeňka Grosová spolu s Golčovankou Tomáše Kotěry.

Následuje malý odskok na Moravu. Jan Slabák opatřil melodii text neznámého autora a vznikla písnička V Richtárovej studni. Teď s Moravankou Jana Slabáka zaspívají Břetislav a Jitka Osičkovi. Pak si pustíme Valčík Františka Kotázka Vůně růží. Text Vladimíra Salčáka přednesou Jožina Ducháčková a Jana Janošková. Šohajku řídí Vojtěch Ducháček. A exkurzi uzavřeme polkou Václava Skočíka Mladá frajárka. Text Alice Poláškové zpívají Lea Zimková a Renáta Jedličková Hrají Bojany.

0: Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem.
1: Svatopluk Radešínský napsal text pro Aleše V. Nováka se zajímavým názvem Vem, kde vem. Oč se v té polce vlastně jedná, nám teď osvětlí zpěváci Vlasta Kahovcová, Milan Černohous a Vendula Práglová, hudebně podpoření Veselkou Ladislava Kubeše. A další zajímavost, nezřídka býváme svědky prolínání žánrů. A tak se stává, že sladká melodie z populární hudby pronikne i do hudby žesťové, neboli do dechovky. A jindy je tomu zase naopak. Skladatel Petrus Kartner kdysi napsal opravdu líbeznou notu, českým textem ji na naše poměry přizpůsobil Miloš Dražil a nakonec, slyšte, se jí ujala Březovanka, řízená Jiřím Vojtěchem. Takže nám ji dnes mohou zaspívat Sláva Kubát a Monika Piteková. Hospůdko známá, to je o tom tátovi, jak chodil do té hospůdky hrát.

O finále, přátelé, se dnes zase postarají babouci. Jejich polka nás zavede do kraje okolo Hluboký. Jak se ten kousek opravdu jmenuje, a rozloučíme se další lidovou skladbou ze Sušicka. Zafoukej větříčku okolo Sušice. Zpívají Jindřiška Novotná a Josef Nauš a všem je jasné, že hrát bude malá muzika Nauše Pepíka. Tak naslyšenou zase příště. Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Lev z Minstru.
1: Bylo to jednoho deštivého odpoledne, kdy jsem se začetl už po několikáté do jedné z nejslavnějších knih zuřivého reportéra Egona Ervina Kiše. Ta kniha má název Tržiště senzací. Přestože jsem byl přesvědčený o tom, že ji znám už takřka nazpaměť, přece jen mě jedna pasáž knihy přinejmenším překvapila. To, když Kiš vzpomíná na dobu, kdy se ještě před první světovou válkou stal začínajícím reportérem německy psaného listu Prager Tagblatt. Kiš v knize popisuje svého šefredaktora Heinricha Tevelese, milovníka divadla a dobrého přítele ředitele obou tehdejších pražských německých divadel Angela Neumana. Protože tuto Kišovu knihu svého času Český rozhlas dramatizoval, poslechněme se nyní úryvek v podání nezaměnitelného Ladislava Mrkvičky.
2: Ředitelská lože Angelo Neumana byla jevištěm pro sebe. Objevil se tam přesně v 7 večer. Rozhlédl se stoje a dlouze po hledišti od přízemí až na galerii a teprve potom dal znamení, ne, svolení k začátku představení. Při premiérách seděl vedle něho i šéfredaktor Teveles. Na operách emauský opat Páter Alban Schachleitner a jeho koadjutor hrabě Galén.
1: Právě tohle mě tolik zaujalo. Především proto, že jsem se v této době zabýval Galénovou osobností. Jak Kiš tvrdil, právě tehdy, když nastoupil do Prager Tagblattu, měl možnost poznat později proslulého biskupa Galena osobně. Jenomže je tu pomyslný háček. Během uplynulých let jsem měl možnost prostudovat desítky knih či nejrůznějších textů Galenovi, bohužel v České republice seriózní kniha o Galenovi na své vydání stále ještě čeká, ovšem o tom, že by Galen, který v době největšího vzestupu nacistické moci neváhal ze své kazatelny vyhlásit válku samotnému Hitlerovi, měl někdy působit v našem hlavním městě, jsem nenašel ani zmínky. Takže je tu nyní jedna zásadní otázka. Mýlil se Kiš? Zapátrejme nyní v Galenově rodinném životě. K ruce si nyní beru knihu s příznačným názvem Galen. Podtitul Kardinál Clemens August Hrabě von Galen ve své době. Biografii napsal historik Ludger Grevelhorst.
3: Pozdější kardinál se narodil 18. března 1878 a sice na hradě Dinklage v oldenburské části minsterské diecéze. Narodil se jako 11. ze 13 dětí hraběte Ferdinanda Heriberta von Galen a jeho ženy říšské hraběnky Elisabeth von Spee. Budoucí kardinál pocházel z hluboce věřící katolické rodiny. Všechny Galénovy děti procházely přísnou výchovou, vyrůstaly doslova ve spartánských podmínkách. Otec, Ferdinand Heribert von Galen, byl konzervativně založený. V letech 1873 až 1903 byl poslancem říšského sněmu za centristickou stranu.
1: První Galénové jsou doložitelní již ve 13. století. Najdeme mezi nimi významné vojenské velitele, duchovní, včetně několika biskupů. Co se týče vzdělání, pozdější biskup Clemens August von Galen nejprve měl, stejně jako jeho sourozenci, soukromé učitele. V roce 1890 odchází společně s bratrem Francem na gymnázium v rakouském Felkirchu. Šlo o elitní katolickou školu patřící řádu jezuitů. Byli tu soustřední studenti z celé Evropy, také ze Spojených států amerických. Připravovali se na dráhu duchovních, ale třeba také na dráhu diplomatů, vysokých státních úředníků. Pocházeli vesměs ze zámožných rodin. Protože ale maturita na tomto gymnázium nebyla v Prusku uznávána, bratři Galenové po 4 letech odcházejí na gymnázium ve Vechtě, nedaleko Minstru. Mezi předměty, které si Clemens August Galen nejvíce oblíbil, patřily historie, filozofie. Dej mi opět slovo knize Galen.
3: V roce 1898 zahajuje tehdy 20-letý Clemens August von Galen studia teologické fakulty v Innsbrucku. Galen studuje také na Univerzitě Gregoriáně v Římě. V roce 1903 je v Minstru, kde vstupuje do kněžského semináře. O rok později, 28. května 1904, je vysvěcen na kněze. Působí pak několik měsíců jako kaplan u svého strýce, minsterského světícího biskupa Maximiliana Gereona von Galena. V dalších letech ho můžeme najít coby kněze v Berlíně Schönebergu, v kostele svatého Matouše. Tady se důvěrně seznámí s tehdejším papežským nunciem Eugeniem Pacellim, pozdějším papežem Piem XII.
1: Jak je patrné, dosud jsme neobjevili žádnou zmínku o tom, že by Clemens August von Galen pobýval v Praze. Zuřivý reportér Egon Erwin Kisch však tvrdil, jak už víme, něco zcela jiného. Znovu si připomeneme jeho knihu Tržiště senzací. Znovu si nalistujeme pasáž o tom, jak Galen před první světovou válkou údajně duchovní v klášteře v Emauzích navštěvoval pražské divadelní a operní scény. A sice společně s opatem Albanem Schachleitnerem.
2: Páter Schachleitner vedl potom v Německu pravé křídlo katolíků, kteří se přikláněli k nacistům. A proto, když zemřel, pohřbil ho Hitler v Mnichově s královskými poctami. Duchovní, sedící vedle pátera Schachleitnera, měl zajímavější přítomnost a charakternější budoucnost. Hrabě Galén byl spovědníkem na Konopišském zámku. Ucho hraběte Galéna vyslechlo ctižádostivé plány Františka Ferdinanda, hrabě Galén však o nich pomlčel.
1: Co se týče vzpomínaného emauzského opata Albana Schachleitnera, který žil v letech 1861 až 1937, v tomhle se Egon Erwin Kisch nemýlil. Poté, co Schachleitner v roce 1918 musel, když vznikla Československá republika, odejít z Prahy, přesídlil do Německa. Tady se pak začal přiklánět k nacionálnímu socialismu. Několikrát se osobně setkal i s Adolfem Hitlerem. Ve filmu Leny Riefenstahlové Triumf vůle můžeme vidět, jak Alban Schachleitner sedí na norimberském sjezdu NSDAP mezi nejvyššími nacistickými pohlaváry. Krátce před svou smrtí vydal sice několik prohlášení, ve kterých nacisty kritizoval, mimo jiné proto, že jejich činy byly, jak doslova napsal, čím dál více protikřesťanské, ovšem svého zidealizovaného obdivu vůči Adolfu Hitlerovi se nikdy úplně nezbavil. Takže tohle byl Alban Schachleitner. Ale jak to bylo s Galenem? Byl opravdu v Praze a byl spovědníkem arcivévody Františka Ferdinanda de Este, zabitého v roce 1914 při atentátu v Sarajevu? Pátrejme dále. Egon Erwin Kisch tvrdí, že po odchodu z Prahy se hrabě Galen stal biskupem v Minstru. Jenomže ve všech oficiálních životopisech se uvádí, že Galen byl v době první světové války v Berlíně. Citujeme nyní prvně z historicko-literární studie Lev z Minstru.
3: V době první světové války se Galen hlásí do armády. V té době mu je 36 let. Vzhledem ke svému věku není přijat. Vyzývá své farníky, aby se hlásili do armády. Vyjadřuje postoj většiny tehdejších katolických duchovních, kteří jsou přesvědčeni o tom, že válku Německu vnutili Anglie, Francie a Rusko. Německou účast ve válce považuje za obranou a spravedlivou. Navštíví zákupy v předních liniích, hovoří s německými vojáky, nabádá je k vlastenectví. Na konci války, kdy Německo se ocitá v čím dál větším hospodářském chaosu, organizuje Galén nejrůznější, dnes bychom řekli, humanitární akce. Jeho zásluhou vznikají vyvařovny pro nejchudší. Porážku Německa považuje Galén za národní pohanu. Tvrdí, že je to výsledek zrady některých pravicových politiků a vojenských představitelů. Lituje rozpadu monarchie. Výmarskou republiku, jejíž zástupci byli nuceni podepsat v roce 1919 Versajskou smlouvu, včetně toho, že Německo ztratilo značnou část území a kromě toho bylo zatíženo reparacemi, ostře kritizoval. Již tehdy se Galén silně vymezoval vůči levici, vůči socialismu, vůči bolševismu.
1: Přichází rok 1933 a nástup Adolfa Hitlera k moci. V té době Egon Erwin Kisch právě v Německu. Dne 27. února 1933 hoří Říšský sněm. Pro nacisty je to signál k k masovému zatýkání svých odpůrců, především z řad levice. Zatčen také Egon Erwin Kish a právě tehdy mu měl pomoci, jak Kish uvedl, biskup Galén. Opět dejeme slovo Ladislavu Mrkvičkovi, tak jak četl z Kishovy knihy Tržiště senzací.
2: Když jsem seděl v roce 1933 po berlínském požáru říšského sněmu ve Špandavské věznici, dostal jsem jednoho dne svou první a poslední návštěvu. Byl to můj obhájce, který mě přišel podat zprávu o tom, co vše se podniká zvenčí za moje propuštění. Mezi jinými prohlásil ministerský biskup v dopise policejnímu ředitelství, že mě zná z dřívějšího úředního působiště a pokládá mě za neschopna zbabělého činu žhářství. To mohla být naivita, což pak běželo nacistům o vinu či nevinu. Ale hrabě Galén ukázal brzy otevřeněji, že není naivní, nýbrž vědomý odpůrce režimu.
1: Tak za prvé, v únoru 1933, kdy byl Kish zatčen, Galén biskupem zdaleka ještě nebyl. Tím se měl stát až v říjnu téhož roku. Nicméně ale už tehdy byl Galén v Minstru nepřehlednutelný. Jak tehdy na své okolí působil? Dozvědět se to můžeme i z historicko-literární stati Lev z Minstru.
3: Už na první pohled zaujme Galén impozantní postavou. Měří více než 2 metry, je štíhlý s ostře řezanou asketickou tváří. Je sice biskupem, ale ani v nejmenším si nepotrpí na sebe menší luxus. Stravuje se prostě, nepije alkohol, pravidelně cvičí, spí v železné posteli. Mluví zřetelně, hlavně však jasně. Někdo by mohl říci, že až stroze. Nemá rád divadlo, nemá rád světskou hudbu, ovšem s výjimkou vojenských pochodů. Má však jeden velký zlozvyk. Odmítá se vzdát své oblíbené dýmky.
1: Vzpomínáte na to, jak Kish vyprávěl o tom, jak Galena potkal v divadle na operních představeních? Tady je tedy zjevný rozpor, alespoň podle toho, co jsme mohli číst ve stati Lev z Minstru. Jak už bylo uvedeno, v říjnu 1933 se Galén stal ministerským biskupem. Slib věrnosti složil nový ministerský biskup do rukou pruského předsedy vlády Hermana Göringa. Svěcení byli přítomni i příslušníci jednotek SA. Co ale pro nás může být podstatné? Již v této době se Galén vymezoval vůči německému nacionálnímu socialismu. To i přesto, že ještě v červnu 1933, tedy pouhých 6 měsíců po Hitlerově nástupu k moci na zasedání Asociace katolických akademiků Minstru, ostře napadl kolegy, kteří kritizovali nacistickou vládu a volali po spravedlivém a objektivním hodnocení Hitlerova nového politického hnutí. Ve studii Lev z Minstru můžeme číst.
3: Situace se mění hlavně poté, co nacionální socialisté zakazují katolickou výuku ve školách. Biskup Galén tento čin několikrát otevřeně kritizuje. Záhy je biskup Galén konfrontován s nacistickým ideologem Alfredem Rosenbergem a zejména s jeho rasovými teoriemi. Zuřivý antisemita Rosenberg přišel s několika vpravdě svéráznými teoriemi. Odmítal starý zákon s tím, že jej napsali Židé. Co se týče Ježíše Krista, Rosenberg odmítl, že to byl původem Žid, ale naopak dokazoval, že šlo, věřte nebo ne, o čistokrevného Árijce.
1: V knize Ludgera Grevelhostra Galén se uvádí.
3: Adolf Hitler pověřil Alfreda Rosenberga, svého starého přítele a protivníka církve, dozorem nad světonázorovou výchovou v Německu. Rosenberg ve své knize Mýtus 20. století zavrhuje základy křesťanství a naopak razí fantasmagorické myšlenky o jakémsi germánském náboženství. Dne 26. března 1934 vydává biskup Galén jeden ze svých dnes již legendárních pastýřských listů. Rosenbergovy názory charakterizuje jako pavědu směřující proti základům náboženství a kultury vůbec. Považuje to za projevy nového pohanství. Galén se v té době ještě domnívá, že Rosenberg se ocitl v konfliktu přímo s Adolfem Hitlerem. Vycházel totiž z toho, že Hitler se po svém nástupu k moci v lednu 1933 přihlásil ke křesťanským tradicím. Protože Hitler nereagoval, Galén vydával další pastýřské listy. Dne 19. března 1935 začínal svůj další text slovy: V Německu jsou u moci opět pohané.
1: Krátce poté se ministru objevuje přímo Alfred Rosenberg. Má tu několik přednášek. Gahn reaguje dalšími kázáními proti Rosenbergovým názorům. Dokonce zorganizuje protestní velké procesy svých farníků. Výsledkem jsou další sankce nacistů proti církvi. Počátkem září 1939 napadne nacistické Německo Polsko. V zápětí se rozhoří druhá světová válka. Jak se k tomu staví biskup Galén? Opět dejeme slovo knize Galén.
3: Jako většina tehdejších Němců považoval i von Galén tuto válku za vyprovokovanou nejprve Polskem a zejména pak Velkou Británií a Francií. Jeho tehdejší názory a kázání byly protchnuty láskou k vlasti, kterou považoval za tu vůbec nejvyšší ctnost. Vyjadřoval však také čím dál větší obavy o osud německého národa a stále ještě zdůrazňoval naději na brzké ukončení války.
1: V roce 1940 začali nacisté ve velkém zabírat kláštery. Záminkou byly čím dál častější nálety západních spojenců na Německo. Nacisté tehdy začali tvrdit, že je zapotřebí umístit do klášteru lidi, kteří bombardováním ztratili své domovy. Kázání biskupa Galena jsou nyní čím dál ostřejší. Kritizuje zásah gestapa proti církevním představitelům. Galenova kázání se mnohokrát opisují a pašují do zahraničí. Spojenečtí letci je pak ve formě letáků vyhazují na Německo. Vraťme se znovu ke vzpomínkám zuřivého reportéra Egona Edwina Kische.
2: Nejprve vystoupil proti nacistickému teoretikovi Alfredu Rosenbergovi, později ve svém pastýřském dopise proti samému Hitlerovi a byl prohlášen za zatčena. Poněvadž se však zdráhal odložit svůj biskupský šat, neodvážila se policie tohoto katolického města vyvléci ho z biskupského paláce. K zatčení tedy nedošlo, ale státní pohřeb, jaký vystrojili jeho někdejšímu šéfu Albanu Schachleitnerovi, nemohl od Hitlera čekat.
1: Biskup Galén tedy zatčen nebyl. O pravých důvodech bude ještě řeč. Přes všechnu kritiku, kterou biskup Galén vyslovuje vůči nacionálnímu socialismu, stále ještě válku považuje ze strany nacistického Německa za vnucenou a tedy spravedlivou. Ve stati Lev z Minstru se píše:
3: Napadení Sovětského svazu v roce 1941 biskup Galén označí za boj s komunismem a boj za záchranu Německa a Evropy. Co mu budou po válce jeho odpůrci hodně vyčítat, tak jeho názory na takzvaný židobolševismus. Vyčítat mu budou také to, že se na rozdíl například od berlínského duchovního Bernarda Lichtenberga, který se v roce 1941 v katedrále svaté Hedviky veřejně modlil za pronásledované židy a další vězně, mimochodem byl později odvlečen do koncentráku a válku nepřežil, otevřeněji nepostavil proti nacistickému takzvanému řešení židovské otázky.
1: Jak je známo, žádný člověk není jednoznačně bílý a není ani jednoznačně černý. A kromě toho naše životy určují pomyslné misky vah. Miska s dobrem začala v životě biskupa Galena výrazně převládat v čase, kdy veřejně rozkryl nacistický program označovaný jako T4. Tento program nacisté zpočátku utajeně začali naplňovat již v roce 1939. Šlo o centrálně řízené usmrcování duševně, ale i jinak postižených lidí. Toto likvidační válečné tažení proti všemu méně cennému vstoupí do jazyka všedního dne také jako akce smrti z milosti. Tehdy proti nacistické eutanázii otevřeně vystupuje právě Clemens August von Galen. Dne 3. srpna 1941 při kázání ve své katedrále řekne:
3: Jestliže jednou připustíme, že lidé mají právo zabíjet své neproduktivní bližní, i když se zpočátku jedná pouze o chudé, bezbrané, duševně nemocné lidi, potom se tím v podstatě otevírá cesta pro vraždu všech neproduktivních lidí, tedy nevyléčitelně nemocných, práce neschopných a válečných invalidů, pro vraždu nás všech, jakmile se dostaneme do vysokého a tím i neproduktivního věku. Potom lze na základě nějakého tajného výnosu nařídit, aby se postup vyzkoušený na duševně nemocných rozšířil také na ostatní neproduktivní lidi. To znamená, aby platil pro nevyléčitelně nemocné pracující, churavějící staré lidi, starobní invalidy a těžce zraněné vojáky. Potom si již nikdo z nás nebude jist svým životem. Nějaká komise vás může zařadit na seznam neproduktivních lidí, kteří se podle jejího rozhodnutí stanou nehodnými dalšího života. Žádná policie nás neochrání, žádný soud nepotrestá vraždu a vraha po zásluze neodsoudí. Běda člověku, běda našemu německému národu, jestliže bude porušeno svaté přikázání nezabiješ, které pán, který na nás hledí a který hlásá, že Bůh náš stvořitel jej od samého počátku zapsal do povědomí člověka, jestliže nebude toto přikázání pouze porušováno, nýbrž bude také toto porušení trpěno a beztrestně realizováno.
1: Galen nebyl první, kdo takhle veřejně vystoupil proti tomuto zrůdnému nacistickému programu. Již 9. března 1941 roku tak učinil ve svém kázání berlínský biskup Preissing. Nicméně Galenův hlas byl nejpůsobivější. Už také proto, že na Galenovo naléhání odsoudila program T4 také Svatá stolice ve Vatikánu. Galen dokonce podal na policejní prezidium oznámení o spáchání vraždy. Ke Galenovi se postupně přidali další vysocí představitelé církve. A výsledek? Program T4 byl zrušen. Byť jen oficiálně. Neoficiálně, jak už víme, bohužel pokračoval. Lecko ale nyní právem napadne. Jak to, že biskup Galen nebyl přinejmenším zatčen? To, co v tomto směru napsal Egon Erwin Kisch, se totiž nezakládá na pravdě. Byť biskup Galen, jak později vzpomínal, zatčení očekával. Zejména po svém kázání proti eutanázii. Tehdy se dokonce přestrojil do obyčejných kněžských šatů, připravil si Bibli a několik dalších věcí s tím, že si je vezme do vězení. Historik Ludger Krevelhorster v knize Galen napsal.
3: Již v době velkých vítězství označil Hitlerův hlavní propagandista Josef Goebbels Galenova kázání za dýku vraženou dozad bojujících německých vojáků. Mnohé organizace NSDAP důrazně požadovaly, aby byl biskup okamžitě zatčen a pověšen. Adolf Hitler uvažoval o veřejném procesu s Galenem, procesu končícím vysokým trestem. Později však došel k názoru, společně s Goebbelsem, že je taktičtější vyčkat příznivějšího okamžiku. Tím příznivým okamžikem mělo být konečné vítězství nacistické Třetí říše. Dalším důvodem bylo, že nacisté nechtěli, aby církev dostala významného mučedníka. Jinými slovy, autorita a mezinárodní prestiž biskupa Galena byla natolik silná, že chtě nechtě museli brát v úvahu i veřejné mínění.
1: Znovu nám zde vyvstane osobnost reportéra Egona Erwina Kische. Jedno je zřejmé, biskupa Galena znát z Prahy nemohl. Že by si tedy tohle všechno vymyslel? Ne, to se mi věřit fakt nechce. Pátrám tedy přímo v pražských Emauzích. Objevují dokumenty o několikrát zmíněném opatu Albanu Schachleitnerovi. Jak v zápětí zjistím, před první světovou válkou v Emauzích opravdu působil, co by duchovní, hrabě Galen, člen řádu benediktínů. Byl to Augustin hrabě von Galen, původním jménem Wilhelm, narozený v roce 1870, 14. prosince v Münsteru. Do Prahy přišel v roce 1897 a působil tu až do roku 1918. Poté odešel do Vídně. Zemřel v roce 1949. Pro vysvětlení šlo o mladšího bratra proslulého biskupa Galena. Záhada je tedy vysvětlena. Egon Erwin Kisch svého známého z divadla zaměnil za jeho slavnějšího bratra. Zbývá ale ještě říci, jaké byly ostudy biskupa Galena po válce. Nehledněme znovu do historicko-literární studie Lev z Minstru.
3: Na konci války byl Minstr několikrát těžce bombardován. V té době se čím dál více dozvídá o zločinech německého nacismu. Odsuzuje je. Přesto však jeho přízeň patří až do posledních dnů války německým jednotkám, hrdině bojujícím, jak doslova řekl, za vlast. Před spojeneckými vojáky pak otevřeně prohlašuje, že je sice přesvědčeným antinacistou, nicméně zůstává věrným vlastencem a v tomto ohledu musí spojence považovat za nepřátele. Svou novou roli vidí nyní v podpoře svých bližních v nesnadném období obnovy Německa. Dne 21. února 1946 je v Římě jmenován kardinálem. Vrací se pak do Minstru, kde ho vítá 50 tisíc nadšených lidí. Téměř 70-letý, stále fyzicky zdatný kardinál Galén vyšplhá na hromadu trosek a odtud mluví k lidem. Netuší, že je to jeho poslední kázání. O 6 dní později umírá ve františkánské nemocnici. Důvod? Vcelku banální zánět slepého střeva, který lékaři nedokázali včas diagnostikovat. Poslední Galénova slova? Ano, Bůh to chce.
1: Kruh se uzavřel. Často neúprosný, ale hlavně za všech okolností silný a hrdý lev z Minstru odcházel však z tohoto světa s pokorou. S pokorou, která je vlastní tomu, kdo svůj život dokáže zasvětit pomoci druhým. Kdo dovede, když je to zapotřebí, upozadit své osobní ambice ve prospěch celku. Kdo umí snášet nepřízeň osudu. Kdo na nenávist odpovídá láskou. Kdo své chyby, které jsou přirozené každému člověku, dokáže cílevědomě vyvažovat a převažovat dobrými skutky. Takový byl August Clemens von Galén, muž, který se nebál.
4: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
5: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Kolik je jenom těch pohádek o kouzelné rybce? Ale my doufáme, že si s chutí poslechnete právě tu, kterou v roce 1978 pro tehdejší Československý rozhlas napsal dramatik František Pavlíček. V hlavních rolích uslyšíte Věru Galatíkovou a Oldřicha Wiesnera. Pěkný poslech.

0: Ach je, je.
1: Míťanko!
0: No, kolik pak si toho ulovil, pochlup se. Ani šupinku, viď? Vždyť jsem na vlastní oči viděl, jak si prvé vytáhl pěkného karáska a tamhle v louži si měl pár chlapíků kapříků. Kam se podělí, Dmitry?
2: Já je táto pustil.
0: No, to bude mít máma pěknou radost.
2: Vždyť byli jako tuhle můj palec.
0: No a co jsi tu teda dělal celý ten čas, co já převážel?
2: Tak? Díval se a poslouchal. Racky křičeli, že přijde bouřka.
0: Místo rybaření takhle lelkovat.
2: Však jsem včera přines domů plné vědro pstruhu. Máme dost až do neděle.
0: Jenže máma chtěla tvůj dnešní úlovek zanést ke kupci Frolovi.
2: Ten by se jí poděkoval za pár našich kapříků. Ten tak jesetera nebo lososa.
0: Nemudruj a pojď mi pomoct přivázat pramici, aby ji neodnes vítr, kdyby se něco přihnalo. Tamhle ten úzel pořádně přitáhni.
1: Míťo, táto!
0: No, už je to
1: Tuláci.
0: Tady.
1: Tuláci! Kde vás čerti nosí?
0: Teď to s tebou schytám i já.
1: Oba stejný. Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Hodinu vás vyvolávám. Ohluchli jste nebo co?
0: Stojí ti to za rozčilování, maminko.
1: Aspoň ty bys mohl mít rozum.
0: No tak už se nezlob, matko.
1: Jenže ty ještě taháš kluka sebou k vodě místo, abys ho hnal do panské služby.
0: Co? A kam jako?
1: A třeba ke kupci Frolovi.
0: K tomu vydři duchovi. Ani by se tam nenajet.
1: Ale dostal by vychování, naučil by se fajnovým mravům mezi pánama.
0: Mezi pánama chrapounama.
1: A nemluv takhle o příbuzenstvu.
0: Jaké pak příbuzenstvo? Naše koza se napila z té samé louže, co pijou jeho krávy.
1: Frol Kuzmič je Míťův kmotr.
0: Pěkný kmotr. Chlapec od něj za celých 20 roků nedostal ani suchou placku.
1: Míťo, běž si vzít sváteční košili. A ty mi takhle nemluv. Aspoň před Míťou. Vem si tu červenou, vyšívanou.
2: Co pak je svátek?
1: Zajdeme ke kmotříčkovi Frolovi. Jeho Lízinka dnes oslavuje 20. narozeniny.
2: Já vím, už 5. rok, pořád 20.
1: Měli bychom přinést dáreček. Nebo se aspoň poklonit, popřát zdraví, štěstí. Pěkného ženicha a brzkou veselku.
2: Líza veselka. To si počkáš.
1: Nevím proč.
0: Protože vypadá jako škaredá středa. S rozumem je na štíru, líná hamba povídá.
1: Ale bohatá. Nejmohovitější nevěsta v celém kraji. Stačí, když ukáže prstem a na každý se jí přilípne ne jeden, ale hned tucet ženichů. Tuhle máš sváteční čepici, Adem.
0: Koukněte na tu žebrotu. Kam si troufá?
3: Míťa!
4: Ty buď ticha, Lízo. A žádné usmívání, žádné bratříčkování. Co pak nám nesete?
1: Nezlobte se, kmotříčku milý, že jsme se opovážili, ale když my máme Lízinku tak rádi a tak ti krasavice všichni tři přejeme vrchovatě zdraví, štěstí, hojnost majetku a všelikého požehnání.
4: A co dárek? Ten jste nechali zavraty.
1: Co bysme mohli z té naší nuzoty?
0: Strkat do chomou tu slámu, když je plný sena.
4: Pravda, Lizaveta dostala dárku, že by to nepobrali tři koňské fůry. 7 samovarů, 300 loket hedvábí a sametů. A brokátů, střevíčky ze safiánu, na 2 tucty. Vědro kaviáru, patery náušnice, prachový peřin na nějakých 20 peřin, pantoflíčky, kůže z hranostajů.
1: Mění. Božinku, to je krása, že jo, mužský? Taky by vás neubilo, kdybyste uronili kapku chvály.
3: Koukej, Míťo, já tuhle jsem dostala co by na špagátku. Ty jsou co?
2: Tvůj vlastní ti nestačí.
3: To je teď moda, koukej, zrzavý, černý, hnědý, na každý den v týdnu jináč vybarvený. Který mi nejvíc sluší?
2: Nejspíš ten černý, když máš vlasy jako slámu.
1: Mám. Člověk neví, kam se podívat dřív.
4: K obědu čekáme vzácné hosty z města. To dá rozum, že nepřijedou s prázdnýma rukama.
3: Tatínku, zůstane Míťa u nás na oběd.
4: To jsou mi nápady. Co pak můžeme takové posadit mezi pánstvo?
2: Však my bychom nezůstali, ani kdybyste zvali.
0: Že bychom šli, mámo.
4: Podívejme na žebráckou pejchu. Ohladu vás ze stavení nevyženu. pro chore?
5: Co pak, hospodáři?
4: Přichystej tady gratulantům nějaké uctění. Pár pirošků, ty se zelím, ne s masem. A malý čbánek kvasu.
5: Jo, hned to bude. Frole Kuzmiči.
4: Do vepře jsem dal porazit na tu slávu. 2, 3 tela, tahej nohus a půl kopy slípek.
3: Komediant Mítěnko přišel k nám včera s ochočeným medvědem. My spávají ve stodole, pojď se podívat.
2: My už jdeme domů.
1: Tak moc na spěch zase nemáme. Jen pěkně jdi, slízinko, jdi.
3: Podívejte, jak jim to spolu sluší.
4: Kluk vypadá k světu, ale řekl bych paličák.
1: Náš Mítěnka? Co vás nemá k Motříčku? Ten je jako z másla. Na práci raz, ale srdce z vosku. S tím udělá terno, ta, co ho dostane.
4: Jaké pak terno? Teď má jen 2 holé ruce.
0: Však se taky nikam netlačí.
4: Potřeboval by do služby k někomu, kdo se vyzná. Proč pak jste mi ho neposlali?
1: Jak bych vám to jenom...
0: Má dost práce doma. Ano. Já bývám do noci na přívozu.
4: Statný je, pohledný. Já bych mu dal školu, jak nadělat jí mění. Ať přijde, až budeme mít tady po té slávě.
1: Ano, domluvíme mu, Frole Kuzmiči, domluvíme.
5: Kam pak s tím pohoštěním, hospodáři?
0: Zaveď je do čeledi.

0: Tak, nahoře jsou pyrohy se zelím, jak poručil pán. Ale pod ně jsem vám přidal kousek pečeně.
1: Zaplať pán Buděro.
2: Děkujem, ale kam se poděl Míťa?
0: Elizaveta se mu chlubí výbavou. Co pak o to? Věno by bylo náramný. Teď ještě sehnat ženicha.
1: Ha, na takový majetek se slítnou jako vosy na přezrálou hrušku.
2: Ty taky kvokáš pořád o jednom jako slepice. Majetek, věno, vejbava, peníze.
1: Protože když si uprostřed tady toho všeho vzpomenu na tu naši odrbanou chalupu, popadne mě zlost. A lítost. Jak to, že jeden má nadbytek a druhej nouzi?
2: No, Frol Kuzmič se zkrátka vyzná.
1: A v tom musí být nějaký kouzlo.
0: Ono se povídalo všelicos. Že si starý hospodář, jako pánův otec, pomohl k blahobytu divným způsobem.
1: Ty o tom něco víš, dědo?
0: No. Já už se ani nepamatuju.
1: Dědo, však ty by ses rozpomenul, kdybys chtěl, dědo.
0: Jenomže, kdyby se to pán doslech, vyhnal by mě. Už jsem tu mezi čeledí jenom já, co zná to tajemství.
1: Dědo, u nás by bylo jako v hrobě.
0: Nikomu byste nesměli co živý prozradit.
1: Až teď povídám. Jako v hrobě. Tak jak to bylo?
0: Otec Frola Kuzmiče byl chudej jak myš, když přivandroval do našeho kraje. A pak najednou, z ničehož nic, přes noc největší boháč. To prý vylovil tamhle v zálivu kouzelnou rybku. A že ji pustil zpátky do vody, tak ona mu za to splnila 3 jeho přání.
2: Kouzelná rybka, tady, u nás.
1: Proč pak ne? Ale jak poznal, že je kouzelná?
0: Přeci podle toho, že mluvila lidskou řečí.
1: Já myslela, dědo, jak vypadala?
0: Jak vypadala? No, prý docela obyčejně. Tak trochu jako Cejn. Jenže byla celá kapku do zlatova, když na ní padlo světlo.
1: Támhle v zálivu? Za naším přívozem?
0: Tak jsem to slyšel.
1: A kdy se to stalo?
0: Jo, tak to už bude pěkná řádka roků. Tak že bych přinesl ještě džbánek kvasu.
1: Není třeba, dědo. Jako by se stalo. Ale Míťovi řekni, že už jdeme.
2: A co máš tak najednou naspěch?
1: Něco mě napadlo. Pojď. Však on nás, Míťa, dohoní.

0: Čáry a kouzla, to jsou báchorky pro malé děti.
1: Já myslím, že si neboštík kupec nepomohl k majetku kouzlem, ale protože šidila ukráda lidi, jako Frol Kuzmič. To já se učit nechci. Tak nevím, proč bych měl jít k němu sloužit.
2: Třeba taky proto, abys byl nablízku lízince. Ani chvilku z tebe nespustila oči. No řekni, táto.
0: No co pak o to? Kroutila se jako holub na báni. Možná si ji opravdu padl do oka.
1: Jenže ona se mně nelíbí ani trochu.
2: Je bohatá.
1: Při práci se vrtí jak motovidlo.
2: Může si najmout houf služebných.
1: A rozmazlená je...
2: Nikdo nejsme bez chybičky, Míčo. Dej na mámu, Mítěnko. Na mámu, která myslí na tvé štěstí a hleď si lízi, sedl by si spěkně do teplého hnízdečka.
1: A celý život dělal kupci čeledína. Ba ne. Já si vyberu takovou, co mi padne okem až do srdce.
2: A co když to bude stejná nuzota jako my?
1: Co pak vám spolu nebylo dobře? Táto!
0: To ví, že bylo. Ona to máma nemyslí doslova, viď?
1: Tak proč mě pořád přemlouvá?
2: Protože chci, aby ses měl líp než my. A ty, jestli jsi rozumný chlapec, tak mě poslechneš.
1: Ve všem ostatním, ale v tomhle ne.
2: Co? Tak si můžeš zbalit raneček a jít rovnou za nosem.
1: Když nedáš jinak.
0: Matko!
2: Ty mlč! Míťo, naposledy. Půjdeš ke kmotrovi do služby a budeš koukat, abys dostal lízu.
1: Ani za nic, to radši s pánem Bohem.
0: Počkej, synku, kampák.
1: Rovnou za nosem, táto, podle mateřského přikázání.
0: Zavolej ho.
2: Jenac jde. Paličák.
0: Vyved se halt po mámě, takže padla kosa na kámen.
2: Ty radši vem síť a hajdy k vodě.
0: Co? Teď? Na večír?
2: Pro kouzelnou rybku je to, hádám, ten nejpříhodnější čas.
0: Pro kouzelnou...
2: Musíš jí vyčíhat, kdyby... nevím co.
0: A co s ní? I když se nakrásně ocne v mé síti.
2: Řekneš jí, aby nám pomohla, jako kdysi Frolově rodině?
0: Já myslím, že to jsou jenom lidské povídačky.
2: Proč ty mi nikdy nechceš vyhovět?
0: Radši bych se porozhlédl, kam šel Míťa.
2: Však on se nestratí. Tamhle je síť a hleď, aby si nevytáhl prázdnou.
0: No tak ještě mi pověz, kdyby snad ta rybička uvázla v mé síti, jak se s ní domluvit?
2: Žádné dlouhé řeči. Postěžuj si na naši chudobu a aby nám pomohla k lepšímu živobytí.
0: Jenže co, když budeš chtít, abych jí to všecko vypočet do poslední čárky? No, mám si přát zlatý rublík, nebo nový šindel na střechu, nebo mám rybce říct, že se půjdu optat domů.
2: No to ne. Mohla by odplout a měli bysme útrum. Musíš jí rovnou vyložit, co všecko potřebujeme.
0: A co jako podle tvého nejvíc?
2: No, vzpomeň si na tu nádheru u Frola Kuzmiče. Chlív plný dobytka, vstájí krásný no. Koně, na stolech koláče, pyrohy, nadívané husy, víno, pivo, kořálka, kvas, jeseteři, štiky, škopek kaviáru, stříbrné nádobí, pozlacené mísy, křišťálové poháry, kotlíky, samovary, všude vzácné koberce a hedvábí, čalouněné lenošky, alabastr, mramor, jizby jako v pohádce, dům jako carský palác.
0: Tak už dost! Kdo pak by si to všecko pamatoval?
2: A člověk nesmí být moc skromný, když mu spadne do klína taková příležitost.
0: Jenže se říká, kdo moc vysoko lítá...
2: A ten, kdo se krčí v koutě, chodí zas nakonec o žebrácké holy. Jen si pěkně dupni a neboj se křiknout!

0: Rybko má milá, rybičko vzácná, kouzelná paní hlubokých vod.
1: No, lehko se řekne, vem síť a ulov kouzelnou rybku. Ale co naděláš, když ti síť na 100krát opraná pokaždé vypluje bez úlovku? No, na nejvíc mřenka, línek, 2-3 cejny. No, zkusíme to ještě jednou. Naposledy.
0: Rybičko milá, převzácná, kouzelná paní hlubokých vod.
1: Oho, zachytilo se oko sítě v kořen, nebo se do ní svalil kámen. A nebo že by to přece jenom bylo?

0: Kde pak? Všecko marné. Počkat. Co to tam plesko? Ó, obyčejná parma. A nebo že by snad... Ha, zaleskla se, jako by jí mistr zlatník vytepal z nejvzácnějšího kovu. Ha, krásná si rybičko, neboj se, neublížím ti. Byla by škoda tvé krásy. Pustím tě zpátky na hlubinu.
1: A já za to vyplním tvoje přání. Ha,
0: 30 let už tady peru sítě, ale aby ryba promluvila, to slyším poprvé.
1: Nerozmýšlej se dlouho.
0: Tak přece se mi podařilo ulovit kouzelnou rybku.
1: Podařilo. Ale teď už honem. Vyslov své přání.
0: No co pak já? Mně postačí ke štěstí vzpomínka na dnešní krásný úlovek, ale žena poručila. A ty vyplníš, co chtěla?
1: Splním, oč mě požádáš ty. Smíš vyslovit 3 přání.
0: Já jen kvůli ženě, aby byl doma pokoj. Umanula si, že Míťu přižení k bohatému kupci. Jenomže po chudém rybáři se Frol Kuzmič ani neohlídne. To ona dobře ví. A tak si vzala do hlavy, že kdyby ho mohla pozvat do onačejšího stavení, že by mohla začít o veselce. Ráda by kupce posadila k prostřenému stolu, na kterém se najde víc než jenom suchá kůrka. Rozumíš, rybičko?
1: Jen to pěkně pověz všechno.
0: No, je. Když jsem teda začal o prostřeném stole, mně by docela stačila miska pohankové kaše, jenže pána tím dvakrát neúctíš. Takže kdyby zbyla té dobroty a přidala nějaký ten koláč, hrudku másla, kousek pečínky, pár slanečků, hrnek smetany.
1: Dobrá. A co druhé přání?
0: No, ona... napovídala toho o všelijakém nádobí, jenomže mně to šlo jedním uchem dovnitř a druhým zase rovnou ven. Ale kdyby zbyla té lásky a vypomohla jí talířkama, parádní mísou nebo větším pekáčem, jistě by vzala za vděk samovarem a nějakým tím džbánkem na kvas.
1: Všechno najdeš doma, až se vrátíš. A co do třetice?
0: To už si ani netroufám, kouzelná rybičko. Semlela toho moc, jak byla v ráži. Zaslech jsem cosi o panském stavení a že prý alabastra, mramora, věžičky.
1: A ty bys nechtěl knížecí palác?
0: Já? A nač pak by byl mě, prachovičejnému rybáři? Vždyť bych se v něm ani necítil doma. Já myslím, že by bylo rozumnější, kdyby jsi mi pomohla k novému šindelu a sem tam vyměnit trouchnivý trám. A ještě snad, jestli to není moc, tak menší sedničku za naší velkou jízbou. To jako vejminek, až by si Míťa jednou přived nevěstu.
1: Co pak ty nechceš, aby si vzal bohatou Lízu?
0: Oni ne. Oni se ti dva pranic k sobě nehodí. Jsou každý z dočista jiného rodu. Nebyl bys ní šťastný. A potom, já si myslím, že mužský si má svou nastávající vybrat sám. Ale to říkám jen tak, mezi náma. Před mojí bych si to netrouf.
1: Já jí to neprozradím. A ty se vrať domů.
0: A co mám jako vyřídit své ženě? Splníš, oč jsem tě prosil?
1: To už se stalo.
0: Tak ti děkuju. Mockrát děkuju, rybičko.

0: To jsou mi věci, to jsou divy. Koukám, žasnu a nikterak mi to nejde do hlavy, jak jste tu všecko zvelebili. Podívejme, samovar, no ne. Na stole dobrot jako o svatbě.
1: To jen, aby jsme vzácnému hostu oplatili, jak nás tuhle uctil. Račte ke stolu k motříčku, jeli bo čaj, nebo mám nejdřív nalít kalíšek vodky? Či si radši vezmete kousek pečínky nebo zákuseček?
0: Koukám a žasnu čím dál víc. Nová podlaha i trámy? A co ta šindelová střecha? Co ta vyřezávaná lomenice?
1: A všechno mohlo být stokrát hezčí, kdyby ten můj nebyl popletá.
2: Řekl jsem, co sporučila.
1: Měl jsi zříct o carský palác a ne o hrst šindelových třísek. Já chci stříbro, zlato, alabastr, vzácný nábytek. A ty se spokojíš otřískaným samovarem a mísou pyrohů, ty hlupáku.
0: K nepoznání, na mou věru k nepoznání. Nechystáte svatbu?
1: No, však už má mítěnka čas na ženění.
3: Kde pak je mítěnka?
1: Ani nevím. No, jestli se s tím svěřit k motříčku. Zakoukal se do jisté dívčiny a taková ho popadla tesknice, že dočista přestal jíst i spát.
0: Matko.
1: Kolem chalupy se ploužil jako stín, až nakonec se sebral a utekl z domova. Myslí chudáček, že mu sejde z mysli, když ji nebude mít na blízku.
2: Ale matko, co to povídáš?
1: Teď o ničem nemáš tušení, v noci spíš jako zabitý přes den si u přívozu. Chudák mítěnka byl z toho tak skormoucený.
0: A do koho se vám to zakoukal?
1: Do kupecké dcerky. Co bych vám to neřekla rovnou, vaše Lízinka mu učarovala, jenže kdyby se bral odvahu, aby s tím šel za vámi, tak radši odešel a nás tu nechal v trápení.
0: Že mě to hned nenapadlo, Hrome, když jste u nás byli vinšovat Lízek narozeninám.
1: A taky to pěkně slušelo s tím naším chlapcem.
0: Jenže moje Lizaveta je nejbohatší nevěsta v celém kraji, kdežto Míťa je co? Chudák, žebrota.
1: No. Žebrota by vás k motříčku, milý sotva, uctila kořálkou a vínečkem.
0: No, milá zlatá, tohle kolem je jenom nablízkaná bída. Nevím, jak jste k tomu přišli, ale jestli se tím chcete vyrovnat mě, říkám rovnou, je to marná snaha. Panský samovar se do téhle staré rybářské chatrče hodí, stejně jako chudý rybár k dceři bohatého kupce. A to je moje poslední slovo. Nezlobte se, že to říkám takhle bez obalu.
2: Je to konec konců pravda, tak proč bychom se zlobili, Frole Kuzmič? Taky jste mohl říct, že tahle boubelatá tapecírovaná panská Lenoška se u našeho dřevěného stolu vyjímá jako líná nevěsta vedle čiperného mládenečka.
0: No, teď říkám. Počkej, rybáři. Kdo to má být, ta líná nevěsta?
2: O, svrbí, ať se poškrábí.
1: To on táta, co chvíli plete páté přes deváté. Frole Kuzmiči, k motříčku rodný dobrodinče náš, proč pak pospíchat s posledním slovem? Ono se všelico může ještě změnit.
0: Ano? A co se ku příkladu může tady změnit?
1: Třeba tu místo dřevěné chalupy může stát dům z kamene.
2: Už zase fantazíruješ, matko.
0: Co by si spočala v panském domě?
1: No, na vás tu taky příště místo chudé rybářky může přivítat zámožná paní v sametu. A co vy na to?
0: No, kdyby se stal takový div, to by pak byla jiná řeč.
1: Stane se, Frole Kuzmiči. Zítra touhle dobou to bude, jak jsem právě řekla. A rovnou můžete sebou přivést Lízinku.
2: Mámo, vzpamatuj se.
1: Ty buď ticha. Co pak je s vámi, k motříčku milý? Nevěříte mi?
0: Abych přivedl Lízu, říkáš? No tak, dobrá.
1: Ruku na to?
0: Platí!

0: Co to do tebe vjelo, matko?
1: Koukáš, jako bych nebyla při smyslech.
0: Však Frol Kuzmič taky na tebe civěl jako na zjevení.
1: Tomu nedaruju, co mi dneska vyček. Takhle zvysoka mu zejtra podám ruku.
0: Nemáš horkost v hlavě?
1: Se mnou si nedělej starost. Vem sítě a hybaj k vodě. Vylov kouzelnou rybku a vyřití, že chci, aby tu do zítřka stál panský dům. Ha, a co dům? Palác pro kněžnu. Vyřití, že chci roucho vyšívané stříbrem a zlatý řetěz a čelenku, pírko, perla, pírko, perla. Chci kočáry, chci tucet vraných koní a celý zástup lokajů. Tak jdi už.
0: Vždyť nevíš, co preptáš, prosím tě, vzpamatuj se.
1: Běž a neodmlouvej, poloučím ti. No, já budu kněžna a náš mítěnka bude princ. A kouzelná rybka mi bude sloužit, vyřití to.
0: Ale nemůžu.
1: Až, když nechceš ty, tak to udělám sama. Kde je síť? Kde máš vesla? Kde je čezen?
0: Matko, měj rozum. Vrať se!
1: Nedřív, nežli tu bude stát panský palác a já v něm budu kněžna! Kouzelná rybko! Chci, abys připlula do mé sítě! Marně se mi vyhýbáš, rybo. Stejně si tě najdu i v té nejčernější hlubině.
2: Ženo, pojď domů, bude bouřka. Hleď, jak je voda neklidná a temná.
1: Zaklínám tě bleskem. Zaklínám tě hromem. Připluj ke mně a splň moje přání. Chci palác z mramoru a z alabastru. Chci bohatství. Učiň, ať kupec Frol se mi pokloní jako kněžně. A mému míčovi dej za nevěstu jeho Lízu.
2: Ženo, zpátky, jdou vysoké vlny.
1: Pomoc! Loďka se mi převrátila.
2: Přidrž se vesla.
1: Síť se mi opletá kolem nohou, tak mi přece pomoz.
2: Napřed mi musíš něco slíbit.
1: Onem, táto, už nemůžu. Hoď mi pro vás.
2: Zapomeneš na své panské chouči?
1: Na všechno, jen mi pomoz na břeh.
2: Přestaneš se lísat ke kmotrovi.
1: Ano, slibuju, táto, slibuju, jen mě zachráň. Utopím se!
2: Ale neutopíš. Přestaň sebou házet jako tloušť. Vždyť tam není větší hloubka než do pasu.
1: A já se hrozila.
2: Vždyť ses nezeptala.
1: Já tu hynu hrůzou a ty zatím... No počkej.
2: Pojď radši z vody a nevyhrožuj. Stačí, co ses nahrozila kouzelné rybce.
1: A ona ani ploutvičku nevystrčila.
2: Tři přání nám splnila už předtím, tak co bys ještě chtěla?
1: Věrná pravda. Na to jsem zapomněla.
2: A teď hajdy domů. A do peřin.

0: tak. Tady máš odvar z lipového květu a z divizny. Tady je zmánek.
1: To bude má smrt.
0: Nenaříkej. Zítra ti bude líp.
1: A prosím tě, táto.
0: Co pak?
1: Nezlobíš se na mě.
0: No, vytrestala se sama dost.
1: Teď ještě Míťa, kdyby dal o sobě vědět.
0: No, s tím nebudeš mít tak lehké pořízení jako se mnou.
1: Vždyť já už vím, že jsem neměla pravdu. Ale chtěla jsem opravdu jeho dobro.
0: Však on se ukáže. Daleko, myslím, nebude.
1: No, ty něco víš?
0: Tuhle ho kdo si zahlíd ve městě. Prý se tam dal na kovářské řemeslo.
1: Oh, můj Mítěnka, chudák.
0: Zase začínáš. Není už přece žádný pacholíček a kladivo je pro chlapa ten nejsprávnější instrument.
1: Proč nevzkáže?
0: Ale však on se ozve, až dozraje čas. No co pak? Snad nemíníš vstát.
1: Zahledla jsem někoho oknem. Nevešel do síňky?
0: Podívám se. Kupec! S Lizavetou!
1: To je nadělení.
0: Nějak si už poradíme. Kdo pak to stojí za dveřmi? Jen dál, vejděte do světnice, převzácní hosté. Vítejte, Froleku z Myči, vítej, Lízo.
2: Kde je Míťa?
3: Zdaleka vyhlížím, koukám oči na šťopkách, kdypak už asi zmerčím ten divoucí div, ten knížecí palác, co mi slibovala tuhle rybářka, dublíš a celý se třesu nedočkavostí, kdy uvidím na mramorových schodech převzácnou dámu s vlečkou, dublíš a blíž a ono pořád. Nic. Žádný palác, ba ani panský dům, jen stará dřevěnice. A po paní v knížecím rouchu taky ani slechu, ani dechu. Vidím jenom bábu rybářku, co si kurýruje v kanafasu nádchu. Nebo mě snad klamou mý vlastní oči.
1: A to byste neměl, kmotříčku, pošklebovat se nešťastné ženské.
3: A co, mám tě snad chválit za to, že jsi chtěla ze mě udělat blázna?
1: A kdybych byla tušila, že to veme takový konec.
3: Kouzlo se teda nepovedlo.
1: No, teď vidíte.
3: Takže zas můžeme jít.
2: Tato, vždyť se mi sliboval.
3: Mlč ty, trdlo.
0: A proč tak honem, kmotře? Snad si aspoň chvilku sednete. Lízo, ať nám nevyneseš spaní.
2: Na tvrdou lavici já nejsem zvyklá. A pomačkala bych si atlasovou sukni. Mám pod ní tucet spodníček.
1: Však ti to sluší.
2: To já kvůli Míťovi. Kam pak se mi schoval?
1: No, darmo povídat.
2: Však já si ho vycepuju.
3: Kdepak holka z toho mračna už nesprchne.
2: Ty jsi mi se líbil.
3: Až jestli se rybářská žebrota trochu vzmůže. Jenže vidíš sama, kde nic, tu nic. Tak jaká pak svatba. Takhle bych ti Míťu mohl najmout, leda jako čeledina ke koním.
2: Třeba, ale hlavně, když bude u nás, tak už mi ho strejčku konečně přiveďte.
1: S tím bude potíž, Lízinko. Míťa už si našel práci jinde.
2: Ale my mu dáme víc.
0: Ono se, holka, všecko nedá koupit.
2: Ale dá, viď, táto.
3: A kde to nejde za peníze, tam pomůže bič.
0: Teď to slyšíš, matko, jaké terno by tvůj Dmitrý udělal.
1: Však mě taky po hlavku je hamba. Nic ve zlém, kmotříčku, ale ono by z té Lízinčiny svatby s naším chlapcem tak jako tak nic nebylo, i kdybyste přišli s prosíkem.
3: To bych na mou věru rád věděl, proč.
1: No, protože mu mezi tím skázala dcera jistého velmože. Poslala k nám s prosbou, jestli by jí neprokázal tu čest a nevyvolil si ji.
3: Aha. A která jako?
1: No, zatím vám smím prozradit jen tolik, že je velice krásná, hrozně bohatá a moudrá.
0: Matko, už zase pouštíš ze řetězu tu svou nešťastnou pusu.
3: A kdo to jako má být rodem? Hraběnka?
1: To hezky přidejte.
3: Snad ne kněžna.
1: Titulujou ji jako princeznu.
3: Princeznu?
1: Tak, ale zatím nikde ani muk. Dostane v jenem zámek, 10 statků a na 40 vesnic daleko za vodou a...
3: A kdy pak má být svatba?
1: No, čekáme je každým dnem. Co chvíli může tamhle na cestě zahrčet kočár s korunkou a 6 spřežím.
2: Tato, jestli to dopustíš, tak uteču z domu.
3: Počkej, Huso, to se musí důkladně rozmyslet.
2: Já ti uteču bez rozmyšlení.
3: Pořád. Podívej, kmotříčko, zkusme dát hlavy dohromady. Vždyť si konec konců nejsme cizí, že? A naše děti si spolu hráli od malička. Nemám pravdu, rybáři.
0: To ani nepamatuju.
3: No, teď říkám, že si... Co? Znáte mě, jsem solidní člověk a dost mohovitý. Líze bych dal dva domy, jeden tady, druhý ve městě. Čemu se smějete, k tomu obchod a 50 tisíc ve zlatě?
1: Takový pakatel.
3: No.
0: Matko, že tě zase chytá fantaz.
1: Podívejte, kmotříčku, vy si nechte svůj majetek a my si necháme svou hrdost.
3: Jestli čekáte, že se budu doprošovat.
2: Tato, podívej, nejde tamhle Míťa.
3: Máš velčí mhu?
2: Tamhle od přívozu, je to on.
3: Pravda. Kdo pak se to s ním vede?
2: Asi ta jeho princezna.
3: Princezna? Tahle bosa ve vybledlé sukni. Pěkná princezna. Ze žebrákova, to se ti, rybářko, povedlo. No,
1: to jestli ona nejspíš převlíkla se za chudou holku, aby je cestou nezdržovali nebo neokradli. To přece páni dělávají, že cestují v přestrojení, no řekni táto.
3: A kde pak nechali kočár se 6 zpřežími?
1: Za vodou. Co pak by se vešel na naší pramici?
3: Jestli tohle je princezna, tak já jsem...
1: Ale hezká je. To se musí nechat. To jí neupřete.
3: Pojď, Lízo. Nebudeme zdržovat.
1: Zdraví došli, Froleku z Myči. Zdraví došli. A teď si vezmu na paškál Míťu.
0: Matko, mám ti připomenout, co jsi zumiňovala.
1: Ale vždyť on si namluvil docela chudou holku.
0: No a...
1: Míťo! Domů! Žádné postávání za dveřma. Hezky nám povíš, kde se stoulal. No co stojíš na prahu jako oukropeček?
4: Čekám, s jakou mě přivítáte.
1: No, zasloužil bys, aby táta na tebe vzal lískovku.
0: Ale mámo.
4: Snad nestůněš, maminko.
1: Nabaže. Div jsem kvůli tobě, neumřela lítostí. O co postáváš u dveří? Pojď mi dát pusu.
4: Ale já, totiž, já nepřišel sám.
1: Mně se hned zdálo, že kdo si čeká v sínce.
0: Pozval si na nocleh pocestného?
4: Přivedl jsem si nevěstu.
1: A to je všechno, co nám o ní povíš?
4: Co byste chtěli vědět?
1: Jak se jmenuje, z jakého je rodu, ale kde si potkal, prostě. Mnoho lidí dostane věna. Zdali pak je přičinlivá, poslušná, no kdo jsou její rodiče?
4: Víš co, ona ti to poví sama. Já to všechno vlastně ani nevím, jenom že se máme rádi a že jsme oba stejně chudí a jmenuje se... Mario, pojď dál.
5: Pozdrav pámbu.
0: Vítám tě u nás.
1: No, podej mi ruku, děvče. Snad se mě nebojíš.
5: To ne, ale...
1: Jestli ti Míťa něco napovídal...
4: Jen, že jsi metr.
1: Tak tomu nevěř. Oči máš čisté. Ruce mozolnaté. A jestli se nemejlím, tak podle všeho jen tu jednu sukni.
0: Ale matko...
1: Ale co si takhle chcete počít, oba chudáci s holýma rukama? Vždyť se budete do nejdelší smrti nuzovat, jako já tuhle s tátou.
0: Leda, že by Dmitrij vylovil kouzelnou rybku, aby mu splnila 3 přání,
1: no,
0: viď?
1: Vidíš, to je nápad. Touhle dobou by se to mohlo podařit. Míťo, honem jdi, prosím tě, já připravím vesla.
4: Nikam nechoď, mami. My už se s Mariou o sebe postaráme.
1: To neříkej, Mítěnko, to neříkej. Sám si člověk neporadí, když nemá kapsy plné zlata nebo když mu nepomůže kouzlo.
5: Máme tak... zdravé ruce.
1: A pracovité, já vím, ale to nic neznamená. Kouzelná rybka by vám pomohla rovnou. V okamžiku by vám vyplnila každé přání.
0: Maminko.
5: To nejkrásnější si můžeme splnit jen my sami.
0: Je to tak. Mladí mají pravdu.
1: Ne, ty jen, když si můžeš přisadit proti mně.
0: Ale mámo.
1: Ba ne, já vím. Je to tak, jak říkám.

0: poslouchat, když se tiše směješ. Dotýkat se tvých paží. Neumím si představit větší štěstí, než to, že jsi můj. Že tě mám ráda.
1: A že nejsme na tom světě sami. Kouzelná rybko, pluj si po svobodě!

0: Poslouchali jste pohádku o kouzelné rybce, jak je v roce 1978 pro rozhlas napsal František Pavlíček. Režii měl Jan Berger. Hráli Věra Galatíková, Jaroslav Moučka, Oldřich Wiesner, Zlata Adamovská a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naposledy v tomto měsíci se scházíme na Šlágry od srdce, protože až se sejdeme příště, budeme už mít v kalendáři máj, tedy měsíc lásky. V četných dopisech, za které samozřejmě moc a moc děkuji, si přejete zopakovat tu či onu písničku nebo orchestrálku. Proto se dnes můžete hned po úvodní orchestrální nahrávce těšit na hezkou řádku zpěváků a jejich hity. Příjemný poslech.

Po valčíku na krásném modrém Dunaji Johana Strause se o zpívané slovo přihlásili Valdemar Matuška a Eva Pilarová. V následujících minutách dnešního vydání šlágru Od srdce pod starou Lucernu zavede nás skladba Jaroslava Mangla a Jaroslava Moravce v podání Karla Hály, zahraniční melodii s textem Pavla Vrby, nazvanou Strop, přidá Naďa Urbanková, a do třetice český evergreen Chlupatý kaktus s hudbou E.F. Buriana a textem Josefa Gruse zaspívá Jiří Korn.

duchu hladím ruku tvou. Vzpomínám na ty chvíle mládí, kdy jsme se měli.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. Kdysi se pořádali takzvané mírové slavnosti, na kterých jsme často hráli. Kolotoče, houpačky, nejrůznější atrakce, cukrová vata a Hybš se svými zpěváky. A vždycky tam mluvil nějaký místní potentát. Jedna taková mírová slavnost se konala také někde na severu Čech, kde si u mostu. V první řadě seděl okresní tajemník a další důležití soudruzi. Začali jsme hrát, současně se ale začalo smrákat, nejprve z nebe drobně kapalo a najednou slejvák jako hrom. Utnul jsem to, přestali jsme hrát a protože lilo dál, a nevypadalo to, že by mělo v dohledné době přestat, odjeli jsme tedy domů. Pak jsem musel na nejrůznějších místech vysvětlovat, proč jsme neodehráli celý koncert, protože si na mě soudruh tajemník stěžoval. Ale on neměl na břichu kytaru a v ní 220 voltů. Hrát v dešti je totiž životu nebezpečné, každý muzikant to ví, proto se v dešti zásadně nehraje, není-li ovšem pódium zastřešené. Ale i tak mě to stálo na nějakou dobu zákaz účinkování v severočeském kraji.

Hezky po sobě Petr Janů, Karel Štědrý, Laďka Kozderková a Rudolf Cortés. V dnešním vydání Šlágru od srdce posloucháte nahrávky, o které si často píšete a chcete je slyšet znovu. A to ještě zdaleka nekončíme. Dále vám zaspívají Iveta Bartošová a Pavel Bartoň.

a zvolna míříme do finále. Stanislav Hložek si pro nás připravil směs velkých italských šlágrů, samozřejmě šlágrů od srdce, a Karel Gott se rozloučí s písní S láskou jdu k vám. Mějte se skvěle a ať se vám všechno daří. Od rozhlasového mikrofonu přeje všechno dobré a nejlepší váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda z historické nádherné, ale dost teplotně, vysoce nacucané, krásné jinak budovy. Vás zdraví osamocený Honza Macoun. Kde pak tě mám, Péťo Kubolo? Doma? Chladíš se? Já taky. Kolega mi tady nechal větrák. Je, řeknu vám to, horko je, ale co si budu stěžovat, však vy to víte sami nejlépe. Kdo nemá klimatizaci, pak to dopadá asi jako...
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No jo, a o tom to taky bude. Jak se ochladit, jak přežít horko. To je to zásadní pro nadcházející 2 hodiny. Původně jsme měli řešit něco úplně jiného, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel. V průběhu dopoledne rychlá změna tématu. Mě opravdu z celého svého stučněného srdce zajímá, jak trávíte dnešní noc, kde nás posloucháte, jak se případně ochlazujete a vůbec, jaký je to nápor třeba na vaši psychiku. Budu moc rád, když se ozvete, případně doporučíte, jak ochladit sebe, své okolí, svůj dům, svůj hrad. Honza Macoun s vámi, taky i mý hosté zpívající pro dnešní noční linku, která startuje právě teď, i Václav Neckář.

0: hvězdy a měsíc sklání se k nám. 23.04 Český rozhlas, Honza Macouna, právě startující noční linka s tématem Jak přežít horko. A že to je tropická noc, tak o tom ví své meteorologické stanice, ať už ty měřitelné osobou, anebo automatické. Dívám na výsledky aktuálně, tak třeba vidím Horní Bečva 21,4, 22,5 hlásí Libice nad Doubravou, skoro 28 Nadějkov Větrov, a třeba taky něco před 28, třeba z Temelína. Zkuste mi případně i vy napsat, kolik je tam u vás, kde nás posloucháte, a případně jak se chladíte a jestli to má vůbec nějaký efekt a jestli vás to nějakým způsobem zdravotně ještě navíc omezuje, takže bojíte se ještě navíc sami o sobě, protože třeba to vaše zdraví úplně není OK. Taky jsem myslel dnes na svoji babi v třeboňském pečovatelském domě, jestli je tam všechno v pořádku, a vlastně vůbec si nedokážu vzpomenout, uvědomit, jestli tam mají klimatizaci. Přes zimu tam mají přetopeno, ale nevím, jak teď přes léto. Zjistím, abych měl klid nejenom na duši, protože to je to zásadní. Ti vyzrálejší si na sebe musí dávat pozor. No a co teprv, když přijdou horka přes den, ale taková noc, tropická noc. Josef Hanzlík řekne k počasí a nocím následující informace.
1: Není vyloučeno, že i zde může padat mnoho teplotních rekordů a v ohrožení bude samozřejmě i ten nejteplejší Bystřice pod Hostýnem, a tehdy teplota neklesla pod 27 stupňů Celsia. Přispívat tomu totiž může vítr, ten povane od jihu, bude svěžnější a neumožní takové prochlazování teplot. Díky tomu se setkáme pravděpodobně s mnoha místy, kde teplota neklesne pod 25 stupňů.
0: Tak si držme palce, abychom to zvládli. Jinak, abych byl úplně nejpřesnější, co jsem našel za údaj, Česko má nový absolutní rekord, teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku dnes meteorologové naměřili 40,9, tedy o půl stupně více než dosavadní maximum z roku 2012. Rekordy padaly po celé republice, historicky nejtepleji bylo také v pražském Klementinu, kde se teplota měří už 251 rok.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak zvládáte vedra? Máte doma klimatizaci? Spíte v noci vůbec? Větráte nebo všechno zavíráte? Lezete do sprchy pětkrát denně? Sedíte u větráku jako u oltáře? Ostatně u některých oltářů bylo i v průběhu dnešního dne otevřeno právě pro možnosti schlazení. Stejně tak jsem zaznamenal v Praze 10 radnici, která má klimatizované prostory, a také bylo možno se tam schovat. Ale zase na druhou stranu jen přes den. Pak jsem zaznamenal názory, že u vody to bylo stejně nejlepší. Mě ale zajímá váš pocit, váš názor, jak jste trávili dnešní den, kde ho trávíte na svém konci, jaká bude noc. A pokud komáři štípou, co čekáte zítra v průběhu dne? Bude to ještě horší? I předpověď počasí pro vás mám. Volejte právě teď 731 800 900. Nebojte se, Praha nekouše. Psát můžete linka@rozhlas.cz a nebo do příspěvku, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. I ty písničky jsou takové sluníčkem prohřáté, tak zkusíme a já to udělám bez nějakého zásadního výběru, třeba prstem, a ono se to samo spustí.

0: Jak přežít horko? To je téma sobotní noční linky z Prahy. Píše Marie Střebíče. Bydlím v podkrovním bytě a když přijdou vedra, tak to je u mě jako v peci. Klimatizaci nemám, tak už léta používám takový ten starý trik po mamince. Před spaním lehce namočím prostěradlo studenou vodou, otevřu okna do kořán a až pozdě večer a přes den všechno pečlivě zavírám. Není to žádný zázrak, ale aspoň trochu se vyspím. Nejhorší jsou tropické noci, kdy člověk otevře oči každou hodinu a ráno vstává unavenější, než když si šel lehnout. Jak já vám naprosto rozumím, tohle já nedávám na pražském sídlišti v Letňanech, takže pro mě vždy letní adresa Vysočany. Ne proto, že bych byl tak velkým člověkem, majitelem nemovitostí, ale ve Vysočanech je klimatizace. A čím dál víc, každým rokem se víc a víc přesvědčuji o tom, že investování do klasické nástěnné klimatizace byla ta nejlepší investice, kterou jsem mohl udělat. Už jenom proto, že když člověk si jde lehnout třeba v 5 hodin odpoledne nebo v 6 a potřebuje fakt zabrat, no tak to jinak nejde. A ty děti taky řvou někdy a ty tramvaje a šaliny různé tak nějak jezdí cik-cak tam, zvonek sem, zvonek tam. Neustále prození, buzení, no to bych se na to... Je ale fakt, že když jsem dnes odcházel sem do budovy Českého rozhlasu, tak rána to teda byla velká. Stačilo mezi dveře otevřít. To víte, klimatizaci si člověk nepořizuje proto, aby mu snížila teplotu o nějakých 7-10 stupňů oproti venku. Dneska to bylo o 20. Kdo otevře dnešní vysílání noční linky po telefonu, těším se na vás. 731 800 900, čekám na prvního z vás, koho si přepojím, vyspovídám. A doufám, že se u toho moc nenapotíme, ale zároveň třeba mi řeknete, jak se snažíte strávit tu noc, protože není to příjemné úplně pro každého, když se vezme v úvahu, že třeba i lidé, kteří mají tu zkušenost s vysokými teplotami ze své domoviny, jako třeba tady v jedné večerce, jeden majitel, kterého jsem dnes viděl po hodně dlouhé době, tak říkal, že byl doma ve Vietnamu. Ale že tam ta horka se nedají vůbec přežít, protože to jsou taková ta horka ještě navíc s vlhkem, což znamená pocit dusna je nepřekonatelný. U nás alespoň sucho. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, kdo se potí?
1: Halo?
0: Ano, slyším vás krásně, jenom prosím Jeli, pěkně vypnout rádio.
1: Tomu horku.
0: No určitě ven s tím.
1: Já tady ležím na posteli, jak mě Bůh stvořil. Horko. Potím, nemůžu usnout. V okno otevřený. Už jsem tak z toho nešťastná. Já už by byla ráda, aby zapršelo. Byla bych ráda, aby vypršelo. To bych, na co jsou horka, když stejně člověk nemůže ven, nemůže usnout, to radši až prší. Já už nevím, co mám dělat, abych usnula. Mě je takový horko. Já už jsem se dvakrát sprchovala. Já jsem dva... 2 litry vody, nemůžu zabrat, už je mi z toho úplně špatně.
0: Jak,
1: už si horka vadějí.
0: Jak já vás naprosto chápu. A dokonce i bych taky, tak jak mě pán Bůh stvořil, pokud by se mě nelekl, tak bych si lehnul hned vedle vás a čekal na každou deštěvou kapku.
1: No,
0: tak jediné, co vám můžu udělat, je buď nějaké mé chladné slovo, takže to se asi úplně nehodí. Větrák, ten k vám asi nedofoukne. A svatý Petr nám zatím nic neposílá, takže budeme to muset ještě vydržet všichni.
1: No, jestli to každý znáší tak jako já, tak ti lidi lituju.
0: Lék na to, abyste měla doma trochu svěžej? Je vůbec něco takového?
1: Já nevím. Já už jsem si dala na nukavu, co jsem myslela. Teď tady ležím.
0: Nadávám. Nožky má nahoře, bojím, že horkem umře.
1: No, asi tak. Už jsem úplně vyřízená.
0: Držte se, možný, aspoň trochu své síly, které tady ještě ve svém skoro 50-letém věku mám, posílám, ať se vám daří, ať nás to moc nezmůže a hlavně, ať to ještě zvládneme, vydržíme. Jo?
1: No, to by byla ráda, tak děkuji vám.
0: Není zač.
1: A nashledanou.
0: Nashledanou, pěknou noc, tropickou noc. Tam u vás, no. Vlastně odkud jste volala? No to už teď se nedozvím. Každopádně třeba od někoho z vás dalšího ano.

0: Franta Nedvěd. Já už jsem to vlastně nakousl, měřící stanice v pražském Klementinu dneska zaznamenala svůj absolutní rekord teplotní, bylo tam 39 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Klementinum je nejdéle fungující meteorologická stanice u nás, počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775. Ten dosavadní rekord tam byl z července roku 1983, kdy naměřili necelých 38 stupňů, nejvýš se dnes podle meteorologů dostala teplota v Doksanech na Litoměřicku, a to na 40,9, což je nový absolutní rekord pro celé Česko. V rámci dnešního vysílání Noční linky z Prahy na téma jak přežít horko, těší se na vaše hlasy a písmenka Honza Macoun.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, haló, kdo nám volá jako další?
2: Dobrý večer, pane Macou.
0: Ano.
2: Tady Marie od Blatenska.
0: Zdravím, Maruško, upocená, ufuněná, s horkem zmámená.
2: Překvapím vás, moc ne, protože mám starou 200 let chaloupku, která má metrové kamenné zdi a mám tady příjemných 18-19 stupňů.
0: No, já bych to neříkal moc dvakrát na hlas, protože jinak hned si tu vaši kamennou chaloupku najdou i tací, kteří se k vám nasáčkují a najednou tam bude nedýchatelno.
2: Je to možné, já vám určitě věřím. Ale ohledně toho horka, jak paní si stěžovala na to teplo, všichni tím trpíme, nejenom ona, ale doporučovala bych vám pouštět si smrzlé filmy, jako například Den poté, nebo Sněžnici, nebo Veselí v horách, nebo takové, pouštím si takové filmy, prostě kde je sníh a led, ale řeknu vám, moc to nepomáhá.
0: Já si právě říkám, jestli spíš mě něco podobného nezahřeje nejen na srdci, ale i v krevním oběhu.
3: Dva čaje, čtyři domy, prosím. Tichá voda, břehy mele. Nebo mi chceš namluvit, že mi tady pomáháš?
4: Co pořád máte?
3: Nic, Mareko.
5: Ale jenom pan Mácha si myslí, že prohrát je to samý jako vyhrát, ne?
6: Fakt nic, jenom tady pan Cabadaj si myslí, že když mu padne karta, že všecko jeho.
7: Cabadaj převrátil Mácha a samozřejmě Kardová. Dovolíš?
6: Prosím.
7: No.
4: Tak tady to máte, pánové.
3: Paní vedoucí, to je nějaký omyl, to není.
7: Tak jedna. Jasně, jo? Pojď.
4: Ale tati, ryť já...
7: Řekl jsem, pojď.
0: No tak vidíte, dva čaje a čtyři rumy. To by spíš zahřálo, ne?
2: Ano.
0: A co teprve siest na běžkách? Co ten siest?
3: Ale zmákla si to skvěle.
0: Sníženky a machy, vydrž prťka,
2: ano,
0: vydrž.
2: Zvládali to dobře.
0: Já si to myslím taky, teda jestli jsme se nezapomněli bezinfekčnost, ale. Já vám děkuju. Děkuju za vaše schlazení vaší chaloupkou. Řeknu vám něco podobného, máme v Jižní Čechách na naší chalupě. Jako přes léto fajn, ale v zimě, to víte, než to vytopíte, tak máte neděli a jedete domů.
2: No, poslouchejte asi takhle. Ta stará 200-letá chaloupka má svou vlastní pec. Starou, ještě starobylou, jak to ti naši předkové stavěli. A můžu vám říct, že když te peci zatopím, tak vytopí celou chaloupku a otevřu normálně dveře do chodby a do dalších pokojů a mám vytopený celý byt.
0: No tak to je ale zázračné potom.
2: A mám tady přes zimu, tu mám 24-25 stupňů. Ráno, když vstávám, oblíkám se, tak mám 24-25 stupňů. Takže nádherná pohoda.
0: To je fakt. Takže to vlastně může ve vašem případě, a nechci urazit...
6: Vstávej, dětku! Marfušku, drahouška, štípají komáři. Nemůže spát a odpočívat.
8: Tak já...
0: A to jsem zvolil tu jemnější ukázku už jenom z toho důvodu, že jinak by to bylo, pěkně se mu to zavařila. Chaloupko čelem k lesu, ke mně zády. Jo, přesně tak. Pojďme se schladit písničkou další, třeba to pomůže, vidíme, ale těžko říct. Romantické písničky, myslím, fungují úplně na jiném principu. Tady je Marie Rotrová a Pavel Bobek. Dobrou
2: Děkuji
0: noc.
2: Děkuji vám pěkně a mějte se hezky.
0: Taky, naschledanou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z Prahy, vyhřáté Prahy. Já se úplně obávám podívat na ten teploměr, který tady u studia máme. No, myslím si, že tropická noc je jak vyšitá, protože klimatizace mi tady jede na plné obrátky, to je fakt. I s vědomím toho, že přijde člověk o hlas, přesto to se jinak nedá. Už normálně si někteří z vás myslí, že mám zavařenou hlavu a zase one man show Macoun z Prahy. Není to tak jako úplně pravda. Čekám na vaše zavolání, napsání, aby to bylo pestřejší. No a taky samozřejmě děkuji, hudební dramaturg se také činil, protože těch zimních písní je poměrně dost. Vedli nás dál svou háravou navigací. Volejte právě teď 731 800 900. Sobotní noční linka z Prahy na téma, jak přežít horko. Dá!

0: češtině napadá taky od Hany Zagerové Zima zima.
1: Na lukách, na polích leží umazaný sníh, naše oči loudí krajem.
0: No ale i Samsonovic kousky taky stojí za to. Tak co vím? Honza u telefonu, kdo nám volá jako další, odkud?
2: Dobrý den, já vám volám z Kunitic, pod Kunitickou horou.
0: Ano, a jak je pod Kuňkou, kdo nás tam poslouchá?
2: Jmenuji se Naďa, mám tady chatu, kterou hrozně miluju.
0: Mhm.
2: A chtěla bych zahrát všem našim prostě tady okolo, nám tady kolem Kunitické hory, všem chatařům, všem prostě lidem, kteří tady jsou prostě okolo.
0: No jistě rádi zahrajeme. A teď, když byste měla tu možnost, odkryla tu tmu, tak co byste viděla? Chodí všichni nazí a ještě navíc se sprchou v ruce?
2: Nazí, jakože tady chodíme nazí, nebo jak
0: to? To já právě nevím, já jenom chci přiblížit, jak to vypadá v průběhu dnešní noci tam u vás, jestli je vám takové horko, že jsou fakt všichni nazí ještě v tento čas.
2: Ano, je tady horko, je tady velké horko, já jdu dál, teď to mám tady výřivku, tady, že tady teda.
0: Ať už máte vířivku nebo cokoliv, kde se dá vykoupat nebo schladit, věřím, že tam je teploměr. Kolik ukazuje?
2: Tak to teda jdu.
0: No tak já si počkám, protože...
2: A je tady.
0: Ano. Vidím, že nic nevidím.
2: 29,5 stupně tady.
0: Gratuluju vám, 29,5 stupně, tak je to přece jenom o něco méně, než mi zasílala máma z chalupy, ano.
2: Jo, ale je to tady perfektní a všem teda posílám jako krásný pozdrav. Jako.
0: Já vám taky posílám a děkuju za zavolání a travte dnešní noc, tropickou noc s námi dál. Díky za to, pěkný večer.
2: Ano, děkuji, nashledanou.
0: A co vy další poslouchající 731 800 900, volejte právě. Teď ještě máme chvilku času, klidně, rád si vás připojím do vysílání. Tady máme pod Kuňkou někoho z vás. A kdo nás poslouchá, kde a další? Halo, halo, Honza.
3: Dobrý den, já vás srdečně zdravím. Z Podkrkonoší, tady Hana ze Semilska.
0: Ano, pověste, váš teploměr ukazuje co?
3: Já na teploměr nekoukám, protože to je zbytečný.
0: Ano.
3: Potíme se všichni.
0: Ano.
3: Bazén, který by měl ochladit, má 32 stupňů, takže je jenom mokrý a nikoli chladný.
0: Osvěžující.
3: Ale mám vynikající recept
0: ano.
3: Na to, jak se ochladit a jít spát.
0: Pověste.
3: No, praktikuju to roky vždycky, když se udělá teda na pár dnů léto. Pardon. Vezmu si obyčejnou plínu, slíknu se tak do naha, jak říkala paní v prvním příspěvku, lehnu si a obkládám se tou studenou plínou. Třeba, anebo sedím na posteli a pořád si obkládám studenou. A když už ji prohřeju, tak s ní zaklepu
0: aha.
3: A ona se stejně ochladí. A když je už opravdu teplá, tak ji ještě jednou namočím. A studenou, mokrou plínou se pořád obkládám.
0: A obkládáte kde? Na prsou, na rukou, na lokte?
3: Na zádech, na rukou, na zadku, nohy si obkládám.
0: Mm-hmm.
3: A tak důkladně, že jsem úplně vychladlá, to tak osvěží a usnu.
0: No.
3: A nemám problém.
0: Takže nemusíte ani počítat ovečky, to je divné.
3: Ne, nepočítám.
0: Zázračná žena.
3: Ne, skutečně to funguje, kdo nemůže usnout, ať vychlazuju normálně větrákem, ale na noc větrák vypínám, protože to dělá hluk. Ale jako můžu říct, prostěradlo, ne, to je moc veliký, s tom se člověk zamotá, ale ta plína obyčejná,
0: jo.
3: To vám je zázrak.
0: Dobrá.
3: A to lidi zkusej.
0: Zkusíme.
3: Když se budou poctivě obkládat, fakt usnou.
0: K tomu já zkusím ještě vyzkoušet tu radu s těmi filmy a zimními písničkami. Tady jedna od Hany Zagorové je připravena a je to Zima, zima. Tak jedna horská. Super. Pro vás. Dobrou noc.
3: Děkuji. Dobrou.

0: Ptal jsem se meteoroložky České televize z redakce o počasí Táni Míkové, co se tak meteorologovi odehrává v hlavě, když hlásí pro veřejnost, že bude tolik, kolik ještě nikdy v životě nehlásila pro místo určení své domoviny.
1: No, já jsem zaslechla, že při teplotě 39 stupňů Celsia už má náš mozek problémy. Něco jako, že by se nám mohl začít zavařovat. Tak já raději na to nebudu myslet, aby se mi to nestalo ještě předtím, než ty teploty opravdu nastanou. No tak varuji před tou nedělí, protože opravdu neděle bude nejteplejší. A máš pravdu, Honzo, takhle vysoké teploty jsme ještě nikdy v historii nepředpovídali.
0: A Pavel Karas prozradí, jak vypadá před pověď pro dnešní noc a vlastně i zítřejší den. Zatím to, co říkal o sobotě, to padlo, to bylo, ale ta neděle a vůbec dál je předpoklad, že se teploty sníží.
2: Tak samozřejmě ty noci budou velmi teplé, tropické, no a vypadá to, že ta noc na neděli přinese teploty mezi 20 a 23 stupních, jenom v údolích bude nepatrně chladněji, tam se teplota bude držet kolem 18 stupňů Celsia, takže na většině území se samozřejmě dočkáme té tropické noci, no a nejteplejší den v historii České republiky přijde v neděli, kdy se odpolední teploty budou pohybovat mezi 38 a 41 stupně Celsia. Vypadá to, že den začne podobně jako dnes slunečným počasím, ale během odpoledne se na západě kraje už můžou objevit první přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné, to znamená doprovázené přívalovými srážkami, krupobytím, případně silnými nárazy větru.
0: Doplňuje Pavel Kára Karas.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka z Prahy, téma jak přežít horko, v celku aktuální, tak jak jste na tom, zavolejte, napište linka@rozhlas.cz, budu moc rád, když se připojíte a nejen tak pasivně posloucháte, ale hezky se aktivně zapojujete. To se dá pořídit až do 1 hodiny ráno, kde jsem tady pro vás v pražském studiu. Sice osamocen, ale jsem. Tak čekám. Třeba vy. Haló, Honza, kdo je tam?
4: Dobrý večer, tady Lída.
0: Ano, Lído, zdravím vás.
4: Jižní
0: odkud?
4: Morava.
0: Ano, od Moravy, Jižní Moravy. Co váš teploměr nevybouchl pod tíhou náporu slunečních paprsků?
4: No, nevybouchl, teď je tady 28 stupňů, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jaký jsem si to dneska udělala hezky.
0: No tak ven s tím.
4: Zbudila jsem se ráno před 5. hodinou, tak jsem se zebrala, šla jsem ven, protože já jsem prostě chtěla trochu toho chladu. Bylo to úžasné, o 5 hodinách nikde nikdo, krásně jsem se prošla. Přišla jsem domů před 6. hodinou, no slunko už bylo na vrchu, ale bylo to moc prima. Prostě musíme si to zkusit udělat nějaký hezký.
0: To je fakt. To je fakt, teď nevím, proč mě napadá, že třeba by se dala navštívit i podhledna, jestli ještě je funkční cimrmanovská podhledna. Jako máte rozhledny, tak je jedna podhledna.
4: Jo, vím,
0: a mohlo by tam být chladno teda. Taky mám zprávy od rodiny, že na jedné chatě v naší rodině, že se spí ve sklepě, protože se to zkrátka přes den pod tou střechou, která je z plechu, pod tou rozpálenou střechou vlastně vůbec nedá spát. Vy máte nějaké tipy, jak se třeba chladit na večer nebo na noc?
4: No, nějaký zvláštní. Teďka mám tady puštěný ventilátor a právě jsem ho pozorovala před chvílou, nějak v něm divně cvaká, tak držme si pěstí, aby to taky vydržel.
0: Ježiš, zrovna se musí rozfláknout jako v noci, která je nejdůležitější.
4: No,
0: jako.
4: Že právě nepůjdu kupovat nové. Nevím,
0: jo, a to
4: nevím.
0: Si vážně tak naivně myslíte, že v těch obchodech budou...
4: Já myslím, že taky ne.
0: Jednou jsem se to pokoušela takhle při jednom vrcholu léta a pak říkám, no taky co chceš, Honzo, lezeš do krámu krásně klimatizovaného, ale větráky v elektru nemají. A když tam jeden měli, tak ten stál asi 2500. Říkám, to radši si dám hodně vinných střiků, než koupit tohle. Jo, vůbec, co alkohol a takové to letní, jak se říká, popíjení, takové to ochutnávání stříček, schladí.
4: No, to ani ne. Směla jsem dneska nealkoholický pivo. Ještě, aby se mě hlava motala, no to by bylo asi zlý.
0: No tak, dobře. No, v tom případě já dávám ruce od toho pryč a slibuji, že pro dnešní noc ani srk. Dobrou noc.
4: Dobře, dobrou noc. Mějte se krásně a vydržte to všichni.
0: Ano, děkujeme moc. Zdravíme směr Jižní Morava. A co vy, kde nás posloucháte? Zavolejte, napište, těším se.

0: Sobotní noční linka na téma, jak přežít horko, napsala mi Dana z Blatné. Srdečně zdravím Honzíku a všechny posluchače, nohy ve škopku, zvládat, schladit se třeba ve sklepě. Studená voda, sprcha, nesnáším, pekelná vedra, no, mokré šaty, takové to, ty trpící úmornými vedry, přeji brzké ochlazení, přeji všem, že i v bytě s ventilátory a chladit se chodím. Vodou pomáhá se obléct právě s těmi mokrými šaty, ne propocenými, mokrými. A voda studená od kolen a loktů dolů. No jo, Dano, nedá se nic dělat. A ten sklep není špatný, nejste v tom sama, kdo by ho chtěl vidět.
1: Dobrý den.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
1: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, kdo nám volá teď? Koho zdravím a kam? Tady Honza.
4: Tady Magdaléna.
0: Ano, zdravím. Odkud?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, teďka jsme v kempu v Záříčí u Tovaře.

0: Prešova.
1: Ano.
0: Je tady krásně, máme tady 25 stupňů.
1: Fakt jo, že si to tam dojdu přeměřit, 25 nevěřím.
0: No, přijďte, přijďte, no je to moc pěkný, pijem tady víno u auta, je to moc hezky. Mm-hmm. A dneska byl teda krásný den, bylo teda vedro všude, to bylo, to jako jo, ale tak vlastně...
1: Kolik tam u vás se stojí pivečko?
0: Tak kolem 40 korun asi. Mm-hmm. No.
1: A toho vínečka zvládnete kolik?
0: No, vínečko máme svoje, takže
1: tady
0: zvládneme.
1: Já se nep, no, neptám se, že máte svoje, já se ptám kolik, kolik?
0: Kolik? No tak...
1: Kolik ho padne?
0: Jednu lahvinku třeba.
1: Že jestli lžete, já si to...
0: Tak možná dvě.
1: Jestli jste jak moje máma, tak to mám úplně zbytečné vám sahat na nos, jako. Já to ředím vodou a já říkám, no to se ví, že to ředíš vodou, teď je to napsaný v návodu, to musíš ředit vodou, protože jinak kyselý. Každopádně, kolik vás tam je?
0: No jsme tady sami s manželem jenom.
1: Jo, romantika sama, děti jste dali někam.
0: Ano, no, no, děti jsme dali a jinak jsou tady další nějaký, co tady jsou v kempu, teda další auta, tady jsou taky, ale jich nás tady málo, je tady pěkně.
1: No, takže si užíváte zdravou polovičku.
0: Ano, no, a kdybyste někdy chtěli teda typ na výlet, tak přijete sem, je tady voda, je tady pěkně, je tady
1: a
0: hezký,
1: víno.
0: Kuňka, je tady žáby.
1: Ano, a víno.
0: A víno tady máme taky,
1: no,
0: a to si musíte dovít.
1: No to je jasné. To nás nepohostíte ani vínem, jako no, to je
0: no. No tak když přijedete, tak vás pohostíme, no. Ježiš, tak to byste muselo si teď, dokud ještě
1: no,
0: je.
1: No a já pak dostanu od vašeho drahého na budku, už to vidím úplně.
0: No jo.
1: A já jsem si jenom přijel přeměřit teplotu, jak to tam vypadá. Co voda, jaká je? Je to jako kafe nebo?
0: Teplá, teplá, no.
1: Takže je žádné teplý, osvěžení?
0: Ale taky jako když zase někdo nemá rád studenou, že? Jako já třeba mě to vyhovuje takhle, takhle jako teplejší. No.
1: Takže jste byli víc ve vodě než venku.
0: Ano, ano. No, byli
1: no tak
0: jsme
1: skvěle tady. Užívejte, udělejte no, si nádhernou bylo, romantickou jo. Noc, když už jste děti dali do klokánku
0: děkuji.
1: Nebo kam. A
0: děti
1: užijte
0: jsme,
1: si to.
0: Děti jsme odložili, ano. No, tak jo, tak si taky to užívejte tam.
1: Děkujeme.
0: A teda... Je nám teda líto těch, kterým je teda teplo v těch panelákách asi a tak, kde jsou, teda nemůžou jít ven. Ale tak dá se to ještě, dá se to jako regulovat ta teplota možná v těch bytech.
1: Hlejte, já myslím, to, že jako... cokoliv já řeknu do vysílání, tak spousta lidí říká, že jsem nepříjemný člověk, tak já myslím, že můžu odeslat trochu chladu ze svého hrdla právě jim a třeba to pomůže, že?
0: Odešlete, no, ať se rozvěšejí studený, mokrý hadry namočený ve studený vodě a to krásně to ochladí ten byt. Tak to doporučujeme.
1: A teď nás poslouchá nějaká Jiřina v paneláku králíkárně rozpáleným na 70 stupňů, no jo, to
0: tak
1: jsou mi rady.
0: Tak si rozvěšit ty prostě radla mokrý, teda,
1: dobře.
0: Jiřina.
1: Dobře, no, dobrou noc, děkuju, vtavuju. Zdravím jo. Vás, do kempu, můžete si to tam.
0: Ano. Ano, mějte se, děkujeme.
1: Ano, nashledanou, taky děkuju moc. Co vy další, kde nás posloucháte, jak trávíte dnešní noc, jak se chladíte, jestli to vůbec jde, jak se staráte o své zdraví, biozátěž na Trojice, taky sluníčko pálí. Myslím, že jsem viděl ten index opalování na osmičce ze stupnice do desítky, takže to je hodně, takže namazat krémem, zvenčí a pravidelně, aby se člověk hned nespálil. Jak to máte třeba vy? Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
2: No, dobrý večer, tady Jana z Kutné Hory.
1: Zdravím vás, Janičko. Zníte tak jako svěže, až chladně bych řekl.
2: Jo, ježišmanko, já mám tady 31 stupňů.
1: Aha, takže to klamete hezky v tom případě.
2: No, z jedné strany vějíš, z druhé strany mokrý hadr, no a co se dá dělat, takže je horko, je horko.
1: Ve výsledku jste nemocná gejša, vějíš a víte.
2: Ne, víte co, lidi si stěžujou, je horko. Pak když je zima, tak si zase stěžujou, že je zima. Když prší, tak si zase stěžujou, že prší a že není hezky. Tak teď to máme. No, teď máme hezky horko a no, jak osvěžit. No. Mám tady francovku, tak se mažu francovkou, do toho si dám vějířek, jo. No a ono to jde otevřený v okno, pak si vezmu lahev s tím a rozprašovač, rozprašuju záclony, potom rozpráším taky sebe. Rozpráším taky sebe.
1: To je pravda, taky jsme to používali.
2: No, postříkám i sebe rozprašovačem a jde to. No.
1: A teď už můžete, ještě jste neřekla, že takže můžete si zaskřípat zubama, aby vám přeběhl mráz po zádech třeba taky.
2: No, to je špatné, já už jich mám málo.
1: Takže v tom případě nedá se nic dělat, zůstává vám horko.
2: Nedá se. No, horko, no, ale víte co, teď jsem si vzala prášek na spaní a za chvíli budu v limbu a zbudím se až ráno, až tak. Mě tady budou řvát ptáci, jo, soused má papoušky, tak ty už v půl pátý začnou řvát, tak budu muset okna zavřít, no.
1: Tak to jsou teda nezbedové, protože jako to vlastně si ani neumím představit, jaké to je být buzený papouškem teda.
2: No, a ono jich je víc. No,
1: protože soused nebude úplně normální v tom případě.
2: No, on má voliéry, on je pěstuje, no, tak to, no, co se dá dělat, no. Každý jsme nějakej. No.
1: Ale jo, víte co, jako jsem rád, že nemám úplně v životě všechno, jo, takže to se tam taky můžete nechat, je to vyřešeno.
2: Hlavně
1: se držte, co tlak, všechno v pořádku zdravotně u vás?
2: No, tak co víte, už jsem stará bába, a takže to taky, no tak já si lehnu a hotovo, ležím, obývám se vějířem, za chvíli usnu, teda odpoledne, že jo, no a teď, no tak co se dá dělat, no tak ta francovka pomáhá a prášek na spaní taky, tak když je tady 1.30.
1: Jestli tu francovku používáte tak, jak jste říkala, a ne jinak.
2: Mažu se s ní, nemažu se dovnitř, mažu se v něj.
1: nemažu se s ní.
2: Ne, mažu se s ní, ale neopijím se s ní.
1: Dobře, děkuju, to jsem potřeboval vědět. Tak vám přeju dobrou noc, zvládněte to, než to zaberete.
2: I vám taky krásný zbytek šichty.
1: Děkuji, ať se daří. No. Žako Růža. No tohle mě budit. Je pravda, že... Takže výsměch ještě ke všemu. No, papoušku, půjdeš do papouščího klokánku a bude.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No nic, popojedem.

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: v něm, co jsem psal.
1: Horko je zvláštní věc, v zimě se na léto těšíme, ale jakmile teploty přelezou 30, najednou člověk řeší hlavně stín, vodu a to, jestli se vůbec dá normálně fungovat. Někdo zatáhne žaluzie, udělá průvan a jiný přežívá. Jiný zaleze do nákupního centra, sklepa, bazénu nebo k lednici. V bytech pod střechou bývá večer horší než přes den. V MHD se lidé tváří jako v sauně a v práci se někdy vede tichá válka o klimatizaci. Možná ne někdy, ale prý je to vlastně ne-li jedna z nejčastějších, neřeknu-li nejčastější vlastně oblast hádek mezi kolegy, právě teplota klimatizace. Jeden by ji pustil naplno, druhý sedí v mikině a tvrdí, že na něj táhne a do toho děti, seniori, domácí mazlíčci a všichni, kdo prostě nemají kam před horkem utéct. Letos nejde jenom o běžné letní teplo. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že během posledního červnového víkendu čeká Česko vlna extrémně vysokých teplot. No a bohužel daří se naplňovat předpověď počasí. Dneska padl rekord z roku 2012, Doksany 40,9. Pravda, řekne si člověk, půl stupeň, to je skoro nic, víc přece globální oteplování. No jo, ale když si člověk uvědomí, že v roce 2012 ten rekord padl v srpnu, kdy je o 2 hodiny méně toho slunečního svitu, tak to je co říct. A ano, v létě bývává teplo, v zimě bývává zima, ale když použiju formulaci, kterou teda k smrti nesnáším, jo, za našeho mládí, a moje máma za, a co za našeho mládí, to bývaly zimy a to bývalo léto. To léto bylo takové vlastně takové uplakanější a ta zima studenější.
2: Olza.

0: Mimochodem, v tomto týdnu jsme taky mohli oslavit, když asi jste to nevěděli, ale já to razantně a zdárně pořádně oslavil, 26. června, Světový den chlazení.
1: Noční linka.
0: Sobotní noční linka pokračuje v neděli. Vítáme tedy nový den 28. června 2026. Svátek mají pánové se jménem Lubomír. Je jich něco přes 24 tisíc. Jeden Lubomír připadá přibližně na 430 obyvatel a typický věk, nebo průměrný věk Lubomíra je 55. A nejčastěji žije na Moravě a je jedno, jestli to je jižní, severní nebo ve Slezsku. Úplně nejvíc Lubomíru je v Moravské Třebové a ještě koukám do jednoho místa, ano, už to vidím, Olomouc. A podle příjmenáře slaví Maškovi, vás je něco přes 5200, jméno a příjmení Lubomír Mašek by bylo unikátní, ale o žádném takovém spojení nevím, třeba se někdo najde. Mimochodem nejvíc těch, kdo mají příjmení Mašek, Mašková, tak myslím, že něco by o tom měli vědět v Nepomuku a nejbližším okolí. Všem oslavencům jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza Macoun z Prahy zdraví, příjemnou dobrou noc. Zavolejte, jak trávíte dnešní tropickou noc tam, kde nás posloucháte. Sobotní noční linka pokračuje druhou částí. Téma zůstává stejné, jak přežít horko. Vidíte, a teď si uvědomuju, teď by to chtělo Halinu Pavlovskou, banánové rybičky, jak přežít horko. Třeba by měla nějakou omeletku pro nás.

0: Noční linka dnes otevírá téma, jak přežít horko, co vám v parních dnech opravdu pomáhá. Máte doma osvědčený fígl od rodičů nebo prarodičů a vůbec zažili jste někdy horko, na které dodnes nezapomenete? Budu rád, když nás společně s posluchači Noční linky ochladíte ne svým slovem, svým příběhem, ale třeba i nějakým tím tipem, jak bezproblémově v tropických nocích usnout. Že by tady byla jistá rada, jistá možnost z takového toho večerního koupání, jo? Že bych si to překlopil do nočního času.
1: Vem si plavky, pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
2: Já se koupat nemůžu.
1: Tak se budeš dívat, jak se koupu já.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Haló, tady Praha, chladná Praha, Honza.
4: Dobrý den, tady ještě chladnější severní Morava.
0: Zdravím vás.
4: Já vás zdravím. Volám od Krnova.
0: Ano.
4: A chtěla bych k tomu tématu. Já teda už 3 dny přes den hodím plnou pecku vody do mrazáku.
0: Ano.
4: A potom, než jdu spát, hodím ji pod peřinu. A víte, jak je to pak parádní chladné.
0: A to se...
4: Přiložím,
0: ano.
4: Přiložím chodidla jenom a za chvíli jsem ochlazená.
0: Takže něco na obrácený způsob, jak se dává ta horká voda do té gumové... Ano. Ale obráceně, no to by mě nenapadlo, do postele let.
4: Termofon nemám, tak jsem dala pecku, jež mě tady štěká pes.
0: Naprosto v pořádku, slyší. Evidentně mě nemá rád, to je v pořádku. Nic se neděje, hlídá si vás.
4: No on slyší, že mluvím tak tohle. No a psíka ochlazuju, že mám takový ten funkční ručník,
0: ano.
4: Namočím do vody, pěkně mu to dám na hřbet. No a psík sice ze začátku brblal, ale teď už je to dobré.
0: Takže není to takovou tou násilnou formou, že ho drapnete, hodíte do sudu, ochladíte, protože to je obrovský šok pro ty psy.
4: Je to pro ně šok a já to vím. Mm-hmm. Já jsem včera si nachystala na zahradu malou vanku dětskou, napustila vodu, s tím, že se mi ohřeje do zítřka a zítra ho vykoupu venku na trávničku.
0: A co vy? Koupete se v rámci letního času někde v rybníku na pískovně nebo?
4: No, tento rok, jak si ještě nebyl, ne že nebyl čas, ale my máme bazén, ale děláme fasádu na baráku a zateplování, tady všude vinec.
0: Zateplování.
4: No a ještě vám řeknu, že mě před 14 dnama tady klimatizaci našroubovali to, je to. Jenom, že ona ještě nemá tu venkovní, ještě není dodělána ta venkovní jednotka.
0: Ježišmarja, tak to teda...
4: Takže možná, že se do Vánoc toho dočkal.
0: Jo, to... Tak to zatím teda máte opravdu moc dobré. Takže koupat se nemůžete, protože zateplujete, což jistě váš dům v tomto období ocení. A klimatizaci máte na na nic.
4: Dobře jste to řekl, mám ji zatím na nic, ale snad se toho dožiju, že bude tohle. Už měla být minulý týden, no ale nevím, co se zase brzdilo, že není venkovní jednotka ještě. Hadice jsou tam, všechno tam je, ale...
0: No, není čas, no, nikdo tak... zaplatil víc, nebo prostě není čas. Tak víte co?
4: To dělá můj syn.
0: Ježiš, to je skvělý člověk. To je skvělý, hodný člověk. Určitě si najde čas.
4: No, čas. No, asi těžko s tím, že teď lítá kolem baraku lešení a bínec od toho a to, pak do práce. No a já tady. Ale fakt s tou petkou je to opravdu dobrý nápad. Přiložit fakt chodidla na tu petku a za chvíli jste ochlazený, takže já se tak ochlazuju, když není bazén, není klimatizace, aspoň to stačí.
0: Děkuju. Dobrou noc.
4: Děkuji ho taky, dobrou noc, dobrou.
0: Ať se daří noc, takže dáme do lednice, do mrazáku, petku, no proč ne, proč ne? Máte i vy nějaké zaručené tipy, jak na to? Píšete třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, nemám rád takové horko. Byl jsem schovaný pod pergolou, to vůbec nepomáhá, ale máme bazén a zítra má být i 2.40. Kdo chodí do práce, do fabriky, tam je podle mě snad 75. No řeknu vám, že já opravdu nemít tady ve studiu puštěnou klimatizaci, tak si vůbec neumím pocitově představit, jak by to dopadlo, protože ty stroje hřejí natolik, že to úplně cítím, jak to sála. Jako v zimě ani nechci topit ve studiu, protože zkrátka teplo od strojů je. I s rizikem toho, že člověk si pustí klimatizaci, i s rizikem toho, že přijde ohlas, ale nedá se nic dělat, člověku hlava fungovat musí. Půjdeme dál, František píše třeba dobrý večer, vedra snáším celkem dobře, v Řecku, když jsem pracoval, tak tam byly taková vedra normální, takže já mám celkem natrénováno. Je pravda, že jako stavba je stavba, večer musí být hotovo, nejhůř se pracovalo s člověkem, kterému jednou vadí teplo, po druhé za zima, no to, o tom jsme tady před chvílí mluvili. Kuba napsal, přeji dobrý večer, jsem u vody, ale i tady je vedro, ale vůbec mi to nevadí, ta Praha musí být strašná, na Petříně nikdo nebude a když je člověk starší, tak musíte zalívat a upřímně, v Praze je to těžký. Já vám řeknu, co je v Praze těžký. Jet s neklimatizovanou tramvají, autobusem. No většina autobusů už klimatizovaných je, ale ta neklimatizovaná tramvaj, to je... A ještě kdyby ty lidi uměli používat aspoň někdy deodoranty. Od času se stává, že spíš častěji, že ne. Iveta, zdravím, pane Jene a nespavci, sedím pod pergolou, nohy ve škopku vody a na hlavě, na srdci mokrý hadr a raduji se, že teplota trošičku klesla. Teď ještě vylepším podle rady paní posluchačky a vemu na pomoc ještě mokrý ručník k otvírání nebo otírání zbytku těla. Dobrou noc. Je těch možností tady je. Teď čeho se chytit? No, já si radši dám jedno chlazené, ne ze 7. schodu, ale jestli teda vydrží ta nejedna sněhová vločka u Ivety Simonové z roku 68, pak mě schladí právě toto.

0: rekordně horké sobotě čeká Česko podle meteorologů ještě náročnější den. Včera v Doksanech padl nový absolutní teplotní rekord 40,9 stupně Celsia, ale dnešní odpoledne může být na některých místech ještě teplejší. Nejvyšší teploty mají znovu atakovat 40, hlavně ve středních Čechách, Polabí a na severozápadě Čech. Odpoledne a večer ale začne od západu postupovat studená fronta, která přinese silné bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, kroupy i velmi silný vítr. Zatímco v Čechách se začne postupně ochlazovat už během dneška, na Moravě a ve Slezsku budou tropické teploty přetrvávat ještě i v pondělí. Meteorologové proto doporučují nepodceňovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a věnovat zvýšenou pozornost hlavně seniorům, malým dětem a lidem s chronickými onemocněními. Výhled předpovědi počasí potvrzuje i z Kavčích hor Pavel Karas.
1: Ale je pravda, že na začátku toho příštího týdne už ty teploty půjdou dolů, bude se postupně ochlazovat. V pondělí už čekáme maxima mezi 28 a 33 stupně Celsia. V úterý už se zřejmě ta teplota dostane maximálně na tu tropickou třicítku, takže nejvyšší teploty budou mezi 26 a 30 stupni. No a po tom horkém víkendu to bude částečná úleva, ale máte pravdu, Honzo, že samozřejmě ten pocit dusna tam zprvu bude docela výrazný, protože samozřejmě ta vyšší vlhkost vzduchu a ty teploty přesahující tropickou třicítku, samozřejmě to nebude nic příjemného.
0: Sobotní noční linka, jak přežít horko, kde nás posloucháte, jak zvládáte vedra, nějaký tip na schlazení byl by?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, teplotně, co se stalo, kdo je tam, tady Honza.
3: Tady Marie z západních Čech.
0: Zdravím vás, Maruško, kolik máte na teploměru vy?
3: No, nevím, teď se tam podívat nepůjdu, nebudu rozsvítit.
0: Jasně.
3: A venku je teplo pořád, ale už se tam měla chládek. Mám otevřený okna v celém domě, všechny dveře, jenom v hlavním vchod mám zamčený, jinak mám všechno otevřen, by tu byl průval, ale není. Takže ještě ventilátor běží, aby se tam trochu ochladilo. Před chvíli jsem přišla z bazénu. Bazén je tak teplý, že prostě venku je lepší chládek ochladem, a když jsem z bazénu vylezla.
0: Stačí do bazénu, říkáte, nasypat mletou kávu a můžete si udělat rovnou výluch.
3: No. 1,30 mám v bazénu vodu.
0: Pane jo, tak to se za chvíli začne zelenat, kazit, nebo já vlastně nevím, ale myslím, že při tak vysokých teplotách to jak musí být další chemie snad.
3: Ne, je to dobrý, je to dobrý, mám křišťálově čistou a jako, no jasný.
0: Dobře,
3: dobře. Upravuji to, jo. Ale drží to, drží to. Mě je sluníčko dobaveno až 11 hodin, já jsem tak mezi stromama, takže tam mám chládek a přesto se takhle ohřála, tak si nedojdu představit ty lidi, kteří mají celý den na sluníčku ten bazén. Ty to asi mají teda daleko horší.
0: To je fakt, no. To je fakt, dokonce známý, co mám na Moravě, tak oni můžou přitopit, ale i chladit, což jsem netušil, že vůbec je možné.
3: Tam taky netušila.
0: No, já bych tam naházel led, možná ty petky, jak mluvila paní posluchačka před chvílí. Mimochodem, přes den děláte co? Snažíte se nehýbat, jenom tak být v utemovaném domě, nebo jste u toho bazénu?
3: No, ráno už tak nějak 8:30, 9:00, to už si jdu zaplavat do bazénu a potom jsem doma, no. Nebo ještě něco na zahrádce, proplejt nebo okopat, ale jenom rychlovka, nebo vyštípat rajský, nebo tak něco. Narychle.
0: No tak to nemyslíte vážně. Já zrovna jsem dneska při vysílání ve stanici Český rozhlas Střední Čechy zahlásil nejednou a opovažte se mi říct, že potřebuje zahrádka vaši péči v tomto počasí.
3: No, potřebuje, protože jako blázen, ty rajsky, když je vyštípete, tak z toho máte prales.
0: Ježiš, to já vám rozumím, ale teď se musíte spotit ještě dřív, než tam dojdete k tomu keříku.
3: No to jo, ale já tady mám ty stromy, mám stran za balákem, takže tady mám dopoledne trošku chládek, jo, ne moc, ne na celý zahrádce, ale tak to prostě se dá vydržet, ale říkám jenom ráno a pak už ne.
0: Dobře. Dobře, já budu věřit, že to nebudete přehánět. Co tekutiny dostatečně?
3: Jo, mám v lednici lahve, s vodou, aby byly chladný, dávám si do toho citron nebo tu himalajskou sůl trochu a to osvěžuje, to osvěžuje.
0: Tak děkuju, gratuluju a držte se, moc se mi neuvazte.
3: No, ne, budu se snažit a přeju hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme a u bazénu žádné gymnastické kousky. Zkusím někoho dalšího z vás, třeba vás. Pěknou noc přeji, kdo to je?
4: Tady Alena z Podještědí.
0: Zdravím
4: tak my
0: vás.
4: Máme u nás tady 26 stupňů.
0: Ano.
4: A sedím pod pergolou a pozoruju měsíc. Okolo měsíce se udělal takový jako kruh,
0: ano.
4: Že mě připadá, že se ten počasí asi bude kazit, protože před chvíli byl ten měsíc takový jasný a teď je okolo jako pomalu duha, mně to připadá dokola.
0: Mm-hmm.
4: To moc hezký, no, ale už se bych řekla, ten vzduch ochlazuje.
0: No, já vám řeknu, že moje zlomenina na třikrát ruky a šrouby v ní, jako mi napovídají taky, i bez pohledu do předpovědi počasí, že se něco jako dít bude a docela dost výrazně. A teď tady očkem koukám, že dokonce teploty můžou poklesnout i o 20 stupňů, no.
4: No, my máme 26 a v domě teda asi 25, což teda v zimě jsem ani pomalu nevytopila.
0: Mm.
4: Je to příjemná teďko ta noc, opravdu je příjemná. No. Sedím tady na hládku a pozoruju měsíc. No.
0: Jel jsem vám minulý týden v neděli vlakem z Holešova přes Hulín, tam vždycky rád zastávka, zapálím cigaretu, takový spokojený tam jsem. Ale proč to říkám, sednu do vláčku a co myslíte? Přijel vláček a těžko říct, jestli ten vůz klimatizoval, ale mám pocit, že vzhledem k počtu vypocených litrů za cestu do Prahy, tak si myslím, že nebyl. A nebo to nezvládala.
4: Asi ne, asi to bylo moc zatížený.
0: A tady jako ten větráček, který mi tady nechal kolega, tak oduševněle, že kdybych ho potřeboval, tak mám takový pocit, že asi to by se mi všichni smáli, ale zase vzhledem k těm teplotám, už je mi to asi úplně srdečně jedno a použiju ho, i když je to takový dětský Hello Kitty větrák.
4: Jo, teď jsem zrovna něj viděla někde reklamu. Že je to na USBčko a má
0: ano,
4: to všichni.
0: Ano, přesně tak, přesně tak. No děkuju vám pěkně, že nás posloucháte, posílám pozdravení.
4: Já se a dobrou noc.
0: Ano, i dobrou noc i vám.
4: No, už mám půl prášku v sobě a nepocituju žádný spánek, že by přicházel, tak jsem si sedla pod pergolu.
0: Teda, prášky na spaní, takhle na dobrou noc, to je další z vás, teda.
4: No, nic se nedá dělat, když to nejde, nejde.
0: No, tak to si taky říkám kolikrát, ale ne s práškem, ale v místnosti jiné. Dobrou noc, a se vám daří.
2: Noční linka.

0: Petr Spálený, 60. léta, tak ten teplotní rekord, který byl překonán, ten je z roku 2012 v Doksany na Litoměřicku, překročen o 0,5 stupně Celsia, takže 40,9. A prý dnešek, neděle 28. června, by měla být, nebo měl by to být den ještě horší. Ohledně teplot mělo by to být i opravdu těm 1,40. Co je doporučováno dělat pro naše zdraví? No hlavně se nepřetěžovat. Paní doktorko Kateřino Cajthamlová, vy víte.
1: Jsou-li vedra, tak doporučujeme být ve stínu, zatáhnout žaluzie přes den, abyste nepřišli do šíleně horkého bytu, nosit klobouk, zejména pokud se pohybujete někde, kde je opravdu prázdno a žádné stromy. Hodně pijte, ideálně minerálky, které obsahují trošku soli, protože náš pot je taková minerálka slaná. A přeju vám, ať ta vedra přežijeme, studenou sprchu si dejme a buďme veselí a zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá další, už si tady zvedám jedno z těch 6 blikajících okének, tentokrát všechno můžete svést na mě, že jste se nedovolali, ale tady se to někomu podařilo, kdo to je, Honza u telefonu.
3: Dobrý večer, tady Eva Vodhořovic.
0: Zdravím. Ano, Evo, tak v Praze. Ano.
3: Když říkala takhle venku. Tak my ještě jako děti jsme vždycky dostávali na hlavu buď šátek nebo čepici a pod to se dával lopuch, z rebarbory lupen, z jakýhokoliv prostě něčeho listí. A to listí vám krásně tu hlavu ochladí.
0: Aha.
3: Že na těch, takhle, když sušíte sena nebo to, tak se takhle sušívá.
0: Aha, to by mě vůbec nenapadlo.
3: Zkuste pít, zkuste sváně, zkuste po čepici dát takhle lupen. Malým dětem se to dává, jo. A výborný je, když je vám takhle horko v sednici, když si dáte šlupku z okurky na čelo.
0: Jo, to je fakt, jo, to jsem vyzkoušel, to chladí.
3: No, to taky nádherně vytáhne to horko z té hlavy. A ještě na takhle na pole, a to protože já dělala v zemědělství taky celý život, tak ještě s maminkou a to, tak jsme vždycky nosili hořkou meltu.
0: Hořká melta.
3: Mírně sladký čaj, anebo hořkou meltu na pití.
0: Tak jo. Meltu tu jsem měl naposledy u prababičky v Třeboni. A to už je ale pár let dozadu.
3: No, to je zapomenutý pití, ale tady v těch horkách je to výborný.
0: Uh-huh.
3: Jo, takže my teď, když je horko, tak já tady mám udělaný hrnec s čajem, mám tady udělanou meltu. A buď máme vávkovej salát nebo okurkovej salát.
0: Jo, jo.
3: A prostě takhle tyhle ty tekutiny do toho. Hmm. Jinak teda máme venku taky bazén, ten máme dneska 34 stupňů teplej.
0: No.
3: Jo, tak jsem k tomu přivázala slunečník, takže když se koupete, tak doplavete vždycky do stínu. Což je velice teda příjemný, to můžu říct, když hezky máte, že mi tam, no soused má strom jasan, takže ten mi tam akorát napadá svinclo, ale nic mi tam neudělá.
0: Zase na druhou stranu, ještě já furt mám jako v hlavě teďka přemýšlení, lopuch, víte, jako já mám asociaci s lopuchem?
3: To nevím.
0: Byla na něm beruška.
3: Jo, no, nebo taky do dlouhých vlasů se dávaly ty
0: Ne, tohle bylo s tebou, mě baví svět, no jo, ale kde já teď v zimě vemu lopuch. To byla ta scéna přece, jak měli botičky a tak dále. No nevadí. Každopádně no. Já děkuju, tady tohle to musím vyzkoušet, protože to je fakt mě taky zaujalo, myslím, že třetí věc, kterou si tady znamenám.
3: Ale to opravdu pomůže, jinak teda takhle v noci, když na to tak si namočím ručníky a zabalím si do toho chvíli nohy a pak jdu spát.
0: Dobře, zkusíme. Děkuju moc.
3: Bych se bála studený kvůli výpáteři, ale na ty nohy je to výborný.
0: Fajn, jo. Tak když je můžeme ohřívat elektrikou, proč je nemůžeme schlazovat ledem? Všechno jde?
3: No, normálně studenou vodu hodně vyždímat, že jo, a zabalit ty nohy do toho a ono vám to schladí vlastně celé tělo, tak nějak.
0: Vyzkoušíme, snad to obsáhne celé mé prostorově výrazné tělo. Děkuju, dobrou noc.
3: Dobrou noc, všem, a shledanou.
4: Tady orel, Dášenka jde celou dobu v bačkůrkách, přepínám. Dobá smůlu, v čem bude lyžovat, přepínám.
0: Halo, halo, Český rozhlas, mrazivé dnešní noční vysílání skoro tady máme. Kdo pak je tam, kdo volá?
5: Dobrý den, tady Marie od Uherskobrodska.
0: Zdravím vás, Maruško, další Maruška v našem vysílání.
5: Taky zdravím vás i posluchače. No, vzala jsem si prášek na spaní, že usnu. Ale máte takové dobré, vy jste asi dneska jedl vtipnou kaši.
0: Ne, jenom
5: takové
0: mám
5: dobré vtipky, nás povzbuzujete, takže
0: takže ten prášek na spaní je úplně na nic, že jo?
5: Na spaní ani pomyšlení, ale nějaké dobré rady jsem se dozvěděla.
0: Já ale taky.
5: Tou lahví z té ledničky, to musím zkusit na nohy zítra.
0: Ano.
5: Když nás čeká ta hrůza, aspoň se toho bojím, že já mám trochu jako vysoký tlak, no tak.
0: No a taky nevím. Co tlak? Člověk se nemá přetěžovat a nemá dělat mistra světa, rozhodně nepotřebuje jít na nákup, jenom protože je otevřeno nebo začíná nějaké akční zboží. Prostě to, ne.
5: Já akorát do desíti dělám. A představte si, že tento týden v tom horku jsem sekala srpen.
0: No jo.
5: Srpen. Ale
0: počkejte, to stále lezla po kolenou, potila jste se a sekala. To,
5: normálně jsem se, hola, dřív se tím sekalo i obilí a já mám trávu v takovém místě, kde se nemůže set
0: elektrickým
5: sekačem, sekačkou, tak jsem to musela, ale to jsem dělala jenom tak půl hodiny a ráno od 9 do 10 a dalej už bych tam nebyla.
0: No, je pravda, že já jsem naposledy, srpem, to už je taky. No víte, ono, srp pro nás leváky úplně jako není.
5: No, tak já levák nejsem.
0: No já vím, si, to je jenom, že jsem to tupil.
5: Já si vezmu si rukavicu na levou ruku, abych se náhodou nesekla do ruky, tak mám takovou pevnější rukavicu a prostě, kde to nejde sekačku, tam se to musí odstranit srpem.
0: Mm-hmm.
5: Sice se mě jeden soused ptal, že to mám jak ze středověku. Oni včel všetci sekají takovýma týma to vrčí škaredě tu kosu. To je taková, to se drží v ruce, to tak zapáchá, mám nějakou aj masku na obličeji. Celý den seče. Je dřív chlapíci, můj otec, ten byl tak výborný, jak uměl sec kosou. Ten posekl celé třeba půme hektaru do rána. Šel ve tři, nebo jak začalo se rozednívat a posekl do rána takový velký kus pola. A tady tuto sekačku, to smrdí na z toho, no, ten benzín z toho. A ti mladí neumí už teď nic takového. Ale přicházíme k tomu. Budou blackouty anebo poroste tráva 10-metrová.
0: Děkuji za váš telefon. Ať vám prášek zabere, ale až za včasu. A nezapomeňte ještě ten zítra ten let, mrazák Petka nohy.
5: No právě.
0: Tak fajn.
5: Zítra cest nebudu.
0: No to doufám.
5: Oberu bylinky. Roste mě krásně, než to uschne, roste mě krásně měsíček. Dneska jsou netra tak krásně oranžový a ještě rybíz. Rybíz už strašně rychle dozrává, tak zase.
0: No nechce to otrhat, nebudete otrhávat.
5: Dopoledne do těch desíti, to bylo, když jsem sekla tím srpem, to bylo 21 stupňů, tak to ještě. Ale ve 30 už, nebo dneska jak bylo u nás tady 37, to už jsem nevylezala.
0: No Maruško, hlavně bezpečně, pomalu, opatrně, radši se vší pohodou, klidem a chladem. Děkuji vám za zavolání, ať se vám daří a hlavně to nepřehnat. Jo, dobrou noc. Mimochodem, kosa, zdraví váš srp.
6: Co to děláte? Seču troubu.
7: A jo, sečete. Prosím vás, nevíte, kde tady byli pán Wasserman a... A Vojtěčko...
2: Noční linka.

Dnešní linky, společné vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda je spíš takové zvídavé. Řekl jsem si na poslední chvíli dneska po ránu, uděláme změnu původně plánované téma, to by nás zapotilo ještě víc, tak ho přenechávám do dalšího týdne našeho společného vysílání, kdy se také uslyšíme. A bude to ve čtvrtek. Co to bude za téma, vám prozradím až v samotném závěru dnešního vysílání. Tak měl jsem tady do vysílání tři posluchačky, poslední tři posluchačky, které mi stačily i prozradit nechtíc, anebo úmyslem, že si vzali prášek na spaní a že to ne a ne přijít. Takže počítání oveček, počítání minut, ještě 19 minut a pak můžete zařezávat úplně v pohodě. Já se tak s dovolením budu opatrně ptát i dál, jak zvládáte vedra. Máte doma klimatizaci, spíte v noci vůbec, nebo jak to děláte, jestli to zvládáte, případně jestli máte nožky nahoře. Dneska jsem zaznamenal, že i kostel v Čakovicích, části Prahy, Čakovice, že je otevřen pro ochlazení kolem jdoucích. Také úřad městské části Praha 10 nabízel společné prostory s možností návštěvy, kde se člověk mohl pěkně schladit mezi 10. a 20. hodinou a platí to i pro zítřek, potažmo tedy, pardon, pro dnešek, neděli. Klidně přidejte i možnosti, kde se můžou hromadně obyvatele ochladit, je-li takové místo. Snad se vám to podaří ještě zmínit do vysílání, nebo mi to alespoň napsat na linka@rozhlas.cz nebo do

0: na ochlazení těla. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
1: No, dobré ráno, tady je Dagmar Skrnová.
0: Ano.
1: Takže první bych vám teda chtěla říct, že Knovské koupaliště dneska prodloužilo hodiny až do 9 večer, normálně je to do 7, to je jedna věc.
0: Ano.
1: Takže taky tip, kde se může někdo schladit déle. A chtěla jsem vám říct, že dnešní den jsem teda měla takový zajímavý, protože odjíždím na 2 měsíce za prací do ciziny a tak kamarád mi chtěl udělat překvapení, tak mě vzal na takové místo, které bylo úplně zvláštní, romantické. Je to za Krnovem říčka a jsou tam vlastně takové skály. On mi říkal, že jako mladí tam dosti skákali dolů. A bylo to takové fakt na nějaký záběr do nějakého letního filmu. A voda tam byla prostě neúplně studená, dalo se tam plavat, jo, úplně krásné, krásné místečko. A ještě k tomu jsme minulý týden objevili, to je zase další vesnička u Krnova, a tam v loni udělali nový rybník, takže úplně taky krásné místo na plavání, že to tam ještě není prostě špinavé, není tam moc lidí a tak, takže jsem to měla teda ještě s výletem na rybu do Polska, jo, takže to bylo takové krásné odpoledne, které se dalo přežít. Že vlastně jsme si to horko vlastně skladili dvakrát v plavání cestou tam vlastně v tom v té říčce Opavě a zpátky teda jsme se stavili na tom rybníčku, který jsme objevili minulý týden, jo? Takže i tak se dá schladit. A ještě jsem teda chtěla říct k tomu chlazení večer, že jsou takové psí podložky chladící a já jsem si to koupila někde ve výkupu v zimě a prostě taky to funguje, jo, že to dáte do ledničky. Je to zase na nějakém principu toho gelu. A ještě takové ty kostky, co se dávají do těch termotašek, aby to tam vydrželo, tak mám takové 2 velké a ty jsou taky funkční.
0: Teda, já doufám jenom, že nemáte 4nohého mazlíčka, aby na vás smutně koukal a štěkal, že si ležíte na jeho podložce.
1: Ne, já jsem větroplak, takže já doma jsem minimálně, ale prostě toto všechno funguje. No a jinak teda asi 5krát za den sprcha studená a to člověku taky pomůže, no.
0: No, já jsem teď ještě narazil na jeden tip, ale vlastně ve své podstatě dává to smysl, ale kvůli tomu předělávat domácnost nebudu. Barvy, které ošálí vaše podvědomí. To, jak barvy působí na lidské podvědomí, je až magické. Červená barva podporuje kreativitu, zelená zase uklidňuje. A jestliže se toužíte schladit, vsaďte na studené barvy. Patří mezi ně barvy, které se nachází v modré části spektra. Takže předpokládám, že bych si musel svůj byt nebo svůj postel...
1: Do modra,
0: ano, přesně tak. Ale to si jako úplně nejsem jistý, navíc proto nemám ani smysl, abych ještě do toho ladil závěsy, povlečení, prostěradla, obrazy, aby to tak jako ladil. Znáte modré kytky, já ne teda.
1: Ale mi to dává smysl. No víte, to, protože já jsem žila dlouho v cizině u moře, asi 14 roku jako na takovém ostrově. A já prostě furt to mám tak jako, že do modra. Vždycky, když maluju, nebo jsem se stěhovala, nebo jsem prostě opravovala byt, vždycky tam je prostě to modré, protože to mám úplně jakože tak zažité, no.
0: Ještě tady je...
1: Spadívasta modrá, ano. Jo, a tak.
0: Jo, ještě se tady, my tady, to už je mi sympatičtější teda, nebo něco pro rozhádané manželské páry, nebo druhá družku. Spěte sami a co nejblíže zemi. Před horkem v ložnici se můžete bránit tak, že budete spát co nejblíže zemi. Pokud vám to situace dovoluje, podle odborníku je nejlepší spát v přízemí. Chlad se drží u země, zatímco teplo stoupá vzhůru. Takže kdo bydlíte v patře bytového domu, spěte na zemi, ideálně na karimatce. A jestli je to v patrovém domě, tak není nic jednoduššího. Ve své podstatě v paneláku, tak tam jsou všichni odsouzení k tomu, že umřou. Jinými slovy. Mám pocit. Ale spát sami a co nejblíže zemi. Je fakt, že mě drahé polovičky vždycky říkali, že topím jak radiátor v zimě. Takže to já nebudu úplně ideální partner do postele teda v tom případě. No nic. Děkuju.
1: Jo, takže jenom to jsem tak chtěla skoro na závěr, že jsem se teda dovolala.
0: Děkuju. Posílám schlazení dešťovými kapkami. Jiří Korn o tom taky něco ví. Dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: Posluchač Honza napsal: dobrý večer, jak pravila ta paní, co si dává do postele lahev zmrzlé vody, tak to věřím, že opravdu funguje. Od nohou i od rukou se totiž ochlazuje celé tělo. Pokud ponoříte ruce až po lokty do vody, stačí do umyvadla s vodou, tak působením studené vody se tak celé tělo ochladí a samozřejmě funguje to i naopak s teplou vodou. Já mám právě ten problém, že mi je zima od nohou. Pokud sedím v práci s klimatizací, mám večer nohy úplně zmrzlé a je mi zima. Proto v teplých dnech si co nejvíc beru home office a nebo dovolenou a dnes jsem například byl celý den v akvaparku. Ochlazovat se nepotřebuji, ale pobyt v bazénu je velice příjemný a asi nejlépe strávený čas v těchto dnech. No a tady mi píše ještě Jana Zírková. Dobrý večer, zdravím Honzo z rozpáleného paneláku. My se tu v létě můžeme upéct a v zimě zmrznout. Já mám takový zajímavý větráček se zabudovaným rozprašovačem, takže takové dva v jednom a je to super, když se koupu. Tak používám hodně vlažnou vodu a své dlouhé vlasy si musím vyčesat a včera jsem si udělala osvěžující limonádu s okurkou, tak ať to všichni přežijeme. To je pravda, přežít musíme. Nesmíme se přetěžovat, ano, a taky musíme vybírat ty dopravní prostředky, kterými pojede, když už musíme. Víte, co napadá mě? Třeba nevím, jak je to v jiných městech, ale vím, že Pražská integrovaná doprava nabízí online polohu spojů. To znamená, ať už je to autobus, tramvaj, metro, cokoliv, co jezdí podle jízdního řádu v rámci Pražské integrované dopravy. A tam, když si to jako rozkliknete, tak dokonce podle té sněhové vločky u některých těch spojů, u některých konkrétních linek spojů, tak se dozvíte, že je vlastně klimatizovaný ten daný spoj, takže to jde. No ale dřív to bylo takové, víte co, co si pamatujeme asi úplně my všichni, takový ten maďarský zázrak jménem Ikarus. Vzpomínáte? Tak ten přes zimu jedině chladil a přes léto topil, tak tam jste si hold nevybrali. Kdo je pravděpodobně poslední v rámci dnešního nočního vysílání linky? Tady Honza.
1: Zdravím. Matěj, Praha.
0: Ano, Matěj, posloucháme všichni. Jak se schlazujete vy?
1: No, víte co, já se schlazuji radši potoce, já musím vypnout rádio.
0: Ano, počkejte, jste potoce? Z Prahy, doufám, že no. To není Botič, úplně tam bych si to neuměl ani představit, nebo Rokytka.
1: No, víte co, Botič je na Jižním městě, že jo, tam jsme dřív bydleli, ale já jsem teď v Krči.
0: Ano.
1: A tady je takový krásný potůček, já jsem se říkal teď, jak jsou ty horka, že kdyby tam magistrát postavil přehradu, jo, že by to bylo úžasný jako takový nouzový řešení vlastně. Celý ten las, víte co, že by bylo takový koupaliště, no.
0: Aha, ale jako myslí takový Kondratický potok.
1: No, ale ne, to, já jsem myslel teda konkrétně potok v Krkonoších, jakoby, čím máme chalupu, no.
0: Jo, to si umím představit, ale no. V pražských říčkách úplně ne, to je fakt, i když je pravda, že Vltava je teda čistší, než bývávalo v uvozovkách, a tam je chladno.
1: No, víte co, ono hlavně, my jsme jezdívali dřív třeba do Švýcarska za strýčkem a tam je zajímavý, že lidi z práce, jak se ta řeka jmenuje, v Bernu, jo, ale ona vlastně to jako Vltava taková, ale menší, jo, ale je průzračná na rozdíl od té naší Vltavy, ale oni vlastně, když jdou z práce, tak ty, co bydli na druhé straně toho Bernu, no, tak si normálně vlezou do té vody, mají takový igalitový tašky, kam si dej ty věci, jo. A vlastně splývají a prostě ty 3-4 kilometry se dostanou po té vodě.
0: No, teď jsem zjistil, teď koukám do internetu, nevěděl jsem, ale je to řeka Ara.
1: Jo, asi jo. No, ale já ještě teda, jestli, víte co, já jsem bývalý, jako, nebo prostě dělal jsem sanitářský kurz ve zdravotnictví. U vojáku, no. A jenom jsem chtěl, bych chtěl ještě takový, jenom vsuvku, prostě jontový nápoje, jo, teďka. To teda nemám tam odsaď, ale já vždycky nám tam říkal, že co nevíte, najděte si, no. A nebo se zeptejte lékaře, že jo, což se týká taky i všech, že jo, jakoby kdo potřebuje třeba poradit s něčím, tak můžou zavolat i nějakou, já nevím, spíš jako ty pohotovosti u nemocnic, jo, vlastně to je normální číslo 7. místní, ale poradit se, jo, kdyby bylo něco, že jo, to nám říkali v tom kurzu, jako neřešte to sami moc, jo.
0: To je fakt.
1: Ale chtěl jsem říct ještě teda, ty jontový nápoje vlastně doplňují to v lékárně, jo. Prostě poradit se třeba s lékárníkem, zvlášť seniori, že jo, když můžou, nebo i pracuje, když člověk, jo, ještě jsem chtěl přeskakuji jenom, když člověk pracuje, když má nějakou těžší práci, jo, tak vlastně mlíko, jo, nepít vodu, ale mlíko, třeba ideálně acidofilní mlíko, do kterého si nasypete trochu hroznového cukru. Stačí třeba 20 gramů, jakoby zamíchat, že jo, protřepat. James Bond takový, no.
0: Jo, chápu, no, ale říkali, mlíko, no. Teda nevím.
1: No, ne střešněma.
0: To mě zrovna úplně nenapadlo, ale je fakt, že jakmile se řekne mlíko, vzpomenu si na škralup a končím.
1: Ne, tak víte co, jako voda vlastně hydratuje taky, že jo? Samozřejmě voda je jako základ, ty 3 litry denně pro dospělýho, ale to mlíko je lepší, jako by líp vlastně doplní tu vodu o něco víc procentně. A zároveň jsou tam ty látky, které člověk potí, vypotí, takže by ten litr mlíka denně je možný kyselýho, jo? Acidofilní mlíko nebo něco takového. Pokud člověk nemá nějaký dietní problémy, že jo?
0: Nebo pokud má potrápená střeva, no. Ale děkujeme za tipy, děkujeme. Musíme se rozloučit. Končíme. Naschledanou. Děkuju za zavolání a za napsání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, končíme. Horko, jak se patří, bude nás provázet ještě nedělí, někde i pondělkem. Je pravda, že to horko netrápí jen nás, protože vlastně ve své podstatě nové absolutní rekordy hlásí nejen Česko, ale i Německo, Švýcarsko, Dánsko. 200 milionů lidí má s horkem problémy, tak prosím, nepřetěžujte se opatrně. Žádné kaskadérské kousky, žádné šipky do bazénu, to už vůbec ne, a pokud můžete, buďte s někým. A měl bych jistý tip, kdyby to bylo s námi, s Českým rozhlasem, pak je to fajn. Honza Macon přeje příjemnou, dobrou tropickou noc. Společně se uslyšíme buď ráno ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy mezi 5. a 9. hodinou. Ano, mimořádně i v neděli. A nebo v noční lince ve čtvrtek 2. a tam si odvysíláme nebo zkusíme si popovídat na téma, které bylo původně plánované pro dnešní den nebo pro dnešní noční vysílání linky. A to, když člověk nemůže říct pravdu, tak budeme trochu uhání. Ale i to nás docela provází životem. No, jak se mi slyšíte, jazyk se mi láme. Doufám, že se lámat nebude Jarce ve Zlíně, snad se nám holka neuvařila. No a téma, které si pro vás ona připravila, už se na to dívám. Jarka bude probírat setkání. No jo, setkání na cestách, tak se dá i pokračovat. Ať se vám daří, pěkné sny, dobrou noc. Ať vás blechy štípou celou noc, já se jdu projít po karlínských ulicích, protože tady ve studiu jako peklo tady je. A to ještě nevím, co v té Praze. Ke Klementínu rozhodně nedojdu. A za minutu 1 hodina.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Vy jste na nás tak hodný, že nás chápete a píšete a nevyžadujete od nás odpovědi, ale vaše dopisy pečlivě schraňujeme, přichází jich stále víc a my si uvědomujeme, že díky třeba internetu, že nás poslouchají. Vím, že klidně nás poslouchají třeba Anne Baruch v Chicagu. Hello Annie, jak se máš? How are you? Nebo Petr s Evou na Kanárských ostrovech, na Tenerife, který tam odjeli a říkali, musíme vydlabat si do jedné skály, kterou tam máme vedle té naší chaloupky, jeskyňku, protože to jsou skály sopečného původu, do kterých jde dlabat bez velkých problémů.

Takže to jsou ty vymoženosti globalizace. Internet. To už asi bez toho umřu, že nebudu mít internet. To už pro nás není. To nám už vlak ujel. My radši místo surfování na internetu surfujeme naší pamětí vzpomínkama, že jo? Kde jsme minule to naše vyprávění ukončili? Na Žižkově, u paní oficiálové Cibulkové, u který jsme bydleli. A procházeli jsme do jejího bytu v prvním patře, hospodou, skrz hospodu. Někdy, když jsme šli pěšky, tak jsme museli jít kolem Masarykova nádraží. To už nebylo Masarykovo nádraží, to bylo nádraží Praha Střed. A tam jsme chodili. Část toho Žižkova, která byla blízko toho Masarykova nádraží, nádraží Praha Střed, byla ovanutá. Žando, přestaň blbnout. Byla ovanutá ne perutí imbecility, jak by řekl spisovatel básník Bohumil Hrabal, ale byla ponořená do takového vonavého závoje, který byl je typický pro nádraží. Tam byly výtopny. Výtopny lokomotiv. Lokomotiva zajela na takovou točnu. Točna se s tou lokomotivou otočila a tu lokomotivu nasměrovala do určitých vrat, které se otevřely, a tam před větím lokomotivy na trať tu lokomotivu roztopili, aby měla dost páry. A když ji přetopili, tak pojistný ventily se otevřely a to byl takovej randál. Krátkej intenzivní zvuk, jako takový sičící hromobití, jako když se strhne zemětřesení. To udělalo vždycky prrrr. Takhle to bylo. Teďko se Žanda zlekla. A ta pára unikla. Ta lokomotiva už mohla vyjet, byla vytopená, zase vyjela na tu otočnou plošinu a ta ji nasměrovala, ta otočná plošina se s tou lokomotivou otočila a nasměrovala ji na určitý koleje. A my, tenkrát, když nám bylo 20, jsme vlastně byli taky taková přetopená lokomotiva a čekali jsme jenom, kam nás ten osud, na jaký koleje nás ten osud zavede a kudy nás vyšle na tu cestu, který se říká život.

Jo, takže ty roztápěný lokomotivy, to jsme byli vlastně my. Nás taky rozpalovali ty získávané vědomosti. Když jsme byli takhle přetopení, tak jsme si čas od času taky museli zařvat, zakřičet, zaječet, dát tomu šedýmu, tiše a tístivě plynoucímu světu kolem nás, tomu zastavenému času 50. let, dát najevo, že jsme tu taky teď 20-letý, kterým se sice říká Štrávkové, Páskové, Potápky, který, jak se jim denodenně zdůrazňuje, študujou za peníze dělnický třídy. Když jsme se trošku zachtěli zasmát a pobavit, hned na nás prej esembáky pošleme. Na vás vy. To je dneska mládež. Neváží si blahobytu. No jo, to jsme byli mládež rozpolcená. Ve škole jsme se učili a říkali úplně něco jiného, než jsme si říkali mezi sebou. A už od mládí jsme žili v přetvářce. A velký lidi taky, to jsme viděli. Doma poslouchali Hlas Ameriky a v zaměstnání zdravili. Čest práci. A přitom se každý den těšili, že to příští jaro praskne. No a my jsme byli pořád jakoby na takovým zvláštním útěku, ta naše generace. A před čím jsme utíkali? Před čím? Co nás tenkrát znepokojovalo? Bo nic jsme se nemuseli starat. Měli jsme byt i stravu, i školy zadarmo. No jo, ale ono to nebylo přirozený. Všude jsme četli hesla. Buduj vlast, posílíš mír, nebo ty fousatý tváře, který se na nás všude tak koukali. Vzpomínáte si na Marxe, Engelse, Lenina, Stalina. A když jsem si představil tyhle ty fousatý dětky, co by asi říkali tomu jazzu, který my jsme tenkrát tak milovali, jak jsme ho lovili na rozhlasových stanicích. Říkali by, že to je úpadková hudba imperialismu, zahnívajícího kapitalismu. A tím to tyhle ty fousatý tváře u nás na dobro prohráli, protože při představě, že nemají rádi jazz, tak určitě taky nemůžou mít rádi nás, jsme si říkali.

přišel konec školního roku. Honzík Matěják odjížděl do Jablonce, já do Pavlíkova u Rakovníka, Rudánek Daňků do Suchého Vrbného u Budějovic a věděli jsme, že paní Cibulková už má. To nám řekla hned, že od 1. září už je ten byt pronajatej. Že už tam bydlet nemůžeme po prázdninách. A to bylo smutné loučení, ale my jsme si říkali, že určitě, paní Cibulková, my za váma budeme chodit. To bych byla hoši ráda, říkala. Mládenci, všechno má svůj konec a nikdy se nezavírají jedny dveře, aby se druhé neotevřely. A tak hodně štěstí vám přeju, ať máte život šťastnější, než byl ten můj. Ačkoliv víte, ani ten můj není špatný. Když to teď vidíme, co se děje, oni mizí lidi. Tady ten Zlatník, pan Schmelhaus. Ten zmizel, oni mu ukradli všecko zlato a ještě ho zavřeli. A jeho paní taky. Ještě o něm píšou v novinách, že to je šmelinář. To jsou zlý časy, hoši. No, tak. Víte co, já vám ještě vyložím karty, než se rozloučíme. Tak, pan Rudánek, zamícháme, sejměte. Uděláme hromádku a vytáhněte si tři. A jednu po druhý paní Cibulková obracela a četla štěstí, cesta, svatba. Ještě ruku. Na ruku se taky podívám. No, rýha života, jako koleje vlaku, říkala paní Cibulková. Vy budete dlouho živ, pane Rudolfe. A Jeníček. Zase nejdřív karty zamíchala, Honza je sejmul, tři karty leží na stole. Paní Cibulková je obrací. Děti, naděje, touha. Ještě ruku, všechno dobře dopadne, říkala paní Cibulková Honzovi. Nemusíte se vůbec ničeho bát. No a teď vy, ukázala na mě, tak zase se míchají karty. Já mám strach. Láska, cesta, dům. Leží moje tři karty na stole. A ještě ruku, no počkejte. Už jsem viděla hodně rukou, ale takovou linii a ty kříže. Až mě běhá mráz po zádech. Ale je to dobrý, je to moc dobrý, ale já si to poznamenám. Takovouhle kresbu na rukou jsem ještě neviděla. A až přijde má známá, Leontýna, zeptám se, co to je. Ta kresba od prostředníčku a prsteníčku k těm hlubokým rýhám srdce a života. Až za mnou přijdete a vy přijdete, tak vám to povím. No a obě ruce jsou stejný, to taky nebejvá. Zvlášť ta pravá má výraznou kresbu, ta ruka živitelka, říkala paní Cibulková, pořád kroutila hlavou. Co tam v těch rýhách na těch mých rukách vyčetla tenkrát, paní Cibulková? Nedozvěděl jsem se to nikdy už, protože život pádil tak rychle, že jsme za paní Cibulkovou už nepřišli. I to se stává. Hřeben v kapse jsme nosili, s tím jsme si česali ty naše kudrdliny. Ty velký frájové nosívávali hřebeny dámský s velkou rukovětí. A když jsme šli kolem vodovodního kohoutku, tak jsme si ten hřeben namočili, aby ty vlny byly ještě větší. To jsme měli starosti tenkrát, co?

My jsme zase balili, do kufru jsme dali tu svoji garderobu, ty psí dečky. V kotcích jsme kupovali zbytky, třeba barety tam byly. Barety to byly, a ty z nás dělali umělce, to byly nějaký barety jistě anglický armády. Tam se často vyprodávaly vojenské věci v kotcích. To jsme měli v kufru, tu garderobu. Kecky a roury kalhoty a košile s americkýma límečkama. V tašce jsme měli svoje propriety. Knihy o umění, skicáky, barvy, tušky, pastelky, pravítka. No a jeli jsme dlouhou cestou městem ze Žižkova směr Nusle. Ale Rudla s náma nejel, kam ten kluk z těch Budějovic jel tenkrát. Vidíte, otazník, nevím, to už je dávno. To se psal rok 1954. Když jsme jeli kolem té výtopny na Masarykově nádraží, zase tam vytápěly lokomotivy, zase ty lokomotivy vypouštěly přebytečnou páru, zase byly přetopený, ty kotle měly přetopený, jako my jsme byli přetopený tím mládím. No a tam jsme přesedli u Masarykova nádraží na elektriku číslo 13, ale to už dávno nebylo Masarykovo nádraží. 13 jela až daleko na Kačerov. Ale my jsme museli vystoupit na stanici na Paloučku. Tam jsme to znali. Nejdřív ale jsme míjeli všechny ty významné čtvrtě, jako Vinohrady, a přes Václavák jsme krátce jeli. Potom ta tramvaj sjela dolů do Nuselského údolí k Botiči a míjeli jsme po pravý straně na takovém pahorku. Byl strakatě natřený vojensky maskovaný bunkr. O tom jsme věděli, protože to byla naše trasa, protože tam jsme začali svoji pouť, tam jsme začali bydlet v roce 1951 v internátě u sovětské školy. Tu trať jsme znali úplně přesně. Věděli jsme, že dojedeme dolů, že když podjedeme trať, takže budou po levý straně uhelný sklady. Tam jsme chodívávali kreslit. Už jako studenti v prvního ročníku jsme tam kreslili ty kobyly, ty valachy, který tahali těžký korby naložený uhlím. Věděli jsme, že tam jsou ohrady, že to uhlí je rozdělený přesně podle třídy, podle druhu, že tam je ořech, že tam je antracitový černý uhlí, že tam je hnědý uhlí povrchový. Věděli jsme, znali jsme ty uhlíře, ty měli takový začernalý tváře, to jsme všecko kreslili, to jsme měli skicáky plný uhlířů, jak dobře se nám kreslili ty jejich přasky, těch všelijakých mundůrů, ty jejich kožený zástěry, ty zvalchovaný putny, který tak sváně sešlapávali, aby se do nich vešlo, aby mohli co nejlíp šidit zákazníky. Uhlobaroni jim říkali, ty, který od nich odebírali to uhlí. A my jsme tak rádi kreslili ty jejich odřený, omlácený, začernalý, těžký, kovaný vozy, do kterých nakládali to uhlí.

No jo, ale už tramvaj minula i uhelný sklady a najednou přijela na náměstí Bratří Sinků, kde byla modistka Oulíková, ta už ale se tak nemenovala. Bylo tam jenom kloboučnictví a Chemodroga. Všecky ty staré firmy postupně mizely a jedeme do kopce kolem Nuselský radnice. A celý Nusle? To byla proti Žižkovu taková stichlá čtvrť. Možná, že to bylo daný tím, že tam byla ta pankrácká věznice. Věznice na Pankráci. O tý jsme jenom slyšeli, tý jsme se dostávali málo kdy, protože my jsme vystupovali stanici předtím. Tam byla hospoda na Paloučku a šli jsme do ulice pod kostel svatýho Pankráce, do ulice Krušinový, kolem internátu, kde jsme dřív bydleli a který jsme tak rádi opouštěli, protože to bylo jako na vojně. V tom intru ráno se tam stávalo. Za zvuku budovatelských písní jsme stlali kavalce. Vychovatelé a vychovatelky na nás dohlíželi a známkovali nás, jak se chováme, jak steleme, jak ustýláme postele, jaký máme pořádek ve skřínkách, na chodbách, kde máme svoje věci. A do toho, když hrála písnička, jak to bylo? Práce není otročina, která spadla na tebe. Dnes, soudruzi, je věc jiná. Dnes děláme pro sebe. Vyhrňme si rukávy. Když se kola zastaví, hej rup, hola hej, do práce se dej.

Tak jsme s Honzou si říkali o tom, jak je to zvláštní, že jsme tady začínali před 4 roky bydlet v tom intru. A zdá se nám to, jako kdyby to byl celý věk. Přitom to byly jenom 4 roky. Co je to dnes, když je nám 65, co jsou to 4 roky? Nic. Ale tenkrát, když nám šlo na 20. rok, tak 4 roky byla pětina prožitýho života. A teď, z pohledu toho prožitýho našeho života, z pohledu těch 65 let, jsou 4 roky malinká 16 života. 16 proti pětině, to je velký rozdíl. Taky ten rozdíl, jak to bylo té domácnosti paní oficiálové Cibulkové, kde bylo tolik pletených deček, tolik obrázků, rámečků vyřezávaných do překližky. Vonělo to tam sladkým naftalínem. Tady u paní Novákové to vonělo mejdlem a takovou vůní, která je tak ojedinělá, kterou vydává právě žehlený, čistě vypraný prádlo. Protože paní Nováková pořád buď něco prala, nebo něco žehlila, nebo něco spravovala. Necky měla v kuchyňce, valchu tam měla, na velikém stole žehlicí prkno, žehličky, ohřejvala na rozpálených, roztopených kamnech. To byl byt k severu, takže tam se muselo topit kolikrát i když bylo venku teplo, protože tam se nedostal sluneční paprsek do toho bytu.

byl rozdíl mezi Žižkovem a Nuslema. Tý části Nuslí pod Pankráckým kostelíčkem, mezi tou ukřičenou čtvrtí Žižkovem, kde na každém rohu byla hospoda, kde řvali opilci. Tady ne. Tady pochodovali pionýři a zpívali. Pionýři, pionýři, malované děti. Nasedají do lodiček, jako šipky letí, letí, až doletí. To tam pochodovali pionýři pod našema oknama pořád. Protože tam byla veliká škola, dole na hlavní ulici, kde jezdil trolejbus číslo 52. My jsme mohli jezdit dvěma cestama. Když jsme jeli do hlavní školy, která měla sídlo nahoře na Vinohradech, tak jsme chodili na elektriku, na Soudný náměstí, nahoru a jeli jsme horem přes Vinohrady. Když jsme jeli do speciálních ateliérů, kde jsme se vyučovali grafiku, který sídlili dole na Smíchově, tak jsme přicházeli do ulice, kde jezdil trolejbus a tím trolejbusem jsme projeli Podolím, tam jsme dole přestupovali na 17. tramvaj a jeli jsme na Jiráskovo náměstí a přes Jiráskův most jsme přeběhli pěšky na Smíchov, kde až nahoře v podkroví jsme se vyučovali grafice. Pan profesor Vodrážka nás učil. Takže my jsme v době studií křižovali Prahu křížem krážem, buď na druhý konec až na východní konec, až na Vinohrady, anebo zase kousek vedle Vltavy na západní konec na Smíchov. No a cestou kolem Vltavy, když jsme jezdívali, tak jsme se tak rádi koukávali na zamrzlou Vltavu. To když tenkrát byly ještě tuhý zimy, tak se dalo bruslit z Bráníka až ke Karlovýmu mostu, nebo k Jiráskovýmu mostu, protože tam potom byl jez. To bylo kolikrát bruslařů na Vltavě. To byly takový idyly. Parníky kotvily v přístavištích. Parníky Hradčany nebo Maxim Gorký s těma kolesama po stranách. To byl malebný svět. To byly ty pozůstatky ještě. To byly vzpomínky na svět, jak vypadal mezi dvěma válkami.

Jak popsat paní Novákovou Marii? Nechodila v sametových šatech jako paní oficiálová Cibulková, která si tak ráda vykládala karty. Ani nechovala. Na klíně kocoura, který tak vrněl. Ani neměla klec s kanárkem jako paní oficiálová, protože paní Nováková byl typ duše ustarané, udřené. Byl to ten typ člověka, kterému není dopřáno prožívat radost. I když by se mohla smát, tak se nesměje, ale vzdychá a skoro vůbec nemluví. Nezakřičí si, jako moje babička, když třeba moje babička, když šla kolem chlívka, ve kterým byl beran, a beran řekl mé, mé, mé, tak babička řekla mé, mé, hovno je tvé, mé je to. A začala se tak smát, jak je vtipná. To paní Nováková ne. Ta, i když se mohla smát, tak jenom vzdychala, ale podobně jako moje babička, pila na žaludek žermethé. Žermethé, vzpomínáte si na žermethé? To pořád se mluvilo o žermethé u nás.

Paní Nováková, ty její průhledné ruce, skoro průsvitný, vybělený, protože pořád něco prala, pořád něco žehlila, pořád byla schrbená u necek, tam byla kamenná valcha, někdy taky mosazná valcha. Vonělo tam mejdlo, prala snad prádlo pro nějakou restauraci nebo hotel a košíky těžkýho ložního prádla jí nosili na mandl, něco taky žehlila sama, malý ubrousky na stůl, na prostírání, asi prala pro hotel, ale ono s paní Novákovou se nedalo mluvit, aby jsme si sedli třeba a povídali jsme si jako s paní Cibulkovou o všem možným. A paní Cibulková se nám svěřovala, to paní Nováková nebyla uzavřená. A ty těžký košíky toho prádla na mandl jí vždycky nosili děti. To jsme si mysleli, ale vůbec se nehodilo říkat děti dětem paní Novákový, protože ten pán, tomu bylo už asi 50, typ takového posmutnělého, solidního úředníka vždycky chodil v tmavém svrchníku a v tmavém klobouku. A dcera, ta byla mladší podoba svý maminky, protože dcera měla taky vysedlý lícní kosti, i bradu, i posmutnělý oči, jako měla její matka. Dcera měla vlasy rozpuštěný, rovný. Matka měla vlasy bílý, tedy paní Nováková, naše bytná, měla vlasy bílý a vzadu byly spletený do malýho drdolku ve tvaru žemle, ale upečený už dávno. Rty se jí pořád zachvívaly, i když nic nevyslovovaly a její oči se nekoukaly zvědavě do karet jako oči paní oficiálové Cibulkové a nesnažili se číst z nich. Ale oči paní Novákové byly pořád smutné, jako by pořád ještě truchlili po muži, po manželovi, který tady nechal, padnul v první světové válce, jako tenkrát tak. Ta první světová válka zanechala tolik vdov v našich zemích a sirotků.

Nikdy si paní Nováková nezaspívala. V její kuchyňce, ve které spala, protože v jejím pokoji jsme spali my. Ten vytápěla tím, že vždycky rozfajrovala kamna, na kterých vařila, a otevřela dveře a přes chodbu nám vyhřejvala ten náš, tu naší ložnici na severu. Na sever měla okna, tam byla někdy velká zima. Tiše tam hrál rozhlas po drátě. Taková ta solidně udělaná krabička ze dřeva s brokátem, který, když se to rádio jedním knoflíkem zesílilo, tak se ten brokát tak tetelil. A tenkrát se hrály jenom budovatelské písničky a nedalo se tam nic jiného chytit než jedna jediná stanice, která čile a vydatně posluhovala tehdejší době, tehdejší politické linii. My jsme se pořád s Honzou Matějákem nemohli zbavit pocitu jakýchsi vetřelců, že jsme paní Novákový na obtíž, že paní Novákovou trápíme už tím, že jsme, že se jí pleteme v předsíni, když se tam potkáváme, na záchůdku malým, že se jí pleteme, na věšáku visí naše kabáty a pod věšákem a vzlášť vojenský mundury tam visely se sumkama, s opaskem a s čepicí vojenskou a pod věšákem vojenský vokovaný bagančata, protože my jsme tenkrát začali chodit v rámci vojenské přípravy všech vysokoškoláků na každou sobotu v 6 hodin ráno jsme museli, jsme v 5 hodin stávali a v 6 hodin už jsme utíkali na trolejbus a ty vokovaný boty do toho stichlýho nuselského předměstí, ty vokovaný bagančata, to byl takovej třeskot o tu dlažbu, ty stichlý čtvrti.

Ale paní Nováková vždycky měla pro nás to kafe uvařený, vždycky tam byly připravený housky a rohlíky, máslo a marmeláda. A vždycky jsme seděli tiše a paní Nováková nic neříkala, jenom v koutku buď něco zašívala, nebo přebírala prádlo, nebo něco žehlila. A čekala, až my buď odejdeme do školy, nebo tu sobotu, až se vytratíme v těch vojenských mundůrech z toho bytu, aby zase zašla, jak to dělala pokaždý, když jsme opustili ten pokojíček, ve kterým jsme bydleli, a ona ustlala naše postele a srovnala nám prádlo a šaty ve skříni. Jednou, když se rozpovídala, tak akorát řekla, že poučení ze života plyne, že nic není zadarmo, že bez práce nejsou koláče. A když je to člověku souzený, tak musí pracovat, dokud nepadne. A co tyhle ruce už všecko vybrali, vyžehlili, zašili, ale vy se učte poctivě. Ať se máte líp, než jsme se měli my a než se mají ty mý děti, ačkoliv já jsem klukovi dala taky řemeslo. Řemeslo má zlatý dno, ale on ho nedělá, protože on se vyučil rytcem do kovu a do prstínků umí vyrejvat tak krásný monogramy. Ale kdo by si dal dneska do prstínku vyrejt monogram, když už se to nenosí?

Jo, já mám dobrý študenti. Takhle se to v Praze říkalo. Ne študenty, ale já mám dobrý študenti. Chlubila se už s námi, sousedkám, paní Nováková. Byla na nás hrdá, zvlášť potom, co jsme jí jednou nenechali, aby jí uhlíří ošidili. Protože my jsme dobře věděli, protože jsme do uhelných skladů, který byli dole pod Nuslem a chodili kreslit, a věděli jsme, jak ty šizuňkové, ty uhlobaróni, ty uhlíři, jak šidí lidi, jak si sešlapávají putny na uhlí, aby se tam do té putny vešlo uhlí, aby se ty veliký kusy uhlí zašpracovaly a velké části putny zůstaly nezaplněný. Takže v té zúžené části to udělalo takovou jako ucpávku a dole vůbec se to uhlí nedostalo. Ta putna se naplnila jenom nahoru, od třeba od čtvrtiny. A s briketama to šlo zvlášť hezky, že se to, ty brikety tam tak, když je někdo nakládal lopatou, tak je doved tak šikovně naložit, aby se ty brikety tak zašprajcovaly, že vůbec to nebylo 50 předepsaných kilogramů. Paní Nováková hlídala, jaký ty putny plní. A oni to měli zařízený tak, že jeden byl sudej, dva nosili. Když se nosilo do sklepa 10 metráků uhlí, tak to bylo 20 puten. A jeden hlásil vždycky. Třetí, čtvrtá, ten, co byl sudej, pátá, ten, co byl sudej, řekl šestá. A když chtěli ošidit, tak jeden vynechal a dělal třeba ve sklepě, že si zavazuje rozvázanou tkaníčku od bod, nebo si upravuje kšíry na tom postroji. To byla těžká práce, nosit uhlí v putnách. Takže třeba, když byl desátý v řadě, tak tam zůstal ve sklepě a vůbec to svý kolo neudělal další a hned ta další putna byl už ten sudej. Takže ten třeba řekl 12 a přitom se putna číslo 11 vůbec nekonala. Jenomže my jsme s Honzou si říkali, tak to ne, to nám paní Novákovou nikdo šidit nebude. Ty stůj tady nahoře a dělej si čárky a já budu dělat jako, že si něco dělám ve sklepě a budu si dělat čárky dole. Potom jsme řekli, helejte, vy jste dali těch putnen jenom 19 a jestli tý paní Novákový nedáte tu 20. putnu, aby měla opravdu těch 10 metráků, tak my si budeme stěžovat za vaším vedoucím, který ho tak jako tak známe, protože tam chodíme do těch uhelných skladů kreslit. A víte, že se zalekli a tý paní Novákový tu správnou 20. putnu dali. A ještě jí přidali jednu navíc. No a to paní Nováková potom se s tím chlubila, každému to říkala. Já mám hodný studenti. Poctivý.

Minule jste slyšeli část básně Františka Halase Staré ženy, část o očích starých žen. A protože naše paní Nováková v Nuslích, u kterých jsme bydleli, měla krásné ruce, tak v této básni Františka Halase uzavírá taková tragická litaničnost. V této básni Staré ženy je pasáž o rukou, ruce starých žen. Ruce starých žen, žlutší jílu pod rakví, otevřené a prázdné. Ty ruce sedřené a spotřebované, plachetky styxu, blíženci modlitby, žezla porouchaná, hnízda křečí, přeslice opuštěnosti, záhonky žil, orodovnice oněmělé, praporky splihlé, pobočníci propuštění, marnotratnice schudlé, těžítka bezesnosti. Vy ruce starých žen šustící listy obracené nedočkavostí svítání, obracené utrpením, obracené modlitbou. Vy ruce starých žen tak zapomínající na šíje mužů, na vlasy dětí, vy ruce starých žen silné jen tak, aby udrželi kapesník k setření slzy, aby udrželi obrázek ve rakvi, aby udrželi kříž, až zatlačeny budou oči. Vy ruce starých žen.

No a my s Honzou jsme se ocitli v tom zlomovém období, kdy končí to bezstarostný mládí. A takže jestliže si paní Nováková v obavách myslela, co to dostane za divoký studenty, který budou neskrotní,

Waage nám přednášel Rembrandta ve škole. To byl takovej svátek. To nikdo ani nedutal, protože ten tragický osud tohoto geniálního holandského malíře, Rembrandta van Rijn, ten musel být přednesen panem profesorem Waagem nezapomenutelně. Takže pan profesor Waage zásadně na ty nejkrásnější, nejdůležitější přednášky přicházel oděn v černém. Dokonce měl i černou kravatu, černou vestu. A tragickým hlasem vykládal o tom, jak Rembrandtovi zemřela první žena Saskie, potom jak maloval noční hlídku. A to jsme se ocitávali stejně tak, jako pan profesor Waage v takovém tranzu. My jsme se učili rusky tak. Tenkrát se žádný jiný cizí jazyk neučil než ruština, že pan profesor Cimbrila, tak se jmenoval, nás naučil ruštinu tak, že jsme klidně mohli psát diktáty.

No a náš život obohacoval i poslech hudby, protože už jsme navštěvovali koncerty v Rudolfínu, koncerty České filharmonie, které byly tenkrát pro studenty pořádány, dirigoval Karel Šejna, například Smetanův cyklus Má vlast, nebo Čajkovského Všecky symfonie a symfonie Patetická. Ta nás tenkrát velmi dojímala. A každý čtvrtek jsme do Mánesa chodili poslouchat jazz. Dixieland. Doktor Emanuel Uže vykládal o Afre a o afroamerickém černošském jazzu, o Bunk Johnsonovi, King Oliverovi, Louis Armstrongovi. No. A do toho jsme četli Nezvalova Edisona nebo Baudelaireovi Květy zla. A ani nám nevadilo, že z rádia zní ty písničky Vyhrňme si rukávy, když se kola zastaví, Hej rub hola hej, protože my už jsme měli svůj svět úplně jinej.

To byl svět, který byl přeplněný těmi nejnádhernějšími důkazy o velikosti lidského ducha. Michelangelo, Leonardo, Franz Hals, Rubens, Werner van Delft a Zola, Victor Hugo, Flaubert, Dostojevský.

otevřenými dveřmi vzpomínek jsme nakoukli do světa a do života, který plynul tak, no, už to bude brzo 50 let, kdy jsme procházeli tou cestou od mládí k dospělosti. No a tu cestu nám zkrášlovaly ty průsvitné ruce paní Novákové.

Záclona. Za oknem v Krušinově ulici číslo 44 a za tou záclonou tak bázlivě vyhlížela tvář s vystouplou bradou a zapadlýma očima, se šedivejma vlasama. Tvář naší bytné paní Novákové.

A i kdybych prosil, nevím jak, tak ta tvář už se tam dnes neobjeví. Tak jde život. Staří odcházejí, mladí přicházejí, nikdo tady nebude věčně, jak říkala babička.

Žanda je zticha. Už jde na ní spaní. Takže půjdeme do Hajan. To se taky říkalo, když jsme byli děti.

budeme dojat. Jako to, tento té, žerme té, žerme té. Kde je tomu konec? Žaludeční té, žerme té. Jak pořád babička pila a paní Nováková taky. Tam to taky tak vonělo bylinama. Vedle toho mejdla tam byly cítit pořád byliny. To si paní Nováková vařila. Tak. Pro dnešek se s váma loučíme. Děkujeme za přízeň, za trpělivost, za dopisy, za dárky. Opatrujte se, abychom se setkali u naší relace příště a dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký příjemný den, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám. Vítám naše herecké, pěvecké hosty. Dovolte, abych dnes uvedl také něco, co zde ještě nebylo. V našich pořadech většinou účinkují živí lidé. Zatím. A pro dnešní den vám si dovolím představit člověka, no to není člověk, to přístroj, ale to bude trvalou součástí našeho dnešního tobogánu, takže vám představuju Tomův elektronický senzorový toustový přístroj. Srdečně ho zdravím. Jak vidíte, do toustového Tomova přístroje vkládám dvě topinky, zapínám topinky a v průběhu dnešního tobogánu budu udělovat Tomovi topinky, zvané tobogán. A recept na tento toast vymyslela, přátelé, kdo jiný než Eva Pilarová. Eva Pilarová si pozvala společně se mnou hosta Nadýnena Vzácného, protože je tady jako doma, bych řekl, Miroslav Horníček. Takže už tady máme tři hosty, Tomův elektronický toustový senzor, Eva Pilarová, Miroslav Horníček, budou další hosté. Chtěl bych říct, že dnes uděláme rozhlasovou vernisáž obrazu Mirka Gemrota a jeho paní. Pozveme pana Volejníka, který dnes otevírá restauraci, a to je důležité. To v přímém přenosu dneska, přátelé, otevřeme restauraci. A máme na to dva kmotry. Ještě oni nevědí, že jsou kmotry, ale dovolte, abych je také představil. Kmotrem stravovací sekce byla jmenována paní Eva Pilarová. A kmotrem nápojové sekce, kdo jiný než Miroslav Horníček. Prosil bych předsedu a kmotra nápojové sekce Miroslava Horníčka, aby se vyjádřil k nápojům vůbec, celkově. Jaký je stav na českých tocích, pokud jde, abych nemusel říct o to, tak pokud jde o pití?